0: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
1: Ozeáš, 5. kapitola. Ozeáš v této kapitole dál předpovídá zkázu Izraele. Boží odpovědí na hříchy bude trest, zničení jak severního, tak jižního království. Nepomůže jim žádné spojenectví s jiným královstvím, rozhněvali totiž Boha a ten je bude právě prostřednictvím cizích armád trestat. O tom čteme. Svých skutků se nevzdají, aby se ke svému Bohu vrátili. Duch smilstva je totiž v nich. Hospodina už neznají. Pýcha Izraele svědčí proti nim. Izrael, Efraim se v hříchu potácí a Juda se potácí spolu s ním. Se svými ovcemi a kravami se za Hospodinem vydají. Budou ho hledat, ale nenajdou, nebo jim zmizel daleko. Hospodinu byli nevěrní, někomu cizímu děti splodili. Bůh nežádal od Izraelců dokonalost. Chtěl věrnost. Kniha Ozeáš proto přirovnává Mojžíšovu smlouvu k manželství mezi mužem a ženou. Smlouva, kterou spolu uzavřeli Izraelci a Bůh na hoře Sinaj, je stejnou smlouvou, jako je manželství. Nevěra ničí manželství, tak jako nevěra Izraelců zrušila smlouvu s Bohem. Smlouvu na Sinaji s Bohem uzavřel Mojžíš. On byl jednak zástupcem Izraelců před Bohem, ale také zástupcem Boha před Izraelci. O tom čteme. Hospodin Mojžíšovi řekl, hle, já k tobě přijdu v hustém oblaku, aby lid slyšel, jak s tebou mluvím, a aby i tobě věřil na věky. Mojžíš jako zástupce Izraele uzavřel smlouvu s Bohem tak, že obětoval zvířata a jejich krví pak pokropil Izraelce. O tom čteme. Mojžíš tedy vzal zbytek krve a pokropil lid se slovy, hle, krev smlouvy, kterou s vámi Hospodin uzavírá na základě všech těchto slov, slov smlouvy. Mojžíšova smlouva zavazovala všechny Izraelce k tomu, aby plněním přikázání zákona ukazovali, že dodržují smlouvu s Bohem. Tehdy zvířecí oběti přikrývaly jejich hříchy. Neposlouchat Mojžíše a jeho zákony znamenalo odstoupit od smlouvy. Neuposlechnutím zprostředkovatele smlouvy Mojžíše smlouva přestávala platit a žádné oběti nepřikryly jejich hříchy. Tak o tom mluvil i Ježíš ve svém příběhu o boháči a chudákovi. Bezbožný boháč skončil v pekle a žádal Abrahama, ať pošle chudáka, který byl v nebi, k jeho bratrům, kteří ještě žili, aby je varoval před peklem. Abraham mu na to řekl, mají Mojžíše a proroky, řekl Abraham, ať poslouchají je. To ne, otče Abrahame, boháč na to. Kdyby k ním ale přišel někdo z mrtvých, činili by pokání. On mu ale řekl, když neposlouchají Mojžíše a proroky, nepřesvědčí je, ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Boháčovi bratři neposlouchali Mojžíše, stejně jako ho neposlouchal boháč. Když neposlouchali Mojžíše, odstoupili tak od smlouvy s Bohem, kterou s ním na jejich místě kdysi uzavřel Mojžíš. Přikázání plnit nechtěli, a tak žádné oběti nepřikryly jejich hříchy. Stali se z nich hříšníci, bez jakéhokoliv vztahu s Bohem. Nebylo pak už nic, co by je mohlo zachránit. A přesně to se stalo v době proroka Ozeáše Izraelcům. Plnit přikázání zákona nechtěli, a tak žádné oběti nemohly přikrýt jejich hříchy. Neposlouchali Mojžíše a tím odstoupili od smlouvy s Bohem. Mojžíš byl ale jen stínem a předobrazem skutečného prostředníka mezi Bohem a lidmi. Byl jen obrazem toho skutečného. O tom čteme. Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Ježíš jako dokonalý prostředník nejen Izraele, ale celého lidstva, uzavřel s Bohem novou smlouvu. Ježíš začal takto. Když jedli, Ježíš vzal chléb, požehnal, lámal a dal učedníkům se slovy vezměte a jeste, toto je mé tělo. Chléb představoval oběť. Tak jako Mojžíš při uzavření smlouvy obětoval zvířata, tak Ježíš obětoval sebe. Dál pak čteme, potom vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy pijte z něj všichni, toto je má krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchů. Víno představovalo jeho krev. Tak jako Mojžíš pokropil krví obětovaných zvířat lid, tak Ježíš nechal svou krví pokropit každého věřícího. Krev představuje život. Ježíšova krev jen nepokropila lidstvo zvenčí, tak jako Mojžíšova oběť, ale vložila Ježíšův život do toho, kdo je součástí této nové smlouvy. Proto Ježíš v Janově evangeliu řekl: Mé tělo je opravdu pokrm a má krev je opravdu nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.

Poznávat Bibli a její poselství s Jiřím Zdráhalem můžete v pořadu Bible Guide každý všední den v 8 a v 18 hodin.

Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků. Amen. Efeským 3:20 a 21.

Zítra v 11 hodin 15 minut v pořadu s Bohem hovoří Richard Cucor. Další svědectví o životě s Bohem nabízí Stopy v pondělí v 8.30.

0: Naladěné máte Rádio 7 a s vámi je Martina Zachrlová. Je čtvrtek 24. září, jsou 3 hodiny a za čtvrt hodiny se zaposloucháme do čtení na pokračování z knihy manželů Dolejších Plavčík Žán.
1: Do nebe vedou schody, těžko se po nich chodí, jít nahoru je těžký, když nebe hází hromy blesky.

Jeden z nich už spadl, rozpásnul se jak hadr, však jiný stoupá dále, chce dojít do finále. Někdo je tvrdohlavý,

Do nebe vedou schody, těžko se po nich chodí, jít nahoru je těžký, když nebe hází hromy, blesky.

V minulém dílu čtení na pokračování z knihy manželů Dolejších Plavčík Žán jsme sledovali, jak na lodi Jitřenka vypukla otevřená vzpoura. První důstojník Flaubert nabídl mužům svobodný život a peníze, pokud se k němu přidají v pirátském řemesle. Většina posádky se přidá, ostatní jsou odzbrojení a uvězněni. Flaubert marně pátrá po zmizelém Žánovi.

0: 8. kapitola, červenec, léta páně, 1676, kořist. Kapitán Vikarat, který ležel spoutaný na podlaze, polohlasně klel. Už hodnou chvíli si bez viditelného úspěchu snažil osvobodit ruce a nohy stažené konopným provazem. Jediným výsledkem byly odřené klouby na prstech a zápěstí. Jak se cítíte, kavalíre? Obrátil se nakonec s otázkou na šlechtice, který na rozdíl od něho snášel svůj stav s klidnou odevzdaností. Není to nejlepší, ale přiznám se, že na jezuitské koleji jsem byl nucen snášet dost často ještě větší nepohodlí. Jednou z lekcí, v níž nás naši představení důsledně vyučovali, bylo umrtvování těla. Zkoušel jste například ležet 3 dny bez pohnutí na studené podlaze a k tomu bez jídla a pití? Nikdy jsem netoužil stát se jezuitou. Zavrčel Vikarat a znovu zacloumal pouty. Dostat tak toho chlapa do rukou. Zatím je tomu žel právě naopak, zasmušil se de la Salle. Nikdy bych si býval nepomyslil, že se to semele tak rychle. Poslyšte, co myslíte, že s námi Flaubert udělá?
1: Přijde na to. Pokud mu budeme dělat problémy, tak nás pověsí. Když se budeme snažit nedávat o sobě příliš vědět, vysadí nás na místě, kde lišky dávají dobrou noc.
0: Opravdu skvělé vyhlídky.
1: Jestli si vzpomínáte, varoval jsem vás.
0: Po chvíli ticha se opět ozval Vikaratův netrpělivý povzdech.
1: Mít tak alespoň volné ruce a nohy.
0: Tohle přání se vám může docela lehce splnit, kapitáne. Uslyšeli náhle spod lasalého lůžka tlumený hlas. Oba muži otočili bleskově své hlavy k místu, odkud se neslo tiché šramocení, a pak už jen nevěřícně sledovali plavčíka, který si protahoval stuhlé údy. Musel jsem vás nechat chvíli čekat, omlouval se Jean. Někdo z těch venku se mohl docela klidně vrátit, vysvětloval, zatímco oběma zajatcům rozvazoval pevně utažená pouta.
2: Byl to od vás znamenitý nápad schovat se v mé kajutě, Žáne, pochvaloval si de la Salle a masíroval si přitom zdřevěnělé nohy. Zatraceně šťastná náhoda.
3: Takže naše končetiny jsou pohyblivé,
0: mumlal tiše Vikarat.
3: Ale co dál?
0: Řekl bych, že nám nezbývá než čekat, posadil se na židli šlechtic. Na našem postavení se moc nezměnilo, kromě toho, že se nám zlepšil krevní oběh.
3: Kde pak čekat?
0: Odsekl podrážděně kapitán a sňal ze stěny kajuty 2 dlouhé kordy a 3 těžké jezdecké pistole s křesadlovým zámkem.
3: Čekání mám už plné zuby,
0: máchl s kusmo kordem.
2: Moc šancí nemáme. Krotil jeho výbojnost de la Salle.
3: Každý, kdo sem strčí hlavu, dostane kulku nebo bodnutí.
2: Možná, že se nám jich podaří několik zabít, připustil bez zjevného nadšení druhý důstojník, ale pak počítejte s tím, že s námi zatočí. Počkat, jak se věci vyvinou, se mi zdá, řekněme, taktičtější.
3: Aha, podle vás se tedy věci nevyvinuly ještě dost?
0: Zvedl oči ke stropu Vikarat.

0: Mladý šlechtic chápal kapitánův vztek a chtěl ho nechat poněkud vychladnout. Seděl se skloněnou hlavou, jakoby zaposlouchán do dusotu nohou a úsečných rozkazů. Občas bylo slyšet, jak přede dveřmi kajuty přešlápl námořník, jehož úkolem bylo je hlídat. Zatracená práce, nadával Bikarat tiše. Zatracená práce! Rozčiloval se, zatímco hluk na palubě zjevně utichal. Za chvíli se do sebe pustí, odhadoval de la Salle situaci.
1: A my budeme trpně čekat, jestli nás ten Holanďan nepošle náhodou ke dnu, skřípal zuby Bikarat. Vy nemáte strach, mladý muži?
0: Obrátil se s otázkou na Žána, který stál u malého okénka a sledoval volnou hladinu za lodní zádí. Žán se zamyslel a pak potřásl hlavou. Není to tak dávno, pane, co jsem ležel ve stodole plné proschlého sena. Kousek dál ode mne vraždili muži v uniformách bezbrané lidi a já byl nucen poslouchat jejich křik a sténání bez toho, že bych jim mohl nějak pomoci. Nakonec podpálili stodolu, v níž jsem se skrýval. Byla to beznadějná situace a pouze hrůza z toho, že padnu do rukou těch surovců, mi dodávala sílu se nehnout.
1: Prosím, pokračujte,
0: vybídl Bikarat plavčíka s neskrývaným zájmem, když viděl, že se mladík odmlčel. Už toho moc nezbývá, pousmál se Žán. Žiji, a to díky pomoci, které se mi tenkrát dostalo a v níž se odvažuji doufat i nyní.
1: Pomoc?
0: Kroutil hlavou Bikarat.
1: Neživte v sobě plané naděje, mladý muži. Možná, že tehdy jste měl z pekla štěstí, ale dnes ujišťuji vás, že široko daleko není nic jiného než slaná voda. A pochybuji, že ta holandská posádka vydrží vzdorovat déle než půl hodiny.
0: Já také nespoléhám na pouhou náhodu, pane, ale na Boha.
1: No, samozřejmě,
0: rozhodil Bikarat rukama.
1: Mohlo mě to napadnout hned, i když v jednom vám dávám za pravdu. Pokud nám nepomůže Bůh, pak už nikdo. Co vy na to, příteli?
0: Popíchl bývalého jezuitu, který zaraženě mlčel a nespouštěl z plavčíka upřený pohled. Teď už vím, kdo jste, Žáne, prohlásil s určitostí de la Salle, aniž by zaznamenal Bikaratův sarkazmus. Před několika minutami jsem to pouze tušil, ale... V té chvíli zahřměly salvy a po nich se rozlehl vítězný pokřik.
1: Už je to tady, vyskočil Bikarat. Tohle byly muškety Holanďanů, ale na jejich místě bych se příliš neradoval.
0: V zápětí se loď prudce zakymácela a pak zůstala stát, jako by narazila na nějakou nepřekonatelnou překážku.
1: Levasseur by k ní zakormidloval určitě líp, ale i tak to nebylo nejhorší.
0: Hodnotil Bikarat výkon bezuchého námořníka, zatímco oba mladíci zaraženě mlčeli. Bitvu na moři prožívali oba na rozdíl od kapitána poprvé v životě a navíc v uzavřeném prostoru těsné kajuty, což jim nepřidalo. Ozvala se nová salva, doprovázena tentokrát kletbami, sténáním raněných a třeskem zbraní. Muži v kajutě zmlkli a zaposlouchali se do postupně narůstající bitevní vřavy.
1: Za chvíli vypukne na lodi pořádný zmatek, prorokoval Bikarat. Možná by nebylo na škodu zkusit štěstí a dostat se z téhle myší díry do nějakého pořádného úkrytu.
0: Jako v odpověď se prudce rozletěly dveře a dovnitř nakoukla rozježená hlava. Patřila starému Baskovi Bertránovi, držícímu v ruce skrvavený hák na tuňáky.

0: Lapré zuřil. Už dlouhou dobu v sobě dusil vztek a zlost, o nichž nevěděl, z čeho vlastně pramení. Dráždila ho Flaubertova nadutost, vadila mu dlouhodobá nečinnost a štvala ho celá tahle plavba, kterou od samého začátku považoval, kdo ví proč, za pochybný podnik. Teď se nemohl dočkat chvíle, až si bude moci konečně vybít svou špatnou náladu. Mlčky svíral rukojeť meče, zatínal zuby a netrpělivě sledoval záď holandského dvojstěžníku, který se začal k jitřence zvolna natáčet bokem. Zřejmě se chystají vypálit zděl, sledoval těžkopádný manévr. Mýlil se. Namísto hřmění děl se ozvaly muškety a v zápětí následoval nadšený pokřik holandské posádky. Výsledek střelby byl totiž překvapivě účinný. Lapré zahlédl koutkem oka, jak několik mužů nalevo od něho rozhodilo doširoka ruce a zůstalo tiše ležet na palubě.
1: Kryjte se! Ke všem čertům! Kryjte se!
0: Zaburácel Flaubertův hlas.
1: Ti ďáblové budou střílet znovu!
0: Měl pravdu. Kapitán dvojstěžníku byl pravděpodobně zkušený muž a tak druhou salvu naplánoval přesně na okamžik, kdy jitřenka přirazila nepříliš šetrně k boku lodi a námořníci měli plné ruce práce se zahákováním.
1: Hněďte sebou, chlapi, řval Flaubert s rudlí námahou. Nebo chcete, aby nás postříleli jako veverky?
0: Háky se skřípotem zaryly do palubního zábradlí. Lapré si všiml, že Holanďané odhodili vystřílené zbraně a ve slunci se zaleskly ostré čepele.
1: Za mnou!
0: Křikl Flaubert a první přeskočil z paluby na palubu.
1: Je to přece jenom odvážný chlap,
0: pomyslel si s jistým uspokojením Lapré a skočil za ním. Ještě se nestačil ani pořádně rozkoukat, když se mu postavil do cesty zarostlý chlap se širočinou v ruce. Konečně je to tady. Sevřel zuby a zuřivě ťal mečem. Námořník zaječel, pustil sekeru a pak se ještě chvíli svíjel v tratolišti krve. To už ale tady byli další dva. Sáhl k pasu a jednomu z nich vystřelil z těsné blízkosti do obličeje. Druhého divoce bodl dvakrát do prsou a zároveň se otočil. Právě včas, těsně kolem hlavy mu zasvištělo ostří. Uskočil do strany a než útočník stačil zvednout zbraň podruhé, máchl prudce proti jeho břichu. Muž se zlomil v kolenou a s tichým zaúpěním padl na obličej. Na chvíli měl kolem sebe místo. Rychle se rozhlédl. Všude okolo zuřil boj muže proti muži. Holanďané, i když v početní menšině, bránili své životy i majetek se zarputilou houževnatostí. Zahlédl Flaubera, který se právě zbavil svého protivníka tím, že mu košem těžkého kordu rozbil hlavu. Bezuchý Claude, s tváří s černalou střelným prachem, se kolem sebe oháněl vystřelenou hákovnicí jako kyjem. Nepříčetně přitom ječel a chrčivě se rozesmál pokaždé, když se mu podařilo srazit některého z protivníků na zem. Po palubě se začala rozlévat krev, kterou nestačila vsakovat ani poměrně silná vrstva rozhozeného písku. Prkna se stávala nepříjemně kluskými. Výkřiky, kletby, nadávky, dupot nohou, ojedinělé výstřely i řinčení sečných zbraní, to vše začalo splývat v jeden jediný zvuk. Lapré měl pocit, že se kousek od něho zablesklo. Zvedl oči a spozoroval ústí hlavně dlouhé ručnice, od něhož se odrazil slunečný paprsek. Než však stačil cokoliv udělat, dopadlo křesadlo na ocílku a šlehl výstřel. O levou tvář se mu otřel závan horkého vzduchu a v zápětí na to ucítil nepříjemné pálení. Když neznámý střelec viděl, že minul, uchopil ručnici za hlaveň, rozmáchl se a vší silou ji proti Laprému mrštil. Pak sáhl k pasu po dlouhém kordu a čekal.
1: Tak jen pojď si to rozdat s anglickým šlechticem, Lotře,
0: vyzýval muž banditu dobrou francouzštinou, poznamenanou anglickým přízvukem. Lapré, jemuž se po tváři poraněné výstřelem řinula krev, divoce zaklel a vrhl se vpřed. Angličan však jeho útok s pozoruhodnou lehkostí odrazil. Bývalý královský poručík zvedl meč znovu a zasypal protivníka sérií krátkých, tvrdých úderů. Angličan na malou chvíli zakolísal, ale v příštím okamžiku přešel do rychlého protiútoku. Prudký výpad a Lapré ucítil, jak mu špička mužova kordu projela ramenem. Tiše sykl a stiskl zuby bolestí. Zoufale se rozhlédl kolem sebe, ale v blízkosti nebyl nikdo, od koho by mohl očekávat pomoc. Ten chlap mě snad nakonec zabije, blesklo mu hlavou. Takhle hloupě a zbytečně skončit svůj život. Stále ještě stál ve střehu, těžce oddychoval a snažil se sebrat zbývající síly. Angličan ho pozoroval klidným, trochu výsměšným pohledem.
1: Dobrá, chcípnu, zaskřípal Lapré zuby. Ale ty to máš spočítaný taky, i když o něco později.
0: Sevřel rukojeť meče a vyrazil. Prudký náraz čepelí vyvolal v jeho rameni tak prudkou bolest, že se mu zvedl žaludek.
1: Tak bodni!
0: Zařval nepříčetně. Jako v mlze uviděl ruku s napřaženou zbraní, ale rána již nedopadla. V posledním zlomku vteřiny byl totiž uštědřen Angličanově hlavě prudký úder Claudeho hákovnicí a někde za jeho zády se ozvala Flaubertova slova: Všechny je zažeňte napříč!

Lapré stál se skloněnou hlavou a čekal, až přejde nejhorší nápor bolesti. Měl sucho v krku, chvěl se vyčerpáním, ale zároveň si s divokou radostí uvědomoval, že žije. Pomalu se mu vracel dech do plic. Urval od pasu kus košile a stáhl si krvácející ránu. Nejlepší by bylo jít za tím tlustým kuchařem a nechat si zranění pořádně ošetřit, uvědomoval si. Rozhlédl se. Několik kroků od něho se černal vchod do podpalubí. Tichý, tmavý jícen neznáma jej začínal přitahovat a lákat čím dál tím víc. Napadlo ho, že ten Angličan nebránil tohle místo jen tak pro nic za nic. Překročil mužovo nehybně ležící tělo a začal vrávoravě sestupovat po malých schůdkách. Pod nimi uviděl se válet blikající olejovou lampu. S mečem v jedné a svítilnou v druhé ruce tápal pomalu kupředu. Zranění se mu občas připomnělo výstřelem bolesti, ale jeho zvědavost byla silnější. Vládlo zde ticho, až na slábnoucí dupot, kdesi nad jeho hlavou. Konečně se dostal do nákladního prostoru, kde bylo vyrovnáno množství velkých žoků. Nedočkavě jeden z nich rozpáral a protáhl zklamaně obličej tabák. No ovšem, s čím jiným by mohli Holanďané obchodovat. V druhé polovině skladiště však zahlédl něco, co mu rázem spravilo náladu. Do výšky tam byly naskládány stohy kožešin. Žádný zlatý poklad, ale pár tisícovek to určitě hodí, odhadoval v duchu a přejížděl přitom dlaní po hebké srsti jemu naprosto neznámých zvířat. Právě ve chvíli, kdy se rozhodoval vrátit zpět na palubu, zachytil jeho jemný sluch jakýsi nepatrný pohyb. Otočil se k místu, odkud se šelest ozval, a zvedl lampu. Její světlo odhalilo dvě vyděšené ženské tváře, skrývající se za vysoko narovnanou hromadou zboží. Ale, podivil se Lapré a s přehnanou galantností se uklonil. Tohle není nejvhodnější místo pro dámy, řekl a pak špičkou kordu zvedl obličej té mladší. No vida, taková krasavice, a ona by se přede mnou chtěla schovávat. Kdo jste, pane? Našla konečně odvahu ta starší. Madam? Uklonil se znovu Lapré, na jehož obličej plný zasychající krve, byl ošklivý pohled. Věřila byste tomu, že každá žena, která se ocitne v podobné situaci jako vy, pokládá většinou stejnou otázku? Proč vás tolik zajímá, kdo jsem? Přepadli jste naši loď. Pak je tedy odpověď na bílé dni. Co s námi chcete udělat? Nevím, ale nejspíš to, co se sezajatci, ve vašem případě sezajatkyněmi, dělá. Chcete nás zabít? O nikoli, ujistil Lapré ženu mnohoznačně. Ve vašem případě by to byla přinejmenším škoda. Co se stalo s mužem, který hlídal vchod do podpalubí? Máte příliš mnoho otázek, madam. Je to můj manžel. Lapré ji přejel pobaveným pohledem, zaklonil hlavu a rozesmál se nepříjemným řezavým smíchem. Chcete to opravdu vědět? Zeptal se a nasadil prosebný tón. Nenuďte mě k tomu, prosím. Žena sklopila hlavu a objala svou mladší společnici kolem ramen. Bůh se o nás postará, Patricie. Musíme věřit. Zašeptala jí anglicky. Už žádné další otázky? Chystal se k odchodu Lapré. Žena potřásla mlčky hlavou. Jdeme, pokynul jim raněný pirát a sám vykročil jako poslední.

Knihu Plavčík Žán napsali Eva a Pavel Dolejší. Vydalo nakladatelství Daniel knihy roku 2024. Četl Pavel Hromádka. Hudební doprovod Tomáš Najbrt. Pokračujeme ve 12 hodin a 15 minut.

0: s Rádiem 7 za horizont všedních dnů.
1: Posloucháte Rádio 7 a od mikrofonu vás zdraví Martina Zachrlová. Je čtvrtek 24. září a čtvrtá hodina nám otvírá pořad Akademii. Přednáška Ivany Eder zazněla na letošním festivalu United a bere nás do online prostoru, kde někdy ztrácíme sami sebe.
2: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
3: Já vás moc zdravím. Moje jméno je Ivana Eder. Vedu oddělení komunikace adventistů v Čechách a společně se svým skvělým manželem, který tu sedí, a se spoustou lidí, kteří tu jsou taky, tvoříme společenství SafePoint. Je to společenství, kde se snažíme být co nejsrozumitelnější pro lidi, kteří v církvi zatím ještě nejsou a teprve třeba Pána Boha objevujou. Je to takovej můj druhý domov, je to velká srdcovka a velká součást mě. Téma, o kterém dneska společně budeme přemýšlet, je něco, co já žiju prakticky každý den. Já jsem vystudovala religionistiku, judaistiku a žurnalistiku. A zpětně vidím, že všechny tyhle světy mě naučily jednu věc, kterou vlastně používám úplně pořád. Naučila jsem se, že nestačí mít jenom správnou odpověď, ale je taky potřeba se ptát člověka, kterýmu tu odpověď chci říct, jestli ji vůbec chce slyšet. Je potřeba mu porozumět a je potřeba i mluvit jazykem, který mluví on. A od toho bych se dneska s váma chtěla odrazit. Já když jsem před 2 lety nastoupila do role vedoucí komunikace u adventistů, stála přede mnou poměrně zásadní otázka. Jak mluvit o víře s lidma, kteří jsou možná otevřený nějakým duchovním otázkám v nějaký formě, ale jazyk a prostředí církve je jim úplně cizí. Jak mluvit o naději, smyslu, odpuštění nebo třeba vztahu s Bohem, tak aby tomu rozuměl i člověk, který nikdy nepřekročil práh žádného kostela, nějaký modlitebny. Jak komunikovat pravdivě, ale zároveň ne způsobem, který zní jako nějaký reklamní leták, marketingová kampaň, nějaká náborová kampaň třeba, anebo rovnou kázání. A postupně jsem zjistila, že největší výzvou není naučit se ovládat sociální sítě, naučit se ovládat kameru, naučit se ovládat nějakou postprodukci. Tohle se člověk vlastně postupem času poměrně snadno naučí. Existují různé návody, jak udělat dobrý hook, dobrý návody, jak si udržet publikum, nejlepší časy publikování, algoritmy. Mnohem těžší je za mě rozhodnout se, kým v digitálním světě chceme být. Protože sociální sítě z nás většinou neudělají někoho úplně jiného. Spíš zesílí to, co už v nás nějakým způsobem je. Když se porovnáváme, dostaneme nekonečné množství lidí, se kterými se můžeme porovnávat. Když máme potřebu mít pravdu, dostaneme nekonečné množství konfliktů, do kterých můžeme vstoupit a dohadovat se až do aleluja. Ale pokud máme potřebu tvořit, pomáhat, otvírat třeba důležitý témata nebo sdílet něco, čemu věříme, sociální sítě můžou zesílit i tohle. Dnešní seminář proto nebude o tom, jak hacknout algoritmy nebo kolikrát týdně publikovat. Chtěla bych spíš mluvit o tom, proč má v digitálním světě smysl být, co vlastně znamená být autentický, jak se nenechat postupně přetvořit tím, co funguje, a hlavně jak nezapomenout na člověka, který je na druhé straně. Když se v církvi začne mluvit o sociálních sítích, často se objeví takový 2 krajní hranice. První je, že sociální sítě odmítáme jako povrchní, máme pocit, že to je takovej svět, se kterým se nechceme až tolik ušpinit. A nebo naopak máme pocit, že musíme být všude a dělat každý trend, abychom zaujali co nejvíc lidí a konečně naplnili ty naše sbory a modlitebny a kostely. Ani jedno podle mě ale úplně nepotřebujeme. My sociální sítě nemusíme obdivovat, nemusíme být na všech platformách, a už vůbec každý z nás nemusí mít veřejný profil. Pokud ale chceme sloužit lidem, kteří jsou kolem nás, je dobrý rozumět prostředí, ve kterém žijou. V roce 2025 používalo sociální sítě 97,2% lidí ve věku 16 až 29 let. Tohle jsou data za Česko a vyšší podíl v Evropské unii měl už jenom Kypr. Reuters Institut v roce 2026 zjistil, že u mladých dospělých se sociální sítě, videoplatformy a nově taky AI chatboty stává jednou z hlavních cest k informacím a zprávám. Wow, teď jsem vás všechny ohromila. Mladí lidi používají internet. Co tím chci říct, je uvědomění, že se zásadně mění místo, na kterém si lidi vytváří obraz o celém světě. Obraz o vztazích, o psychickém zdraví, o společnosti, o tom, co je normální, co není normální, ale taky o víře, o křesťanství, o Bohu, o církvi. A utváření tohoto obrazu už zdaleka není jenom v rukách odborníků. A není to ani v rukách školství, není to u žádných oficiálních zdrojů. Teď tenhle svět utváříme nějakým způsobem všichni, tím, že tvoříme, tím, že jsme online. A to je obrovská výsada, ale řekla bych, že to je hlavně obrovská zodpovědnost. Protože když se dneska někdo položí otázku, je možný věřit v Boha a zároveň mít spoustu pochybností, nemusí nejdřív najít nějakého kazatele nebo faráře. Nemusí přijít do nějakého sboru, nemusí přijít do kostela, nemusí otevřít ani žádnou knížku. Velmi pravděpodobně tu otázku napíše do vyhledávače, do Instagramu, do YouTube nebo třeba do toho AI chatu. A otázkou za mě není, jestli nějakou odpověď dostane. Otázkou je, od koho ji dostane. A možná narazí na člověka, který o víře mluví moudře, citlivě, pravdivě. Možná ale taky narazí na manipulaci, konspirační teorie, strach nebo velmi zjednodušený obraz Boha. Digitální prostor totiž podle mě nezůstane prázdný jenom proto, že jsme do něj nerozhodneme vstoupit. Lidi si o tom křesťanství a potažmo o Bohu vytvoří obraz i bez nás, bez věřících. A právě tedy mi přijde hodně silný jeden biblický obraz. Janovo evangelium říká, slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Boží komunikace vůči člověku nepřišla jenom jako správně naformulovaná informace. Stala se konkrétní osobou. Ježíš přišel mezi nás. Jedl s náma, chodil s náma, poslouchal naše otázky. A já z toho teď nechci dělat laciný argument typu, kdyby tu byl Ježíš dneska, určitě by měl Instagram a my musíme mít Instagram taky. To vůbec ne. Pointa je za mě o trošku hlubší. Křesťanská komunikace nikdy není jenom o předávání nějakého správného obsahu. Má v sobě princip přiblížení, že Bůh nemluví člověku jenom z nějaké bezpečné vzdálenosti, ale přichází k němu blízko, přichází k němu tělo na tělo. A jestli ho my máme jako učedníci následovat, potřebujeme se ptát, kde dneska lidi skutečně žijou svoje životy. Kde tam jsou? A jsme ochotní být s nima na tom místě? Digitální prostor je rozhodně jedním z těchto míst. Žijeme v době, která je propojenější než kdykoliv předtím. A přesto WHO mluví o osamělosti jako o významném problému a upozorňuje, že se hodně dotýká právě mladé generace. Digitální prostor samozřejmě nemá nahradit skutečné vztahy. Může být ale místem, kde ten vztah začne. A já myslím, že data různých seznamovacích aplikací by mohly vyprávět. Představte si člověka, který se právě přestěhoval do vašeho města. Prožívá životní krizi, nikdo ho moc nezná, on nezná nikoho, nikoho moc nezajímá. A po několika letech zase začíná znovu přemýšlet, jestli existuje něco víc. Jestli třeba existuje Bůh. Jen tak ze zvědavosti se mrkne, jestli v okolí najde nějakou církev a narazí na vás. Co bude to, co během prvních 30 sekund uvidí? Uvidí známky života? Uvidí konkrétní lidi? Pochopí, co se u vás děje? bude vědět, co ho čeká, když by náhodou přišel, najde třeba nějakého člověka, který mu se může ozvat, anebo objeví poslední příspěvek z roku 2016 a nějaký plakát, kterým třeba nerozumí polovině slov. Online profil dneska často funguje jako předsíň a člověk se podle ní rozhoduje, jestli chce vstoupit dál. A pokud my chceme, aby tam vstoupil, potřebujeme přemýšlet nejenom nad tím, jestli v té předsíni vůbec jsme, ale taky, jaký obraz tam vytváříme. A tím se dostáváme k velkému tématu, k autenticitě. Slovo autenticita se vlastně používá dneska téměř všude. Značky mají být autentický, influenceři mají být autentický, církev má být autentická, videa mají vypadat autenticky. I my v našem sboru v SafePointu máme mezi základníma hodnotama autenticitu, guilty. Jenže co všechno znamená být na sociálních sítích autentický? Znamená to ukazovat ze života úplně všechno? Být za každou cenu spontánní? Nemít žádný scénář, nepoužívat světla, střih? Asi tušíte, že to není ta odpověď. Definice, s kterou pracuju já, je, že autenticita je soulad mezi tím, kdo jsem, čemu věřím, co ukazuju a jak skutečně jednám. A jako křesťani podle mě potřebujeme jít ještě o jednu vrstvu hlouběji. Protože dřív, než říkám, jestli to, co ukazuju, odpovídá tomu, kdo jsem, potřebuju vůbec vědět, odkud svoji identitu beru. Když Ježíš přichází ke svýmu křtu, z nebe zazní Boží hlas. Bůh říká, to je můj milovaný syn, kterého jsem si oblíbil. A mě na tom hlavně fascinuje to, kdy ten hlas zaznívá. Je to ještě před velkou částí Ježíšovy veřejné služby. Předtím, než začal oslovovat velký zástupy. Před těma všema zázrakama. Ježíš je milovaný dřív, než vůbec něco předvede. Jeho identita předchází těm velkým věcem, který Ježíš vykoná. A přesně tohleto, tenhle ten princip, mi přijde hrozně osvobozující i v prostředí, který dokáže změřit prakticky všechno. My máme dneska metriky na úplně všechno. Kolik lidí to video třeba vidělo, jak dlouho u něj zůstali, kolik reagovalo, kolik ho sdílelo, kolik z něho přišlo nových sledujících. A teď mě hlavně neberte špatně. Čísla samozřejmě nejsou špatně, já je sama hodně sleduju a můžu mi říct opravdu hodně o kvalitě komunikace. Je ale rozdíl mezi tím, když čísla hodnotí můj obsah a když začnou hodnotit mě. Pokud svoji hodnotu čerpám z toho, že mě Bůh zná a že mě miluje, můžu se z těch všech metrik výborně učit v tom tvoření, zdokonalovat se, aniž bych se jima nechala pojmenovat. Metrika může skvěle popsat, jak se mi daří oslovovat okolí. Nemůžu ale rozhodnout o mojí hodnotě, protože já i ty jsme Boží milovaný děti, který si oblíbil. A to je strašně důležitý základ. Přesně tady, ale podle mě přichází jedna z nejtěžších zkoušek autenticity na sociálních sítích, a to jsou algoritmy. Sociální sítě nás totiž neformují jenom tím, co na nich sledujeme. Formují nás taky tím, za co nás odměňují. A já, když tvořím nějaký obsah na sociálních sítích, většinou hodně rychle zjistím, která ta moje verze funguje nejlíp. Lidi milujou, když jsem vtipná, tak mám pocit, že musím být pořád vtipná. Fungují ostrý názory, postupně začnu být ostřejší a ostřejší. Moje černobílé odpovědi mají třeba větší odezvu než složitý a já začnu víc věci zjednodušovat. Existuje proto dokonce pojem. Výzkumnice na Cornellské univerzitě při výzkumu o TikToku mluví o takzvaném algoritmizovaném já. Teda o tom, že svoji online identitu nevytváříme jenom ve vztahu lidím kolem nás, ale postupně taky ve vztahu k algoritmu a k tomu, jak reaguje na naše předchozí verze. A algoritmus mě nemusí přinutit rovnou říkat nějaký lži. Stačí, když mě naučí pořád dokola přehrávat tu část sebe, za kterou dostávám největší odměnu. A postupně se tak ze mě může stát karikatura mojí vlastní nejúspěšnější persony. Pořád jsem to technicky já, jenom ta jedna moje část je vytažená na 200%, protože právě za ní přichází ty views, komentáře, pozornost. A tady se vracíme zase k tomu, o čem jsme mluvili před chvílí. Čísla nejsou ten problém. Je v pořádku chtít, aby dobrý obsah vidělo co nejvíc lidí. Problém začíná ve chvíli, kdy ta zpětná vazba přestane upravovat tu moji komunikaci, to, jak já se snažím tvořit, a začne postupně upravovat mě. A proto mi přijde důležitý čas od času si položit dvě otázky. Kdyby tenhle obsah dostal desetinu očekávaného dosahu, pořád bych věřila, že stálo za toho vytvořit? A ještě možná jedna nepříjemnější. Kdyby se právě tahle moje verze stala na dalších 5 let mojí nejúspěšnější rolí, líbí se mi člověk, kterým se kvůli tomu stávám? Otázka není jenom, co jsme ochotní udělat pro pozornost, ale co ta pozornost postupně dělá s náma. A právě s tímhle v hlavě bych teď chtěla rozebrat 3 časté tvrzení o autenticitě. První omyl je představa, že autentický je automaticky to, co vzniklo bez přípravy. To není pravda. Pokud mám něco, co považuji za důležitý, přijde mi vlastně hrozně moc logický věnovat péči tomu, jak to předám. Když tvořím video, potřebuji přemýšlet, co řeknu během prvních několika vteřin, to je ten hook. Jestli člověk pochopí, proč by měl pokračovat ve sledování toho videa, jestli pointa je jasná, jestli nemám třeba první minutu plnou tím, co zajímá mě, ale ve skutečnosti ostatní to až tak nezajímá. Tohle to všechno, to není žádná manipulace. Je to jako úplně obyčejný uspůsobování komunikace. Hook není lež, střih není lež, mít skvělý vybavení, to taky není lež, scénář není lež. Autenticita neznamená, že ignoruju pravidla dobrý komunikace. Znamená je, že nepoužívám ty pravidla k vytváření falešného dojmu. Znáte třeba ten typ videa, kdy nějaký tvůrce, většinou se pak z toho vyklube třeba i nějaká reklama, říká, to mě úplně teď náhodou napadla jedna myšlenka, kterou vám chci předat. Zatímco stojí telefon na stativu, světlo je skvěle nařízený, mikrofon je připnutý a ta úplně náhodná hluboká myšlenka je točená na 12x. Problém není ta skvělá příprava. Problém je, pokud potřebuji předstírat, že žádná příprava neexistovala, protože jsem zjistila, že předstíraná spontánnost působí autentičtěji. A v tom je podle mě ten rozdíl. Druhý omyl zní, že když chci být autentická, musím lidem ukazovat celý svůj život. Já si myslím, že tohle rozhodně není pravda. Na sociálních sítích si vždycky vybíráme. Vybíráme, co vyfotíme, kdy zapneme kameru, kterou větu řekneme a co naopak necháme mimo záběr. A tohle to vlastně funguje stejně i offline. Jinak mluvím s nejlepší kamarádkou, jinak mluvím v práci a jinak mluvím i tady před váma. A ve všech těch situacích to pořád můžu být pravdivě já. Autenticita neznamená ukazovat všechno. Znamená podle mě nelhat v tom, co se rozhodnu ukázat, a v tom je rozdíl. Já nemusím ukazovat svoji rodinu, nemusím zveřejnit bolest ve chvíli, kdy ji právě prožívám, nemusím ze svého vztahu dělat žádný veřejný obsah, nemusím z každého těžkého období vytvořit nějaký dobrý reelsko. Mít zdravý hranice podle mě není překážkou autenticity. Naopak, je to hodně důležitá součást. A právě u těch hranic se dostáváme k jedné věci, která je pro autenticitu hodně důležitá. Zranitelnost. Protože někdy se vědomě rozhodnu ukázat i něco, co dokonalý není. Přiznat, že jsem něco nezvládla, že pochybuju, že procházím těžkým obdobím, nebo že na něco nemám jednoduchou odpověď. A tahle otevřenost může být strašně silná. Najednou mezi mnou a člověkem na druhé straně se zmenšuje ta vzdálenost. Stáváme se bližším. A v křesťanské komunikaci mi to přijde obzvlášť důležitý. Protože když budeme ukazovat jenom momenty, kdy máme víru silnou, kdy máme krásné vztahy, jasné odpovědi, všechno zvládáme naprosto perfektně, můžeme tvořit obraz křesťanství, ve kterém se normální člověk vůbec nemá šanci poznat. A naopak bude to spíš působit tak, jako že to je něco strašně nedosažitelného, nereálného. Zranitelnost rozhodně není něco, čeho bychom se měli bát. Jenže právě protože funguje, Potřebujeme s ní zacházet opatrně. Protože i ze zranitelnosti se může stát nějaká marketingová technika. Jakmile zjistíme, že osobní příběhy přitahují a že díky nim vzniká ta blízkost, může se hodně snadno stát, že je začneme používat jako techniku. Můžu svoji bolest sdílet, protože moje zkušenost může někomu pomoct. Ale můžu ji taky sdílet, protože vím, že velmi osobní věci přitahují pozornost. Zajímavé je, že příběh může být v obou případech úplně stejně pravdivý. Takže otázka není to, jestli je to pravda. To za mě nestačí. Důležitá je tam ta otázka motivace. Protože můžu říkat hodně osobní věci s cílem druhýmu pomoct, dát mu pocit, že ve věcech není sám, nebo třeba chci pomoct pojmenovat něco, o čem se běžně nemluví. Ale můžu taky nevědomky potřebovat, aby mě publikum ujistilo, že jsem dost dobrá, statečná, inspirující. Naše motivace samozřejmě nejsou nikdy dokonale čistý. Já můžu chtít někomu pomoct a zároveň mít radost, že příspěvek má velký dosah. To je za mě úplně v pořádku. Spíš jde o to umět poznat chvíli, kdy už svoji zkušenost nezdílím, protože to může být něco zajímavého pro druhého člověka, třeba mu nějak pomoct, ale protože potřebuji dostat něco od něj. Proto mi u zranitelného obsahu přijde dobrý klást si tři otázky. První je, proč to zveřejňuju? Druhá je, jestli je tahle zkušenost už dostatečně zpracovaná? A třetí je, co tím člověku dávám a co od něj potřebuji zpátky? Já si nemyslím, že o těžkých věcech můžeme mluvit až tehdy, když jsou dokonale zpracovaný a uzavřený. To by často vůbec nešlo. Ale je rozdíl mezi tím, když něco sdílím, protože už tomu alespoň trochu rozumím a dokážu nést to všechno, co je s tím spojený. A mezi tím, když svoji bolest zveřejním ve chvíli, kdy potřebuji, aby mi pomohli unést lidi online. Publikum totiž není náhrada za bezpečný vztah, není to náhrada za terapii, za pastorační rozhovor a za samotný čas, který potřebuji na to zpracování. A za mě je někdy hodně autentický moje rozhodnutí něco nezveřejnit. Za třetí, nestačí, abychom o autenticitě jenom mluvili, musí být možný taky zažít. Protože autenticita se netýká jenom jednotlivce. Týká se sborů, organizací, různých projektů, ale i celý církve. Představte si konkrétní situaci. Zveřejníme perfektní reel. Má skvělý hook, skvěle vyladěný barvy, skvělý vibe, má tam chytlavou hudbu a v popisku stojí: jsme společenství, kde můžeš být sám sebou. Přijď taková, jaká jsi. V sobotu nebo v neděli se odhodlá mladá holka, která prožívá těžký rozchod, že se možná teda přijde podívat. Předtím nikdy nebyla v kostele, v žádný modlitebně a je to pro ní fakt hodně těžký rozhodnutí přijít do neznámého prostředí. To reelsko jí v tom ale povzbudilo. Ona vejde a nikdo jí ani pořádně nepozdraví. Při chvalách se na ní někdo tak jako zvláštně podívá, protože má spoustu tetování, má piercingy. A po skončení si všichni stoupnou do svých skupinek, protože klasika, celý týden jsme se neviděli, máme si co vyprávět. Ani si nikdo nevšimne. V tu chvíli je úplně jedno, že máme nejlepšího střihače v kraji, že máme skvělý vybavení. My můžeme online napsat, každý je vítaný. Ale co se reálně stane, když přijde člověk, který vůbec nezapadá? Můžeme napsat, vytváříme bezpečný prostor pro otázky. Ale co uděláme, když někdo položí otázku, která je fakt hodně nepříjemná? Pokud je náš profil nablízkaná výloha, ale uvnitř je chlad, vytváříme něco, co není úplně pravdivý. Marketing a dobrý obsah může člověka dostat skrz dveře. To, jestli ale zůstane, o tom už rozhoduje ta realita, ta kultura společenství, do kterého se dostane. A ještě než se od autenticity teď přesuneme dál, chci dodat ještě jednu věc, takový disclaimer. Tohle to všechno neznamená, že existuje jediný způsob, jak teď na sociálních sítích o víře komunikovat. Někdo mluví do hloubky, někdo vypráví příběhy, někdo otvírá důležité otázky, někdo prostě dělá jenom humor a trendy, někdo třeba vzdělává. A někdo třeba prostě jenom dělá to, že na té sociální síti je tam prostě sám za sebe, je tam přiznaný křesťan. A i to samo o sobě může být občas sdělení. Když nějaký mladý člověk vidí prostě někoho svýho věku, kdo rozumí jeho realitě, orientuje se na sociálních sítích, používá stejnou mluvu a zároveň přiznává, že je věřící, může to narušit představu, že křesťanství patří jenom do minulosti nebo že je určen jenom nějakému určitému typu lidí. Někdy je message už jenom samotný to, kdo na té obrazovce je. A zdaleka všichni nemusíme dělat to též. Můžeme se navzájem doplňovat a je to skvělý. Každý z nás přináší nějaký ten střípek do té obří mozaiky, co křesťanství je. Problém pak je, když ukazuju jen tu svoji část a předstírám, že právě to je realita celého toho obrazu, celého toho křesťanství. Ale tohle je téma už za spíš na další přednášku. My jsme doteď hodně mluvili o nás. O tom, jak zůstat online pravdivý, jak si držet hranice, jak se algoritmem nenechat přetvořit v někoho jiného. Ale autenticita má podle mě ještě jednu stránku. Nestačí hlídat, jestli jsem to pořád jenom já. Potřebuju taky vidět člověka, ke kterému mluvím. Protože být sám sebou neznamená ke každému mluvit stejně. Když něco vysvětluju kamarádce, mluvím jinak než na pracovní poradě. Když mluvím s člověkem, který se v tématu pohybuje 20 let, použiju asi úplně jiný jazyk, než s někým, kdo o tom tématu slyší poprvé. A pořád jsem to já. Jenom tu svoji myšlenku překládám, uspůsobuju tomu, aby měl ten člověk na druhé straně šanci tomu porozumět. A ruku na srdce, v církevním prostředí jsme v tomhle občas trošku neobratní. Dokážeme vzít úplně normální lidskou myšlenku a převést ji do jazyka, kterým by v běžném životě člověk vůbec nemluvil, do takového vznešeného jazyka. Třeba srdečně vás zveme k účasti na inspirativním setkání, během něhož se společně zamyslíme nad významem mezilidských vztahů. To je reálný příklad, který jsem si našla. Představte si, že vám na Messengeru od blízkého kamaráda z čista jasna blikne zpráva. Ivano, rád bych tě pozval k účasti na inspirativním setkání. Asi bych se předtím spíš ptala, jestli mu někdo neukradl telefon nebo ho třeba nehacknul. Matthew Dix, profesionální storyteller, používá jednoduchou pomůcku, který říká dinner test. Když připravuju text nebo nějaký video, můžu se prostě sám sebe zeptat. Řekla bych to takhle člověku, který sedí naproti mě u stolu? A neznamená to, že teď všichni musíme začít mluvit slangem nebo každý video začít čau lidi, používat nějakou Gen Z mluvu, i když třeba zdaleka Gen Z nejsem. Spíš jde o to, aby v našem jazyce pořád byl poznat normální člověk z masa a kostí. A ono to je někdy strašně těžký, dostat se z té naší bubliny uvažování. A právě pro tuhle tu naší slepotu existuje zajímavý pojem, říká se tomu curse of knowledge, prokletí znalostí. Protože jakmile něco dlouho víme, je pro nás překvapivě těžký představit si, jaký to bylo, když jsme to ještě nevěděli. Takže říkáme milost, spasení, svědectví, požehnání, odevzdat svý srdce Bohu. Nám ta slova dávají smysl, protože máme zatím roky zkušeností, používáme je v církvi třeba denodenně. Člověk ale často tomu vůbec nerozumí, když součástí církve není nebo nikdy nebyl. A možná to pro něj znamená úplně něco jiného než pro nás. A možná to taky pro něj neznamená vůbec nic. A když mi člověk nerozumí, nemusí být úplně problém v něm. Možná je spíš problém v tom mým překladu. Jestli si tohle chcete někdy vyzkoušet, zkuste vysvětlit evangelium člověku, který nikdy nebyl v církvi, bez abstraktních slov, jako je hřích, spasení, milost, vykoupení, obrácení. Ono to je fakt jako těžký. A právě proto mi při přemýšlení nad cílovou skupinou nestačí jenom vědět, že mluvím třeba k lidem od 20 do 30 let, kteří se pohybují na Instagramu. Pro samotnou komunikaci by měly být daleko zajímavější tři otázky. Co už ten člověk ví, co právě ve svém životě řeší a jak moc mi důvěřuje? Dva stejně staří lidi totiž můžou být pro komunikaci úplně jiný publikum. Jeden vyrůstal v církvi a slovo modlitba je pro něj naprosto přirozený. A druhý si pod slovem modlitba představí andělíčku, můj strážníčku, který s ním dělala babička před spaním. Jeden má z církví skvělou zkušenost a druhý při slově církev jenom čeká, že mu někdo začne vysvětlovat, co všechno ve svém životě dělá špatně. A tohle je podle mě místo, kde se ta autenticita potkává s empatií a nějakým respektem k druhému. Znát kontext člověka, který ho chci oslovit, je za mě jedna z nejdůležitějších věcí. Autenticita bez téhle empatie se totiž hodně snadno změní v nějakou formu sebestřednosti. V to, že na lidi budeme chtít chrlit to, co chceme, aby věděli, ale už se jich v první řadě nezeptáme, jestli o tom vůbec vědět chtějí. A to je velká škoda, protože pak se míjíme účinkem. Já bych teď s váma ráda zopakovala takový filtr několika otázek, který nám algoritmus nepoloží, ale který jsou za mě hodně důležitý, pokud chceme v digitálním světě zůstat sami sebou. Je to filtr, kterým si můžeme vždycky prohnat to, co máme v plánu tvořit, nebo třeba jenom prozkoumat, jaká je ta vaše motivace, co je cílem, kde se nacházíte. První otázka je, kým mě online svět učí být. Není špatně učit se z toho, co funguje. Ale je dobrý čas od času se zeptat sebe sama, líbí se mi člověk, kterým se stávám? Úspěšný obsah by totiž neměl mít právo rozhodovat o mojí identitě. Vzpomeňte si na ten Ježíšův křest. To je můj milovaný syn, kterýho jsem si oblíbil. Druhá otázka je pravdivý i dojem, který vytvářím? Ono nestačí, že nelžu ve větách, který říkám. Já můžu říkat samý fakticky pravdivý věci a přitom vytvářet obsah, který pravdivý není. Můžu vyrábět spontánnost, používat zranitelnost jako techniku, nebo například, když prezentuju sbor, nějakou svoji mládež, můžu působit otevření, než třeba ve skutečnosti jsem. Otázka číslo 3 je, proč to vlastně zveřejňuji. Tohle je podle mě důležitý hlavně u osobního a zranitelného obsahu. Sdílím něco, protože to může druhému člověku pomoct, protože chci pojmenovat něco důležitého, nebo ve skutečnosti od publika potřebuju nějakou validaci, obdiv, ujištění. Ty naše motivace nikdy nebudou dokonale čistý. Ale je rozdíl, když obsah něco dává člověku a tím, když potřebuju, aby člověk dal něco mně. A v ten moment je určitě rozhodně lepší vyhledat nějakou pomoc někde jinde. Čtvrtá, vidím člověka, ke kterému mluvím. Dobrá komunikace totiž za mě není jenom o tom mít co říct. Většinou začíná otázkou, zájmem o toho, s kým ten kontakt navazuju. A je super se na tohle naučit prostě přirozeně myslet. Pátá otázka, co po tomhle online setkání zůstane. Když mi někdo věnuje svých 60 sekund, co si z nich odnese? Nějakou myšlenku, naději, pocit, že v něčem není sám, pobavení, otázku, o který bude dál přemýšlet. Každý můj reel určitě nemusí někomu změnit život, to by bylo úplně absurdní. Ale myslím si, že je fér se ptát, jestli člověku za jeho pozornost něco vracíme. Protože pozornost je v dnešním světě ohromně hodnotná. Já bych vám teď na závěr chtěla nechat několik zdrojů, ke kterým se můžete vrátit, pokud vás tohleto téma zajímá a chcete se mu třeba nějak dál věnovat. Za mě je určitě skvělý sledovat Instagram Bradyho Shearera. Je to hodně praktický obsah přímo o komunikaci církví, od sociálních sítí až po nějaký strategie, až po úplně obyčejný typy, jak třeba napsat newsletter, aby se ho někdo reálně přečetl. Přidala bych možná k tomu jenom takový malý disclaimer. Brady pracuje hlavně v americkém církevním prostředí, takže bych od něj nepřebírala jenom nějaké jako konkrétní věci, spíš jenom principy a různé nástroje. Určitě bych všechno nekopírovala do našeho českého kontextu, který je hodně specifický a hodně jiný než americký. A pokud spíš radši posloucháte, tak bych vám doporučila i jeho podcast, který se jmenuje The Pro Church Tool Show. Je to na tom Instagramu, určitě ho tam najdete. Je to právě jeho podcast, kde si vlastně ke komunikaci o církvích zve různý hosty. Je to takový super, fresh, praktický obsah. Potom bych vám ráda doporučila jednoho tvůrce. Je to It's Norms, nevím, jestli ho třeba někdo znáte. On je vlastně hrozně fajn v tom, jak je kreativní. Není to zase tak, abyste ho kopírovali, nebo aby jsme ho všichni kopírovali, ale je to skvělá inspirace na to, jak křesťanský obsah může vypadat současně, kreativně, v jazyce, kterýmu lidi rozumí. Přijde mi to hrozně fajn. Je to vlastně i takovej zranitelný obsah, který mi přijde, ale vlastně hrozně autentický. A na úplný závěr bych se s váma chtěla vrátit na začátek k otázce, jak obstát online a přitom zůstat sám sebou. Já si myslím, že odpovědí není zveřejňovat celý svůj život. Odpovědí není digitální svět odmítnout, doufat, že zmizí. A ani to není tím stát se hlasitější, dokonalejší, profesionálnější verzí všech ostatních. Kdybych měla to, jak nad tím přemýšlím a jak jsem nad tím dneska přemýšlela s váma, shrnout do jednoho jediného slajdu, vypadalo by to asi jako tahle cesta krůček po krůčku. Je to vědět, kým jsem, ještě než něco publikuju. Jít za lidma tam, kde skutečně jsou. Snažit se vidět svět jejich očima. Položit otázku dřív, než nabídnu odpověď. Mluvit jazykem, kterýmu lidi mají šanci rozumět. Být pravdivý v tom, co ukazuju. A taky svobodný v tom, co si nechám pro sebe. A to nejdůležitější, nést stejné hodnoty online i offline. My nemusíme v online prostoru dělat všichni totéž. Je skvělý se doplňovat a je to super, buďte tvůrčí. A nejlepší je, když se v tom všem budeme inspirovat Ježíšem. Bohem, který nezůstal v nějaký bezpečný vzdálenosti, ale který se nám přiblížil. Chtěla se vám moc poděkovat. Tohle to bylo nějaký nastínění toho, jak o komunikaci, o křesťanské komunikaci přemýšlím já. Možná to máte jinak, ráda se s váma pak o tom popovídám, když budete mít nějakou chuť se přijít, třeba seznámit. Teď ale moc děkuju, že jste tady byli, vážím si toho, užívejte festival a držím palce, ať ještě všechno v pohodě zvládáte. Mějte se.

Ivana Eder přinesla v akademii účastníkům festivalu United několik tipů a nápadů, jak být srozumitelní a autentičtí na internetu. Ptejme se po motivaci a mluvme srozumitelným jazykem. Tento díl opakujeme ještě v pátek v 17 hodin. Premiéru další akademie uslyšíte v neděli v 19 hodin.

Rádio 7 s nadějí do každého dne. Je 5 hodin ze čtvrtku 24. září. Za mikrofonem Rádia 7 je Martina Zachrlová. Před námi je pořad Kaleidoskop. Od úmrtí Františka z Assisi uplyne letos na podzim 800 let. Při této příležitosti se vracíme k cyklu, který o této významné osobnosti natočil církevní historik František Holeček. Pokračuje třetí díl.

minulém pořadu jsme se, vážení posluchači, ponořili do čisté studánky Bohu i lidem otevřeného ducha Františka z Assisi. Rozhodujícími léty pro rozvoj jeho hnutí byla léta 1208 až 1209. Nalezal silnou oporu v prvních dvou ze svých nových bratří, Bernardovi z Quintavalle, který patřil k urozeným kruhům z Assisi, byl jedním z největších boháčů v Assisi a najednou tak zásadním způsobem proměnil svůj život. A v Petru Catánim, který byl doktorem práv, ti se k němu připojili jako první. Záhy následovalo dalších osm druhů, ale především papež Innocenc III. Udělil této skupině už roku 1209 ústní svolení, aby žili tímto způsobem následování vzoru evangelního života. Tím byla vlastně poprvé schválena takzvaná formula vitae, tedy tyto životní zásady nového společenství. A s ní dostal také František právo hlásat všude, kde bude procházet, výzvu k pokání, vydávat svědectví Kristovu evangeliu. Apoštolát, kterým se František sám i první františkáni nejvíce zabývají, se tedy týká kazatelství. Tak jako tomu bylo třeba u bratří kazatelů svatého Dominga Guzmána, či Dominika z Osmy, zakladatele dominikánů. Je pravdou, že františkáni ovšem jdou k samotnému jádru evangelia. Jejich kázání nebyla příliš vyumělkovaná. Teprve kolem poloviny 13. století pronikly i do univerzitního prostředí daleko později než samotní dominikáni. František sám si nikdy nepřál, aby jeho bratři se zabývali hlubokomyslnými univerzitními úvahami. To, o co šlo, bylo přesvědčivým způsobem všem lidem, se kterými se setkávají, zvěstovat, komunikovat obsah evangelní výzvy. A s františkány také od samotného počátku zůstalo spojeno to, že dokázali i používat mimický výraz a gesta. Předvádět vlastně skutečnosti, které zažívají a prožívají. Víte, že František z Assisi byl prvním, který chtěl před očima lidí zhmotnit tajemství Kristova narození. Je první, který vlastně začal slavit jesličky. Vzal malé dítě, volka a oslíka a spolu s věřícími uctíval Kristovo narození o Vánocích. Františkánům vůbec tahle náklonnost k projevu, který bude srozumitelný i těm nejprostějším posluchačům, zůstane trvale. Největší františkánský kazatel 13. století, Antonín Padovský, dokonce musel kázat ze stromů, aby ho slyšelo široké velké množství posluchačů, kteří za ním přicházeli. Františkánští kazatelé 14. a 15. století budou kázat na velkých náměstích středověkých měst, protože posluchačů skutečně budou celé tisíce. A i u nás v Brně na Moravě Jan Kapistrán, který sem zavítá v polovině 15. století, bude provázet svá kázání obrazovou hrou, která má přiblížit tajemství spásy, ale i nebezpečí zatracení. Tento sklon k hluboké srozumitelnosti evangelní zvěsti vede také Františka k tomu, aby evangelium zvěstoval v lidovém jazyce. Je to prvek, který byl velmi blízký touze, povšimněte si, například francouzských hnutí, laických hnutí, o kterých jsme se již okrajově zmínili, například valdenských. Že také toužili jako chudí lidé procházet krajem a vybízet lidí k přijetí zvěsti Kristova evangelia. Rozdíl byl ovšem jenom v jednom. Zatímco valdenským se nepodařilo vlastně vplynout do oficiálně uznaného proudu, že neunesli to příkré odmítání a posměšky ze strany kardinálu, o Františkovi víme, že když poprvé předstoupil před kůrii s takouto prosbou, aby mohl zvěstovat Kristovo evangelium a byl jako nuzák vlastně vyhnán a bylo mu řečeno, aby se šel válec prasaty, tak to udělal. Když poté kardinálové vycházeli z papežského paláce a našli ho, jak se raduje z prasaty, ale by výběhu Boha
byli šokováni a úžasli. O zbytek se postaral už Bůh sám. Faktem je, že papežové, ať už to byl Innocent III. Nebo Honorius II., nedokázali přistoupit k tomuto muži se zatvrzelým srdcem. Vstupoval dokonce i do jejich snů. Podstatou jeho výzvy totiž nebyla především kritika přílišného bohatství církevní hierarchie nebo postupu papežské kůrie, ale výzva k přijetí Kristova pokoje. Il Signore vi dia la pace, ať vám pán dá svůj pokoj. To byla typická Františkova výzva, která je do dneška přítomná v typicky františkánském pozdravu Pax et Bonum. Pokoj a dobro. Slova, kterými se na lidi obracel, byla velmi prostá, horoucí a pronikavá. Na prvním místě všem připomínal Stvořitele a jeho přikázání. Boží spravedlnost a milosrdenství. Nebezpečí trestu za náš život. Všichni známe Františkovou výzvu, čiňme pokání, dokud k tomu máme čas. A na druhé straně velikost Boží slávy. Spojoval tedy výzvy k pokání za naše hříchy s nesmírně živou, silnou výzvou k tomu, aby se lidé smířili, aby se dokázali přijímat ve vzájemném bratrství, aby usilovali o silný život křesťanských ctností, ať už patří ke kterékoliv dobové společenské vrstvě nebo třídě. Aby začali žít silným životem svátosti. Měl také mimořádně silný vztah k Eucharistii, ve které tělesně viděl přítomného svého pána. Byl všem charakteristický ještě jednou skutečností. Vyzýval všechny, se kterými se setkával, k úctě ke kněžím. A to i těm, kteří by byli hříšníky. A to pro důstojnost jejich služby a z lásky ke svaté matce církvi, která zprostředkuje spásu, Kristovu spásu všem. Tím se velice lišil, skutečně velice lišil od mužů, kteří hledali jiné cesty nápravy církve zmítané už ve 13. století prvními příznaky hluboké krize, která naplno propukla ve 14. století. Neukazoval na druhé prstem a sám sebe chápal jako posledního a největšího ze všech hříšníků. Když se na to ptali později, kdy už byl skutečně mužem zahrnovaným velkým respektem a úctou, jak je něco takového možného při jeho způsobu života, velice skromně dodával, že to je proto, že on sám, na rozdíl od těch, kteří žijí ve hříchu a neuvědomují si, v čem žijí, jak by měli změnit svůj život, si jasně vědom své hluboké nedostatečnosti. A tady, právě tady, se otevíral klíč k obrácení lidských srdcí.

0: Uši k duši. Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové.
1: Známou znělkou se hlásí pořad Uši k duši. U mikrofonu je Lucie Endlicherová. Spolu se mnou znovu psycholog Marek Macák a spolu chceme znovu mluvit o začátcích. Vítejte. Ahoj, Marku.
2: Ahoj.
1: My už jsme o začátcích mluvili, spousta věcí už tu padla, ale rozhodně je ještě spousta věcí, o kterých se dá mluvit. A jedna z těch, které bych ráda přivedla na scénu, je to, že nejenom mohu buď být ten, kdo iniciuje nějaký začátek, anebo ten, který má vstoupit do něčeho, co začalo, ale že i já mohu znamenat být začátkem pro někoho druhého, že já mohu nějakým způsobem otevírat, vytvářet ty příležitosti pro ty druhé lidi. Nejenom já vstupuji do něčeho, co se otevřelo, ale já otevírám, aby druzí vstoupili. Co je v tomhle jinak, než v těch začátcích, o kterých jsme mluvili doteď? Co znamená, když já jsem začátkem pro někoho druhého?
2: Já to chci ještě uvést na správnou míru, protože teď, jak to slyším z těch úst, tak tam slyším jednu věc, která mi přijde nebezpečná. A to je ta představa, že já jsem začátkem pro někoho druhého, jo, vlastně samotného sobě. Není to o tom, že člověk sám může být, pán vám může dát tu roli, že skrze vás pomůže někomu něco začít v jeho životě, ale nesmí to být o vás příliš. To není o tom, že vy jste začátek toho druhého člověka nebo začátkem něčeho pro toho druhého člověka, ale že spíš jste připraveni ukázat mu na otevřené dveře v jeho životě. A nebo že jsme, můžeme být připraveni být tím, kdo poukáže na to, že teď se může začít něco nového a kdo je tam k tomu, aby byl součástí toho, že se to může stát. Být prostě stělesněním Boží přítomnosti a naděje uprostřed obav a zavřených horizontů, které lidi mají. Tak asi o tomhle můžeme mluvit.
1: Mm-hmm. Já jsem to asi takhle vnímala, ale děkuju, že si to pojmenoval, protože to je určitě důležité, jinak by to vypadalo, jakože já si tady teď stanovím jako svůj cíl života, že druhým lidem budu něco a budu jejich kouč a trenér a ten, kdo posouvá jejich život na nějaké šachovnici.
2: Jo, a na to já jsem vysloveně alergický.
1: To chápu.
2: Jo. No.
1: Když to takhle říkáš, tak mě úplně napadá, může člověk být jakoby až nechtěně nebo nevím, nerozpoznaně, nebo jak to říct, pro někoho tím začátkem? Je to vždycky něco vědomého?
2: Myslím, že ne. Myslím, že jsou lidi, kteří jsou natolik, řekněme to biblicky, když vykazujete ovoce ducha například, a jste člověkem, který je stělesněním nějaký jako lásky, trpělivosti, nepočítání zlého, člověkem, ze kterého cítí Kristus, tak si myslím, že skrze vás Bůh začne věci v životech druhých lidí a otevře jim dveře a ani tom nevíte. A ani vám na tom nezáleží, v tom, že byste o tom potřebovali vědět. Proto jako křesťanský aktivismus u lidí, kteří počítají svoje dobré skutky a počítají, komu nakolik pomohli a kdo kolem nich jak roste, tak vždy zavání bezbožností. Tohle je dobrá otázka. Myslím, že je to o tom, že když žiju Krista, tak má Bůh volnou ruku k tomu i v mém životě. Mu dávám volnou ruku, aby skrze mě mohl dělat, co chce a tudíž jako přenášet požehnání, což znamená způsobovat dobré nové začátky v životech lidí. Ale hodně z nich se stane mimochodem. Jestli jste dobrým svědectvím o Boží realitě a Boží lásce a je to z vás vidět, tak inspirujete lidi bez toho, abyste si toho všimli, nebo aby pro vás bylo důležité, že teď jdu inspirovat lidi a budete stělesněním, já nevím, odpuštění. A inspiruje to ty, kteří potřebují vstoupit do prostoru odpuštění. Můžete dobře ilustrovat to, jak uprostřed zlomenosti člověk může žít v naději a v radosti a inspirujete tím druhé lidi a ani nebudete vědět, který kdy. Takže ne, nemusí o tom člověk nutně vědět.
1: Zároveň úplně mi přijde, že tam, kde o tom vím, tam, kde je to něco, jako něco dokonce, do čeho mě třeba Bůh povolá, tak součástí toho je přece i zodpovědnost. Takové to vědomí, že když je tohle to moje místo, tak mám vykazovat nějaké kvality? Nebo prostě je to něco, do čeho jsem byla postavena, povolána a tím pádem není na mě, abych řekla, tak začala jsem a jdu dál.
2: Ano, ano. Zodpovědnost za co? To je otázka. Jo? A ty jsi to dobře řekla, moje kvality. Jo? Ve smyslu, jsem zodpovědný za to svoje fungování. Jsem zodpovědný za to, jak já žiju s Bohem, jak já žiju s druhýma před Bohem. Nejsem zodpovědný za druhy, kteří mi nebyli svěřeni a kteří mi byli svěřeni, tak tam taky jenom do jisté míry, protože jsou to přeci jenom druzí lidé. A jsem hlavně zodpovědný za svou integritu. A potom v rámci toho už, pokud tí mám a pokud k ní rostu, tak můžu v rámci své zodpovědnosti, v rámci třeba toho, že jsem věrný přítel někomu, anebo dobrý rodič, tak protože když usiluju svou integritu, tak budu v různých situacích vykazovat známky božího jednání. Ale není to to, že já jsem zodpovědný za to, co já vím, že moje dítě vyroste v takový, jak já si ho představuju, anebo že lidi kolem mě budou žít životy tak, jak já si myslím, že by to bylo nejlepší. Ta hranice tam musí zůstat. Jsem zodpovědný za sebe před Bohem.
1: Tak hlavně zodpovědnost není naplnění mých představ, že jo? To jsou dvě
2: naprosto a to je druhá věc, jo. Ano, protože pokud integritu křesťanskou chápeme, nebo zralost, řekněme, a úsilí o zralost a o svatost, pokud to chápeme jako vracení se do toho prostoru, kde před Bohem za sebe přebíráme zodpovědnost a vstupujeme zpátky do stotožnění s ním a do jeho obětí a necháváme si jim šáhnout do své duše a přeskládávat tam to, co je třeba, tak to bude navenek mít různé dopady. Nebude to o tom, že se jenom plní naše plány pro to, jak se mají měnit naše projekty anebo lidi kolem nás. Bude to o něčem jiném a budeme v tom flexibilnější.
1: Když otevíráme to, že můžeme být nějakým začátkem pro druhého člověka v rámci těch mantinelů, které jsme už označili, tak mě napadá, jak moc tohle to souvisí s nějakou nadějí. Jak moc to souvisí s tím, jakoby vidět dopředu a doufat.
2: To mám právě na mysli, jo. Já když jsem nabízel to téma jako být začátkem pro druhého, tak tím právě nemyslím, že on se druhý se stane mým projektem. Ale že vždy můžeme být tím, kdo dává druhému člověku najevo naději, kdo dává druhému člověku najevo to, že existuje pro ně dobrá cesta dál a že může být součástí dobrého příběhu. A to, jak to konkrétně dáváme najevo, to jsou různé věci. Někdy člověk, který si myslí, že je nezajímavý a nemá smysl, aby se mu někdo věnoval, že lidi jenom otravuje, tak mu tohle dáme najevo tím, že ho posloucháme. První člověk, kdo ho poslouchá a kdo mu ukazuje, že i on může být předmětem naslouchání. Člověk, který si myslí, že věci, které pokazil v životě, jsou definitivou, která ho navždy diskvalifikuje, tak ten může potřebovat od nás zažít naslouchání tomu negativnímu a potřebuje od nás slyšet odpuštění a vidět, že ho přesto všechno bereme vážně a přesto všechno ho umíme vidět jako někoho, kdo má hodnotu a budoucnost. To může mít různé. Můžeme být součástí začátku něčeho dobrého v životě druhého člověka, protože mu pomůžeme zvládnout období deprese a chodíme mu na nákupy. A najednou jsme tam ve chvíli, kdy je potřeba, aby tam někdo byl a kdybychom tam nebyli my, tak tam možná není někdo jiný. Můžeme být ten, kdo tomu druhému člověku bude ochoten jako první říct pravdu, kterou ostatní se mu bojí říct. A můžeme být začátkem nějakého nového sebeuvědomění u něm, které nemusí být příjemné. Takže takhle ze široka to myslím, ale snad je rozpoznávat v tom, co říkám, že v žádném z těch případů tak to není o tom, že ten druhý člověk se stane naším projektem, že tam přistupujeme s postem služebníka, s postem někoho, kdo může sehrát roli, která odráží něco božího, ale zároveň jako neovládne život ani příběh toho člověka, ani si z něj nedělá svůj trofej. Tohle je velký zápas pro lidi, co slouží v církvi. No, je daleko snaží tohle dělat a takhle žít ve chvíli, kdy to nemáte jako v pracovním popisu.
1: Mně u toho úplně napadá to, co říká Ježíš, když říká, že nikdo nemá větší lásku, než ten, kdo položí život za své přátele. Že přesně to je ta situace, kterou popisuješ, že jo? Že to není o tom, že já se tam postavím a budu si toho člověka projektovat jako sociální inženýr tak, aby odpovídal mé představě o tom, co on by měl žít, ale že skutečně já tam přijdu jako ten, kdo se vydá, protože chci mít naději i pro toho, kdo tu naději třeba v té chvíli nemá.
2: Ano, ano. A v tu chvíli, ono totiž, když jsou tyhle priority správně rozložené, tak vám to dá velkou flexibilitu. Taky, kromě toho, že je to jako realistický, tak to taky dá velkou flexibilitu, protože druzí lidi, jednak Pán Bůh je bude vést jinudy, než my si představujeme většinou. A trochu jiným způsobem, nebo hodně jiným způsobem. A budou mít zrovna jiný témata, než kterými bychom chtěli řešit. A oni můžou třeba dobrým způsobem se posouvat i díky nám a přitom to nerozpoznávat. A pokud jsem kristovsky přítomen, tak se nad tím nebudu urážet nutně. Protože to není o tom, zda já jsem vidět. Já se snažím fakt jako vyhnout takové představy, která jednu dobu jela v české církvi o takovém jako vedení druhých lidí, kde druzí lidi jdou po nějaké předem dané cestě a my je rostem. Taková ta jako výroba zralých křesťanů na zakázku.
1: Dobrých, ano. A zároveň chci do toho teď ještě připomenout, ale i to, že pořád to nesnižuje nic z té možnosti nastavit zrcadlo tomu druhému člověku.
2: Určitě, ani z možnosti dělat nějaký programový věci spolu. Já nevím, já můžu mít skupinku s někým a systematicky se setkávat nad písmem a bavit se o životě a podobně. Je to o tom postoji, jak to dělám. Dělám to s tím, že si sleduju celou dobu, zda ten člověk dělá to, co má, podle mě. A zda pracuje na tom, po čem já si myslím, že by měl teď pracovat. A jsem tam v pozici manažera a nadřízeného, anebo kouče, anebo jsem tam v pozici bratra, který je odlišný, který má také omezenou perspektivu a může mít víc zkušeností a může dokonce být dobrou inspirací, ale zpravidla nejlepší inspirací je tehdy, když inspirujeme, protože máme obsah, ne protože máme roli.
1: Tady možná o to víc patří se připomenout to, jak důležitá je ta citlivost, jo? Jak důležité je umět rozpoznat to své místo, tu svou roli možná nejen začátek, ale taky konec.
2: Ano, umět odejít. Ano, to je velký problém u duchovních různých vůdců. Nicméně ještě jedna věc mě napadla, že je do jisté míry na nás, jakou roli budeme hrát v životě druhých lidí a že můžeme být těmi, kteří otevírají dveře a kteří zprostředkují něco, co jim Pán Bůh může dát skrze nás, aby je on vedl sám dál, kudy chce on. A že v tom nejsme neutrální. Že vždy jsme buď přítomní jako požehnání, jako někdo, kdo stělesňuje naději a možnost pokračování, vědomí toho, že Pán Bůh není zaskočen a ví, co dál, anebo můžeme být přítomní jako ti, kdo se snaží ovládnout, anebo se nějakým způsobem cítit tím, že ten druhý člověk něco dělá nebo nedělá dobře a podobně. A je to o tom, jak tam chceme být přítomní. A podle mě nejlepší je ta představa zrcadla. Že jsem u druhého a já si to zrcadlo představuju tak, že je nakloněno tak, aby bylo skrze nás vidět na ten zdroj světla, který na nás svítí. Že jsme zrcadlo, ve kterém se druhý neshledává sám, ale ve kterém může vidět Boží obraz. Ne proto, že my jsme tak strašně Boží obraz, jo? Zrcadla nejsou dokonalá, ale jsme v dobrém úhlu mezi Bohem a mezi tím člověkem, kterého nám Pán Bůh do života dává.
1: Děkuji, Marku. Tak obrazem zrcadla končíme dnešní setkání v programu Uši k duši a těšíme se zase na to další, které to bude opět za týden. Lucie Endlicherová a Marek Macák se loučí a těší se na slyšenou příště.
2: Naslyšenou.

Slyšeli jsme Uši k duši s hostem Markem Macákem. Další začátky s tématem naděje vysíláme zítra v 8.30.

Nastal čas, kdy se od mikrofonu Rádia 7 s vámi srdečně loučí Martina Zachrlová. Předávám mikrofon dál a vám, milí posluchači, přeji krásný den s naším, vaším rádiem.

Hezký den vám popřála skupina Awaken a po 6. hodině raní vám hezký den přeje od mikrofonu Rádia 7 Pavel Kol. Máme čtvrtek 24. září a před námi je hromada pořadů, ale já ještě než je představím, posílám Míšu Kadlecovou a ta nám říká, zpívá o tom, že smí Bohu říkat Otče. A tak i s tímto vědomím vstupme do dnešního dne. Dobrý poslech.

Jaké pořady jsou připraveny pro následující hodiny? S tichým časem začneme dnešní vysílání v 6 hodin 15 minut. Od 6.45 se můžete stát svědky jedné absurdní události. Boží syn je vyzván, aby zaplatil daň v chrámu. Jak tato situace promlouvá do dneška, zkoumejme s kazatelem Jaroslavem Plevou. Pozvání na kurz duchovního rozvoje i nové zprávy o pronásledovaných křesťanech. To vše nabídne dnešní magazín v 7 hodin. Víkendové setkání mládeže Církve Československé husitské přiblíží ranní telefonát v 7.30. Bůh se snažil svůj lid zastavit prostřednictvím proroků. Jejich slova však mohou oslovit i nás dnes. V Bible Guide otevíráme 6. kapitolu Ozeášova proroctví, které je výzvou k návratu k Bohu. Připojte se k poslechu v 8 hodin. Brát Ježíše jako našeho pracovního šéfa má pro naši práci vícero praktických důsledků. Po 8:30 se na ně zaměří kazatel Jaroslav Pokorný v pořadu Nejen chlebem. Pracovní tempo v Singapuru je výrazně rychlejší, než jaké jsme zvyklí u nás. Jaké je tempo boží lásky? Sjednotitní krok zve Glosa Lubohlavačky od 9:30. Pavlína Vaculíková je zkušená pedagogická osobnost, která svou učitelskou dráhu vnímá jako stálou cestu k hledání efektivních a lidských přístupů ke vzdělávání. Během své dosavadní praxe zažila prostředí odlišných typů škol, výukových stylů, poznala různorodé kolektivy kolegů a žáků. O svých osobních i profesních zkušenostech si bude povídat s Lídou Pohankovou v reprýce pořadu Rozmarína v 10 hodin. Jakou roli hraje zpěv a hudba v dětském klubu nebo oddílu? Proč s dětmi zpívat? A jak na to? I když třeba nemáme kytaristu? Host Helen Mrázkové, aktivní hudebník Ondra Malý, sdílí své zkušenosti v pořadu Štafeta. Na dobrodružnou plavbu s lodí Jitřenka zve kniha Plavčík Žán v podání Pavla Hromádky ve 12.15. Do života Miloše Reicherta dá nahlednout Řeka života po 13. hodině. A další pořady si představíme, tolik výhled aspoň pro ty nejbližší hodiny, které jsou před námi. Posílám skupinu Good Work a za chviličku se ponoříme do tichého času.

Bůh dává velké věci a nikdy to je opravdu jízda. Pokračuje žalm 143.

Poslouchej, Bože, moji modlitbu, mé prosby, prosím, popřej sluch, odpověz mi ve své věrnosti, své spravedlnosti. Jsem tvůj služebník, neboť mě na soud nikdo z živých není v bránu před tebou.

to by svou duši svěřil jsem. Plnit tu vůli, prosím, nauč mě a strápení, strápení vyveď mě.

0: kež ráno uslyším v lásce tvé. Ty má jediná naděje.
1: Vstupujeme do tichého času a já otevírám druhý list Korinským, závěr 10. kapitoly od 12. verše. Apoštol Pavel píše: neopovažujeme se řadit mezi ty, nebo srovnávat s těmi, kteří doporučují sami sebe tím, že se měří jen podle sebe a srovnávají sami se sebou, ztrácejí soudnost. Nechceme si zakládat na díle přesahujícím hranice, které nám vyměřil Bůh, totiž abychom došli až k vám. Nechceme se rozpínat dál, než kam jsme sami došli. Vždyť jsme ve své službě Evangeliu Kristovu dospěli až k vám. Nezakládáme si na tom, co udělali jiní. Máme však naději, že vaše víra bude růst a tak se hranice nám stanovená rozšíří. A že budu moci zvěstovat evangeliu v krajích ležících za vámi a nebudu se chlubit tím, co je hotovo, kde už pracovali jiní. A že budu moci... A kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu. Ne ten, kdo doporučuje sám sebe, je osvědčený, nýbrž ten, koho doporučuje Pán. Někdy vkládáme množství energie na to, abychom se učinili známými, abychom rozšířili tu naši působnost. Ale apoštol Pavel na svoji propagaci jde vlastně úplně obráceně. Za nic se nechlubí, nebo ničím se nechce chlubit, to, že nese evangelium, bere jako poslání a doufá a modlí se za to, aby Bůh rozšiřoval ty jeho hranice, tu působnost evangelia, tu jeho službu, tam, kde je. A jak vidíme ze zápisů Nového zákona, z listu Skutků a dalších, tak Bůh opravdu činil. Apoštol Pavel tak nemusel nést, propagovat nějaké svoje myšlenky, ale stál za Božím slovem a Bůh rozšiřoval to jeho působení, to Pavlovo slovo, nebo Ježíšovo slovo skrze Pavla do dalších končin. A tak chlubme se Ježíšem Kristem, tím, jaký je to, co pro nás dělá, nesme to jeho svědectví. A Bůh možná rozšíří potom ty naše hranice, tu naši známost v našem okolí. Nevždy je to jednoduché, nevždy se tak stane, ale buďme vděční Bohu za to, když nás takhle provází a vkládá v nás tu důvěru, že můžeme mít vliv na ostatní. Ježíši, já děkuji za to, že ty přicházíš, že ty máš velkou moc a že nás učíš a dáváš nám důvěru, abychom vstupovali do tvých věcí, aby i ta naše víra mohla růst. Prosím za to, ať můžeme s tou pokorou, ale zároveň odvahou vykročit do věcí, činností, služby, do které nás povoláváš. Že to není o nás, ale o tobě. A když ty dáš, tak i ten náš vliv, ty naše možnosti začnou růst. A tak se modlím za ty, kteří jsou možná nějak ustrašení, bojí se, jsou schovaní a nechtějí nebo nemají síly vykročit. Prosím za ně, aby si je dnes pozvedl, aby si jim dodal nějaké sebevědomí, že v tobě můžeme vše, že ty jsi dobrý, že ty jsi mocný, že ty jsi použil lidi, kteří nebyli dokonalí a používáš lidi, kteří nejsou dokonalí, ale díky nim, díky tomu se projevuje ta tvoje sláva. Tak tě za to chválím a velebím.

O Boží lásku se můžeme opřít. Bůh nám fandí, chce, abychom rostli a byli podporou a také se v další písni za to budeme modlit se skupinou Folking and Country.

Bůh je pevný a můžeme tak stát na dobrém základě, ale nevždy je tam chceme zůstat. Tak jako syn z příběhu o marnotratném synovi, který měl boží lásku, měl tu otcovu přízeň, ale rozhodl se odejít do světa. A o něm je píseň Mikea Donahueho.

Někdy vstupujeme do situací, nebo se dostaneme do situací, které nejsou příjemné. Ale Bůh je s námi. A s ním je to jiné, než kdy předtím. Mnohem lepší. Skupina Gedeon.

Minule jsme četli, jak se učedníci po oslňujícím zážitku na hoře proměnění vrátili dolů a pod kopcem je čekal stres a problémy. Ježíš je učil jednat, věřit a spoléhat se na Boha. Takové víry stačí maličko, jako špendlíková hlavička, jako semínko hořčice a Bůh situaci promění. Uzdravením v chlapce ale nebyl konec všech potíží. V zápětí se objevila další hrozba, větší než frustrovaní kolegové a nešťastný otec. Přicházejí výběrčí daní a to končí každá legrace. Pojďme si přečíst Matouš, 17. kapitola od 22. do 27. verše. Když se zdržovali v Galileji, řekl jim Ježíš, syn člověka má být vydán do rukou lidí. Zabijí ho, ale třetí den bude vzkříšen. A oni se velmi zarmoutili. Když přišli do Kafarnaum, přistoupili k Petrovi výběrčí chrámové daně a řekli, váš mistr neplatí chrámovou daň? On řekl, platí. Když přišel domů, ještě než promluvil, řekl mu Ježíš, co myslíš, Šimone, od koho vybírají pozemští králové poplatky a daně? Od svých synů nebo od cizích lidí? Když odpověděl, od cizích, pravil mu Ježíš, synové jsou tedy svobodní. Ale abychom je nepohoršili, jdi k moři, hoď udici, vytáhni rybu, která se první chytí, otevří ústa a najdeš peníz. Ten vezmi a dej jim za mě i za tebe. Když člověk čte tento příběh, napadne ho až rouhavá otázka, proč je právě tato historka v evangeliu? Rybka, která v tlamce přinese peníz, není to až skoro jako pohádka? Napadla vás někdy taková pochybnost? Pojďme se společně zamyslet, oč šlo, a pokusme se tento příběh dešifrovat pro nás a naši situaci. Znovu připomenu kontext. Učedníci vidí Ježíše proměněného v Boží přítomnosti, slyší Boží hlas a potvrzení jeho poslání, to je můj milovaný syn, toho poslouchejte. Pak jsou svědky jeho autority a moci nad zlými duchy, nemocný chlapec je uzdraven. Ježíš učedníkům vysvětluje své vlastní poslání, svou mučednickou smrt. Oni nerozumějí a jsou z toho smutní, přestože je řeč o vzkříšení, tedy o vítězství. A teď se do toho přihlásí finančák. Živnostníci to dobře znají. Finančního úřadu se bojí i ten, kdo daně poctivě přiznává a má všechno v pořádku. Musí vykazovat, dokládat, vysvětlovat, prokazovat. Je předvolán na úřad a do rukou úředníku je vydán na milost a nemilost. I když máme zákony, které to upravují, v případě daní je výslovně řečeno, že zákon vykládá finanční úřad. Ani ministr financí vás nemůže zachránit. Kdo pracuje jako účetní, mohl by vyprávět. Před 2000 roky to nebylo o mnoho jiné. Výběrčí daní, ve starších překladech ne zcela přesně překládáno jako celník, byly pro obyčejné lidi postrachem. Měli moc a často ji zneužívali. Víme, že lidi okrádali, aby si nahromadili majetek. To platilo zejména o těch, kdo vybírali daně pro Římany, kteří zemi okupovali. V tomto příběhu vystupují ovšem jiní výběrčí, jednalo se o daň pro chrám. Poplatek pro chrám se platil jednou za rok a vybíral se od každého muže staršího 20 let. Nebyla to daň Římanům, šlo o zajištění provozu chrámu za výdaje, například při ranních a večerních obětech. Částka nebyla příliš vysoká, dvojdrachma, neboli polovina šekelu, představovala mzdu za 2 dny práce. Je tu ovšem principiální otázka. Není absurdní, že Boží syn, který přišel položit sám sebe jako oběť, by měl platit za oběti zvířat, jejichž platnost přišel ukončit? Samozřejmě, že to je nesmysl. Nicméně Petr v tu chvíli výběrčím odpovídá jako správný žid, který si je vědom svých povinností, ovšem, že platí, ale jistý si tím moc nebyl. Když se vrátil, Ježíš ho předešel. 25. verš. Když přišel domů, ještě než promluvil, řekl mu Ježíš, co myslíš, Šimone, od koho vybírají pozemští králové poplatky a daně? Od svých synů nebo od cizích lidí? Když odpověděl od cizích, pravil mu Ježíš, synové jsou tedy svobodní.
Z toho vychází, že není potřeba platit. A přece Ježíš říká něco zvláštního. 27. verš. Synové jsou tedy svobodní, ale abychom je nepohoršili, jdi k moři, hoď udici, vytáhni rybu, která se první chytí, otevří ústa, najdeš peníz, ten vezmi a dej jim za mne i za sebe. Neboli, nemuseli bychom platit, ale je tu ještě jiné hledisko, hledisko pohoršení. A to nás vede k tomu, abychom udělali i to, co bychom správně vůbec dělat nemuseli. Je zřejmé, že Ježíš s touto daní nesouhlasí. Považuje ji za nepotřebnou, svým způsobem nespravedlivou. A přece má svobodu se podřídit a daň zaplatit, i když by nemusel, aby nepohoršil. Na začátku jsem položil otázku, zda mince vytažená z ryby nezní příliš pohádkově. Pro zajímavost vám uvedu dva případy, kdy se něco podobného v době celkem nedávné skutečně stalo. Příběh první. V roce 2008 jistý rybář ulovil v jezeře Rayburn v Texasu téměř 4-kilového okouna. Jak se ryba mrskala na dně loďky, rybář si všiml, že jí něco vypadlo z ústního otvoru. Myslel, že vyplivla háček, ale když rybu zvedl, měla háček stále pevně zaseknutý. Zvedl předmět, o kterém si myslel, že to je kámen, a zjistil, že se jedná o školní prsten. Za pomoci repelentu a spreje na uvolnění rezu prsten očistil a s námahou rozeznal, že na vnitřní straně je vyryto jméno

městem Klebangu, to je město asi 120 kilometrů jižně od Kuala Lumpur, malého žraloka. Když ho připravovala k obědu, našla v něm medailon. Ukázalo se, že je ze 13. století. Je na něm rytina ženské hlavy s korunou a na druhé straně kříž. Podle místního historika představuje portugalskou královnu Alžbětu a medailon nosil pravděpodobně portugalský voják během kolonizace Malajzie kolem roku 1511. Tyto dva skutečné příběhy dokumentují, že nalézt v ústech ryby prsten nebo minci není vůbec nic pohádkového. Co je ale důležitější? Jaký je duchovní význam tohoto příběhu? Ježíš Kristus, Boží syn, přišel položit svůj život, dát sám sebe jako oběť za hřích světa. On je dokonalou obětí, naplnil Boží vůli a tím, že svůj život položil, ukončil potřebu ještě kdykoliv jakoukoliv oběť za hřích přinášet. V okamžiku jeho smrti se roztrhla chrámová opona na znamení, že člověk skrze Krista může přistoupit k Bohu, protože jeho poslední dokonalou obětí je očištěn k novému obecenství s Bohem. Tento nevinný Boží syn, který přišel ukončit období přinášení obětí, dát oběť poslední, by měl finančně přispívat na to, aby se oběti v chrámu mohly ještě konat? Vždyť za chvíli skončí úplně. Je to absurdní a protismyslné. Přesto Ježíš Petrovi říká, zaplať, abychom nepohoršili. Abychom jim nebyli kamenem úrazu. Oni tomu teď ještě nemohou rozumět. Tak jim vyjdeme vstříc. Minci pro tuto platbu obstará sám Bůh. Na znamení, že není třeba ji schánět. Milí přátelé, někdy po nás může někdo chtít udělat něco, co považujeme za podobně absurdní a protismyslné. Nemá právo to od nás žádat, možná to je nespravedlivé nebo pokořující, a my cítíme, že jsme ve všech ohledech v právu a že bychom to měli odmítnout. Vzpomeňme v tu chvíli na Pána Ježíše Krista, který zaplatil chrámovou daň v mnohem absurdnějším a smysl nedávajícím případě. Zvažme, zda v takovou chvíli není důležitější podřídit se pravidlům a nedávat příčinu k pohoršení, protože ten druhý ještě nemůže rozumět. Zvažme, zda se raději nepodvolit požadavku, jakkoliv nesmyslný se může zdát. A pak se můžeme modlit, aby nám Bůh pro tu situaci dal to, co potřebujeme.

Jaroslavem Plebou jsme prošli další částí Ježíšova příběhu. Dnes v 15.15 se k němu vrátíme. Zítra budeme v duchovním zápase církve s Martinem Moldanem.

Já jsem křesťanem od roku 1985, takže to už je... Michel Čet...

0: Máme tu 7. hodinu ranní u mikrofonu Rádia 7. Je s vámi Pavel Kol a také tu máme drobné technické problémy, ale nebojte, magazín, který je připravený, je těsně před námi. Pozvání na kurz duchovního rozvoje i nové zprávy o pronásledovaných křesťanech. To vše uslyšíte v následujících minutách. Začíná magazín, vítejte u poslechu.
1: Já jsem křesťanem od roku 1985, takže to už je nějaká řádka let, vlastně přes 40. A za tu dobu jsem slyšel, četl a sám kázal obrovské množství nějakých věcí, duchovních témat a podobně. A postupně ve mně nějak jako narůstala otázka, kdybych z toho všeho měl vybrat opravdu jenom to nejdůležitější, nejpodstatnější věci, které v té křesťanské spiritualitě považuji za opravdu největší poklady. Něco, bez čeho se ten zdravý duchovní život fakt neobejde, co by to bylo. No a z toho právě vznikla esence. Já to slovo esence mám rád, protože esenciální znamená podstatný, základní nebo nepostradatelný. Takže to vyjadřuje přímo ten název samotný. Nejde o nějaký pokus s tím kurzem nebo obsahem toho kurzu říct o křesťanství všechno, ale spíš nějak se jako dostat k jádru, k tomu, co je podle mě opravdu zásadní, esenciální pro nějaký zdravý duchovní rozvoj a pro živý vztah s Bohem.
2: Když na to navážu, tak v té snaze dostat se k tomu jádru člověku může přijít na mysl mnoho témat. Jaká byla cesta výběru a zpracování jednotlivých témat?
1: Mně nešlo o to vybrat nějakých 10 zajímavých témat, o kterých bych zrovna chtěl mluvit, ale spíš vydestilovat opravdu to, co je nejdůležitější, nejzásadnější. A postupně z toho vznikla taková vlastně jednoduchá struktura. Nejdřív se věnujeme samotnému Bohu, to znamená Otci, Ježíši a Duchu Svatému, to jsou první tři lekce. Potom třem velkým skutečnostem toho křesťanského života, víře, lásce, naději. A nakonec čtyřem oblastem, ve kterých se ten duchovní život nějak rozvíjí prakticky, aby to nebylo jen nějaká teoretická záležitost, to znamená mluvit s Bohem, naslouchat Bohu, jít životem společně s druhými a objevit a dobře spravovat to, co nám bylo svěřeno. Přičemž vlastně mi hodně záleží na tom, aby to nebyla jenom teologie nebo jenom předávání nějakých duchovních poznatků, protože o tom ten duchovní rozvoj pro mě není, že by člověk jako toho, čím dál tím víc věděl a znal. Ani to není o nějakých povinnostech, které se naučí plnit, které si může každý den odškrtnout, ale spíš mi jde o ten proces zrání, ke kterému člověk dostává nějaké podněty, něco, co ho na té cestě provází, aby se mohl stát nějakou tou nejlepší možnou podobou sebe sama v tom smyslu toho, jak nás Pán Bůh myslel, když nás stvořil.
2: K tomu ještě doplňující otázka, jestli se ta jednotlivá témata a jejich obsah v čase proměňují, nebo tak, jak si je vydestiloval, tak, jak si je promyslel, tak od počátku toho fungování kurzu esence jsou stejná?
1: To se pořád vyvíjí. Já to takhle mám víceméně s každým kurzem, který jsem vytvořil, že to vznikne, nějakou chvilku se tvoří vlastně ta kostra, jaká témata tam budou. A pak vlastně každý rok nebo při každém dalším turnusu toho kurzu, tak se to vylepšuje, protože mezi tím zase čtu další knížky nebo nějak sám s Bohem dál žiju. Takže ty poznatky toho, jak prostě se sám vyvíjím, tak se promítají potom i do toho, že se vyvíjí konkrétní podoba těch jednotlivých lekcí.
2: Komu bys tento typ kurzu doporučil?
1: No docela vlastně širokém okruhu lidí. Už teďka proběhly zatím tři velké kurzy a předtím jsme měli dva menší turnusy. Tak na ten kurz chodí lidé, kteří jsou buď křesťany už mnoho let, ale vlastně i lidé, kteří jsou na začátku nějaké své duchovní cesty a dokonce se nám tam občas objeví i nějací lidé, kteří se za křesťany vůbec nepovažují a několika z nim už to pomohlo vlastně k tomu, aby se křesťany stali. Tak to by přišlo skvěle. A mám radost, že se podařilo tuhle různorodost nějak jako zachovat, protože by nešlo o to vytvořit prostředí, které by bylo jenom jako pro jednu z těch skupin. My jsme si dělávali kurzy setkávání 3P mnoho let, které byly v podstatě obdobou kurzu Alfa, které byly zaměřeny na lidi nevěřící nebo hledající, zajímající se o křesťanství. A my jsme zjistili, že, nebo já jsem zjistil už s odstupem několika let té zkušenosti, že vlastně těm nevěřícím nebo hledajícím, když jsou na kurzu, kde nejsou oni tou cílovou skupinou, tak je to pro ně vlastně bezpečnější prostor. Protože tady nejsou cílovou skupinou. Tady cílovou skupinou jsou křesťané. Je to kurz duchovního rozvoje primárně zaměřený na věřící, na křesťany, ale zároveň nízkoprahově dělaný tak, aby to bylo srozumitelné i těm lidem nevěřícím nebo hledajícím. A vlastně jsem zjistil, že jim je to tam příjemnější, protože to není o nich na prvním místě. Takže mohou být víc v roli takových jako pozorovatelů, sledovat toho, co my sami sebe o křesťanství učíme. A zároveň, jak jsem říkal, několika z nich už to i posloužilo k tomu, aby tuhle cestu objevili i sami pro sebe.
2: Už jsi krátce zmínil i o kurzech, které proběhly. Připomeň prosím, kolik běhů má Esence za sebou a s jakými ohlasy účastníků, absolventů se setkáváš?
1: My jsme dělali dva turnusy v takovém malém formátu v naší KSKové klubovně, takže to bylo, já nevím, 12-14 lidí. A pak jsme měli tři velké kurzy, kde to bylo 30, takhle nějak okolo 30 účastníků. Takže dva malé turnusy, tři velké turnusy. A ty ohlasy právě mě potěšilo, že byly velmi pozitivní ze všech těch skupin cílových. To znamená i od těch lidí, kteří byli nevěřící, tak samozřejmě nejlepší ohlas je, když na nich člověk vidí, že je to na té cestě duchovního rozvoje samotné nějak posunulo, případně, že teda je to dovedlo až k tomu, že prostě to setkání s Bohem sami prožili. Ale zároveň právě i od těch dlouholetých křesťanů jsem měl opakovaně zpětnou vazbu, že jim to pomohlo si nějak uvědomit, co jsou ty nejdůležitější věci, co je to hlavní, co třeba jsme věděli, ale možná se to v čase nějak jako zasulo, na co jsme si zvykli a jako kdyby ty poklady nějak znova pro ně zazářily, což takhle bylo i pro mě, když jsem si tu esenci nebo obsah toho kurzu esence připravoval. Takže ty ohlasy jsou v zásadě naprosto pozitivní.
2: Díky, že jsi zmínil i ten pohled sám na sebe, na to jsem se také chtěl ptát, čím vlastně je kurz pro tebe osobně jako autora a průvodce, jak z něho čerpáš něco čerstvého do svého života ty sám, když se i musíš soustředit na to, abys předal to, co jsi připravil?
1: No pro mě to je opravdu jako nejsrdečnější záležitost, tenhle kurz, ty esence. Všechny kurzy, které jsem vytvořil nebo přednáším, dělám rád a baví mě, ale esence je opravdu jako srdeční záležitost, protože tam se dotýkám toho, co je pro mě fakt nejzásadnější. Já o tom mluvím hlavně v souvislosti, přímo na kurzu o tom mluvím v souvislosti s tím, jak číst Bibli životodárně, když mluvíme o Božím slově. A mluvím tam o tom obrazu, kdy Ježíš říká, že království nebeské jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde, kryje a pak jde, prodáš to, co má, to pole koupí. A mně právě připadá, že může se nám stát jako křesťanům, že po všech těch letech nebo desítkách let, co už věříme, tak už jsme jako by ti legální vlastníci toho pole, který jsme kdysi koupili za všechno, co máme, ale zapomněli jsme, že tam je poklad. Jako kdyby jsme se přestali už těšit z toho pokladu a spíš jako víme, jak je to pole velký a co tam kde roste a co kdo chytrýho o tom poli řek a občas to tam nějak okupáváme a staráme se, aby to moc nezaplevelilo, ale vlastně to hlavní byl ten poklad. No a pro mě ta esence je právě srdeční záležitost, protože se snažím ve všech těch 10 lekcích, 10 tématech odkrýt ty poklady a znova je nechat zasvítit, znova se z nich zaradovat, znova pocítit vděčnost za to, že vlastně s tím polem jsme získali tenhle poklad, nebo spíš to pole jsme koupili právě kvůli tomuhle nádhernému pokladu.
2: Díky i za tento osobní vhled. Přibliž nám prosím v závěru, kdy a kde bude kurz probíhat a kde se o něm případní zájemci mohou dozvědět více.
1: Jak jsi říkal na začátku, ten kurz začíná zítra už, 24. září ve čtvrtek. Je to přímo na náměstí v učebně na biskupství, což je pro Plze nějaký velmi dobře dostupné místo. A je potřeba teda se předem přihlásit, takže ještě furt to jde přihlásit se online. a online přihláška je na našich KS-kových stránkách na adrese ks.plzeň.cz/esence, tak tam všechny informace, i témata, i přihlašovací formulář, všechno tam je k nalezení.
0: Doplňuje pastor křesťanského společenství Karel Hřežábek, tvůrce kurzu Essence, který startuje už dnes. Podrobnější informace, včetně možnosti přihlášení, najdete na zmíněných webových stránkách.

0: Na Rádiu 7 posloucháte magazín. Zprávy o pronásledovaných křesťanech ze servisu Hlasu mučedníků připravila a zhrnuje spolupracovnice této organizace Gloria Grace.
1: Časem umístili na hraničních přechodech a v dopravních uzlech cedule zakazující dovoz Biblí do země. Po vlně mezinárodního pobouření byly tyto cedule údajně odstraněny. Avšak jeden misijní pracovník působící přímo v terénu uvedl, že vláda zákaz ve skutečnosti nahradila tím, že na dovoz Biblí uvalila daň. Toto nejnovější omezení je součástí stále ostřejší kampaně proti misijnímu působení křesťanů v zemi. V jejímž čele stojí Sandinistická fronta národního obrození, která se hlásí k marxistické, ateistické, komunistické ideologii. Podle odhadu zmíněného pracovníka z terénu se 60 až 80% protestantských církví v zemi podařilo autoritě vládou ovládané Federace nikaragujských evangelikálních církví. Tato organizace monitoruje a cenzuruje církevní učení, přísně kontroluje církevní finance a řídí přísun křesťanských materiálů, především Biblí, do jednotlivých sborů. Pastoři a další křesťanští představitelé, kteří se snaží zůstat na této církevní federaci nezávislí, čili stále silnějším represím, včetně invazivního sledování, fyzických napadení, zatýkání, věznění i vynuceného odchodu do exilu. V červenci 2025 byli zatčeni pastor Rudy Palacois a 6 jeho spolupracovníků. Tito křesťané následně strávili 6 měsíců ve vazební izolaci bez jakéhokoliv soudního řízení. 3 z nich byli sice později propuštěni, avšak za velmi přísných podmínek a s povinností pravidelně se hlásit policii. Pastor Palacois a 2 další zatčení byli posléze propuštěni do domácího vězení. Jeden z uvězněných křesťanů ve vazbě zemřel, ale úřady o příčině smrti neposkytly informace ani jeho rodině. V roce 2018 vypukly v zemi sociální a politické nepokoje v reakci na autoritářskou vládu prezidenta Daniela Ortegy a jeho sandinistické politické strany. Na tyto nepokoje režim zareagoval tvrdými represemi. V otázce náboženství vládní restrikce zpočátku směřovaly hlavně proti katolické církvi. Avšak od roku 2023 různá omezení doléhala na veškeré náboženské organizace a uzavřely se stovky církví a křesťanských organizací. Mozambik, věrná služba v nebezpečné oblasti. Jeden křesťan i přestože žije v nebezpečné oblasti, věrně svědčí o Kristu. Na severu Mozambiku, v převážně muslimské zemi, která je od roku 2017 epicentrem islamistického povstání, může být člověk kvůli tomu, že je identifikován jako křesťan, připraven o své blízké vztahy, obživu a dokonce i o život. 29letý Armando žije se svou ženou, malým synem a 4 příbuznými, o které pečuje v komunitě, kde je přibližně 99% obyvatel muslimů. Ačkoliv je v tomto prostředí sdílení víry náročné, Armando slouží jako misionář a podporu získává prostřednictvím malého potravinářského podniku, na který přispěli křesťané z různých částí světa. Armando má vizi vybudovat trvalou církevní budovu pro místní sbor a požádal o modlitby za to, aby byly k dispozici Bible. Modlete se, aby Armando měl vytrvalost a radost při své službě v této oblasti, aby přinášel slávu Bohu a napomáhal růstu církve. Mozambik se nachází na jihovýchodním pobřeží Afriky. V roce 1500 jej kolonizovali Portugalci a portugalština je zde úředním jazykem. Po získání nezávislosti v roce 1975 se Mozambik stal komunistickým státem jedné strany podporovaným Sovětským svazem. V letech 1977 až 1992 zde probíhala vleklá a ničivá občanská válka, která vyústila v prezidentskou demokracii. Válka však zdecimovala hospodářství a infrastrukturu země. Dnes patří Mozambik mezi nejchudší a nejnebezpečnější země světa. Země je sice většinově křesťanská, přibližně 25% vyznává tradiční etnická náboženství a 17% jsou muslimové, kteří tvoří většinu v severních provinciích. V jedné z těchto provincií, Cabo Delgado, probíhá islámské povstání, které začalo před 5 lety útoky na policejní stanice a vládní budovy. V roce 2019, kdy povstalci slíbili věrnost samozvanému islámskému státu ISIS v Africe, útoky zesílily. Islamisté se zaměřili na vesnice a obsadili celá města a nakonec ovládli většinu území provincie Cabo Delgado. V roce 2021 Rwanda a další země jižní Afriky vyslali do provincie tisíce vojáků. Znovu dobili mnoho velkých měst, ale k útokům menšího rozsahu stále dochází. V provincii Cabo Delgado je stále více než 700 tisíc lidí vyhnáno ze svých domovů. Islámští extremisté pronásledují křesťany převážně na severu země. Věřící však čelí společenskému a komunitnímu pronásledování i v jiných oblastech s muslimskou většinou. Křesťané v severní části Cabo Delgado, zejména pastoři, velmi trpěli a povstání zasáhlo také mnoho nominálních muslimů. Při menších útocích na vengovské vesnice extremisté často oddělují křesťany od ostatních vesničanů a pronásledují křesťany i jejich děti pomocí extrémně nelidských a násilných metod. Kostely a domy křesťanů jsou obvykle ničeny. Věřící, kteří před těmito útoky prchají, jsou rozptýleny po celém Mozambiku a mnozí z nich nemají žádné zprávy o tom, jak se daří jejich rodinným příslušníkům. Křesťané muslimského původu v jiných oblastech s muslimskou většinou čelí intenzivnímu pronásledování ze strany komunity a po své konverzi ke křesťanství jsou vyloučeni ze svých rodin. Kyrgyzstán. Křesťané ve venkovských oblastech čelí rostoucímu tlaku. Církevní představitelé v Kyrgyzstánu uvádějí, že křesťané žijící ve venkovských oblastech čelí rostoucímu pronásledování. Jedna rodina byla nahlášena sociálním službám s tím, že je příliš chudá na to, aby se postarala o své děti. Nyní jim vládní úředníci vyhrožují, že jim děti odeberou, uvedl pracovník Hlasu mučedníků. Z ekonomického hlediska se však tato rodina nijak neliší od všech ostatních rodin v této oblasti, které také čelí těžkostem. Věříme, že křesťané jsou terčem pro následování pouze kvůli své víře. Požádal o modlitbu za to, aby si tato rodina mohla ponechat své dvě děti. V jiném případě pro následování zemřel křesťan z venkovské oblasti a místní komunita mu odepřela pohřební obřady. Jeho rodina ho pak musela pohřbít asi 322 kilometrů daleko, což pro ní znamenalo značné obtíže a dodatečné výdaje. Pracovník Hlasu mučedníku požádal o modlitby za to, aby kyrgyzští křesťané zůstali věrní i pod takovým tlakem. Kyrgyzstán je odlehlá horská země s kočovnou kmenovou kulturou. Je také jedním z nejchudších bývalých sovětských států ve střední Asii. Značná část obyvatelstva odešla za prací jinam a život v Kyrgyzstánu je těžký. Po desetiletích komunistické vlády se většina Kyrgyzů vrátila k předkomunistické islámské kulturní identitě své země. 93% Kyrgyzů jsou sunničtí muslimové. 4% populace jsou křesťané. Křesťané jsou pronásledováni hlavně členy svých rodin a komunit, včetně muslimských náboženských vůdců. Tajná policie je také známá tím, že zastrašuje a vyslýchá věřící podezřelé z evangelizace. Některé církve se modlí otevřeně, dokonce i v malých městech, ale být křesťanem je kvůli islámské kontrole obtížné. Křesťané muslimského původu jsou často biti a malá křesťanská menšina je obecně utlačována společností. Například autobusy nezastavují pro ty, kteří jsou v malých komunitách známí jako křesťané a věřící mají potíže se získáním práce a dokonce i s nákupem zboží. V některých komunitách muslimští vůdci odmítají pohřbít zemřelé křesťany. Hlas mučedníků poskytuje lékařskou péči křesťanům zraněným při útocích a pomáhá věřícím stát se soběstačnými. Modlíme se za naše bratry a sestry, kteří jsou vězněni i za jejich rodiny. Prosíme, dávej jim sílu, pokoj a veškerou potřebnou pomoc. Prosíme, aby Bible a další křesťanské materiály mohly být dostupné všem a aby lidé mohli slyšet tvé živé Boží slovo, navzdory omezením a cenzuře ze strany státu. Děkujeme ti za všechny věrné křesťany, kteří zůstávají v Kristu navzdory veškerým represím. Dávej jim odvahu a kéž jejich svědectví přináší ovoce. Otče, posilni Armanda, jeho rodinu a všechny jeho příbuzné. Ty jsi, Pane, zdrojem všeho, co potřebujeme k životu, a proto tě prosíme, abys jim dal veškeré potřebné zaopatření. Vyprošujeme pro Armanda vytrvalost a radost do jeho služby. Pomoz mu, aby nestrácel naději ani svou vizi vybudovat církevní budovu. Posílej mu správné lidi. a poskytuj mu potřebné prostředky k uskutečnění tohoto díla pro tvou slávu. Modlíme se za rodinu, které hrozí odebrání dvou dětí. Prosíme, nasměřuj srdce úředníků tak, aby děti mohly zůstat u svých rodičů. Ochraňuj tuto rodinu a pomoz jim v této velmi těžké a bezvýchodné situaci. Dej jim moudrost, pokoj a lidi, kteří jim budou ochotni pomoci. Amen.
0: Více informací o pronásledovaných křesťanech a možnostech, jak je podpořit, naleznete na webových stránkách Hlasu mučedníků www.hlasmučedníků.cz. Magazín se uzavírá, zítra budeme mít rozhovor z Altánu Rádia 7 na festivalu United.

0: Haló, tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
1: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
0: Ranní telefonát Rádia 7.
2: Já jsem ten zvon, on je to srdce. Tak zní téma letošního setkání mladých a jejich přátel Církve Československé husitské, které se uskuteční tento víkend v Hradci Králové. Jaké bude? Zeptáme se Josefíny Kinclové, koordinátorky setkání. Dobré ráno, vítejte ve vysílání.
3: Dobré ráno.
2: Co se skrývá za zmíněným tématem? Já jsem ten zvon, on je to srdce. O čem má letošní setkání být?
3: Téma má dvě roviny. První, to je takové praktičtější. Když začínáte plánovat takové setkání, tak vždycky první řešíte, kde to bude místo. A pro nás bylo tím místem Hradec Králové, konkrétně sbor kněze Ambrože, kde byla nedávno zrovna dokončena zvonohra. A říkali jsme si, že ta zvonohra by se mohla propojit s naším tématem. A když jsme se dívali na různé biblické texty, s kterým to souvisí, tak nás to vlastně trklo. Že ta druhá duchovní rovina může být, že my jsme ty zvony, každý z nás je ten zvon, ale každý zvon potřebuje srdce, aby zněl. No a pro nás, jako pro husity, je ten zvon, to srdce toho zvonu, Pán Bůh.
2: Na co se účastníci mohou letos v Hradci těšit?
3: Účastníci se jako každý rok můžou těšit na různé workshopy, duchovní program a letos máme hodně týmových her podvečerních a je to o den delší, takže máme vlastně mnohem víc programu, než normálně bývá. A samozřejmě se můžou těšit na spoustu skvělých lidí, co tam poznají.
2: Zaujalo mě, že součást programu bude také bibliodrama. Co si pod tím můžeme představit?
3: Bibliodrama je vlastně forma prací s biblickým textem, kdy se snažíme dostat k tomu poselství toho textu. Můžeme to dělat prostřednictvím různých forem, hry se slovy, dramatizací, výtvarným vyjádřením, pantomimou nebo hudbou. A potkáváme se tam vlastně ve třech rovinách, kdy ten text díváme sami se sebou, potom ten text prožíváme s ostatními účastníky a potom prožíváme vlastně ten samotný text toho Božího slova. A je to, vždycky se pracuje s jiným konkrétním textem a je to taková zážitková metoda, která mnohdy otevře ten text víc, než když ho jenom čteme.
2: Komu je akce otevřená? Kdo se může zúčastnit?
3: Může se přidat jakýkoliv mladý člověk ve věku od 15 do 30 let. Nezáleží na tom, jestli je ten člověk věřící nebo nevěřící, jestli patří do církve nebo ne. Protože dle mého názoru církev a kostely mají být otevřené všem. A to se snažíme i na našem setkání. Takže, ale máme to pojmenované setkání mladých, tak je tam věková kategorie od 15 do 30 let. Kdokoliv v téhle kategorii se může přihlásit, pokud ho zaujme ten program nebo se chce dozvědět víc.
2: Každé takové setkání má určitou specifickou atmosféru. V čem bude podle vás jiné právě to letošní hradecké?
3: Každé to setkání je každý rok v jiné diecézi, a to znamená v úplně jiném městě, faře nebo kostelu. Takže to má vždycky tu specifickou atmosféru toho místa. Myslím si, že Hradec je specifický v tom, že tam máme jakoby celý areál toho sboru pro sebe, takže to bude taková rodinná atmosféra. A to se mi moc líbí. A ještě to má hodně specifickou rovinu pro mě, protože já jsem před 5 lety začínala vlastně v Hradci na setkání, A to byla moje první, jako první setkání s takovou velikou skupinou jako mladých lidí, věřících i nevěřících. A bylo to skvělý zážitek. A teď to budu mít jako koordinátorka, tak jsem zvědavá, jak se ta rovina změní.
2: A co by si podle vás měli účastníci odvést? Co byste chtěli, s čím by mají odjíždět?
3: Určitě bych ráda, kdyby odjížděli s tím, že potkali, že měli možnost se potkat s kamarády, se kterými se nevídají tak často. Ráda bych, aby se tam poznali i s novými lidmi a aby si užili ten program, takže aby si odvezli zážitky a různé dojmy. A hrozně ráda bych, kdyby si účastníci taky odnesli pocit, že Církev Husitská má zájem o to, udržet mladé lidi v církvi a otevírá jim možnosti a chce je ve své struktuře církve.
2: Kdybychom někoho naším rozhovorem nalákali, co může udělat pro to přihlásit se, přijet?
3: Je stále možnost se přihlásit. Já říkám vždycky, že naše církev je tak trošku punková, takže i den před zahájením akce je možné se přihlásit. A může jít na naše webové stránky setkání mladých CČSH, vyplnit přihlášku a přijet.
2: To je jednoduché. Děkujeme za pozvání, kež tedy se vydaří i tento letošní setkání. Hostem ranního telefonátu byla Josefína Kinclová, koordinátorka setkání. Děkujeme.
3: Děkuji moc za pozvání. Mějte se krásně.

Další píseň, která bude od Peta Beretta, je o vrabcích a lilích, že Bůh se stará u nás a mnohem víc než o vrabce a lilie.

0: 8. hodina, ranní ve čtvrtek 24. prosince. Je tu s námi, otevíráme jim na Rádiu 7. Společně s vámi je u mikrofonu Pavel Kohl. Tato hodinka nás zavede do Bible. Nejprve za prorokem Ozeášem v pořadu Bible Guide a poté s Jaroslavem Pokorným pořadem Nejen chlebem budeme pracovat s Kristem. Jaké je to mít Krista jako toho šéfa nadřízeného? Poslouchejte o 8:30. Teď už ale dostává slovo Jiří Zdráhal.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ozeáš, 6. kapitola. Kapitola začíná výzvou k návratu k Bohu. Vždyť on je ten, který trestá, a tak může také obnovovat. Kapitola začíná takto. Pojďme se vrátit k Hospodinu. On nás ranil a on uzdraví. Udeřil a také ošetří. Po dvou dnech nám život navrátí, třetího dne nás znovu postaví, abychom před ním mohli žít, abychom Hospodina znali a znát ho chtěli víc. On se objeví tak jistě jako svítání, přijde k nám jako průtrž na podzim, jak jarní déšť, jenž zemi zavlaží. Podle některých vykladačů ve druhém verši nacházíme jednu z předpovědí Ježíšova vzkříšení. Třetího dne nás znovu postaví. V Novém zákoně nicméně tento verš není přímo citován. Snad ho měl na mysli Pavel, když píše, že Kristus byl pohřben a třetího dne vzkříšen podle písem. Skutečnost, že se jedná o předpověď o Ježíši, ale posiluje prohlášení o jeho příchodu v následujícím verši. On se objeví tak jistě jako svítání, přijde k nám jako průtrž na podzim, jak jarní déšť, jenž zemi zavlaží. Ozeáš pokračuje. Co mám s tebou, Efraime, což je označení pro severní království, dělat? Co s tebou, Judo, udělat? Vaše láska je jako ranní mlha, jak rosa, jež z rána vyprchá. Proto jsem vás otesával skrze proroky, ubíjel jsem vás svými výroky, aby mé úsudky jak světlo zářily. Chci totiž lásku, nikoli oběti, poznání Boha spíš než zápaly. Bůh se snažil svůj lid zastavit slovy proroků. I dnes Bůh získává pozornost svými slovy. Je to trochu zvláštní. Proč raději nedělá zázraky? Je jistě schopen ukázat se nám jinak. Považuje ale tento způsob za dostatečný. Slovo, které vnikne do naší mysli, má totiž možnost ovlivnit naše srdce, náš vnitřní svět, naše nejvnitřnější já. I kdybychom viděli zázraky a Boha samotného v oblacích, nemuselo by to ovlivnit náš život tak, jako když k nám Bůh mluví a my jeho slova přijímáme. O síle slov, která dokáží přinášet do našeho nitra zjevení Boha, čteme v Izajáši. Mé smýšlení není vaším smýšlením a vaše cesty nejsou mými cestami, praví Hospodin. Jako je vysoko nebe nad zemí, tak jsou mé cesty nad vašimi cestami. Tak je mé smýšlení nad vaším smýšlením. Jako z nebe padá déšť a sníh a znovu se tam nevrací, ale zavlažuje zemi a zúrodňuje ji k plození, aby dávala zrno rozsévači a chléb tomu, kdo jí, takové je i mé slovo, jež z mých úst vychází. Nenavrátí se ke mně s prázdnou, ale vykoná, co chci, úspěšně naplní své poslání. Když přijmeme Boží slova, ta ovlivní naše vnímání, změkčí naše srdce, zúrodní naše nitro, přinesou život tam, kde život není. Verš 6 z Ozeáše pak dvakrát cituje Ježíš, když je mu nábožnými židy vytýkáno, že přijímá hříšníky. Chci totiž lásku, nikoli oběti, poznání Boha spíš než zápaly. Starozákonní oběti navazovaly v Mojžíšově zákoně na plnění přikázání. Neměly být pouhým bezduchým rituálem, ale měly vyjadřovat postoje obětujícího. Vděčnost za to, co Bůh dává, prosbu o pomoc i lítost nad svými hříchy. A hlavně měli připomínat, že odplatou za hřích je smrt. Měli připomínat dávný rozsudek smrti, který slyšel Adam, ale který stále nebyl vykonán. Zvířecí oběti ho oddalovali, až dokud nepřišel sám vtělený Bůh a nevzal na sebe tento rozsudek smrti. O tom čteme. Hospodin Bůh člověku přikázal, z každého stromu v zahradě můžeš svobodně jíst, kromě stromu poznání dobra i zla, z toho nejes, neboť v den, kdyby z něj jedl, jistě zemřeš. O tomto dávném rozsudku zde píše i Ozeáš. Oni však jako Adam smlouvu zrušili, ach, jak mi byli nevěrní. Adamovu smlouvu jsme právě přečetli, zněla, můžeš jíst ze všech stromů, kromě toho, ze kterého ti jíst zakážu. Jinými slovy, můžeš si dělat, co chceš, kromě věcí, které ti zakážu. Adam ale smlouvu nedodržel a po něm ji porušili všichni lidé. Ale pak přišel druhý Adam, Kristus, který smlouvu dodržel. O tom čteme. Jak je psáno, první člověk, Adam, se stal živou duší, ale ten poslední Adam se stal obživujícím duchem. Adamova neposlušnost přinesla smrt. Kristova poslušnost přinesla život. O tom čteme. Hřích přišel na svět skrze jediného člověka. A s hříchem přišla smrt. Smrt se pak rozšířila na všechny lidi, poněvadž všichni zhřešili. Ano, skrze jediné provinění přišlo na všechny lidi odsouzení. Stejně tak ovšem, skrze jediný spravedlivý čin přišlo na všechny lidi ospravedlnění a život. Ježíš zemřel Adamovou smrtí, aby Adamovi potomci mohli žít Ježíšovým životem.

S Jiřím Zdráhalem, pastorem církve ICF v Brně, procházíme postupně celou Biblí. Aktuálně jsme u proroka Ozeáše. Všechny předchozí díly najdete na webu Rádia 7 nebo na podcastových platformách u pořadu Bible Guide a pokračovat budeme zase zítra v 8 či 18 hodin. A pokud se chcete ponořit do Bible ještě hlouběji, tak poslouchejte ve 20 hodin 15 minut pravidelný pořad Světem Bible.

0: Oslavujte Otce, Syna i Ducha Svatého. Navždy chvalme krále králů. Nás vybídly skupina Hill Song Worship. Přicházejme k Bohu beze strachu.
1: Někdy se slunce skrývá, někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se,

noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout. Víra je jediná věc, na co se spolehnout.

Cokoliv děláte, dělejte z duše jako Pánu, ne lidem. Tato slova apoštola Pavla jsou podkladem další úvahy kazatele Jaroslava Pokorného, která bude znít hned po písni.

Vážení posluchači, dnes navážeme na minulé zamyšlení o práci. Pokud jste ho poslouchali, tak si možná vzpomenete na příběh, ve kterém od tří pracovníků dělajících stejnou práci zazněly na otázku, co děláš, tři úplně různé odpovědi. A právě tyto odpovědi ukazovaly na tři biblické rozměry práce. Námahu, prostředek materiálního zabezpečení a uspokojení a účast na božím tvůrčím díle. Na základě biblického podobenství o dělnících na vinici jsme pak hovořili o prvních dvou rozměrech práce. A dnes se budeme zabývat tím třetím. Jako základní text použijeme několik veršů z novozákonního listu apoštola Pavla Koloským. Hlavním tématem celého listu je být v Kristu. Po části věroučné a bránící evangelium následuje část, jejímž záměrem je křesťany vychovávat. V rámci této části nejdříve autor apoštol Pavel píše o vnitřním životě křesťanů a potom na úvod statě ohledně vnějšího života křesťanů se zabývá řádem v domácnosti, vztahy v rodině. A právě tuto stať si nyní přečteme. Je to z listu Koloským od 3. kapitoly 18. verše do 4. kapitoly 1. verše. Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší v Pánu. Muži, milujte své ženy a nebuďte k nim příkří. Děti, poslouchejte své rodiče ve všem, neboť to je milé v Pánu. Otcové, nedrážděte své děti, aby nemalomyslněli. Otroci, poslouchejte ve všem pozemské pány, nejen na oko, jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale v upřímnosti srdce, bojíce se Pána. Cokoliv děláte, dělejte z duše jako Pánu, a ne lidem. Vždyť víte, že od Pána dostanete za odměnu dědictví. Pánu Kristu služte, neboť kdo činí zlé, dostane zpět to, co zlého učinil. Bůh nikomu nestraní. Páni, prokazujte otrokům, co je spravedlivé a správné. Vždyť víte, že i vy máte Pána v nebi. V tomto textu se zaměříme jen na tu část, mluvící o vztazích mezi otroky a pány, protože právě ta nás učí mnohé o křesťanském postoji k práci. Můžeme ji totiž aplikovat na ty, kdo jsou v práci podřízení a nadřízení, na zaměstnance a zaměstnavatele, ale i na samostatně pracující osoby. V první řadě si všimněme, že se text týká jakékoliv práce či služby, nejen v zaměstnání. Apoštol Pavel v textu říká, cokoliv děláte. A hned pokračuje, dělejte z duše jako Pánu a ne lidem. Zde se objevuje biblická odpověď na ústřední otázku. Pro koho pracuji? Pro koho dělám? Kdybychom se vrátili k tomu příběhu o třech dělnících, pro koho oni pracovali? Ten první, který na své práci vnímal především těžkou dřinu a námahu, zřejmě pracoval pro svého zaměstnavatele, kterého asi moc rád neměl. Druhý, který přemýšlel hlavně o výdělku za svou práci, pracoval především pro sebe a svou rodinu. Třetí dělník, který dobře věděl o účelu celého díla, stavby katedrály, na němž se mohl spolupodílet, ten pracoval pro lidi, kteří se měli v katedrále zhromažďovat a pro Boha, jenž v ní měl být uctíván. A právě k tomu nás nabádá i apoštol Pavel, abychom pracovali jako Pánu. Jinými slovy, pracovat tak, jako by byl Kristus naším zaměstnavatelem, naším šéfem. A právě to je klíčový princip práce křesťana. Brát Ježíše jako našeho pracovního šéfa má pro naši práci vícero praktických důsledků. Za prvé, šéf obvykle zadává pracovní úlohu a potom hodnotí její splnění. Dnešní text mluví o tom, že za svou práci dostaneme odměnu od Pána. A jiný Pavlův text tvrdí, že jako lidé obnovení v Pánu Ježíši Kristu jsme spolupracovníky na božím díle, tedy těmi,
kteří společně konají dílo svého pána v roli jeho pomocníků. A tak můžeme každou práci, kterou děláme, pokud není morálně závadná, považovat za pocházející od Boha, zadanou od Krista. A to by mohl být důvod, abychom pracovali s nadšením. Tedy práce je od Krista. Za druhé, pokud náš šéf je někým, komu za mnohé vděčíme, včetně toho, že můžeme pracovat v jeho superfirmě, přináší to speciální motivaci pro naši práci pro něho. V biblickém textu z listu Koloským se říká, že naše poslušnost a práce nemá být jen na oko, k zalíbení lidem, doslova se tam používá termín okoslužba. A tak, jestliže je naším šéfem Pán Ježíš Kristus, ten, který je pánem pánů a králem králů, ten, který vydal sám sebe za nás, mění to naši motivaci k práci, kterou se stává láska ke Kristu. Potom už není důležité, jestli nás při práci někdo vidí, protože pracujeme kvůli tomu, který nás vidí, ať jsme kdekoliv, a proto můžeme pracovat spolehlivě. To je tedy práce kvůli Kristu. Za třetí, v práci se projevuje naše nová identita. Podle Nového zákona, je to z listu Efeským 2. kapitoly 10. verše, Bůh připravil dobré skutky, k nímž jsme v Ježíši Kristu stvořeni a ve kterých máme chodit, tedy je máme uskutečňovat. Je třeba dodat, že v řeckém originále je zde pro slovo skutky použito stejné slovo, jako je hlavní řecké slovo pro práci. A tak je to práce v Kristu. Za čtvrté, náš šéf není zavřený někde ve vzdálené kanceláři, ale je v naší pracovní činnosti stále přítomný. Můžeme a máme s ním mít trvalé společenství. V listu Filipským 2. kapitole 13. verši se píše, Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejen chtěli, ale i dělali, co se mu líbí. Bůh je uprostřed naší činnosti, a tak můžeme práci vnímat jako způsob setkání s Bohem v Kristu. Je to prostor hledat Boží blízkost a přítomnost. To znamená, že pracujeme s Kristem. Za páté, když nějaký pracovník pracuje opravdu dobře, vrhá tím pozitivní světlo na firmu, kterou třeba i logem na svém pracovním oblečení zastupuje. Když Ježíš mluvil o tom, že jeho učedníci mají být světlem světa, zmínil, že jejich dobré skutky mají vést k oslavě Otce v nebi Boha. Práce má být pro nás Ježíšovi učedníky příležitostí pro osobní svědectví podložené skutečným životem. Práce má ukazovat na Krista. A konečně za šesté, náš šéf je tajemně přítomný i v každém našem spolupracovníkovi, i v těch, komu naše práce přináší užitek. V dnešním textu Pavel říká, Pánu Kristu služte. A ve 25. kapitole Matoušova evangelia říká Ježíš, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších bratří, mně jste učinili. Máme sloužit Kristu v lidech okolo nás a právě pracoviště se má stát místem služby. Máme pracovat pro Krista. Práce je také silně spjata se vztahy na pracovišti. Dnešní hlavní biblický text z listu Koloským povzbuzuje otroky, v našem dnešním kontextu podřízené, k poslušnosti, pány, v našem kontextu nadřízené, ke spravedlnosti a všechny k vyhýbání se zlu. Možná stojí za to právě tady zmínit rozdíl mezi duchem podnikatelským a vykořisťovatelským. Podnikatel v dobrém slova smyslu se snaží naplnit potřeby jiných lidí, zatímco vykořisťovatel usiluje získat bohatství na úkor druhých lidí. Kdybych se teď pokusil jednou větou shrnout dnešní poselství, tak by to mohlo znít takto. Práce je důležitá oblast života, ve které se má prakticky projevovat prvenství Ježíše Krista v životě věřícího. Práce je naše poslání od Boha.
Milí posluchači, jestli byste chtěli nějakou praktickou aplikaci dnešního zamyšlení, můžete si nejdříve vzpomenout na nějakou konkrétní práci, která je pro vás z určitých důvodů obtížná, nepříjemná či stresující. Může to být ve vašem zaměstnání, domácnosti, službě či jinde. Máte? A pokud si na nic takového nemůžete vzpomenout, tak prostě vezměte nějakou svou častou činnost. A nyní si uvědomujte a pokud jste věřící, ve víře přijímejte, že tato obtížná, nepříjemná, stresující či aspoň častá práce je od Boha, Božím zadáním, rozhodněte se jí dělat kvůli Kristu, přijměte, že na to nejste sami a že ji chcete dělat s Kristem, rozhodněte se ukazovat touto prací na Krista a sloužit jí Kristu v lidech okolo vás. A k tomu vám žehnám v Kristově jménu. Vážení posluchači, budeme vám vděční za případné ohlasy. Pište na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Poštou můžete psát na adresu T2TVR Horníkova 36 628 00 Brno.

poznávat Bibli s Jaroslavem Pokorným můžete ještě v pondělí v 19:45. Za týden budeme pokračovat v seriálu Život v hojnosti. První komponentou lásky, totiž intimitou.

Chilo Ben Hot a píseň You Were There, ty jsi tam byl. Ty jsi byl, Bože, u mého zrození. Slyšel jsi první zvuk, co mi vyšel z úst. Byl jsi se mnou, když jsem vyrůstal a učil se chodit. Vždy, když jsem spadl, tam byl jsi ty.

Jesús Cabello nás doprovodil téměř k 9. hodině, ještě před námi píseň Jana Knížka. Tato píseň byla o tom, že máme složit svá břemena a opustit strach o přežití, podvolit se pod Boží vládu.

Na Rádiu 7 jsme překročili 9:00 ve čtvrtek 24. září. Je s vámi u mikrofonu Pavel Kol. A v této hodince se vypravíme na cesty, ať už trošku historicky, skrz kalendář, kalendárium, tak do budoucnosti, skrz pozvánky a také se vypravíme na cesty v glose do Singapuru s Lubohlavečkou o 9:30. Příjemný poslech. Já posílám Ginu.

S Ginou jsme odstartovali 9. hodinu na Rádiu 7 a pokračuje Lucy Grimble, křesťanská zpěvačka a vedoucí chval ve Velké Británii. Ve světě plném kompromisů, který na nás tlačí. Ježíši, přisuň si mě blíž. Tak kežte i vy blíž Ježíši.

0: Not ashamed of Christ.
1: S Lucy Grimble jsme tu po 9. hodině na Rádiu 7. Vystřídají je skupina Souznění a píseň Vím, že tam jsi. Víte, že nad vámi je Bůh, který vás chrání, který vás miluje?

0: Na co se můžete těšit o víkendu? Jeden z pořadů, na který pravidelně zveme, je pořad Klíčové slovo, který připravuje Kateřina Hodecová, kterou mám ne dnes ve studiu, ale na cestách, na telefonu. Ahoj Katko, kde pak jsi?
1: Ahoj, zdravím tebe i posluchače. Já jsem teď v Habrovanech, to je taková malebná vesnička u Brna. Já totiž jsem na svatbě, dnes se žení můj synovec, a zrovna se rozpršelo venku, tak možná všechno tohle budete slyšet.
0: Tak zkusíme hned skočit do pozvání, na co se můžeme těšit teď v sobotu v 8 hodin.
1: Ano, v 8 hodin ráno začíná další klíčové slovo a já jsem moc ráda, že jsme se tentokrát dostali fakt k esenciálnímu tématu, totiž k tomu, jak číst Bibli. Pravděpodobně každý dnes v rámci nějaké kulturní znalosti nebo něčeho Bibli v ruce držel a možná do ní i nahlédl. A troufnu si říct, že většina lidí skončila po 5 knihách Mojžíšových, protože pak už to ještě chvíli je zajímavé, ale pak začínají rodokmeny a různé nezáživné části. Ale Bible je kniha krásná, po které možná někdy saháme spíše z potřeby získat nějakou radu nebo impuls k rozlišení něčeho důležitého v životě. Jenomže ona také přes všechnu moudrost, kterou dává, je vlastně docela složitá. Někdy člověk narazí na pasáže, které si jakoby odporují. Jedna třeba část doporučí mlčeti zlato, ale v další části čtete, že když nepromluvíte, tak máte hřích. No tak je to dohromady. Ale také v tom hraje roli, řekla bych, takové kulturní a dobové předporozumění. Prostě máme takové pomyslné brýle nebo filtr, kterým vnímáme věci, tak jak jsme naučení. A to taky může docela posouvat to, jak Bibli chápeme, jak vnímáme to, co tam čteme a jak jsme schopni to aplikovat. No tak o tomhle všem chci v tomto pořadu povídat.
0: A můžeme ještě prozradit, proč zrovna Petr Raus jako host?
1: Ano, Petr Raus je náš dlouholetý rádiový spolupracovník, člen rady TVR a také emeritní člen rady Církve bratrské. Je to muž velmi moudrý, sečtělý a vzdělaný, což je samozřejmě velká kvalita, ale on je taky odvážný v přístupu k Bibli. On se fakt nebojí si dávat otázky, na které my ostatní si možná netroufáme o ní pomyslet. Opravdu tu Bibli zkoumá, promýšlí a zároveň ji má rád. Takže je to takový statečný čtenář Bible. A mně se moc líbí to, s jakou k Bibli přistupuje. Proto jsem ho pozvala. A ten rozhovor má tak šanci být opravdu hluboko pod povrchem. Věřím, že ta hloubka bude inspirativní pro každého posluchače.
0: Tak inspirovat se ke čtení Bible můžete v sobotu po 8 hodině raní a pokud byste pořad nezachytili v tomto čase, tak můžete poslouchat ještě v pondělí ve 13, ve středu v 10 hodin nebo ve čtvrtek po 21. hodině. Děkujeme za pozvání a tobě přeji příjemný den a nezmoknete.
1: Děkujeme moc krát, zdravím tebe i posluchače. Naslyšenou.

Do 9:30 nás doprovodí například skupina Not an Idol a píseň, která zpívá o tom, že Bůh Ježíš je větší než nebesa a přesto přišel k člověku, zemřel a vstal z mrtvých. O 9:30 nás čeká glosa Lubo Hlavačky.

0: Za chviličku se vypravíme s Lubohlavačkou do Singapuru. Teď ještě skupina Isaac Records.
1: Damian Custom Beat!

0: Glosa Rádia 7. Současné dění biblickou perspektivou.
1: V té rozlohou maličké zemi v jihovýchodní Asii mám přátele, spolupracovníky a myslím, že i kus srdce. Pokaždé, když tam jsem, uvědomuji si, jak odlišný je Singapur od většiny míst, která znám, a zároveň jak blízky se mi stal díky lidem, které jsem tam potkal. Řeč je tedy o státu, který je stejně starý jako já. Za několik desetiletí existence se proměnil z malého přístavu v jedno z nejvýznamnějších finančních a obchodních center světa. Ale pěkně po pořádku. Tedy pár slov o Singapuru. Původně malý obchodní přístav známý ve 14. století. Po období britské správy, japonské okupace během druhé světové války a krátkém spojení s Malajzií se Singapur v roce 1965 stal samostatným státem. Dnes zde žijí více než 6 milionů obyvatel, největší skupinu tvoří Číňané, dále Malajci a Indové, ale potkáte zde lidi z celého světa. Tato rozmanitost se odráží i ve čtyřech úředních jazycích a pestré náboženské skladbě společnosti. Ke křesťanství se hlásí 20% všech obyvatel. Myslím, že nebudu přehánět, když řeknu, že Singapurci opravdu milují dobré jídlo. Hajnanské kuře z rýží, laksa nebo chili krab nejsou jen místní speciality, je to součást národní identity. Zdá se, že v Singapuru se o jídle mluví skoro stejně často jako o práci. A právě to je další věc, která mě na Singapuru fascinuje. Je to město, kde se žije opravdu rychle. Efektivita tady není pojem v manažerských příručkách, je to součást každodenního života. Připomíná mi to rozhovor s mou kolegyní Audrey, singapurskou právničkou, která působila ve státní správě, vedla neziskovou organizaci a spolu s manželem se věnuje také pěstounské péči. Před 3 lety jsme vedli rozhovor o přípravě kulatého stolu, kde se měli setkat s lidé z církví a neziskových organizací. Lidé, kterým leží na srdci osud ohrožených dětí. Audrey se mě zeptala, kolik času bychom měli takovému setkání věnovat. Doporučil bych tak 2 dny, odpověděl jsem. Podívala se na mě s překvapením, téměř s hrůzou v očích a řekla, proč 2 dny mluvit, když můžeme něco udělat. Její reakce tehdy nebyla nestvořilá, naopak. Vyjadřoval způsob myšlení, který je v Singapuru častější než jinde. Nestrácet čas, posouvat věci dopředu, jednat. Když jsem podobnou situaci zažil v rozhovoru s jinými, lámal jsem si hlavu, zda existuje místo, způsob nebo dialog, kde se naše odlišná kulturní tempa můžou setkat. Učinil jsem objev. Tím místem může být společná modlitba. Když jsme se později společně s Audrey a několika dalšími singapurskými přáteli modlili, a mimochodem modlíme se pravidelně spolu dodnes, najednou nebylo důležité, kdo je z rychlejší kultury a kdo z té pomalejší. Přestalo být důležité, kdo dokáže připravit lepší strategii nebo uskutečnit projekt. V modlitbě se naše tempa sjednotila. Apoštol Pavel píše, netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě oznamujte Bohu své žádosti s děkováním. Nebo, jak nám to říkají tradičtí, ve všeliké modlitbě a prosbě s díkčiněním známi buďtež Bohu žádosti vaše. V souvislosti se Singapurem si často vzpomenu na text japonského teologa a misionáře Kosuke Koyami. Po letech strávených jako misionář v Tajsku žil Koyama 6 let v letech 1968 až 1974 také v Singapuru. Vedl zde teologickou školu a vydával časopis. Právě on napsal tato slova. Boží láska má své tempo. Je to duchovní tempo. Je odlišné od technologické rychlosti, na kterou jsme si zvykli. Působí v hlubinách našeho života, ať si to uvědomujeme nebo ne. Rychlostí 3 mil za hodinu. Je to rychlost, kterou chodíme. A proto je to i rychlost, jakou kráčí Boží láska. Singapur je rušné město, ve kterém člověk snadno pochopí, proč bývají za tři velké nepřátele duchovního života označovaný hluk, zhon a davy. Ale to samozřejmě platí i pro naše města. Myslím, že lékem může být čas strávený v modlitbě. Tam už není podstatné, kdo pochází z rychlejší nebo pomalejší kultury. Jsme vedle sebe před Pánem Bohem v modlitbě jako lidé, kteří spolu mluví k Bohu a mohou říci společně Otče náš, jenž si na nebesích. Možná je právě to nenápadný dar, který modlitba také dává. Nejenže v ní přinášíme Bohu své starosti a prosby. Často v ní také potkáváme jeden druhého. Když se dnes řekne Singapur, nevybavím si Marina Bay, přístav ani Chili Crab. Vybaví se mi moji singapurští přátelé a spolupracovníci. A také to, že díky modlitbě se i přes rozdílné kultury a tempo života potkáváme ve stejném rytmu a potkáváme se rádi.

Další glosu připravil na pondělí 16. hodinu Tibor Máhrik, který nás pomůže, nebo který nás naučí brzdit. Glosu najdete i na podcastových platformách. A byla řeč o modlitbě, tak jednu modlitbu posílám.

Proto se stále za vás modlíme, aby vás náš Bůh učinil hodnými svého povolání a svou mocí přivedl k naplnění každé vaše dobré rozhodnutí a dílo víry. 2. Tesalonickým 1:11.

Další píseň je o Ježíši, Božím synu, který sestoupil z nebes sem k nám. Stal se obětí, vzal na sebe naši vinu. Zpívá Martin Smith.

Ježíš má spoustu jmen. Syn Boží, ale můžeme ji nazvat i králem slávy, otcem věčnosti. O králi slávy zpívá Petr Křemen.

My jsme za Ježíšem, on je ten, který nás provází. Skupina Dór. Po 10. hodině je tu Rozmarína s Lídou Pohankovou a Pavlínou Vaculíkovou.

0: Poslední píseň v této hodince a také, kterou uslyšíte ode mě, je od Pavla Helana od této chvíle. Po desáté tedy Rozmarína, od mikrofonu se s vámi loučí Pavel Kol. Naslyšenou.
1: Stojíme

0: Dobré dopoledne, v Rozmaríně vás dnes vítá Lída Pohanková. Budeme se dnes bavit trošku o učení a o učitelství a o různých výukových stylech. Být učitelkou možná ani tak nepřipadne tak moc dobrodružné, ale myslím, že život mého hosta velmi dobrodružný je. Vítám tady Pavlínu Vaculíkovou z Hradce Králové.
1: Ahoj, Lído.
0: Ty jsi prošla mnoha učebními styly a několika školami. Možná, když jsi studovala to učitelství, tak tě ani nenapadlo, že to bude taková dobrodružná cesta.

0: ano?
1: No, to mě rozhodně nenapadlo. Nevím, jestli úplně mnoha, ale učila jsem vlastně na dvou vesnických státních školách. Potom jsem učila hodně roku, skoro 14, na církevní škole. Zažila jsem domácí vzdělání, zažila jsem komunitní výuku dětí na domácím vzdělání a teďka vlastně učím v soukromé škole.
0: Takový ten svůj křest, dalo by se říct, po té škole pedagogické si zažila na státní škole. Jaké byly tvoje první zkušenosti, které si získávala právě na té státní škole?
1: Tak v době, kdy jsem vlastně ukončila peďák, tak nebyla žádná volná místa učitelská pro učitele na první stupeň. A mě nakonec za nějakou mateřskou se podařilo v jedné vesnici za Hradcem získat místo, třídu, o které mi tvrdili, že nikdo nechce. A já jsem na tu vesnici přicházela jakožto prostě nadšená, novopečená paní učitelka, která všem těm paní učitelkám tam, co učí postaru, ukáže, jak se vlastně jako učí, jak se učí hrou, aby to děti bavilo. No a to dobrodružství přišlo záhy, protože jsem dětem nenastavila žádné jako velké hranice. Vždycky do celé odpoledne do večera jsem chystala přípravy. Člověk, když dělá něco nově, tak mu to trvá delší dobu. Chystala jsem různé hry. Nestíhali jsme úplně to všechno učení, co jsme měli. A dětičky mi trošku přerostly přes hlavu, i když to byly třetíáčci. Takže v tomhle to bylo pro mě náročné. Co bylo asi nejnáročnější, že vlastně člověk neměl žádné vedení, nebo mně to přišlo těžké, že vlastně jsem v tom sama, že se v tom, jak se říká, plácám třeba trošku a nemám žádnou nějakou podporu nebo oporu, s kým se o tom povídat, protože s těmi paními učitelkami to bylo moc milé, jak jsme tam byli, ale jako to praktické vedení té třídy, to vlastně jsem si musela jako procházet a objevovat sama. Nebyly žádné pomůcky, které bych dostala, takže všechno si člověk doma na koleně vyráběl. Ona ta realita potom je trochu jiná, než když člověk chodí na praxi, protože v reálu musíš nejenom učit, ale také řešíš výchovné věci, řešíš tu třídu jako celek, řešíš spoustu administrativy. A jakože těch věcí je vlastně hodně a mě to všechno hrozně bavilo. Nemůžu říct, že bych byla úplně jako nějaká schlazená, nebo já jsem byla zničená z toho, jak je to pro mě náročné. A i když ty děti opravdu, když to tak řeknu, ošklivě mi lezly po hlavě, tak já jsem je stejně jako strašně milovala a strašně mě to s nimi bavilo. Ale byla jsem potom ráda, že po roce vlastně jsem získala místo v jiné vesnické škole, kde jsem si hodně přála učit, protože jsem tam jako dítě bydlela, takže jsem k té vesnici měla vztah větší a tam už jsem to nastavila si trochu jinak. A bylo to o moc lepší, o moc pohodovější ty další roky.
0: Právě když se dostaneme tedy k tomu výukovému stylu na té státní škole, ty si, jak říkala, přicházela s nadšením, že teď vlastně ukážeš těm paním učitelkám, které učí postaru, že se to dá dělat taky jinak. A ten první rok asi byl hodně náročný, i když to byla možná škola hrou, tak byla asi až moc hrou. Ale pak se to tedy trošku srovnalo. Podařilo se ti opravdu tam jako dát některé ty nové nadšenecké věci, které si v sobě měla? A přijímali to ti lidé kolem, nebo se to nedařilo?
1: No, vzhledem k tomu, že my jsme se ani nějak nenavštěvovali v těch hodinách, nebo jsme si ani nějak nepovídali vlastně, jak která učíme, takže vlastně si myslím, že ani nějak moc nevěděli, jako jak učím, co učím, ale co mě se jako podařilo, za co jsem byla ráda, že jsem těm dětem nastavila hranice, jako tohle ještě je v pořádku, ale tohle už v pořádku není. A i když si hrajeme, tak to má nějaká pravidla A myslím, že ta třída potom to pocítí, jako že vlastně, že se tam cítí bezpečně, že jsou v nějakých hranicích a zároveň volně, že prostě i to učení může probíhat hrou. Ale jako hodně jsme taky vyplňovali. Myslím si vlastně v dnešní době, že zas až tak dramaticky hrou to všechno jako nebylo, že jsme hodně vyplňovali furt pracovní sešity a diktáty psali a pětiminutovky a tohle všechno, že tam bylo.
0: Já myslím, že ona ta otázka trošku je právě taková, jestli se dá vlastně na té státní škole učit nějakým kreativnějším způsobem, jestli to člověka trošku nesemele, že vlastně právě, jak říkáš, je spousta různých věcí, co se musí hlavně vyplnit a co se musí hlavně udělat a může to tu učitelku nebo učitele vlastně unavit a pak už nemá třeba sílu připravovat kreativně do večera něco nového.
1: No, jako asi to víc zažívám třeba o lidí, se kterými se setkávám na nějakých školeních nebo seminářích a jsou ze státních škol, že oni, když mě slyší, jako povídat, jak my to máme ve škole, tak říkají, ty se tak strašně máš, ty nemusíš jako bojovat s nikým o to, abys něco tam mohla vyzkoušet, nebo si povídáte o tom a snažíte se společně nějak tu školu jako vést a budovat. A já jsem třeba v té velké škole sama a kolegyně se na mě dívají přes prsty. Vlastně často to třeba ředitelství nebo vedení školy nepodporuje, nebo tomu hází klacky pod nohy, takže myslím si, že víc to znám jako z vyprávění, že mně se tohle jako osobně se mi to až tak jako nedělo.
0: Pravděpodobně to může být i tím, že jsi byla na vesnické škole.
1: Ano.
0: A zřejmě tam přece jenom, jak je ten kolektiv menší a taky asi ten prostor větší paradoxně k tomu, aby člověk dělal něco víc podle svého a ne podle zajetých řádů, jak je to zvykem.
1: Je to, ta vesnice prostě má svý kouzlo, protože ty školy právě jsou menší, rodinnější, znáš tam všechny ty děti, nebo často znáš třeba i ty rodiny a je to takové provázené všechno.
0: Já myslím, že o státní škole zatím stačí, protože my se dostaneme potom k těm dalším stylům výuky, kterými si prošla následně a můžeme trošku porovnávat.

0: Mým dnešním hostem v Rozmaríně je Pavlína Vaculíková, učitelka, která si za svůj profesní život vyzkoušela různé učební styly, a i vy se můžete zapojit do našeho pořadu, můžete zavolat, sdělit svoje podněty, jaké vy máte možná zkušenosti s různými učebními styly. A my se teď dostáváme do období, kdy ty jsi vlastně po státní škole se stala součástí vlastně školy soukromé. Můžeš nám něco k tomu říct, jak to probíhalo, nebo co to obnášelo, jak ses k tomu vlastně dostala?
1: Tak já jsem vlastně ukončila na té vesnici učení, protože jsem byla na mateřské dovolené a během toho u nás v církvi vlastně, nebo už předtím vznikala touha založit školu. A to se teda také podařilo, takže když jsem měla malé dítě, tak jsme rozjeli školu, která měla pouze první třídu, měla 7 dětí a to byla celá naše škola. A s kolegyní jsme učili, vlastně byli jsme na mateřské a učili jsme každá chvilku. A to byl jako pro mě opravdu velký šok, jak jsem si předtím myslela, že učím zajímavě s těmi hrami, tak tady vlastně najednou ty požadavky, jak má ta škola jako vypadat, byly: nemějte rozvrh, nemějte učebnice, učte je pro život, žijte příběhem, ať to všechny baví. A těch 7 dětí bylo hodně odlišných. Některé uměly číst, některé byly, vlastně byla tam holčička, která měla být ve zvláštní škole, takže velké rozdíly mezi nimi. A pro mě to jako, pro mě to bylo náročné vlastně začít jako tímhle způsobem učit, protože najednou jsem měla pocit, že vlastně vůbec nevím jak, bez těch učebnic a bez všeho, abych naučila to, co mám, a zároveň teda to bylo tím příběhem. Hráli jsme si na námořníky a putovali jsme vlastně po světě a přitom se děti učili. Takže najednou vlastně jsem každý den vytvářela různé pracovní listy nebo aktivity, které patřily k tomu příběhu. A zároveň teda vlastně jsme se tam učili, co jsme potřebovali. Takže zase to pro mě bylo také hodně náročné období a čekala jsem první půl rok, že mě fakt vyhodí z té školy. Protože jsem říkala, tohle já nebudu nikdy schopná naplnit vlastně ty představy, které tu jsou. Ale postupně jsem se do toho dostala a nakonec jsme zjistili, že někdy není špatné mít i rozvrh a že není špatné používat taky některé učebnice, i když se jich člověk nemusí důsledně držet. A ta škola se postupně rozvíjela, narostla do plné 9leté základní školy.
0: Bylo něco, co si mohla zhodnotit z té státní školy teď právě na téhle škole, nebo to naopak bylo trošku brzdou? Nebo prostě komplikací?
1: Za co jsem byla opravdu šťastná tady, že jsme měli slovní hodnocení, protože na té státní škole mě z toho jak bývalo těžko. Měla jsem tam třeba holčičku, která každý den se 3 hodiny odpoledne učila. Opravdu každý den poctivě. Ale byla tak znevýhodněná, že prostě její úspěch byl, že neměla v diktátu 15-20 chyb, ale třeba jenom 11. A já jsem jí stejně musela dát 5. A pro mě to bylo strašně těžké, že vlastně jsem nemohla vůbec na tom vysvědčení, že jo, to je ten papír, se kterým ty děti odcházejí, že jsem jí vlastně nemohla vůbec jako ocenit za to, co ona dělala pro to, aby aspoň se dostala na těch 11 chyb. Takže slovní hodnocení mě přišlo vlastně hodně dobré. Kladilo se mi.
0: Určitě vlastně ta státní škola, kdybys to vyjádřila, jaké bylo jakoby zaměření té státní školy a v čem se lišilo to zaměření té soukromé školy? Co jste se jakoby víc snažili naučit ty děti? V čem byl ten takový nějaký základní rozdíl asi v takové té filozofii? Možná ty metody už můžou být jako podobné někdy, ale zřejmě tam byla jiná filozofie, k čemu chcete ty děti dovést.
1: Hodně šlo o to, aby se neučili něčím jako, aby se nebiflovali, ale aby to, co se učí, si pamatovali, aby si to zažili, aby to byly věci, které potřebují. Hodně jsme dbali na, aby jsme tam přinášeli hodnoty do té školy, takže jsme měli třeba společná rána každý den, celý první stupeň, celý druhý stupeň, kde jsme třeba pomocí nějakých příběhů nebo scének vlastně snažili se přinášet hodnoty těm dětem do tříd. Měli jsme biblickou hodinu jednou týdně, kde zase nebylo to vždycky jenom o biblických postavách, ale zase o tom přinášení hodnot do školy. Snažili jsme se budovat ty třídy jako kolektivy, stmelovat je a vlastně tvořit tam nějaké jako příjemné bezpečné prostředí pro ty děti.
0: Určitě ta státní škola taky má nějaké hodnoty a myslím, že většina učitelů je těch, co by chtěli, aby ty hodnoty se tam taky dostávaly, jenom možná to může mít víc každý nějaké jiné, zatímco vy jste asi v těch hodnotách byli nějak jednotní.
1: Takže... Tak, to určitě vlastně bylo velké plus a něco, co považuji za úžasnou věc, že jsme měli fakt úžasný kolektiv lidí, kteří jsou stejně nastavení nebo podobně nastavení, a ono se strašně, nebo daleko jednodušeji se potom komunikuje s nimi a připravuje ty věci. Měli jsme vlastně jako škola tu vizi jednotnou a i na poradách a různých školeních, která jsme měli, tak jsme se snažili v tom slaďovat se navzájem a hledat si to, co chceme, jakou tu školu chceme mít.
0: Ty jsi předtím uváděla, že vlastně to, co ti nejvíc chybělo, byla nějaká učitelka, která by tě trošku uvedla víc do toho systému, jak vlastně učit, nebo pomohla ti se zorientovat. Je to něco, co potom na této soukromé škole měla taky na mysli, když třeba právě k vám přicházel nový učitel nebo učitelka?
1: Já jsem moc vděčná za to, že mezi tím, jak jsem byla na mateřských dovolených, tak třeba jsem se po roce po dvou vrátila, ale učila jsem třeba dvě dopoledne a vedení školy mi vlastně umožňovalo hned, co jsem odučila, jet domů, chystat se odpoledne nebo po večerech. A v podstatě všechny ty roky jsem učila, dalo by se říct, párovou výuku. Měla jsem u sebe druhou učitelku, obvykle to byla nějaká právě nová paní učitelka, která vystudovala, přišla po škole a učili jsme spolu. A to mám pocit, že už bylo fajn, protože já už jsem v té době přece jenom nějaké zkušenosti pozbírala a ona tam mohla být se mnou. A když jsou v té třídě dvoje oči, tak viděla úplně jiné věci, než jsem viděla já, takže jsme si o tom mohli hodně povídat a bylo to přínosné nejenom pro ní, ale i hodně pro mě. A ty dny, které já jsem byla na té mateřské, tak tam učila vlastně ona v té třídě a potom si třeba tu třídu přebrala nebo už si další rok vedla svoji vlastní třídu. Tak tohle mi přijde hodně dobrá zkušenost a hodně praktická.
0: To je dobrý podnět, co potřebují začínající učitele. Vy jste ale začínali s něčím úplně novým, jak jsi říkala. Takže myslím si, že to chce hodně, celkově učitelství je pořád o tom, že se člověk vzdělává. Ale vy jste se určitě museli jako vybírat si, kde se budete vzdělávat, kde budete brát inspiraci, od koho se budete učit. Byla to nějaká postupná cesta, nebo jste to měli jasné, kterým směrem jste zaměření a odkud budete čerpat?
1: No, myslím, že některé věci tak přicházely sami, i s tím, že to byla církevní škola, takže jsme měli třeba partnerskou školu v Anglii, v Basingstoke, kam jsme jezdili na stáže. A některé věci tak přicházely postupně, že bylo třeba zajímavé školení, například uvedu matematika Hejného, a nám potom školení přišlo, že to je něco vlastně, třeba jakým způsobem chceme v té škole matematiku učit, Takže na to následovaly další a další školení, letní školy. A hodně jsme se inspirovali právě i na různých stážích. Byli jsme třeba v té Anglii, ve Finsku, jsme byli v jedné škole, byli jsme v jedné americké škole, teda ne v Americe, ale v Itálii, na základně NATO. A to vždycky jsme přijali a říkali jsme, wow, to je něco úžasného, oni tady jsou tak vybaveni pomůckami na všechno a učí tak zajímavým způsobem. Takže hodně věcí, třeba z té americké školy jsme hodně věcí přebrali, hodně věcí jsme vyzkoušeli a pak jsme si to upravili do těch našich podmínek, protože oni měli veliké třídy, my jsme se tam tísnili, takže museli jsme si to upravit, ale myslím, že to byly opravdu věci, které nás hodně inspirovaly. Někam vyjet a vidět to, jak to dělají jinde.
2: Mm-hmm. Když bys měla trošku tak zhodnotit, jak se opravdu ty děti tam cítily, protože vy jste to měli všechno tak zaměřené pro to, aby ty děti se učily tak, jak si lehce. Podařilo se to? Nebo dařilo se to? Jaké byly vztahy nebo atmosféra v té třídě, myslím, mezi dětma? Mm-hmm. Jak to na ty děti působilo?
1: Já doufám, že jo. Nebo že ano. A myslím si, že z těch reakcí dětí i rodičů, kteří do té školy rádi chodili, rádi tam ty děti dávali a často říkali, nám je tady dobře, tak si myslím, že se nám to snad nějakým způsobem dařilo. A i děti ve třídě. Samozřejmě vždycky se něco vyskytne, nějaká drobnost, ale celkově bych řekla, že se tam snad taky měli dobře.
2: No určitě je to vždycky i o těch dětech a o těch učitelech, ale také o těch dětech, které se tam sejdou. Stalo se vám třeba, že pro někoho zrovna tenhle ten typ výuky úplně nebylo to pravé ořechové?
1: No.
2: To je složitá otázka, vidím.
1: Přemýšlím. Nám se asi spíš dělo, že děti přicházely. Uh-huh. Že třeba přicházely z jiných škol, uh-huh, kde to pro ně nebylo pravé ořechové a přicházely k nám. A pak se nám teda dělo, že už vlastně třeba v poradně, když byly ty děti na vyšetření nějakém, tak jim doporučovali naši školu, že tam jsou třídy o menším počtu žáků, že pracujeme individuálně s nimi. Takže pak jsme museli opravdu si hlídat, aby vlastně ten počet dětí, které mají nějaké specifické potřeby, aby nepřekročil tu únosnou hranici, která by třeba tu třídu nějak hodně nabourala nebo rozbila, aby vlastně se tam cítili dobře všechny děti. Takže asi spíš bych řekla, že víc dětí přicházely a samozřejmě někdy tedy i někdo odešel, protože to třeba viděl jinak než my.
2: Ano, já myslím,
1: ale ne
2: že
1: ve velké míře.
2: Určitě je dobré, když ta škola má nějakou jasnou filozofii a vlastně se ti lidé kolem můžou rozhodnout, jestli je to filozofie, která odpovídá i jejich zaměření.

0: Práce v soukromé škole, jak jsme si o tom povídali před chvílí s Pavlínou Vaculíkovou, byla opravdu velmi inspirativní a byla zajímavá. Nicméně i tohle období po nějaké době, asi po další době, skončilo a ty ses dostala zase ještě kousek dál. Můžeš nám o tom něco popovídat?
1: Tak ta škola, to byla moje opravdu srdcová záležitost. Dala jsem tomu, jsem hodně moc času navíc, protože jsem to milovala. Trochu se změnila situace, změnila se nějaké podmínky. Neráda bych se k tomu vracela už, takže stalo se, že vlastně nás velká část odešla z té školy, velká část učitelů i velká část dětí. A najednou jsem se ocitla v situaci, kterou si moje děti hodně přáli zažít, a to bylo domácí vzdělávání, protože vlastně v polovině školního roku jsem se ocitla na pracáku a věděla jsem, že si potřebuji trošku odpočinout, než vlastně si urovnám, co dál chci. A děti z toho byly moje nadšené, protože...
0: Kolik měli roku v té době?
1: Jeden byl v 9. třídě, tak tam jsem se trošku obávala, jak sám zvládne přípravu na přijímačky, ale zvládnul to výborně. Další byl v 5. třídě a ten si to hodně dlouho už přál několik roků předtím vyzkoušet. A dcera chodila do 2. třídy, to se ve škole líbilo, ona je taková společenská, ale když zjistila, že vlastně odcházíme, tak řekla, já chci být s vámi doma. A to bylo najednou hodně zajímavé období, které mě, my jsme i jako škola předtím podporovali domácí vzdělávání a měli jsme tam žáky, hodně žáků na domácím vzdělávání, takže to pro mě nebyla úplná novinka, ale vyzkoušet si to je opravdu zajímavé. A i když jedna paní říkala, to trvá alespoň půl roku, než se předsvaknete, než si najdete nějaký režim, tak musím říct, že ten půl rok, co jsme tak fungovali, opravdu to byl čas hledání, ale byl to moc hezký čas. Učit se doma s dětmi, pojmout si to, jak člověk chce, mít čas na výlety a nebo vlastně poznávat ty věci jiným způsobem, než seděním ve třídě.
0: Takže možná to pro vás nebylo až tak těžké právě, protože jste i v té škole se snažili hledat ty zajímavé kreativní způsoby, ale najednou jste na to byli jenom vlastně v menším počtu, takže to se člověk i asi lépe domluví.
1: Tak já jsem to měla asi jednodušší, že jsem byla učitelka na prvním stupni, takže jsem věděla, co moje děti mají umět a podařilo se mi nějak, nebo nějak jsme k tomu směřovali. Ale protože nás bylo víc takhle vlastně, kteří odešli a ty děti jim zůstaly doma, tak my jsme si i tak různě jako vypomáhali, že třeba čtvrtky byly dny, kdy ke mně třeba chodilo 15 dětí z celého prvního stupně a já jsem s nimi měla celé dopoledne doma matematiku a třeba jeden můj syn zase chodil k jiné mamince, která učila páťáky češtinu a další syn chodil na chemii a na němčinu a pak chodili na angličtinu zase k nějaké jiné mamince, takže jsme si takhle navzájem vypomáhali v tom, co nám přišlo takové odbornější, aby vlastně ty děti nějak nestrádaly v tom, co mají umět. Přinášelo to i takové kuriozní situace.
0: Povídej.
1: Jakože třeba u nás doma, když jsem tam měla těch 15 dětí na tu matematiku, zazvonila pošťačka s obsílkou od soudu, protože mému synovi ukradli tablet někde na tréninku a pak se ten zloděj chytili ho a tak mi paní nesla tu obsílku jako k soudu a teďka tam přiběhlo za mnou těch 15 dětí se podívat, kdo to zvonil. Tak jsem si říkala, jejda, to vypadá. Oni nás brzy zavřou, nebo já nevím, přišel, že jsou to fakt zvláštní situace, no. Nebo jsem děti poslala, kupte teďka něco.
0: A v rámci výuky. Jakože se to učí tím.
1: No, poslala jsem je na nákup. ale že se budeme, protože domácí vzdělávání ti dá velikánskou volnost, kdy se učíš. A jestli to dítě ráno zajde na nákup a začne se učit ne v 8, ale v 9, nebo se ten den dopoledne vůbec neučí a učí se odpoledne, nebo se učí o víkendu, tak to prostě, to je jedna velikánská výhoda, mi přijde, že si to člověk hodně může uspůsobovat vlastně té rodině a těm podmínkám, které má. No a děti dostali vynadáno v obchodě, jak to, že nejsou ve škole, že určitě jsou za školou a chtějí v obchodě něco ukrást. Tak, takové situace jsme také zažívali. Ale přijde mi to velikánská výhoda toho domácího vzdělávání. Vlastně uspůsobovat si to, jak to člověk potřebuje.
0: Ty jsi právě říkala, že jste si hodně vypomáhali s ostatními a přijde mi, že to je asi něco, co k tomu domácímu vzdělávání možná patří. Protože taková trošku námítka proti domácímu vzdělávání může být, že jsou děti izolované, že jim chybí ten kolektiv. Možná i rodičům pak chybí ty další rodiče, se kterými něco prožívají a konzultují. Ale přijde mi, že možná ve většině případů, pokud to trošku jde, tak asi rodiče vytvářejí nějaká společenství kolem domácího vzdělávání.
1: Co mám informace, tak ta šíře je opravdu veliká. Od těch, kteří si učí sami doma a opravdu sami, až po ty, v dnešní době existuje veliké množství, opravdu veliké množství skupin dětí na domácím vzdělávání, které v nějakých komunitních skupinách se učí a jsou v různém počtu. A slyšela jsem teďka i nedávno taky zas o nějakých rodičích, které máme teďka pod naší školou na domácím vzdělávání, že každý ten rodič tam vlastně jeden den v týdnu třeba je s tou skupinkou. A co se týče, já bych se vůbec nebála toho a myslím si, že to vůbec nejsou opodstatněné řeči, že ty děti jsou izolované, protože oni mají spoustu kroužků. A opravdu chodí na sporty, chodí do různých kroužků. Ty rodiče většinou si je nenechávají doma proto, aby ty děti nějak zakrněly, nebo že by se o ně nechtěli starat, ale naopak je chtějí nějakým způsobem rozvíjet. Takže určitě si myslím, že na to ti rodiče dbají.
0: A vlastně na to můžou mít i trošku víc prostoru, když učením nestráví možná toho času tolik, nebo dojížděním někde do školy a zapojením se do nějakého takového řádu. No nicméně u vás to nezůstalo jenom u toho domácího vzdělávání a zase si postoupila ještě kousek dál.
1: Tak mělo to, asi hlavním důvodem bylo, že prostě člověk s jedním platem nevystačí, zvlášť když platí hypotéku. Takže zvlášť ty finanční důvody pro nás byly takové, že opravdu jsme si řekli, teď půl rok, to zvládneme a pak půjdu pracovat. A nejstarší syn vlastně ušel v té době na střední školu. A ten prostředník, který úplně nejvíc chtěl být doma, se učit, tak zjistil, že to vlastně taková pohodička, jakou si představoval, že nebude jako nic dělat, tak to nebyla. A řekl, tak já chci jít do školy, protože tam můžu spát a prostě není to tam tak náročné jako doma.
0: Prostě si to tam odsedím a nikdo po mně nic tak moc nechce.
1: Přesně takhle byl nastavený a jelikož jeho spolužáci vlastně a největší kamarádi šli do jedné třídy, tak jeho tam taky vzali, takže on byl šťastný, že je s těmi svými kamarády, že je ve větším kolektivu. Ale ta nejmladší dcera chtěla zůstat ještě doma a vlastně ten další postup byl, že tím, jak vlastně to byla situace, že hodně rodičů se dostalo do té situace, že najednou zůstali doma s dětmi a nebyla to pro ně priorita, něco, co by opravdu tak oni si to jako přáli mít nastavené, tak ty děti, potom hodně z nich šlo od září do škol, ale zhruba tak 14-15 dětí zůstalo na tom domácím vzdělávání a já tak vždycky spokojeně říkám, že to byl můj rok milosti, protože já jsem si strašně odpočinula ten rok. Měla jsem skupinu těch 14-15 dětí, už nevím. Pronajali jsme si na kraji Hradce takový starý domeček s velikánskou zahradou a s dvorečkem, blízko u lesa. A to naše učení bylo také opravdu jako zase hodně i zážitkové, ale i hodně praktické. A i děti se učily navzájem. Byly to děti od první do páté třídy tam namíchané. A byly hodně zvyklé pracovat samostatně. Jako opravdu, že jsme měli nějakou společnou část dne, kterou jsem připravila, aby jsme rozvíjeli nějaké kompetence a hodně jinak pracovali sami, třeba na tom, co jim rodiče zadali, protože jsme to měli nastavené, že sice tam chodí a některé chodili každý den, některé chodili dva dny, některé chodili třeba jenom jeden den, kdy tam přijížděla jako paní učitelka na angličtinu a jinak se učili s rodiči doma. Takže to bylo v tomhle takové různé. A ta zodpovědnost za to, že stihnou všechno to učení toho svého ročníku, byla na rodičích. Takže já vlastně jsem v tom byla taková volnější. Chystala jsem jim ty věci, jak je třeba rozvíjet, ale v jednu hodinu jsme tam zaklapli, zamkli dveře a prostě jsem odjela domů a měla jsem pohodu. A když jsem chtěla něco nachystat na další den, tak jsem to nachystala. A když se mi nechtělo, tak jsem nemusela.
0: Takže to byl tvůj rok milosti.
1: To byl můj rok milosti,
0: který ano. Ale nezůstal zase jenom u toho jednoho roku milosti, ale vy jste šli zase kousek dál, protože tohle to byla taková, asi vlastně taková nějaká komunitní skupina,
1: ano.
0: Ale ne úplně oficiálně, ani nějaká škola nebo něco takového.
1: Tak, nebylo, ano. Byla to komunitní skupina. Asi jsem zapomněla říct, že vlastně, když je dítě na domácím vzdělávání, tak musí být zapsané pod nějakou školou, která je schválená ministerstvem a vlastně v pololetí a na konci školního roku je přezkušované, aby vlastně v té škole věděli, že to dítě umí, co má umět v tom ročníku, takže to platilo i pro nás. A my jsme si moc přáli ještě s některými dalšími bývalými kolegy založit ještě jednou školu. Ale ono to trvá dlouho, že jo, než člověk založí školu, takže se na to musí pracovat rozhodně přes rok. A byla také předtím doba, kdy zakládání nových škol vůbec nebylo v kurzu a na ministerstvu hodně vlastně většinou škol bojkotovali, co tuším rok předtím chtěli založit 42 škol a povedlo se to asi dvěma. Ale jako to teďka jsou orientační čísla, jistě. Co mi matně vystávají z hlavy. Ale ten rok, co my jsme zažádali, to nějak šlo. Takže naše škola byla schválená a my jsme vlastně v té době, co jsme měli tu komunitní skupinu, tak prostě tam se objevilo asi 5 rodičů nových, kteří řekli, my bychom si přáli, aby naše dítě, až ta vaše škola vznikne, aby tam chodilo. Takže my jsme udělali takový provizorní zápis pro děti a další rok, kdy už jsme fungovali, jako my jsme tomu říkali, nultý ročník základní školy Comenius, tak vlastně už ta zodpovědnost za učení přešla na mě a měli jsme 7 dětí v první třídě a to byl vlastně už takový jako základ té naší školy.
0: Přijde mi, že to je 7 dětí, jako úplně na začátku bylo taky 7 dětí.
1: To je pravda. To je moje oblíbené číslo.
0: Takže znovu jste začínali se 7 dětmi.
1: Ne. Měli jsme 7 dětí v první třídě, ale zároveň asi 3 děti ve druhé třídě, protože ještě vlastně přišly nějaké další z jiných škol. Jednoho třeťáka jsme měli, 4 čtvrťáky a jednoho páťáka. Tak to byly ty děti, které zůstaly ještě z té komunitní skupiny a přibyli k nim ty prvňáci a postupně přibylo ještě několik dětí z jiných škol, které se k nám připojily. Stále jsme fungovali v tom režimu toho komunitního vzdělávání nebo té komunitní skupiny, ale byla to teda už fuška, protože jak už to učení, ta zodpovědnost přijde na toho člověka a je tam těch 5 ročníků, tak to byl mazec, ale bylo to krásný.
0: Já myslím, že se ti mohlo podařit opravdu zhodnotit teď všechny ty tvoje různé způsoby, kde jsi k čemu se dostala do téhleté školy, a v té závěrečné části si můžeme říct, co vlastně který ten styl výuky nabízí.

0: Tak jsme se dobrali znovu k soukromé škole s Pavlínou Vaculíkovou, učitelkou, která si prošla několika různými stacemi, na různých místech. A možná bychom ještě chviličku mohli zůstat u toho, co tedy vlastně jste zhodnotili na téhleté škole, kterou jste teď vlastně založili, a jakou tady máte filozofii? Co jste si vzali z kterého stylu výuky?
1: My učíme teď programem Začít spolu, což je způsob, který nám hodně vyhovuje, protože část hodin je takových organizovaných, kdy děti pracují společně, často je to čeština, matematika, angličtina, výchovy, a potom jsou centra aktivit, kdy se děti vlastně oni si zvolí, v kterém centru chtějí pracovat, můžou si to vybrat, můžou si vybrat skupinu, se kterou tam chtějí pracovat, ale zároveň vlastně během té doby, co ta centra jsou, musí obejít všechna. My je máme třeba dvakrát týdně ve dvoutýdenních cyklech, takže to nejde, že někdo má rád výtvarku, tak chodí stále do ateliéru, ale musí projít všechna ta centra. A dětem to dává jednak, jim to pomáhá být zodpovědně za své učení, učí se tam spolupracovat, což v dnešní době na trhu práce docela, jako být flexibilní a umět spolupracovat v týmu je takový požadavek, který si myslím, že je aktuální. A i tím, že si můžou vybírat, jakým způsobem třeba něco zpracují, tak zase ta vnitřní motivace pro ně to je něco vlastně, co možná dělá to, že to učení může bavit, nebo že to není jako pro ně oprus třeba, tak řeknu.
0: Určitě podle toho, co jsme říkali, a vyzkoušela si ty různé styly, tak když rodiče přemýšlejí, na jakou školu dítě dát. Já myslím, že velmi často křesťanští rodiče chtějí dát hlavně dítě do křesťanské školy. Ale myslím, že i v křesťanských školách může být různý styl, jakým se tam pracuje. A ne každému může každý styl sedět. Uh-huh. Co bys doporučila? Po čem se dívat? Nebo na co se dívat u toho dítěte? Co by mu vyhovovalo? Jaký styl výuky?
1: Mně přijde, že to hodně ukázal i lockdown, kdy vlastně hodně rodičů, co jsem takhle slyšela ve zprávách nebo v různých pořadech, někteří rodiče říkali, pro moje dítě to vůbec není. A teď se to ukázalo. Učit se doma, to opravdu není pro něj. Ale naopak jsou děti, často to bývají i děti, které mají třeba nějaké speciální potřeby, a ta výuka je pro ně náročná, nestíhají to třeba, nechytají to, pak už se vezou, když nemají nějakou podporu. Takže třeba se ukázalo, že pro některé děti zase je to hodně dobrý způsob se učit doma. A myslím si, že opravdu každá rodina si to musí najít sama, co pro to dítě je nejlepší nebo nejlepší z toho možného. Někdy by člověk chtěl něco, co vlastně ale není zase reálné, že jo, pro ně z různých důvodů. A asi i rodiče si musí říct vlastně, jaký je ten jejich směr, nebo co oni si přejou pro to své dítě, jestli chtějí, aby to bylo hodně organizované a věděli, jako já takhle mám jistotu, že se naučí jako všechno, co potřebuje, nebo naopak jsou rodiče třeba hodně alternativní a chtějí těm dětem dát co největší svobodu. Že to je to strašně individuální, mám pocit, že nevím, jaká doporučení bych měla dát.
0: Já myslím, že především se může stát, že dejme tomu rodiče, kteří učí děti na domácím vzdělávání a jsou samozřejmě přesvědčení, že toto je nejlepší způsob, nebo by volili vždycky nějaký takový alternativní a svobodnější způsob, tak někdy trošku zahlížejí na ty, kteří dají děti do obyčejné prostě státní školy, ale zároveň to zas může být i naopak, a že jedni zahlížejí na druhé, že neví, jestli je to úplně v pořádku. Spíš by mě zajímalo, jak se tady v tomhle zorientovat, protože si myslím, že nemusí to být tak, že ani jedna skupina se nemusí cítit ani nadřazená, ale ani s nějakými výčitkami, že neudělali pro svoje děti to nejlepší. Ne každý má možnost třeba i dát dítě, dejme tomu, na křesťanskou školu nebo vyučovat ho doma, protože prostě není to jeho nějaká schopnost, kterou by oplýval.
1: Třeba když to vezmu na sobě, tak když můj syn přešel do té 6. třídy do školy, tak já jsem byla naprosto zoufala, protože oni se tam učili to, co my jsme na tom prvním stupni budovali, aby měli tu větší zodpovědnost za to své učení, aby jako se snažili učit sami, aby spolupracovali, tak tam se učilo a učí jako úplně opravdu jako postaru, frontální výuka, tam jede, učitel diktuje, děti si zapisují a já jsem z toho byla úplně zděšená, jsem si říkala, ach jo, jako proč? A on se v tom strašně, strašně rychle se v tom zorientoval, věděl, mami, tenhle učitel to má takhle, tenhle takhle. A jako říkám si, tím, že si prošel domácí vzdělávání, prošel si jiný styl výuky, prošel si tohle, tak už se v tom dokáže jako zorientovat a dokáže se s tím popasovat. Jako ne, nemyslím si, že to je tragédie, prostě vůbec dát děti do státní škol, protože i v dnešní době těch programů na tandemovou výuku a na podporu učitelů a formativního hodnocení a tak vše, jakože vlastně ta možnost těch státních škol, aby se měnily k lepšímu, tak bych řekla, že v dnešní době velká.
0: Pro koho třeba by právě, dejme tomu, i to domácí vzdělávání nebylo úplně dobré? Nebo pro jaké rodiče naopak by ani nebylo dobré dát dítě na nějakou takovou soukromou kreativní školu?
1: Mm-hmm. Já myslím, že ti rodiče si to hodně jako často řeknou. A často mívají i rozpor jako mezi sebou, že třeba jeden z rodičů by chtěl dá dítě někam třeba na soukromou školu nebo někde, kde to je volnější ten přístup a druhý rodič to naprosto jako odmítá. Takže v tomhle se dohodnout někdy i oni mezi sebou je asi náročné, ale myslím si, že i třeba v těch větších městech ta možnost je lepší, aby oni si vybrali.
0: A konec konců, i podle toho, co říkáš, někdy si můžou některé věci vyzkoušet. A asi to není úplná tragédie, když si někdo vyzkouší rok třeba domácí školu a pak zjistí, že to není pro něho a pro jeho dítě a dá ho raději normálně do školy.
1: A oni se i ty děti mění. Že třeba i ta moje dcera potom říkala v 5. třídě mami, ale my jsme tady 4 a já už bych si hodně přála chodit do školy, kde je víc dětí, takže teďka taky před časem nastoupila do 6. třídy už do základní školy a je tam strašně spokojená.
0: Takže co bys tak na závěr doporučila rodičům, kteří budou přemýšlet, kam děti dát, a nebo jestli jsou ty jejich děti na správné škole, jestli tam jsou spokojení. Co mají trošku sledovat u těch dětí? Co je důležité?
1: Já myslím, že pokud to rodiče opravdu řeší a je to pro ně důležité, kam chtějí dát dítě do školy, tak si určitě zmapují, jaké školy jsou v okolí, nebo v jejich možném okolí,
0: dostupné.
1: Kam třeba i to dítě vozit, dostupné, přesně tak. A můžou určitě navštívit tu školu, nebo nějaké informace získávat. Často si myslím, že hodně rodiče mezi sebou si říkají, že to tak jako funguje, to, co slyším o té škole od rodičů třeba, kteří tam mají své dítě. A podle toho si vybírat vlastně, co se dozvědí a třeba k nám taky často přicházejí děti během školních roků do různých ročníků, takže i tohle není tragédie, když jako zjistíte, že vám to někde nevyhovuje, tak zkusit tomu dítěti najít školu, která pro něj bude lepší.
0: A já věřím, že to hlavní je, aby děti nestratili nějakou chuť se vzdělávat, nestratili touhu po vědomostech a vůbec potom, aby se nějak rozvíjeli. A tak to věřím, že můžeme doporučit i vám, abyste

Je čtvrtek 24. září 2026, krátce po 11. hodině usedl za mikrofon Kuba Lofítek. Jako první bod programu nás čeká seznámení s tím, co tým Rádia 7 připravil pro následující hodiny vysílání.

Jakou roli hraje zpěv a hudba v dětském klubu nebo oddílu? Proč s dětmi zpívat? A jak na to, i když třeba nemáme kytaristu? Host Helen Mrázkové, aktivní hudebník Ondra Malý, sdílí své zkušenosti v pořadu Štafeta ve 11:45. Ve čtení na pokračování sledujeme životní osudy francouzských

francouzského šlechtice Jeana de Conti, který se po vyvraždění své rodiny vydal vykonat pomstu. Ocitl se na lodi Jitřenka, kam se dal najmout jako plavčík. Neustále mu jde o život, protože první důstojník, který se podílel na smrti jeho rodičů, zná jeho totožnost i úmysl. Ve čtvrt na jednu čte opět Pavel Hromádka z knihy nazvané Plavčík Jean. Pokud máte rádi příběhy a zajímají vás věci do hloubky, nalaďte si pořad Řeka života. Petr Vaďura pozval k mikrofonu faráře Českobratrské církve evangelické, kterého můžete znát jako autora mnoha známých křesťanských písní, ale také z veřejného života, mimo jiné jako signatáře Charty 77. Další část vyprávění Miloše Reicherta, které se dotýká dění v 60. letech, zní vysíláním ve 13 hodin. Písničky s přáním pro potěšení a povzbuzení k vám budeme posílat od 14. do 15. hodiny. Věřím, že i dnes si vyberete, že vás program Rádia 7 občerství na duši i na duchu a že budete s námi rádi.

Byl jsem ztracen a tvá láska mě přišla najít. Byl jsem slepý, dokud si mi neukázal vítězství. Byl jsem svázán a ty jsi mě osvobodil. Teď jsem naživu. Takhle vypadá svoboda. Znělo v písni What Freedom Feels Like, za kterou stojí Cody Kearns. V 11.15 nás čeká štafeta s tématem zpěv a tanec, ještě předtím kapela Way to Go.

0: Představte si kroužek dětí sedících za úplňkového večera kolem táboráku. Nadšeně zpívají oblíbenou písničku, drží se kolem ramen a houpou se do rytmu. Doprovází je několik kytaristů různého věku, ukulele, bubínek, stará basa a dokonce i táborové housle. U tohoto krásného obrazu vás vítá Helen Brásková. Jak jste mohli z úvodu poznat, jsem spíše vizuální typ a dokonce i krásnou chvíli s hudbou spíše vidím, než slyším. Proto jsem si jako dnešního hosta pozvala hudebníka, který to má jinak než já, vedoucího dorostového klubu v Církvi bratrské, kytaristu, zpěváka, vedoucího hudební skupiny, doprovázející zpěv při bohoslužbách a taky studenta Ondru Malého. Ondro, vítej.
1: Ahoj.
0: Ondro, jsem moc ráda, že jsi přijal pozvání a že nám osvětlíš, jak se to s hudbou a zpěvem u dětí, řekněme, školního věku v klubech a oddílech má. Pamatuješ si, kdy k tobě nějaká píseň silně promluvila, ať už textem nebo melodií, nebo naopak z tebe vytryskla?
1: Určitě. Vzpomínám si na několik takových situací. Jak jsi zmínila, že jsi vizuální typ, přijde mi, že jsou různé typy lidí, podle toho, co k ním mluví, a ke mně vždycky mluvila hudba, už od dětství. Takže výsledek je, že takových písní, které ke mně mluví, je mnohem víc než třeba kázání nebo mluvených projevů, které ke mně kdy promluvily. Příkladem písně, která ke mně mluví a zároveň ze mě často tryská, je píseň Milost od Filipa Zavřela z kapely Lévy. Je to píseň o pokání a o odpuštění sám sobě, což pro mě bylo naprosto originální téma v písni, když jsem ji slyšel poprvé. A zároveň je to něco, s čím sám mám velký problém. Takže pak, když zápasím s něčím, co jsem třeba nezvládl, tak si zaspívám tuhle píseň, zahraju a často mi to pomůže přijmout to, že nejde o mě, že jde o Ježíše a že on mi odpustil a tudíž můžu odpustit sám sobě i já.
0: To jsou slova dospělého člověka, který má abstraktní myšlení a nějakým způsobem rozumí tomu textu. Ale jak vzpomínáš na zpěv v době, kdy jsi jako dítě chodil do oddílu? Byla to oblíbená nebo neoblíbená část programu?
1: Měl jsem to moc rád, vždycky, už když jsem byl malý. Náš klub nebyl nikdy úplně malý, vždycky se nás scházelo nejméně 10 a vytvořili jsme si takovou atmosféru, že zpěv je super. Bylo nás hodně hudebníků v rámci této 10členné skupiny. Pro mě bylo společné zpívání specifické tím, že už od dětství jsem se na něm aktivně podílel. Zmínila si, že jsem kytarista, je to pravda. Hraju už od druhé třídy, takže když jsem v 10 letech přišel na klub, tak poměrně brzo jsem dostal příležitost se k hraní přidat, což bylo skvělé. Měli jsme dva vedoucí, kteří hráli na kytaru, byli v tom opravdu dobří, ale zpětně jsem velmi vděčný za to, že mě přibrali. Přestože jsem nebyl tak dobrý hudebník jako oni, vybudovalo mě to a díky tomu teďkon mohu hrát na bohoslužbě pro spoustu lidí. Abych se vrátil, tehdy tím, že jsem se na tom aktivně podílel, tak to byla moje oblíbená část schůzky. A písničky ke mně mluvily už tehdy. Nebyla to Milost anebo podobné. Lišily se textem, lišily se tím, o čem byly. Třeba jedna z mých oblíbených písní byla Chtěl bych být majákem. Stará píseň, ale podle mě obsahově velmi kvalitní. A taky jsem měl rád písně, u kterých jsme si mohli s kamarádama pořádně zařvat.
0: Tak to mě zajímá, jaké to třeba byly písničky, třeba které se řve.
1: Třeba Jericho. Mm-hmm. Je to píseň skvělá pro dorost, protože má poslední dvě sloky napsané takovým způsobem, že se hodí před poslední sloku šeptat a poslední sloku křičet. Což děti baví.
0: Tak díky za inspiraci. Písničku v oddíle zpíváme, ale tuto úpravu jsme neznali, tak to vyzkoušíme.
1: Doporučuji.
0: Co může zpěv přinést na schůzku 15-20 dětí?
1: Hudba je jazyk, kterým se mluví. A přijde mi, že společná hudba na klubu může tužit kolektiv víc než mnoho jiných věcí. Protože vytváří nějakou společnou kulturu. Zároveň, když se zpívá nějaká píseň v momentě, kdy prožíváme společně nějakou těžkost a při bouřce, nebo v návaznosti na slovíčko, které někdo měl, tak to může vytvořit silný společný zážitek, na který si pak všichni vzpomenou a můžou ještě o 10 let později mluvit o tom, jak tehdy seděli u táboráku a zpívali společně s kytarou. Spousta lidí si to dobře pamatuje. Zároveň to vytváří nějaký pocit svornosti, sounáležitosti, toho, že všichni jsou najednou v tom společně a táhnou za jeden provaz, protože všichni zpívají ten stejný text najednou. Podobně jako dospělí křesťané třeba prožívají tyto pocity při modlitbě Páně, tak věřím, že tuhle sounáležitost je možné si prožít i při zpěvu víceméně čehokoliv.
0: Naprosto souhlasím. Někdy ten společný prožitek umocněný zpěvem je obzvláště silný. Mám třeba osobně moc ráda, když v našem skautském oddíle stojíme v kruhu, v takzvaném gilvelském kruhu, to znamená, že se držíme za skřížené ruce a zpíváme Spoj nás v jedno, Pane, spoj nás svým poutem. Tak v tu chvíli je ten pocit sounáležitosti opravdu silný. Napadají ti ještě nějaké další příležitosti, kdy nějaký třeba rituál nebo významný okamžik je možné umocnit zpěvem společné písničky?
1: Jeden z mých oblíbených hudebních zážitků, opakovaných zážitků z táborových let, jsou zpěvy Vlajkové raní a Vlajkové večerní písně, které jsme zpívali na nástupu jako celý tábor dohromady, když se vyzdvihovala anebo stahovala vlajka. Je to taková věc, kterou jsme dělali, že jsme vždycky ráno vzali naši táborovou vlajku a vyvěsili ji na stožár a večer ji svěsili dolů. U skautů je to běžné. A v průběhu tohoto rituálu jsme zpívali takovou starou chorálovitou píseň. Všichni jsme u toho stáli v pozoru. Mělo to neuvěřitelnou atmosféru. Zároveň ale, to bych chtěl zmínit, není vždycky nutné mít 15 až 20 lidí na to, aby písně byly silné. Takže možná, když si říkáte, co když náš klub je malý, je nás 5, 6, často zpívání ve 4 je silnější než zpívání ve 20.
0: Naše povídání o tom, jak pracovat s dětmi, je inspirováno knihou Kompas, příručkou pro vedoucí a rádce křesťanských klubů a oddílů. Kapitola o hudbě a zpěvu je tam nazvána trochu vznešeně. Chvalte služebníci. Co ten název kapitoly vlastně znamená?
1: To slovo chvála je něco, co většinou známe v kontextu mluveného slova. Když někdo udělá něco dobře, tak ho pochválíme. To je chvála. My jako křesťané, když mluvíme o chvalách, tak myslíme písně, křesťanské písně, které chválí Boha za to, jaký je. A vychází to z Bible. V Bibli třeba čteme, že když se narodil Ježíš, tak pastýři slyšeli anděli zpívat o tom, jak je Bůh veliký, a chválili ho za to, že Ježíše poslal na zem. V té starém zákoně, to jsou příběhy o izraelském národu, čteme o králi Davidovi, který byl velký hudebník, a když se vracel z boje, tak ho vítali zástupy zpívajících a tančících lidí, kteří oslavovali Boha za to, že jim dopřál vítězství. A dokonce, když otevřeme Bibli přímo uprostřed, tak narazíme na nejtlustší knihu ze všech, které tam jsou, která se jmenuje Žalmy. A jsou to zpěvy. Zpěvy, jejichž velkou část právě král David napsal. A tam se dočteme tolik věcí o Bohu, které prostě mluveným slovem není možné vyjádřit. Ten zpěv dává nám, jako věřícím lidem, příležitost říct Bohu věci, které možná jsou těžké říct mluveným slovem. Pro mě je těžké někomu říct, jak je skvělé, že je tady a jak ho mám rád. Ale je mnohem snazší pro mě to zaspívat. A stejně tak to mám s Bohem. Když se modlím, tak je pro mě jednoduché prosit, je pro mě jednoduché děkovat, je pro mě těžší vyznávat hříchy, ale je to jediný způsob, jak to umím udělat. Je pro mě dost těžké prostě jenom Boha chválit za to, jaký je. Ale v písni mi to jde. To slovo služebníci tam patří proto, že pokud člověk Boha neuznává, tak není důvod ho chválit. Ale pokud chceme Bohu sloužit, chceme být Ježíšovi následovníci, prostě cítíme-li se jako služebníci lidem, ale služebníci Boha, pak je dobré, abychom ho chválili.
0: Rozumím tomu, že to je tvoje vnímání té věci a těch křesťanských písní. Rozumím tomu, teď si to vysvětlil, z jakého důvodu je máš rád. Chápu, že jsou ti blízké současné křesťanské písně, které známe třeba z bohoslužeb. Takže stačí tyhle písničky prostě vzít a přenést do prostředí toho dětského klubu nebo oddílu?
1: Ne tak docela. Je to obrovská past, především pro mladé vedoucí a rádce, protože jsou často nadšení do současné hudby. Slyší to na festivalech, slyší to na Spotify, slyší to z různých záznamů, koncertů obrovských zahraničních kapel. Připadá jim, že ta atmosféra je neuvěřitelná, takže mají pocit, že když to samé uděláme u nás na dorostě, tak dosáhneme stejného efektu, což se často nestane. Aspoň z mé zkušenosti se to často nestane. Když mluvíme o současné křesťanské hudbě, tak předpokládám, že máme na mysli Hillsong, Bethel, Planet Shakers, na někoho možná teďkon házím názvy kapel, které v životě neslyšel. Každopádně jedná se o písně, které byly složené pro často americká nebo australská společenství 600 až 1000 dospělých lidí, kteří je zpívají dohromady. Takže jsou zaměřené na určitý davový emoční zážitek, na určitou sílu té velké skupiny, opravdu velké, stovky lidí často. Ale když je přeneseme do kontextu 15 dětí, jedné kytary a houslí u nás v klubovně nebo u táboráku, tak to často nefunguje. Zároveň texty těch písní často mluví víc o emocích nebo o tom, jak se zrovna cítíme, což je skvělé, ale pro děti často těžko uchopitelné. A proto já, když jsem hrál na klubu, tak jsem se časem naučil, že když se snažím hrát tyhle písničky, tak děti mi nerozumí. A měl jsem pocit, že hraju špatně, že to nefunguje, že možná bude lepší, když úplně přestaneme zpívat, protože je to nebaví. A pak mi došlo, že možná jenom hraju špatnou hudbu. Začal jsem víc hrát písničky, které mají konkrétní příběh, protože to je něco, čemu děti rozumí. Píseň Chtěl bych být majákem je alegorická, ale mluví o majáku. Maják děti znají. Neopakuje se tam haleluja 10 minut. Tomu děti možná nerozumí. Píseň Jericho, kterou jsem zmínil v úvodu, je píseň o příběhu, ve kterém Izraelci chodí kolem zdi a ta nakonec spadne. A zároveň se u ní může křičet a může se u ní šeptat. Známe písně, u kterých se může vstávat a sedat, u kterých se střídají kluci a holky. To jsou všechno atraktivní prvky, které v současné křesťanské hudbě nenajdeme, ale děti to baví. A tak bych doporučil se nad tímhle zamyslet. Proč hraju písně, které hraju, když na klubu hraju?
0: Jsme moc rádi, když do klubu oddílu přichází i děti, které nejsou z církevního prostředí a tyto písničky neznají, teprve se je možná naučí. Nevadí to, nebo by si zařadil i písničky, které třeba znají odinut, takovou tu táborovou klasiku, Hlídač kráv a podobně?
1: Zásadní informaci, kterou bych chtěl předat, je, že není špatné hrát nějakou píseň, ale je potřeba vědět proč. Přijde mi, že moderní křesťanská hudba má své místo. Přijde mi, že příběhové dětské křesťanské písničky mají své místo. A věřím, že i světské lidové písně mají své místo na klubech. My jsme třeba měli klubový zpěvník rozdělený do dvou polovin. V té první byly písně s duchovním obsahem a v té druhé byly písně lidové. A byli jsme domluveni tak, že v rámci nějakého duchovního programu se zpívaly ty duchovní písně, ale potom, po jeho skončení, se zpívaly písně z toho druhého zpěvníku. Protože to byla legrace a to pro nás bylo důležité. A věřím, že to ke zpěvu patří. Nemusí to být všechno jenom transcendentní zážitek, může to být prostě jenom sranda. Tak jsme je zařazovali potom, často především na táborech, kde na to bylo nejvíc času. A myslím, že to bylo super pro děti z nevěřícího prostředí, protože to mohly být písně, které znali, anebo aspoň písně, ke kterým pro ně bylo snažší se přidat.
0: Mám takovou zkušenost, že když se zejména oblíbené písničky zpívají často, takže časem jakoby zevšední ten text a už vlastně ani nevnímám, o čem zpívám. A překvapilo mě, že u některých takových těch táborových písniček jsem třeba až v dospělosti pochopila, o čem se tam vlastně zpívá. Jako dítě jsem o tom vůbec nepřemýšlela. Myslíš si, že to vadí, když text ani nevnímám?
1: Myslím si, že je to škoda, že písně nabízí hudbu a text. Když se rozhodnu text nevnímat, beru jenom půlku toho, co nabízí. Zároveň myslím, že je vhodné vědět, co zpívám. Úplně stejně, jako je vhodné vědět, co říkám. Když člověk říká věci a vůbec nad nimi nepřemýšlí, tak může taky říct něco, s čím nesouhlasí. A nebo něco, co je ošklivý. Nebo něco, co může někomu ublížit. A stejně tak můžeme zpívat věci, které mohou nám nebo někomu jinému ublížit, když nepřemýšlíme nad tím, co zpíváme. Třeba, kdybychom chtěli zpívat nějakou píseň s dětmi, která má skvělou hudbu, ale text, který mluví o násilí nebo o jiných závadných tématech, myslím, že to není vhodné. Protože děti vnímají často víc, než si myslíme. Občas jsem dělal takovou věc, když jsem na klubu hrál, že jsem se po skončení písně zeptal dětí, jak rozumí tomu textu. Případně, jak rozumí konkrétní větě v nějaké písni, nebo v té písni, kterou jsme právě hráli. Mnohdy na mě koukali hodně vytřeštěně. Bylo vidět, že to není způsob přemýšlení, na který jsou zvyklí. Ale když věděli, tak to bylo skvělé. Když nevěděli, tak jsem jim já osvětlil, o čem věřím, že píseň je. A přišlo mi, že je to obohatilo.
0: Výborné na písničkách mi přijde to, že člověk si jejich častým opakováním bezděčně, i kdyby nechtěl, zapamatuje ten text, který se mu potom může vybavit ve chvíli, kdy se to velmi hodí. Když mě kamarádka Dáša Maňásková, kterou tímto moc zdravím, pokud poslouchá, učila, jak vést dětský klub, tak říkala, že se může stát, že některé dítě si nezapamatuje skoro nic, co jsme mu říkali, ale ve chvíli, kdy mu později v životě bude hodně ouvej, tak si může vybavit melodii, písničku a její slova, která k němu v tu těžkou chvíli promluví. A je pravda, že teďka třeba po 20 letech od té doby často myslím na některé lidi, kteří mají opravdu těžký život, lidi, kteří tehdy byli dětmi a zpívali s námi ty písničky. A říkám si, kéž by jim Pán Bůh opravdu připomněl ta slova, která jim mohou dát naději i dnes v těch těžkých situacích, ve kterých se nachází. Stalo se ti, že ti ve správnou chvíli vyplul z paměti text písně, který tě třeba povzbudil?
1: Nevzpomínám si na případ, kdy se to stalo úplně takhle jednoduše, ale určitě se mi stává, že když jsem nešťastný nebo prožívám něco těžkého, tak můj mechanismus, jak se s tím vyrovnat, je vzít do ruky kytaru a hrát. A mnohdy v průběhu hraní, kdy hraju náhodné písničky, které najdu ve zpěvníku, narazím na nějakou, kterou znám celý život a která mě v ten moment pomůže, povzbudí. Zároveň věřím tomu, že přestože mě se třeba až tak často nevybavují konkrétní texty písní v pravý moment, tak v podvědomí jsou. A když je budeme s dětmi zpívat, písně, které mají skvělé texty, které ukazují na Krista, které ukazují na dobré morální hodnoty, které povzbuzují, tak to v nich zanechá stopu hlubší, než kterou si potom dokážou sami vybavit.

0: Hudba, společný zpěv, texty i melodie písní mají velký potenciál, ať už emoční nebo pedagogický. S Ondrou Malým, mým dnešním hostem, se shodneme, že je užitečné i krásné na schůzkách a akcích dětského klubu nebo oddílu společně zpívat. Je možné třeba na základě textu písně vystavět duchovní program dané schůzky?
1: Určitě ano. Já si myslím, že jsem to udělal několikrát. Vlastně úplně stejným způsobem, jako když využíváme ke stavbě duchovního programu text z Bible. Místo textu z Bible můžeme použít text písně. Co je na tom skvělé, že je možné pak tu píseň společně zaspívat nebo zahrát. Zároveň často děti ten text znají. Takže když potom o ní mluvíme, tak oni přesně vědí, o čem mluvíme, protože si tu píseň můžou v hlavě zanotovat a vzpomenou si na ten původní text, o kterém ten celý program vlastně je. Takže podle mě kombinace toho mluveného slova a potom zpívání té písně, o které se mluvilo, může pomoct tomu, že si to děti lépe zapamatují.
0: Tak tady jsme vlastně využili píseň pro takovou speciální příležitost. Mluvili jsme o tom, jak využít písně třeba při nějakých rituálech nebo zdůraznění nějaké vzácné speciální příležitosti. Určitě vhodná atmosféra ke zpěvu je někde na chatě, víkendovce u krbu nebo na táboře kolem společného ohně. A co takové zpívání na běžné schůzce? Tam ta atmosféra kolikrát na to není. Co kdybychom to nechali jenom na ty speciální příležitosti?
1: Je to tak, že u krbu nebo při bouřce nebo na táboře se zpívá líp. Smůla je, že když děti nebudou zvyklé zpívat, když nebudeme mít vytvořenou kulturu zpěvu, tak pak, když přijde ta bouřka a my bychom najednou zpívat chtěli, budeme si říkat, to bude skvělý, bude to mít sílu, bude tam atmosféra, tak nebude nic, protože zjistíme, že nikdo neumí hrát, že děti neznají žádné písně a že nemáme co zpívat.
0: No a jak tedy ale začít, když třeba v našem klubu doposud nespíváme, nebylo to zvykem, a teď přijdu s tím, zaspíváme si a nejsme na to, nikdo na to není zvyklý. Jak by si začal?
1: Jsou písně, které jsou jednodušší. Typicky nějaké pokřiky, nebo třeba jenom zpívat narozeninovou písničku, když má někdo narozeniny. To se dá dělat bez nástrojů, všichni ji znají. Je taková emočně nenáročná, i pro stydlivé typy nebo nehudební typy není těžké se k ní přidat. A postupně člověk může přidat třeba písně táborákové nebo písně lidové, které jsou taky jednoduché. Postupně se třeba někdo naučí hrát na kytaru a postupně můžeme zařazovat čím dál tím náročnější, více hudební, více umělecké písně.
0: Teď jsi zmínil takovou zásadní věc, co když nemáme kytaristu?
1: To je smůla. Já jsem to nikdy nezažil, protože jsem vždycky byl ten kytarista. Takže kdykoliv jsem někam přišel, tak tam nějaký kytarista byl a mnohdy jsem dopadl tak, že mi byla strčena do ruky kytara, i když jsem zrovna neměl až takovou chuť hrát. Což je zároveň důvod, proč mít kytaristů víc, proč jeden nestačí, protože když jsem pak někde nebyl, tak klub byl v krizi a nevěděli, jak dělat hudbu. Co bych udělal já? Buď to bych zpíval bez hudebníka. Jenom zpěv všech lidí najednou. Často, když není kytarista, se najde aspoň někdo, kdo rád zpívá a kdo to povede svým zpěvem. Další možnost, a k tomu bych chtěl povzbudit všechny vedoucí, je zamyslet se nad tím, jestli se někdo z týmu nechce zkusit na nějaký hudební nástroj naučit. Vypadá to jako velká výzva, ale asi neznám nikoho, kdo by litoval toho, že se naučil hrát na kytaru. Naučit se to dá, tak doporučuju, zkuste, uvidíte, třeba to půjde. Další možnost je zkusit si pozvat někoho, kdo není normálně součástí našeho klubu, aby nám hudbu zařídil. Třeba jeden dorost v okolí Prahy, to má vymyšlené tak, že zpívají společně s mládeží po skončení schůzky a hudbu jim zařizují mládežníci, kteří jsou hudebně obdarovaní, hrají dobře, a děti si s nimi rádi zaspívají. Zároveň to pomáhá budovat vztahy mezi generacemi. Takže řešení určitě jsou.
0: Takže když máme silného kytaristu, který utáhne hudbu i zpěv, máme vyhráno?
1: Je to super. Je to super, když to je. Vyvolává to často pocit, že je tím hudba zařízená na věky věkův. což je pravda jenom do té míry, dokud kytarista chodí a funguje. A přesně, stačí, aby onemocněl a problémy na světě. Já jsem mluvil o tom, že jsem si zažil to, že mě vedoucí přizvali k hudbě už když mi bylo 10. A bylo to super. Stejně tak jsem se snažil, když jsem byl starší, přizvat děti já ke společnému zpívání. Pozbuzoval jsem je, ať pokud hrají na nějaký nástroj, ať ho přinesou, zkusíme to dohromady. Byla to pro mě velká výzva, protože jsem byl zvyklý na nějakou hudební úroveň toho společného zpívání a když člověk přibere ne až tak zkušené hudebníky, jako je on sám, tak ta úroveň nevyhnutelně, alespoň ze začátku, klesne. A musel jsem spolknout svoji hrdost, uvědomit si, že to není o tom udělat parádní koncert, ale o tom budovat to společenství. Smířit se s tím, že hudební úroveň bude nižší, ale výsledek byl, že nám na klubu v jeden čas vznikla kapela, složená z několika dětí, které začínaly na hudební nástroje. Jednomu z těch kluků jsem tehdy dal do ruky baskytaru se slovy zkusy to, třeba to bude fajn, trochu umíš na kytaru, ale kytaristu už máme, baskytaristu nemáme. Ten kluk je teďkon ve druhém ročníku na konzervatoři a chce se hudbou živit. Tak bych chtěl všechny povzbudit k tomu, aby se nespokojili s jedním kytaristou, ale přibrali děti do procesu a pak sledovali, jak rostou.
0: Tenhle důraz se mi moc líbí. Upozadit vlastně sám sebe jako dobrého hudebníka ve prospěch toho, aby mohli vyrůst další. Mám taky zkušenost z našeho oddílu, kdy vlastně jeden z nejmladších členů oddílu věrně nosí kytaru a hraje na ní a je to moc fajn. Vlastně pozoruju, že tím roste jeho sebevědomí. Ondro, máš z akcí klubu, jehož jsi byl součástí, zkušenost s tancem? Pro mě to je úplně nové, neorané pole.
1: Mám překvapivě hodně na to, že se jedná o církevní prostředí. Ještě naši rodiče vyrostli v časech, kdy tanec byl hříšná zábava. My jsme vyrostli v kultuře židovských tanců. Tancovali jsme na táborech pravidelně. Zároveň několikrát jsme vyzkoušeli country tance. Tyhle dvě skupiny tanců mají jedno společné, že se nejedná o tance párové, ale o tance skupinové. Což je pro dětský kolektiv skvělé, protože nejsou nucený se párovat, což pro spousty z nich může být nekomfortní, ale naopak buduje to kolektiv, buduje to tu svornost, tu skupinu, tu sílu toho celku. A byla to velká zábava. Člověk u toho se hýbe, poskakuje, je na vzduchu, poslouchá hudbu. Bavilo nás to moc.
0: Děkuju za výbornou inspiraci. To je opravdu zajímavé. Děkuju ti, Ondro, za všechny tvoje tipy a sdílení tvých zkušeností. Zkuste si vzpomenout na písničku vašeho dětství nebo dospívání a zkuste si teďka zanotovat. S přáním písně na rtech se s vámi od mikrofonu loučí Helen Mrázková.

Pořad Štafeta vzniká ve spolupráci Rádia 7 s Dorostovou unií na podkladě jejich příručky pro vedoucí a rádce křesťanských klubů a oddílů. Třídílný seriál o tom, jak založit skautský oddíl, startuje příští týden. Reprízu toho aktuálního dílu nabídneme ve vysílání ještě v pondělí v 18.30. Předchozí díly si můžete poslechnout na našem webu v sekci Audioarchiv a také na podcastových platformách. Stačí zadat název pořadu Štafeta.

Hranici 12. hodiny překročíme společně s Chrisem Renzimou a skladbou Fountain, ve které zpívá, ať mé kosti, které byly kdysi zlomené, tančí, ať se mé srdce, které bylo kdysi rozbité, raduje, ať mé světlo, které bylo kdysi pohaslé, září.

Znělka nás přivedla k pravému poledni. Ze studia Rádia 7 vám ve čtvrtek 24. září přeje dobrý den Kuba Lofítek. V hodině, která se před námi otevřela, bude připravena další část čtení na pokračování, a to ve čtvrt na jednu. 12. hodina je na Rádiu 7 čas, kdy se chceme v modlitbě vědomně přiblížit Bohu, prožívat jeho přítomnost a přijmout povzbuzení do našich životů. Děkuji ti, Bože, za tento čas, za prostor oslovit tě. Děkuji za dar modlitby, za tu možnost volat k tobě, vstoupit do té tvé přítomnosti, zastavit se a uvědomit si, že jsi tady. Že jsi nade vším, že vše je ve tvých rukou, že jsi stvořitelem, stvořitel každého z nás. A díky za tu možnost přijít k tobě, otevřít ti své srdce. Děkuju za to, že naše srdce je právě to, o co stojíš. Aby naše srdce bylo tvé, aby bylo při tobě. A tak se můžeme vědomně přibližovat k tobě a zároveň můžeme stát na tvém slově, že ty se přibližuješ nám. Děkuji za to, že u tebe můžeme prožívat to spočinutí a můžeme přijímat sílu, pokoj, moudrost do toho běhu každodenních dní, do toho, co řešíme, i do toho, co je před námi. A tak si i v tuto chvíli chci přimlouvat za

0: lidi, kteří poslouchají Rádio 7 a kteří zároveň prochází něčím těžkým, něčím, čemu nerozumí, něčím bolavým. Děkuji za to, že ty jsi ten, který to má vše na zřeteli a který nás v tom nechce nechat samotné. Tak prosím, ulehči od té těžkosti života, různých výzev, zkoušek. Prosím, přicházej se svým pokojem. Prosím, pomáhej nám nacházet východiska z těch situací. A zároveň, prosím, probouzej v nás tu hlubokou vnitřní vděčnost a radost za to všechno, co máme, co můžeme být, co můžeme mít v tobě. Amen.
1: Pane můj, otvůř vargy moje,

Už po 12. budeme ve čtení na pokračování otevírat knihu Plavčík Žán. Ještě předtím nás čeká skladba Dominiky Gurbalové Ty jsi si ma vyvolil.

Ve čtení na pokračování se díky historickému románu manželů Dolejších opět ocitneme na lodi Jitřenka, kde došlo ke vzpouře. Na lodi převzal moc první důstojník Flaubert. Neposlušní členové posádky byli spoutáni a uvězněni. Plavčíkovi Žánovi se podaří osvobodit kapitána a šlechtice de la Salle. Mezitím na moři propuká bitva s holandským obchodním dvojstěžníkem, na který zaútočili lidé z lodi Jitřenka. Místo zlata však mezi balíky zboží objeví dvě vyděšené anglické ženy, starší dámu a její krásnou dceru Patricii.

0: Bitevní vřavu vystřídalo náhle ticho. Zbytek holandské posádky stál na přídi, obklíčen řetězem Flaubertových lidí. Dávám vám poslední možnost, poklepal Flaubert plochou stranou čepele o kožené boty. Jelikož jste nám odpravili celkem slušný počet mužů, bude, myslím, jenom správné, když je někdo z vás nahradí. Pokud jste se ovšem rozhodli zemřít smrtí hrdinů, nebude vám v tom pochopitelně bráněno. Podívej, piráte, ozvalo se z hloučku holandských námořníků. Jmenuji se Van Twiller a jsem kapitánem této lodi. Vezmi si, co chceš a nech nás v klidu odplout. To tak, ušklíbl se Flaubert. Nestojím o to, aby mi někdo dělal u francouzského dvora popularitu. To už sebou nese riziko tohoto podnikání. Ptal jsem se, jestli je mezi vámi někdo, kdo chce rozmnožit naše řady. Dobří námořníci jako vy jsou vítáni. Jestli si někdo touží zachránit život, nebudu mu to mít za zlé. Rozhlížel se kolem sebe Van Twiller. Nikdo ani nemrkl. Blázni! Zahučel napůl k sobě, napůl k námořníkům Flaubert. Blázni! Buď proklet a vezmi tě, děs, piráte! Zvedl meč Van Twiller. Než však stačil udeřit, padl s rozťatým hrdlem na palubu lodi, která byla po celých 15 let jeho domovem i jedinou radostí. Naházejte je do moře, otočil se Flaubert k odchodu, když poslední muž holandské posádky vydechl naposledy. A nebo ne, zamyslil se. Přeneste na naši loď všechno, co bude za něco stát, a pak tuhle kocápku zapalte, i s nimi. Flaubert v chůzi zasunul pomalu kort do pochvy a rozhlédl se kolem. Naskytl se mu neutěšený pohled, ale on za svůj život podobným pohledům uvykl. Jeho minulostí byla válka a on se naučil zabíjet zrovna tak, jako se jiný naučí spravovat boty či péct chleba. Poslyšte, pane, zastavil ho který si z námořníků. Tady leží nějaký mocnobl člověk a dejchá. Myslím, že až na pořádnou bouli na hlavě je úplně v pořádku. No a... Zalétl Flaubert lhostejným zrakem k bledému obličeji. Já si jen myslel, podrbal se námořník na hlavě. Tyhle lidi bývají většinou zazobaný, a páč mají rádi život, jsou ochotný solit, vysvětloval. Dobrá, tak ho přenes na palubu. Kdyby z něho nic nekáplo, zbavit se ho můžem vždycky, rozhodl muž prakticky a naložil si bezvládné tělo na široká ramena. Když člověk ve svém životě prožije utrpení a bolest, které mu připraví jiní, má pouze dvě možnosti. Odpustit, nebo se stát bytostí plnou hořkosti a touhy oplácet. Jako drtivá většina lidí si Flaubert vybral tu druhou. Vlastně tenkrát o té první vůbec neuvažoval. 4 planoucí hranice za hradbami města a v nich 4 zmučená těla. Jedno z nich patřilo Viviane, dívce, kterou miloval. Církev rozhodla, že očistí svět od čarodějnic a ustanovila svatou inkvizici. Možná, že Viviana byla skutečně zvláštní ve svých zálibách a občasných nočních vycházkách po lese, ale styk s ďáblem, na to ji znal příliš dobře. Utekl, aby nemusel poslouchat praskot ohně a naříkání obětí. Svíjel se bolestí a křičel až do úplného vyčerpání. Nakonec upadl do zvláštního stavu, kdy už nemohl vůbec nic. Když potom vstal, byl z něho někdo úplně jiný. Z veselého, trochu furianského syna gaskoňského sedláka toho zbylo žalostně málo. Flaubert si prohrábl vlasy s touhou zaplašit nepříjemné vzpomínky. Stárnu, pomyslel si s trpkostí, protože jen lidé, kteří stárnou, myslí na minulost tak často jako teď já. Znovu se rozhlédl kolem sebe a v té chvíli se v něm zatajil dech. Spod palubí uviděl vystupovat dvě bytosti, které sem, do místa mrtvých, jako by vůbec nepatřily. V první chvíli měl dokonce dojem, že má nějaké zvláštní vidění, a vzpamatoval se teprve tehdy, když se za nimi vynořila laprého zraněním zohavená tvář. Koukáš, jak si Holanďané umí zpříjemnit cestování, co? Houkl na něho bývalý královský poručík, který si dobře všiml výrazu překvapení a úžasu v jeho obličeji. Byly hezké obě, ale ta mladší byla skutečně krásná. Pro tu svoloč je jich skoro škoda, pomyslel si téměř s lítostí. Lapré, který znal Flaubera natolik dobře, aby uhádl, co se mu v tomto okamžiku honí hlavou, procedil mezi zuby. Znáš pravidla hry a radím ti, aby ses podle nich řídil. Vzhledem k tomu, že kořist rozhodně nevzbudí patřičné nadšení, bude nutný spravit chlapům náladu jiným způsobem. Jinak se může totiž stát, že ztratí chuť riskovat krk v dalších podnicích. Jasný?
1: Ty, poslyš, Lapré, kdo tě tak zřídil?
0: Mluvím vážně, zamračil se jeho pobočník.
1: Musel to být opravdový umělec a myslím, že tentokrát to bylo skutečně jenom ofouc.
0: Mám vstek, zaskřípal Lapré zuby. Na všechno! Původně chtěl říct na tebe, ale neřekl. Flaubert jej však přesto pochopil.

0: Drž ho pevně! Přikázal Felipe Bertránovi a řízl. Muž zařval bolestí a omdlel. Bylo to tak pro něho lepší. Kulka z muškety vjezela v jeho stehně hodně hluboko, a než se k ní Felipe dostal, musel si pomoct nožem ještě několikrát. Když konečně držel hledaný kousek olova mezi prsty, otřel si spocené čelo a poznamenal, pokud do té hnáty chytneš sněď, přičti to svý nadměrný horlivosti. Pak ránu převázal čistým plátnem namočeným v rumu a dal raněného odtáhnout na místo, kde leželi ostatní. Už před hodnou chvílí lodní kuchař s jakousi škodolibou radostí konstatoval, že jich je až dost na pouhé zábavné povyražení, které Flaubert sliboval.
1: Však oni se za pár dní vzpamatujou, sledoval kuchařův pohled starý Bask. Teď chcípaj, ale jenom do doby, než potkaj novou loď. Peníze jim za nějakou tu díru do kožichu stojej, a jakási čest, to jim nic neříká.
0: Kuchař mlčky otíral a čistil skrvavený nůž. Když byl hotov, vyzval nesmlouvavým gestem dalšího, notně pobledlého námořníka, který si držel paži s mapou zaschlé krve na předloktí. Felipe mu ruku pozorně prohmatával a přitom napůl ucha naslouchal Starochovu řečnění.
1: Já toho pamatuju za dva lidský životy, ale nikdy jsem si nevšim, že by lidi zvonící dukátama byli nějak extra šťastný. Znal jsem dost korzárů, co si při svým řemesle přišli na docela slušnej peníz. Ale řeknu ti, že žádnej z nich se nedoved doopravdy od srdce zasmát, a to už vůbec nemluvím o tom, jaký berou konce. Nemám pravdu?
0: Felipe pouze něco nesrozumitelného zabručel a dál se věnoval své práci.
1: Kde pak? Pokračoval ve filozofování Bertrán, když viděl, že kuchaře k rozhovoru nepřiměje. Šťastným může člověka udělat jenom čistý svědomí.
2: Který ty samozřejmě vlastníš,
0: utrousil suše Felipe.
1: No,
0: zamyslel se Bask, kterého ku podivu kuchařova poznámka tentokrát nevyprovokovala k obvyklé reakci.
1: Nemyslím, že by to se mnou bylo v tomhle směru nějak kor moc špatný, ale ukaž mi někoho, kdo ho má.
2: Možná bych věděl,
0: odtušil Felipe a obrátil se ke zraněnému.
2: Máš štěstí, kamaráde, je to hladkej průstřel a řezat se nebude. Než se ti rána zahojí, můžeš v klidu přemýšlet, jestli ti stojí za to podělat si nejenom svědomí, ale celý život.
0: Námořník něco zamumlal a odcházel očividně potěšen, že dopadl podstatně lépe než předchozí pacient.
1: Stejně si nedá říct, hodil za ním Bertrán. Příště bude jen dávat větší pozor, aby střelil nebo bodl dřív než ten druhej.
2: Asi máš pravdu,
0: přisvědčil Felipe.
2: Ale ono to skoro vyjde na stejno, když zabíjíš druhý, je to, jako bys zabíjel sám sebe.
1: Tohle je moc divná plavba,
0: poškrábal se za uchem Staroch.
1: Lidi říkají zvláštní věci a zavobírají se podivnejma myšlenkama.
2: No tak půjdem, ty mudrlante. Tady jsme udělali, co se dalo, a teď nás zase potřebujou jinde. Rád bych věděl, jestli se už Levasseur probral k životu.
1: Řeknu ti ale, ten chlap má pořádně tvrdou palici,
0: prohlásil obdivně. Paluba Jitřenky byla kromě pozuby ozbrojené stráže, kterou zde postavil Flaubert, téměř lidu prázdná. Kdo měl ruce a nohy v pořádku, raboval kajuty holandského dvojstěžníku nebo vynášel z podpalubí stohy kožešin, což byla v panujícím vedru úmorná dřina.
1: No ne,
0: vydechl Bertrán a dloubl svého druha do žeber.
1: Vidíš to samý, co já? Nebo je to sen?
2: Není. Jsou to doopravdy ženský.
1: Jestli večer rozdá Flober chlapům rum,
2: no toť se ví, že rozdá.
1: Zatraceně, nechtěl bych bejt v jejich kůži.
0: Zaklel Bertrán a po chvíli dodal,
1: to mají teda smůlu.
0: Právě ve chvíli, kdy Lapré s Flobérem přecházeli s oběma zajatkyněmi po úzkém můstku mezi loděmi, postavil se jim do cesty muž, v němž Lapré poznal svého nedávného protivníka. Nedlouho předtím se probral z bezvědomí.
2: Neopovažuj se jich dotknout nebo jim ublížit, piráte!
0: Snažil se stát pevně na dosud vratkých nohou Angličan a ukazoval přitom prstem na obě ženy. Flaubert se na něho podíval, jako by měl před sebou obtížný hemis, a obrátil se na Laprého.
2: Nevíš, co je to zač? Hodil hlavou.
3: Jsem lord Gosnold, vyslanec jeho veličenstva krále Karla II. A vracím se se svou rodinou z anglických kolonií zpět do Evropy.
0: Odplatil zajatec Flaubertovi stejnou mírou přezíravosti v hlase.
2: Tedy Angličan, konstatoval Flaubert. Angličan, Španěl nebo Francouz, mělo by ti být jasné, piráte, že šlechtici pověření diplomatickými úkoly požívají zcela určitá privilegia hovořící o jejich nedotknutelnosti.
4: Já neberu ohledy na nic a na nikoho, prohlásil s důrazem Flaubert. Pokud jste opravdu tím, za koho se vydáváte, pak předpokládám, že jste dostatečně bohatý, abyste se mohl vyplatit. Jediná věc, která mě skutečně zajímá, milorde, je vaše odpověď na otázku, zda budete moci složit požadovaný obnos.
2: Nedostaneš nic.
4: Radím vám, abyste se neukvapoval. Mohlo by vás to mrzet.
0: A Flaubert položil ruku na rameno Lady Gosnoldové.

0: Dej pryč tu špinavou pracku!
1: Zasyčel výhružně anglický šlechtic.
2: Tak vy tvrdíte, že nebudete platit?
1: Uchechtl se spokojeně Flaubert.
2: A co byste například řekl tomu, kdyby si dnes večer zahrála posádka o tyhle dvě dámy v kostky?
0: Ty!
1: Nahrbil se Angličan k útoku. Nedráždi ho, Edvarde! Zaprosila žena. Nevidíš, co je to za člověka?
2: Obdivuji váš postřeh, milady, uklonil se výsměšně Flaubert. Nejsem skutečně milovníkem dlouhých průtahů, a proto dám vašemu manželovi na vybranou už teď 500 000 liber ve zlatě, nebo...
1: Zakončil výmluvným gestem. Jenomže v té chvíli se stalo něco, s čím nepočítal. Lord Gosnold ho uchopil za široké klopy vesty a vší silou udeřil pěstí do obličeje. Vše se událo tak rychle, že žádný z okolostojících mužů nestačil zareagovat.
0: Tohle ti přijde draho.
1: Zbíral se ze země Flaubert a otíral si skrvavenou tvář.
3: Ach, Edvarde, proč?
1: Zašeptala žena.
0: Neudržel jsem se. Promiň, Alice.
1: Třel si v rozpacích Lord Gosnold ruku, kterou uhodil Flaubera. Svěsil ramena a dodal,
0: vím, že to byl nerozum.
2: Odvést!
1: Získal konečně otřesenou rovnováhu Flaubert.
2: A řekněte chlapům, ať sebou hodí. Čeká je zábava.
1: Pak už nevěnoval zajatcům jediný pohled a odcházel dlouhými kroky do své kajuty. Felipe s Bertránem byli natolik zaujati výjevem, který sledovali, že téměř přeslechli naléhavý šepot za svými zády. Prvního zaznamenal starý Bask a když otočil hlavu, setkal se s téměř zuřivým pohledem ke stěžni připoutaného Mária.
4: Co pak nemáte uši zatraceně?
1: Prskal vzteklé lodník, když se k němu přitočili.
4: Koukáte, jako byste nikdy neviděli chlapa, co dostal do zubů. Tak, a teď mi zkus tu svoji kudlu strčit zezadu do ruky, kuchtíku, ale fofrem, než si toho všimnou ti neřádi, co mě lídaj.
1: Kuchař Máriově prosbě blesku rychle vyhověl a stejným tempem zmizel.
4: Udělal si dobrý skutek, tlouštíku,
1: poslal za ním vděčně lodník.
4: A to si piš, že vám předvedu lepší podívanou, než ten pán z Anglie.
0: Dobrý skutek,
1: převaloval Felipe v hlavě, když se svou těžkou chůzí kolébal napříč ke kuchyni.
0: Co je vlastně dobrý skutek? Vrazit někomu do ruky nůž? Možná, že dobrý skutek by spíš byl dát ho těm anglickým dámám, i když kulka z pistole je v těchto případech lepší. Zmáčknout kohoutek je mnohem jednodušší, než... Nakonec, oni by se tyhle věcičky pro poslední příležitost hodili v tenhle moment asi vícero lidem. Flaubert to teď určitě vezme hodně zkrátka.
1: Zrovna tak, jak to dělával L'Olonné, s nímž se plavil na jedné lodi skoro 10 let. Byl to odporný chlap, sadista, jehož smrt byla stejně hrůziplná jako celý jeho život. Byl roztrhán a snědn kanibaly. On, Felipe, tenkrát přežil. Jenomže spolu s ním přežili i vzpomínky, které na sebe během času vzali podobu noční můry. Kolikrát jenom byl od té doby u zpovědi. Jak často nechával sloužit záhrobní mše za lidi, které vlastní rukou poslal na onen svět.
0: Pá, zbytečné vyhazování peněz. A kněží v tomto směru netrpěli zrovna přílišnou skromností. Dělej dobré skutky, synu,
1: radil mu převor jednoho kláštera.
0: Až jich bude 7x víc než těch špatných, bude tvé svědomí očištěno.
1: Nelze říct, že by se nesnažil, jenomže nevěděl, kolik těch špatných skutků ve skutečnosti bylo. A pak, Co pak člověk vydrží dělat pouze ty dobré? L'Olonné, pirátský kapitán, jehož nejmilejší zábavou bylo nechávat ožírat zajatce žraloky, dokud z nich nezbyl na tažné mlaně pouze trup. Když je člověk na jedné lodi s takovým chlapem, je to, jako by dělal totéž, co on. Spoluvina není pouze prázdný právnický pojem. Když L'Olonnaise trhali po kouskách karibští indiáni, ječel strachy s očima vytřeštěnýma kamsi do neznáma. Já tam nechci, nechci, řval. Jakoby fyzická bolest ve srovnání s tím, co je před ním, byla zanedbatelná. Tenkrát se ježily vlasy hrůzou i těm nejotrlejším. Felipe přežil a přál si zapomenout, jenomže ono to nešlo. Pocit viny neodplavilo nic, dokonce ani nová kaplička, kterou dal postavit paně Marii ve své rodné vesnici.
0: Houby dobrý skutek, Mario, mračil se Felipe. S tím už jsem dávno skončil. Konečně, co do dobrých skutků, když je člověku z vlastního života pořád víc a víc nabití.

otevřených dveří a chybějící stráže před kajutou druhého důstojníka si první všimla Lapré. Místo muže, který měl zajatce hlídat, objevil přede dveřmi výmluvnou kaluš krve a vedle ní pohozený hák na tuňáky, potřísněný zahnědlými skvrnami. No vida, ptáčkové uletěli, poznamenal Flaubert, kterého Lapré doprovázel. A s pomocí toho staříka rybáře, kdo by to do něho řekl, dodal téměř s obdivem. Neměl se s nima tolik vybavovat, bručel nespokojeně Lapré. Uvidíš, že nám ještě nadělají spoustu problémů. Možná, připustil Flaubert. Ty se však dají řešit. Zatím žádná velká sláva. Dával najevo svou špatnou náladu bývalý poručík a odkopl špičkou boty nebezpečně vyhlížející hák. Flaubert ho už ostře sjel, ale pak se spokojil s tím, že procedil mezi pevně sevřenými rty, náhodou znám způsob, jak se našim kamarádíčkům dostat na kobylku. Až bude zboží přeloženo, svoláš všechny muže na palubu, rozuměl jsi? Lapré pouze přikývl.

Knihu Plavčík Žán napsali Eva a Pavel Dolejší. Vydalo nakladatelství Daniel knihy v roce 2024. Četl Pavel Hromádka, hudební doprovod Tomáš Najbert. 13. listování knihou Plavčík Žán nabídneme zítra ve 12.15.

0: na křídlech mě neseš.
1: Posloucháte Rádio 7.

Z vrcholu hory budu volat o tvé slávě a moci. Ať svět nebo život přinese cokoliv, budu zpívat. Zní v písni I'm gonna sing, Tate Butse.

Minulá 13. hodina. Průvodcem odpoledního vysílání Rádia 7 s datem 24. září je Kuba Lofítek. Před námi je repríza pořadu Řeka života a druhý z 6 dílů věnovaném Miloši Rejchrtovi. Život tohoto evangelického faráře by vydal na román. Vlastně už na malý román vydal. Ve zvukové podobě vám ho po částech přináší právě pořad Řeka života. Druhé setkání opět připravil Petr Vaďura.

0: Řeka života. Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům.
1: Dnes budeme pokračovat v našem povídání s Milošem Reichertem. Miloši, vítej ve vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My jsme v tom našem prvním setkání si povídali o tvém dětství, mládí, 60. letech. Samozřejmě jsme všechno nevyčerpali, třeba jsme se nedostali k tomu, co jsi říkal existencialismu.
2: Tak to slovo je dnes asi už málo frekventované a já se přiznám, že ani tehdy jsme moc nevěděli, co to znamená, ale rozhodně to bylo poutavé. A jak bylo něco označeno za existencialismus, tak jsme šli potom a četli jsme to. A většinou to bylo zajímavé. Ne úplně všecko. Já jsem nějak neoblíboval tolik Sartra, ale Alberta Camuse ano.
1: A četl jsi od něj?
2: Já jsem od něj četl ledacos, co vyšlo česky, a knížka Mor, ta mě tak zaujala, že jsem si ji přečetl francouzsky. To je jediné beletristické dílo francouzské, které jsem přečetl od začátku do konce v originále.
1: No a zrovna u Moru mě zajímá, jaký v tobě zanechal tedy dojem.
2: Stále nádherný, takový jaksi světlý. Mně se zdá, že ten Camus už tím jazykem byl člověk takového jednoduchého světla, že prostě on to jako nasvítil i takovými spíš kratšími úspornými větami. Zajímavé je, že i ta jeho francouzština, pro mě jazyk cizí, přece jen se mi četla velmi dobře, se mi to zdálo snadné, takže už tento dojem takový taky z toho jihu, nějak ten jazyk a to jižní slunce mi tak tam splývá v jedno, a potom věcně obsahově ta kniha je pro mě tak jaksi i orientační. Tam je takový spor humanistického ateismu a jakési hluboké víry.

0: která chce všemu rozumět, ale která chce také toho Boha, který to všecko řídí a všecka neštěstí, včetně toho moru, na lidi sesílá, protože to má nějaký záměr, výchovný pochopitelně, a mají to za své hříchy, tohle to, co se jim teďka stalo, ale zároveň je to šance k nějakému pokání, no a má to mít jako všechno smysl. A tam katolický páter v tom románu, to je taková čistá duše, oddaná, ale fanatická zároveň. A jemu je to všecko jasné. A tam takový strašný moment děsivý je, když on se tam modlí nad umírajícím dítětem a teďka jako žádá Boha, aby to dítě uzdravilo. Ale tak s takovým trošku jako majetnickým, já na to mám právo přeci tohle chtít, jo? A ono se to nestane. A tak tam je vidět taková i taková ta slepá ulička určitého stylu zbožnosti, kterému je jasné, že všechno má smysl, a stačí věřit a my na té lodi toho poznání, toho smyslu jedeme. Jo, a tam se ukazuje, že ne. A ten protipol tohodle člověka, lékař, takový humanista, který jaksi nevěří, ale dělá všecko pro to, aby těm lidem pomohl. Moc toho nezmůže. Pravda, ale zůstává tam s nimi, mohl by odjet někam jinam, ale zůstává s těmi postiženými a snaží se alespoň, aby ta bolest byla menší, aby ty ztráty byly minimalizovány. Tak to se mně zdá, že to je ten kupodivu asi křesťanštější přístup k věci, k tomu utrpení světa a k bolestem lidstva a vůbec k tomu všemu špatnému, co nás potkává. Že to je ten křesťanský moment a pak mě tam, a tím skončím, velmi mě tam zaujal takový moment, tak v jednu chvíli on se svým kamarádem rozhodne, že se v tom moři ještě vykoupou, teplé moře, a tak si jako užívají uprostřed té hrůzy, toho moru, toho všeho, co tam prožili a co ještě bude. Oni vědí, že ty hrůzy bude, ale zároveň je tam teplé moře a dá se v něm plavat, tak oni si toho užívají. A mně se zdá, že to je taky takové křesťanské, dokud je nám dáno, že si můžeme zaplavat v teplém moři, že prostě je pohoda, je dobře, můžeme si něčeho užívat, tak to dělejme. Ono je to totiž jenom na chvíli a pak zase přijde něco zlého.
1: Ty ses určitě setkával potom v průběhu dalšího života se všemi možnými postoji. A mě zajímá, jak reaguješ, když se potkáš s takovým člověkem, který je reprezentován tím knězem, který má silnou víru nepochybně a hluboký vztah s Bohem. Ale přesto cítíme, že to je nějaký kousek, podstatný kousek vedle.
0: No tak tam je výhoda, že člověk má přece jenom takový společný slovník, alespoň s těmi lidmi, a má se čeho dovolat a může říci, ale pozor, i náš Pán a Spasitel, jak si volal, odej mi tento kalich ode mne, je-li to tvá vůle. Jo, a že zkrátka ztotožňovat Boží vůli a Boží záměr s naším poznáním, které je nám skutečně do jisté míry dáno, ztotožňovat to v jedno, to nejde, protože přece jenom hodně nám toho dáno nebylo.
1: Camus napsal také sbírku Exil a království, sbírku povídek. Nakonec za ní dostal Nobelovu cenu za literaturu. A ta hodně otevírá jakýsi pohled na člověka z takových neobvyklých stran. Máme tam náboženský fanatismus, máme tam nevěru. A je tam také povídka, která se jmenuje Host, o učiteli, který doprovází araba na cestě do vězení zločince, který se dopustil zločinu, ale...
0: Ano, myslím, že on nahrazuje nějakého policistu a tak má dělat ozbrojený doprovod při dovedení tohodle jakéhosi zločince, jednoduchého člověka, tuším, z nějakého toho venkova alžírského k soudu nebo do vězení, kde ho čeká teda cosi, no a ono to dopadne tak nějak divně. On mu chce dát svobodu, ať se rozhodne pro to, kam vysvětlí mu, nalevo je svoboda, napravo je vězení, tak nějak jednoduše on to všecko poplete a jde do toho vězení. A navíc on, ten učitel, teď už nevím, jestli to zjistí předtím nebo potom, že mu tam v té, ano, potom se vrátí a zjistí, že na tabuli má jaksi napsáno, že je zrádce, čili ví, že ho ještě čeká něco zlého. Taková jaksi etída o tom, jak v našem životě někdy se může všechno zvrtnout a všechno je špatně a nevyjde vůbec nic.
1: Navzdory tomu, že děláme dobro, protože on dělal dobro, ten učitel.
0: On dělal dobro a nebylo to nic platné, protože to dobro někdo nepochopil a místo napravo šel nalevo a už to bylo špatně, ale právě on mu dal tu volbu, aby šel za tím dobrem, nešel, takže špatně a navíc ono, jaksi je to pochopeno, že to dobro, které páchal, bylo vlastně zlo a že si to teďka hezky vypije.
1: Miloši, ty jsi to četl kdy?
0: No tak to mě bylo tak kolem 20 asi tak, protože myslím, že ten Exil a království vyšel někdy tak 66 nebo tak nějak, tak tou dobou.
1: Jak to je možné, že si to pamatuješ?
0: No tak já si pamatuji věci, které na mě zapůsobily. A taky si člověk asi pamatuje něco v tom věku, kdy ještě se do něj ty nové zážitky, zkušenosti i z té literatury opravdu vtisknou a jsou tam. Pak člověk třeba čet ještě mnoho dalších věcí, ale nějak, jako je to, jako když naprší na husu, chvíli to tam je a pak to zmizí a je to pryč. Ale ten kamy ve mně zůstal a navíc, já jsem ještě, jak mě to zaujalo, tak jsem pak přes všelijaké přátelé, byť byla železná opona, tak ona měla všelijaké díry a zvláště ty přátelé ze západu za námi mohli jezdit a jezdili a člověk je mohl i zaúkolovat, potřeboval bych, přivez mi knížku tu a onu a oni to i dělali, takže já jsem si objednal k kamise L'homme révolté, tedy vzbouřený či revoltující člověk, pak jsem se tím probíral, nepřečetl jsem to tedy takhle důkladně jako ten Mor, ale leco z toho ano, a také mě to velice zaujalo, protože bylo vidět, že ten Kami, i když je to člověk, který straní těm lidem chudým, ví, že je tady děsná nespravedlnost a jak si fandí těm chudým, tak nikdy nesklouzl na rovinu nějakého marxistického revolucionářství. Naopak od toho on se distancoval, takže to je na něm milé.
1: Na rozdíl od Sartra.
0: Právě na rozdíl od Sartra, který klidně byl schopen se zapojit do všelijaké manipulace s masami. Vzpomínám na to, jak v roce 56, když bylo maďarské povstání rozmlácené surově sovětskými tanky, no tak jak si ty levičáci mnozí jako váhali a co teď, a tehdy Sartre prohlásil, no nemůžeme teďka to odsoudit, to bychom demobilizovali bilanku. To byla ta čtvrť průmyslová, kde bylo hodně dělníků, čili bašta levice. Jo? Čili takový to zjištění, že je dobré s těmi masami zacházet tak, jak my si myslíme, že je to správné, tak to u toho Sartra bylo, u Kamise ne.
1: Mluvíš o tancích a z tanky si udělal osobní zkušenost, protože 60. léta u nás vyústila do invaze armády 5 socialistických zemí.
0: Pravda, že já jsem nezažil bezprostředně tanky sovětské, ku podivu, já jsem zažil tanky polské, protože jsem byl u rodičů v České Skalici a tam až minimálně k Jaroměři, ne-li až do Hradce Králové, to obsazovali Poláci. A tak já jsem tam na kole se prodíral jaksi skrze ty tam hřadující tanky u silnice a zajímavé, neměl jsem jako pocit, že to mám nějak rozlišovat, jestli jsou to tak říkajíc Rusáci nebo Poláci, prostě byly to tanky. A ty chlapi, co tam v nich seděli, byli odporní. Když jsem pak viděl ty ruský, tak ty polský byli stejně odporní jako ty Rusové. Prostě byli to okupanti a já měl dojem, že se i tak chovají. Tam nebyl náznak nějakého, my jsme tady strašně neradi a stydíme se a pláčeme a dáváme to najevo aspoň nějakým gestem. Ne, ty byli stejně arrogantní, prostě asi jako každý okupant, když pochopí tu svou roli.
1: Věřil jsi v 68. roce v socialismus s lidskou tváří a v možnost nějaké reformy toho systému, anebo ti bylo jasné, že to celé vlastně jsou takové tanečky?
0: Slovo věřil, to je asi příliš silné, to bych si, tento vztah víry, ten bych si rezervoval jako pro jinou příležitost, ale takové to očekávání, že se něco opravdu děje a vážně, že se děje a že veliké změny nastávají, to bylo zcela zřetelné. A kdyby pro nic jiného, tak protože tehdy opravdu lidé, nebudu mluvit o společnosti, ale prostě o lidech, jako třeba moje maminka, najednou se začali stotožňovat se svým vlastním státem natolik, že byli ochotni pro něj i lecos obětovat. Tak tehdy se objevil nápad udělat mezi obyvatelstvem sbírku na zlatý poklad republiky, protože některý z těch ekonomů prohlásil, že máme nějak ubohé zlaté rezervy a nemáme a potřebujeme a nemáme. A ejhle, místo aby lid začal remcat, vidíte, jak jste všechno prošustrovali, jo, a teď si ještě stěžujete, tak lidi začali spontánně dávat svoje zlato na Fond republiky, představte si to dneska, že tohle to někdo dělá. Jo? Ale tehdy to bylo možné a moje matka, která rozhodně teda neměla žádnou pokladnici s cihlami zlata, ale měla tam nějaký náušnice nebo co to bylo, který nenosila pochopitelně, že jo? Takže to měla pocit, že to je zbytečný, tak co s tím, tak mě pověřila, ať to odnesu do té banky na ten zlatý poklad, načež já jsem byl takový opatrnější a radši, že jako ne, a ono se to hodilo, protože pak jsme ty náušnice přetavili do těch prstenů našich svatebních v roce 1970 a měli jsme aspoň něco. Prostě tehdy to bylo tak, že i lidé i to málo, co měli, byli ochotni věnovat na jakousi pofidérní republiku československou socialistickou, protože začínali mít ten silný pocit, že je jejich.
1: No a ten pocit ztratili poměrně záhy. A co ty?
0: Ten pocit samozřejmě ztratili záhy. Já si myslím, že prostě ten takový ten pocit, že se má každý starat sám o sebe a nejen dávat něco na republiku, ale dokonce neokrádat ten stát, znamená hřích proti vlastní rodině a proti vlastnímu soukromí, to se zrodilo tím srpnem 68.
1: Miloši, já jsem zjistil, koupil jsem si knížku s hrami Ivana Vyskočila a na mě tam vyskočil rozhovor na začátku, který jistý Miloš Rejchrt s Ivanem Vyskočilem učinil, tuším v roce 67 nebo tak nějak, a publikoval v časopise Bratrstvo. Jak k tomu došlo?
0: Tak já jsem kdysi někdy v roce tak 66 to mohlo být, nebo ještě dřív, 65, viděl hru Autostop v divadle Na Zábradlí. No to nebylo takový klasický divadlo, prostě takový jakýsi pásmo, byly tam písničky, jak se to tehdy dělalo, takové ty malé formy, a Ivan Vyskočil tam začasté fungoval jako ten jediný herec a vykládal. A vykládal o Autostopu a mně se to moc líbilo. Pomínám, protože já jsem tehdy tak rád jezdil stopem a bavilo mě dávat se do řeči s těmi lidmi, kteří také, když člověka vzali, tak asi to chtěli, že jo, nechtěli mlčet a chtěli si povídat. Tak jsme si povídali a mě to hrozně bavilo a najednou v tom divadle od Ivana Vyskočila slyším úplně takovou tu stejné naladění na to, jak ten Autostop je prýma věc, protože je to otevírání konzerv. Člověk zaleze do auta a je tam jako v konzervě a teďka veme stopaře a tím otevře konzervu. Jo. A mně se to otvírání konzerv vždycky líbilo. A potom jsem nějak, když začal vycházet časopis Bratrstvo, teď právě přesně nevím, jestli to bylo už v roce 68 nebo až 69 někdy, jsem tedy za panem Vyskočilem zašel a udělali jsme rozhovor o Autostopu a zase jsme si tak hezky krásně rozuměli. A moc mě potěšilo, že tento rozhovor, tak jak jsme ho zpracovali, se panu Vyskočilovi zalíbil natolik, že ho pak zase ještě někde publikoval. Ani jsme se pak už nějak jako domlouvali, nebo my už jsme se pak moc neviděli.
1: To propojování, řekněme, scény křesťanské, protože časopis Bratrstvo patřil evangelické mládeži, s kulturní scénou, možná i s politickou scénou, bylo v těch 60. letech normální, běžné, anebo i tehdy to bylo mimořádné?
0: Já jsem měl ten pocit, že to nebylo běžné. Že tady něco vzniká, že to je úplná novinka, protože a asi byla. Najednou v církevním časopise je rozhovor s divadelníkem, který není ani farář, ani žena faráře nebo něco takového, prostě jen tak. Neboť máme nějaké společné téma a oba ho nějakým způsobem zpracováváme, pociťujeme a zjišťujeme, že jsme si blízcí. A to bylo takové to fascinující, úžasné na tom ještě dění toho roku 68, nebo na tom, co bylo už předtím a co potom teda hezky zhaslo. A pak došlo k tomu, že jaksi v lepším případě si ta církev mohla vydávat nějaké vnitrocírkevní publikace, kde muselo být ještě že jen pro vnitřní potřebu něco takového a nemohl tam psát každý. A když tam někdo psal, tak pak byl třeba průšvih velký.
1: No a to mě právě zajímá, jestli to, že se z církve v 70. letech stala skupina lidí, kteří pouze, a teď použiji ten ateistický slovník, uspokojovali své náboženské potřeby a jakékoliv přesahy do kultury, do společnosti, filozofie, přírodních věd a tak dále v podstatě byly nemožné, tak jestli to byl společenský vývoj nebo tlak té normalizační, a nebo jestli to bylo prostě tak, že ta církev je taková?
0: Zdá se mi, že to byl hlavně ten tlak a ovoce toho tlaku, že byla spousta lidí, kteří měli chuť překračovat ty hranice a také to dělali. Když si vzpomenu, že tehdy v Literárních novinách byl dlouhý rozhovor třeba s farářem Janem Lukášem a tyhle ty náznaky, že by to mohlo takhle pokračovat, takové to všelijaké překračování, tak tady byli a že pak se to znemožnilo, no za to mohla opravdu ta politika strany a vlády, která se rozhodla ty křesťany jaksi už nelikvidovat, už nebylo jaksi, že to náboženství odumře, víme, že on asi bude trvat, ale nějak tak jako indiáni v rezervaci. Prostě dáme jim rezervaci, ale bude to tam jako přísnější než ty americké rezervaci, opravdu jako budeme na to bedlivě dohlížet, aby nevymizeli, to jako, ale taky, aby se nerozmnožovali moc, tak jenom tak trochu. Čili zvláště děti farářů evangelických, ty ať jdou studovat teologii, prosím. No, zatímco ty jiní, ti ne, to už by se rozrůstalo do nějakého jiného prostředí. Ať to zůstane tak nějak v těch rodinách, které už se znají a vytváří takovou jakousi subkulturu, na kterou my dohlídneme, aby to jejich vlastní dění, ten jejich život té rezervace jako nepřelízal ty hranice rezervace, maximálně dovolíme, aby přijeli nějaký cizinci a chvíli jako pozorovali, že opravdu jsme ji nevyhubili, jsou tady a dokonce na nás mávají a někdy otevřeme dveře a můžou si podat ruku nebo tak, ale bylo jasné, že křesťanství nejen myšlenkově, ale i tak jako sociologicky, sociálně má být uzavřeno do jakési konzervy nebo, jak já říkám, rezervace.

0: co s tebou udělala 60. léta, jejich konec, tedy myslím invazi a nastupující normalizaci, v té spirituální rovině, v té teologické rovině, jak jsi ty sám to jednak prožíval ve vztahu k Pánu Bohu a potom, jestli se nějak proměnil tvůj pohled na, řekněme, teologický výklad dějin, nebo na to, jak Bůh zasahuje do dějin.
1: Určitě ve mně zůstalo vědomí, že hrad přepevný je Pán Bůh náš a to se prostě nemění, ať se mění jakýkoliv režim. K tomu se ale připojilo takové porozumění tomu, co jsem slyšel v okupačním týdnu v rádiu, kdy vzácná to žena Erika Kadlecová, která byla tehdy takovou tou vrchní církevní tajemnicí v roce 68, ale to byla reprezentantka právě těch reformistů, otevřených komunistů, co dělali dialog s křesťany, že tak ta v tom rozhlasovém vysíláním okupačním jednak křesťanům připomněla, ať právě oni nezapomínají na ty, na které se v těchto pohnutých dnech třeba zapomíná, na ty nemocné a opuštěné a tak, tak aby jako nezůstali sami a někde stranou. A potom je vyzvala k takové občanské angažovanosti a kuráži a k protiokupačnímu odporu a dopustila se tam věty, nebudete-li svobodní jako občané, nebudete svobodní ani jako křesťané. A já jsem to pochopil velmi pozitivně, že to tak je, že to je, takže nemáme si o to svoje jaksi svobody a privilegia, který můžeme mít v té rezervaci do jisté míry, že nám třeba dovolejí občas i vydat zpěvník nebo dokonce přeložit Bibli a takovéhle věci. A některým zajímavé, jak my nekatolíci jsme na tom byli lépe než katolíci, že my jsme se mohli dokonce shromažďovat jako mládež, byť jenom v těch mezích sborů, ale zajímavé, že nikdy nezakázali třeba konfirmační cvičení, tedy práci s takovým dorostem a pak se ta mládež mohla scházet v těch sdruženích mládeže pro ty konfirmované a to se nechalo být a nemám ten dojem, že by do toho přímo někdy nějak ten církevní tajemník zasahoval nebo že by jako pokusy o to zjistit, kdo tam chodí a tak dále. Ale, takže když se setkali s odporem, že to my neděláme, tohle, abychom předávali nějaké seznamy, tak toho nechali třeba. Jo? Takže evangelíci měli trochu více těch svobod v té rezervaci, než chudáci katolíci, kteří měli mši a jinak nic. Tam prostě jak kněz někde se sešel z mládeží, tak už to bylo maření státního dozoru nad církvemi, že jo, a šel za to sedět třeba. Takže to, co říkala ta Erika Kadlecová, že musíte být nejdřív svobodní jako občané, to jest svoboda pro všechny. V rámci takových nějakých asi demokratických pravidel nebo něčeho, prostě musí být nejdřív svobodná celá společnost a pak si můžeme být svobodní i my. Ale nechtějme být svobodní my jenom a ty ostatní, ať si jako to nepotřebujou. Takže tomuhle jsem nějak propadl, tomuhle pohledu, takže když se pak objevila Charta 77, tak jsem to samozřejmě moc rád přijal, protože mě to bylo samozřejmé, že tohle to je ono.
0: No ale to už jsi byl bez souhlasu.
1: To už jsem byl bez souhlasu od roku 72, já jsem státní souhlas měl jenom 2 roky, trochu za tu ztrátu může asi i to moje omámení tou svobodou roku 68 a odvahou těch některých, kteří zůstali věrni tomu. A moc hezky to vyjádřil soudruh plukovník Havlíček, který po letech jednou, to byl takový dost vrchní estébák v Praze, myslím, že měl na starosti právě všechny církve, sídlil v Bartolomějské a jednou mě tam jaksi při tom výslechu pod obrazem Josefa Vysarionoviče Stalina. Oni tehdy jako se divil, že tam je Stalin, když by tam měl být Husák. A on mě měl docela jako rád, tak mě tak otcovsky říkal, ha, ten oportunista, že by tady měl viset. Řekl, no moment, teď je to generální tajemník. Jo, to byste, pane, měl vědět, jako jaký, co on dělal v 50. letech, jaký to byl nacionalista a to. A řekl, no ale teď ho přece rehabilitovala strana, ne? Řekl, aha, strana, pravičáci v 68. Tak on byl takový jako hodně jako jasný v tomhletom, ale zároveň měl docela postřeh a říkal, Jiří Hochman, to je ten had, který vás uštknul. Ale on měl docela pravdu, že tehdy setkání s novinářem Jiřím Hochmanem, který byl takový jako velmi odolný a statečný a uchvátil mne hlavně tím spoluautorstvím dokumentu takzvaných 10 bodů z roku 69. On tam právě zpracovával nějak ty mezinárodní aspekty toho roku 68, tak mě se to velice zamlouvalo a se mi zdálo, že prostě s těmihle lidmi má být člověk na jedné lodi, i když ta loď jde ke dnu.
0: No a co tam bylo na tom pro tebe důležité?
1: Těch 10 bodů bylo, v podstatě tam bylo to, co je v chartě 77, akorát, že to bylo ještě odvážnější. Tam totiž bylo přímo, že komunistická strana nemá nárok na nějakou vedoucí úlohu. Tu vedoucí úlohu si musí získat ve volbách. Tohle v chartě není. Charta 77 nemá přímý útok na princip vedoucí úlohy komunistické strany. A pak tam bylo, že ty volby, pokud by to měly být volby, tak jak se jako doposud dělali s těmi kandidáty Národní fronty a tak dále, tak předem prohlašujeme, že k takovým volbám my nepůjdeme a takové volby budeme bojkotovat. A to se mi taky líbilo, já jsem tomuto programu zůstal věrný a poprvé v životě jsem byl volit až tedy v roce 90.
0: Jak jsi vůbec mohl se stát farářem, když už nastupovala normalizace? To jsi nějak proklouzl?
1: Já jsem proklouzl poměrně snadno, měl jsem nějaký zvláštní štěstí na to, že mě nikde neodchytli při takových, tak jednak jsem byl v roce 68 na podzim až jaro a léto 69 jsem byl ve Švýcarsku, takže jsem unikl Palachovi a stávce studentů na podzim 68. Určitě bych tam byl mezi organizátory někde, do toho bych se jistě zamíchal, a takže já jsem nebyl nikde nějak jako zachycen, odchycen, pozorován, prostě ten souhlas mě dali bez dalšího, a teď, když jsem do té České Lípy nastoupil jako farář, tak tam byl ještě takový dožívající církevní tajemník okresní, který také patřil k těm reformistům. On v Praze absolvoval nějaký kurz pro tajemníky, který vedl dokonce Milan Machovec. A tenhle ten církevní tajemník získal takovou nějakou sympatii k těm farářům a mě měl moc rád a hned mi začal tykat a moc se mě líbilo, jak on to byl jako jednoduchý člověk, prostě dělnický kádr, ale ocenil je tak tu možnost, že může jezdit do Prahy na ty kurzy a pak i to, co se tam dozvěděl a mě to prozradil svou hlavní moudrost. To bys, Miloši, ani nevěřil, co je těch církví, kolik jich je. To ty naši soudruzi o tom nemají ani páru, kolik je těch církví. A tak to se mi jako líbilo, že on se cítil takový jako povznesený nad ty ostatní soudruhy, protože má nějaké jako povědomosti, které nemají oni, a ty povědomosti byly i takové osobní. On třeba dvakrát k nám přišel do kostela, ale ne na dozor. On tam prostě vzal zpěvník a pokoušel se zpívat, on byl při věci. A když jsem to tak jako hodnotil a s ním, tak mu říkal, hele, já jdu teďka do důchodu, já chci, aby mě lidi na ulici zdravili. A povedlo se, šel do důchodu, lidi ho zdravili, katolíci, evangelíci, všichni ho měli rádi. No a tenhle ten člověk jmenoval se Procházka, tak ať je komu čest, tomu čest, tak tenhle ten člověk byl takový jako podnikavý v tom, že na mě psal dobré posudky. Oni samozřejmě chtěli vidět, jak se osvědčuji. No já jsem měl úplně superlativní posudky na Synodní radě, se divili, co to tam dělám, jestli nějak drobně nekolaboruju dokonce, že už to nepřeháním. No ale bylo jasný, vydat takovýhle lidi jako ten Reicher, takhle se to má dělat. On vychází dobře s tou státní správou, ale přitom nějak se stará o tu mládež a takový, to je úplně ono. Takže když jsem pak ztratil státní souhlas, tak třeba pro tu synodní radu a pro mnohé jiné to byl blesk z čistého nebe, tomu nechtěli věřit. To, že já jsem byl zapsán, jako měli ten dojem všichni, že jsem strašně dobře zapsán a nebylo.

0: No a co ti tedy způsobilo tady tu změnu?
1: Tak Státní bezpečnost ta věděla víc, než třeba na synodní radě, kde měli zprávy od církevního tajemníka, že, a ne od Státní bezpečnosti. A bezpečáci věděli, že se právě s Jiřím Hochmanem stýkám a přicházím tam do společnosti všelijakých takových divných lidí, jako byl Jiří Dinsbír a takovýhle Čestmír Suchý, Kamila Moučková a takové všelijaké hrozné postavy z roku 68. A pak ještě na mě měli taky, že jsem někde se vyjadřoval neslušně o křesťanské mírové konferenci.
0: To musíš vysvětlit.
1: No tak to byl takový podnik, který založil J.L. Hromádka v 60. letech jako takový pokus v rámci dovoleného a možného vytvořit jakýsi takový brain trust teologicko-politický, hlavně v Evropě tedy, čili možnost, aby se také západní a východní teologové potkávali a spolu debatovali pod záminkou budování světového míru, a to se docela vedlo. Dodatečně bych řekl, že ten záměr se mu trochu povedl, protože díky tomu třeba jsem někteří studenti ze západu třeba přijeli studovat na rok nebo na dva, no a zase jsme navázali kontakty, já jsem je díky tomu jednomu studentovi v roce 65 vyrazil do toho, do Francie na měsíční pobyt, první zahraniční cesta, že, a pak jsem vlastně asi ten pobyt můj v roce 68 v Lozan taky asi s tím trošku souvisel přes tyhle ty osobní kontakty takovýhle. Takže to se povedlo, no ale samozřejmě bylo to do značné míry vykoupeno takovou tou rétorikou Sovětský svaz brání světový mír a nejhorší na světě, co může být, i antisovětismus a proti tomu musíme bojovat a tak dále. A tak dlouho se bojovalo, až přijeli tanky a to ten Hromádka všecka čest, jak si se proti tomu veřejně postavil svým dopisem proti okupaci. Dokonce tvrdí někdo, že on už byl nalomen na to, aby podepsal těch 10 bodů, že mu to taky někdo přinese, že už Hromádka jako chtěl, ale pak se to rozvrtlo, protože ten, co mu tam nes, to byl Honza Tesař zrovna, tak toho zavřeli v té době a pak se to chtělo nějak a mezi tím Hromádka umřel. Takže nic z toho se nepotvrdilo ani neuskutečnilo, ale fakt je, že ten J.L. Hromádka pak se jaksi vzchopil a tohleto své dítě, křesťanskou mírovou konferenci, byl vlastně ochoten jako pohřbít. No ale umřel on, neumřela KMK a chopili se toho jiní a udělali z toho jednoznačně kolaborantskou organizaci.
0: A to si řekl.
1: To jsem na jednom někde jaksi pověděl a na farářském kurzu dokonce jsem dal návrh, abychom vystoupili z tohohle podniku. To bylo dokonce i velmi potleskem přijato a šlo to na synod dokonce jako návrh, abychom vystoupili z křesťanské mírové konference. A málem se to povedlo, ale přece jenom jak si nějak zvítězila ta setrvačnost. Zkusíme tam zůstat a uvidíme, co to dá. No.
0: On synod nebývá moc statečný většinou.
1: Jako výslovně ne, ale ty synody byly zajímavé tam, že vždycky tam minimálně aspoň zazněly nějaké hlasy. Třeba takové ty hlasy, že bychom měli vystoupit a nějaké podpůrné a pak se ocitli třeba v menšině, ale byly slyšet. Ty synody vždycky byly tribunou takových názorů, které jinde nebylo slyšet na hlas. A velmi soudruhy štvalo, že se tam třeba, když už měli dojem, že už to mají hodně zmáknutý, jo, tak stejně se tam objevil požadavek a to se stalo, to bylo usneseno, žádost prezidentovi republiky, aby udělil amnestii politickým vězňům. To jinde nebylo. To bylo jenom na synodu a nikde jinde. Takže ty synody přece jenom vždycky měly, i když byly hodně infiltrované, soudruzi si na tom dávali záležet, aby preventivní hovory všelijaké vedli s těmi synodály, ale nakonec se jim to nedařilo tak, jak by chtěli. A není divu, oni totiž neměli úplně na všechno páky. A to je, myslím, i poučení, dobré poučení z krizového vývoje, že strašně pěkné jsou tyhle ty demokratické struktury v těch církvích, v evangelické církvi byly také, kde laici a kazatelé mají, co se hlasování týče, tak jako stejnou váhu, stejná práva, že? A ty synodálové byli tak půl na půl faráři a laici a oni na faráře měli páky, ty mohli tlačit, hrozba ztráty státního souhlasu a nedostanete souhlas na to, abyste se stal seniorem, když vám nevezme ten farářský, tak aspoň takhle. Máme furt pořád nějaké možnosti, jak na vás tlačit. Jo? Zatímco na ty laiky oni neměli. Oni nemohli si zavolat jaksi církevní tajemník nějakého laika a zaukolovat ho, co tam má dělat a pohrozit mu, že mu někde v té fabrice, kde dělá, vemu prémie, nebo to prostě to by musela ta fabrika, že já ne on. Takže byli tady pořád jisté možnosti, kterých se dalo využít k tomu, aby nějaká taková pravda, byť jako opatrná, ale přece jenom zazněla. A to se na těch synodech dařilo a oni byly pěkné. A když dodatečně člověk si čte ty materiály STB o tom, tak jako zajásá, že opravdu oni vynaložili tolik úsilí, který se pak ukázalo marným, oni třeba kvůli tomu rozkopali na Vinohradech ulici, aby tam ta maringotka jako od těch pozemních staveb byla taková nenápadná, tak to muselo být nějaký vejkop, no ale to byla maringotka státní bezpečnosti, která tam měla tu ústřednu odposlechovou a jsou zachovaný i účty na plynovou bombu a na kafe a tak, a jak se tam vyhřívali soudruzi, ale tak, čili to měli řízený jako až tímhle způsobem, jako by to měli zatepla všecko, jo. A stejně jako se jim to nějak tak úplně nedařilo.
0: Povedlo se jim zlomit evangelickou teologickou fakultu, dnešní tedy tenkrát Komenského bohosloveckou fakultu?
1: Domnívám se, že ano a že dokonce víc než vedení církve, že synodní rada se více jaksi držela silnějc. Nakonec jediná opatření, která církevní synodní rada proti těm disidentům, ono těch farářů evangelických bylo přes 20, co byli s tou chartou zapletený, takhle, tak nakonec to dopadlo tak, že jsme dostali jenom důtky. Někteří dokonce důdku s výstrahou, asi tři, no ale tak jako důdka, co jako, že no tak za to si nic nekoupíte, že jo, za důdku. A tak jako to bylo celý, zatímco na fakultě, tam se skutečně vyhazovalo. Tam vyhazovali studenty za jejich nějaké postoje, třeba to, že tam sejmuli sovětskou vlajku z budovy. A nic, nezhanobil tu vlajku nikdo. Jo? Ale jenom ten fakt, že sundal tam někdo sovětskou vlajku při nějakým výročí a uložil ji teda zpátky do skříně, kde měla odpočívat, tak už to byl důvod, aby se to řešilo na fakultě a minimálně dva studenti byli vyloučeni.
0: Ale tohle za tebe ještě nebylo.
1: Ne. To já už jsem byl farářem v České Lípě a tyhle ty věci se začaly dít a na fakultě opravdu se tyhle ty špatnosti děly, že? Nebo když tam Bohdan Mikolášek zaspíval při vystoupení Spiritual Quintetu takovým komorním vlastně a zaspíval tam svou píseň Ticho v Opalachovi průšvih až na půdu a zase pozastavené studium dvěma, minimálně dvěma studentům. Jo. A to si dělala ta fakulta sama, tohle. Na to ani nepotřebovala to jako předat nějakým jiným orgánům, prostě oni se rozhodli, že to vyřídíme sami. Jako. Tak to vyřídili a výsledek byl tenhle ten, že pak po revoluci, po roce 89, posílali hodně omluvných dopisů.
0: Miloši, ještě jsme nezmínili, co byla tvoje diplomka?
1: Je, moje diplomka, tak ta byla, já jsem to nazval tak trošku velkoústně, utrpení člověka podle evangelií. Nějak jako odpověď na Součkovu velmi důkladnou studii utrpení páně podle evangelií. Asi na mě právě zapůsobil hodně ten Kami, a já jsem hledal v Biblii, tedy v Novém zákoně, hlavně takovej ten postoj toho doktora Rie z Moru, který těm druhým lidem pomáhá a prostě ten mor nějak zeslabuje a dělá, co se dá. A jsem měl dojem, že Ježíš v evangeliích je takový doktor Rie. Ten taky jako to nesváděl na pána Boha ty nemoci a takový nehledal tam nějaký tresty za hříchy v těch nemocech, ale prostě toho slepýho uzdravil jednoduše. Moč to uměl navíc ještě.
0: No a když jsi potom nastoupil jako farář, jaký jsi měl plán, co chceš v tom kazatelském povolání, co tam chceš tedy uskutečnit?
1: Člověk nemusel mít nějak plán. Věděl, že nasedl do něčeho, co ho někam doveze. A to něco bylo to kazatelské povolání, o kterém jsem lecos věděl, protože můj bratr už byl nějaký čas v Křižlicích farářem a znal jsem spoustu jiných farářů, jezdil jsem na fary, s mnohými jsem se kamarádil, takhle, takže já jsem chtěl být takovým farářem, který bude zároveň otevřený těm druhým. Jako nejenom, nechtěl jsem pracovat jenom pro to církevní ghetto nebo tu církevní rezervaci a vždycky jsem se snažil, aby to mělo nějaký přesah, takže už ty český lípě jsem tak nějak porůznou. Třeba k nám přišel montér, jako zapojovat telefon, a nebyl to estébácký montér, prostě opravdu. A tak jsme se s tím Hochem jako s Luborem nějak dali dohromady a pak přitáhl tři svý další kamarády, kteří k nám pak chodili a dělali jsme spolu všelijaký vylomeniny, včetně pak zase nějakých akcí s jinýma lidma v takový opuštěný kapli v Polevsku jednou za čas prostě večírek, kde třeba zpívali takový lidi jako Vladimír Merta nebo Bohdan Mikolášek, a nebo se tam zase četlo nějaký divadlo, nebo jen tak se četlo a tak. A bezvadný to bylo.
0: To už jsi byl ženatý?
1: To jsem byl ženatý. Já už od roku 70 jsem byl šťastně ženat.
0: S tvojí milou manželkou?
1: Ano, jak si to se trvá. Slyšel jsem někde od někoho výrok, takový jako osoby dosti věrohodný, církev, která říká, no každé manželství projde někdy krizí. A každé manželství má aspoň jednu krizi jako za sebou. A když jsem tohle slyšel, jsem říkal Liškovi oči, co mě ještě doma čeká teda, jo? No, tak jako nebylo.
0: Máte to pořád před sebou?
1: Ještě máme furt tu krizi před sebou. A myslím, že k ní dojde, protože to rozloučení asi vždycky je trochu jako bolestný a je to krize, jo, takže...
0: Já tvoji manželku osobně neznám, ale jedno vím. Když k vám telefonuju, no, tak působí nesmírně laskavě.
1: Jo, a není to mimikry takový, jako to tam má jako i pod pokožkou tyhle ty. Žije se mi s ní hezky.
0: Miloši, děkuji a těším se příště na další povídání.
1: Rádo se stalo a naslyšenou.

Se 14. hodinou se od mikrofonu Rádia 7 opět hlásí Kuba Lofítek. Posloucháte odpolední vysílání se datem 24. září. Příště se v pořadu Řeka života ve vyprávění Miloše Rejcherta posuneme do 70. let. Tento pořad připravila Petr Vaďura a reprízu aktuálního dílu nabídneme ještě v neděli ve 22 hodin. I v následujících hodinách, pokud se přesuneme k aktuálnímu vysílání, vám chceme posílat radost a inspiraci. Kterými pořady se o to budeme snažit, prozradí jejich stručný přehled.

Písničky s přáním pro potěšení a povzbuzení posíláme k vám. Stačí si napsat a ladit Radio 7 od 14. do 15. hodiny. V 15.15 se můžeme stát svědky jedné absurdní události. Syn Boží je vyzván, aby zaplatil daň v chrámu. Jak tato situace promlouvá do dneška, zkoumejme s kazatelem Jaroslavem Plevou. Lidé se ptali Ježíše, jaké je největší přikázání. Máme milovat Boha a lidi. Ve 12. kapitole nám evangelista Marek zanechává ještě spor o daně, vzkříšení či podobenství o zlých vinařích. Ke čtení z Bible se můžete připojit v 15.45. Kdo je Bůh? Osoba, síla, energie, vyšší moc, člověk, berlička pro slabochy nebo někdo, kdo se o vás ani nezajímá? Jak se s touhle otázkou vypořádal Marek Šuba, zjistíme v 16 hodin v jeho první úvaze zpracované pro relaci Základy. První magazínové ohlédnutí za letošním ročníkem festivalu United začneme v 16.30 rozhovorem s Danielou Hurtovou, jakožto ředitelkou festivalu, a jejím manželem Ondřejem Hurtou z přípravného týmu. V Kormidle se spolu s námořnicí Petrou vydáme za zvířátky. Tentokrát na nás čeká pták, o kterém se říká, že je velice moudrý. Umí létat úplně potichoučku a zahlédnout ho můžeme hlavně v noci. Uvidíme, jestli nám o sobě něco prozradí i ve dne. Poslouchejte v 17 hodin.

Bůh se snažil svůj lid zastavit prostřednictvím proroků. Jejich slova však mohou oslovit i nás dnes. V relaci Bible Guide otevíráme 6. kapitolu Ozeášova proroctví, která je výzvou k návratu k Bohu. K poslechu se můžete připojit po 6. večerní. Takové je nahlédnutí do odpoledního programu. Poslouchejte, nechte se povzbudit, buďte s námi.

0: Pár minut po 14. se o slovo hlásí písničky na přání. Až do 15. hodiny si můžete napsat nebo zavolat o zahrání vaší oblíbené písničky, která zpříjemní den vám nebo tomu, komu ji pošlete. Důležité je znát kontakty do studia, pojďme si je připomenout.
1: Volejte na číslo 515 535 485. SMS-ku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako radio7.cz.
0: Dnes začneme přáním posluchačky Ivy. Vybrala skladbu Hospodin je můj pastýř od Jiřího Zmoška a posílá ji nám do rádia, za to moc děkujeme všem posluchačům, Milence do Prahy, Radce do Jilemnice a dědovi Mílovi do Vizovic.

A máme tady další písničková přání. Do studia se dovolala posluchačka Majka. Měla na mysli několik písní, jednu z nich jsem našel, je to píseň v polštině s názvem Godzien Jesteš a píseň vychází z knihy Zjevení Janovo 4. kapitoly 11. verše, kde je napsáno: Hoden si, Pane a Bože náš, přijmout slávu a čest i moc, neboť jsi stvořil všechny věci, z tvé vůle byly stvořeny a trvají. A písnička poletí Marišce a všem obyvatelům do chaloupky ve Ventrini.

0: Toto byl Kuba Pěchník s písní Godzien jesteš. Před námi je další písničkové přání. Dovolal se posluchač Pavel z Vysočiny, který tímto reagoval na pořad Řeka života, který zněl mezi 13. a 14. hodinou, a zmínil, že v tomto pořadu byla řeč o písni Ticho, která je o smrti Jana Palacha. Píseň se skutečně jmenuje Ticho a stojí za ní Bohdan Mikulášek.
1: Ticho.

ticho a lidé proudí ulicí. A každý úsměvu se vzdal. Vždyť ticho je jen čára půlící. Pak přijde výkřik, přišel už výkřik a plamen plál. Oheň, světlo, dým a krátký život s ním hořeli dlouho.

zůstali žít, ale každý snad už aspoň trochu ví proč. Proč každý, kdo ležel, vstal.

ať po té písni nikdo netleská. Ať každý v klidu to své ticho zatráví. To ticho, to ticho.

Posloucháte čtvrteční vydání písniček Na přání. Mezitím, co znějí písně, já jsem měl další telefonáty, do studia se dovolala posluchačka Sofy a ta by si ráda poslechla skladbu Pán Bůh, když pracoval kapely Brouci. Tady je.

V rámci písniček na přání jsme se přehoupli do druhé poloviny a stále ještě máte zhruba 15 až 20 minut k tomu, abyste se dopsali k nám do studia nebo dovolali. Mám tady písničkové přání posluchačky Emílie, je to skladba Našel som milosť v podání kapely Matuzalém. Posílám a přeji příjemné čtvrteční odpoledne.

Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.

Irská kapela U2 se v letošním roce dožila 50 let na scéně a také ve vysílání zněla píseň 40, v překladu 40. Tato píseň je v podstatě doslovným zhudebněním žalmu 40. Pokračujeme ve čtvrtečním vydání písniček na přání. Teď je tady kapela Spotlight s písní Atacama.

Dorazila k nám také zpráva od Jiřího. Ahoj Kubo, zdravíme všechny u rádia. Prosíme o písničku Obklop mě. Bude to pro jednu Denisu a pro nás všechny. Píseň bude znít v podání kapely Jiný rytmus.

A v závěru čtvrtečních písniček na přání ještě jedno přání od posluchačky Majky. Je to píseň O jak věrný přítel Ježíš a ta poletí Bohoušovi. Nebo Bohušovi, pardon.

čtvrteční možnost napsat nebo zavolat si o svou oblíbenou písničku končí. Na další příležitost ale nebudete čekat dlouho. Písničky na přání jsou tady pro vás od pondělí do pátku, vždy od 14 do 15 hodin. Dnešní hudební přehlídku zakončíme s kapelou Noé Miracles.

Bylo 15 hodin. Čtvrtečním odpoledním vysíláním Rádia 7 s datem 24. září vás provází Kuba Lofítek. Jsme rádi, pokud jste s námi, a jsme také rádi za každého, kdo se rozhodl vysílání Rádia 7 podpořit svými modlitbami i financemi. Každý takový dárce se stává součástí této práce a služby. Pokud byste rádi byli mezi finančními podporovateli i vy, vyhledejte podrobnosti na webových stránkách www.radio7.cz. Tam se také můžete dozvědět více o stále probíhající kampani s názvem 500 statečných. Aktuální 60-minutovka nabídne biblickou úvahu Jaroslava Plevy v 15.15 a čtení z Bible ve 3/4 na 4. Zbylý prostor zaplní písničky a pohled do kalendáře a kalendária. Aktuální čas je ve vysílání vyhrazen modlitebnímu zastavení. I dnes chceme a můžeme být modlitební oporou pro lidi trpící válečným konfliktem na Ukrajině i na dalších místech světa.

Hospodine, Bože, žít v zemi, kde je pokoj a mír, je dar, je to výsada, není to vůbec nic samozřejmého a automatického. A o to víc, pokud žijeme v takových podmínkách, bychom měli myslet na lidi, kteří neprožívají pokoj a mír, kteří žijí uprostřed válečné vřavy, kteří žijí na místech, kde vítězí nenávist, hněv, touha pomoci, touha potom mít víc, znamenat víc. I v tuto chvíli se obracím k tobě a prosím za lidi, kteří trpí a strádají díky válečnému konfliktu na Ukrajině. A děkuji, že ty o každém z nich víš. Děkuji za to, že stále jsou lidé, kteří jsou ochotní být pomocí tou praktickou, modlitební, duchovní. Prosím za sílu pro ty, kteří pomáhají, a prosím za naději a pokoj pro ty, kteří prožívají těžkosti, prožívají nějakou osobní ztrátu. Prosím o milost pro celou zemi. Prosím o dar pokoje, dar nového začátku pro Ukrajinu. A prosím i za ta další místa, kde zuří boje a války, kde není pokoj, kde vítězí ta temnota, která je důsledkem lidského hříchu. Prosím i za ta místa, kéž do vší té temnoty a beznaděje může svítit tvé světlo a naděje, kterou ty přinášíš. A prosím za to, aby i v tomto těžkém čase, který lidé na mnoha místech světa zažívají, mohli volat k tobě a mohli zažít to, že ty odpovídáš, že ty přicházíš, že ty snímáš ten tlak, tu bolest, ten stres. A co víc, že můžeš sejmout i tíhu našich vin a přinést to pravé upokojení ve vztahu s tebou. Prosím, smiluj se nad těmito místy a lidmi, kteří tam žijí. Amen.

Biblická úvaha Jaroslava Plevy o tom, co je důležitější, bude připravena hned po písni Králou král Kapery. Maranata.

Minule jsme četli, jak se učedníci po oslňujícím zážitku na hoře proměnění vrátili dolů a pod kopcem je čekal stres a problémy. Ježíš je učil jednat, věřit a spoléhat se na Boha. Takové víry stačí maličko, jako špendlíková hlavička, jako semínko hořčice a Bůh situaci promění. Uzdravením v chlapce ale nebyl konec všech potíží. V zápětí se objevila další hrozba, větší než frustrovaní kolegové a nešťastný otec. Přicházejí výběrčí daní a to končí každá legrace. Pojďme si přečíst Matouš, 17. kapitola od 22. do 27. verše. Když se zdržovali v Galileji, řekl jim Ježíš, syn člověka má být vydán do rukou lidí. Zabijí ho, ale třetí den bude vzkříšen. A oni se velmi zarmoutili. Když přišli do Kafarnaum, přistoupili k Petrovi výběrčí chrámové daně a řekli, váš mistr neplatí chrámovou daň? On řekl, platí. Když přišel domů, ještě než promluvil, řekl mu Ježíš, co myslíš, Šimone, od koho vybírají pozemští králové poplatky a daně? Od svých synů nebo od cizích lidí? Když odpověděl, od cizích, pravil mu Ježíš, synové jsou tedy svobodní. Ale abychom je nepohoršili, jdi k moři, hoď udici, vytáhni rybu, která se první chytí, otevří ústa a najdeš peníz. Ten vezmi a dej jim za mě i za tebe. Když člověk čte tento příběh, napadne ho až rouhavá otázka, proč je právě tato historka v evangeliu? Rybka, která v tlamce přinese peníz, není to až skoro jako pohádka? Napadla vás někdy taková pochybnost? Pojďme se společně zamyslet, oč šlo, a pokusme se tento příběh dešifrovat pro nás a naši situaci. Znovu připomenu kontext. Učedníci vidí Ježíše proměněného v Boží přítomnosti, slyší Boží hlas a potvrzení jeho poslání, to je můj milovaný syn, toho poslouchejte. Pak jsou svědky jeho autority a moci nad zlými duchy, nemocný chlapec je uzdraven. Ježíš učedníkům vysvětluje své vlastní poslání, svou mučednickou smrt. Oni nerozumějí a jsou z toho smutní, přestože je řeč o vzkříšení, tedy o vítězství. A teď se do toho přihlásí finančák. Živnostníci to dobře znají. Finančního úřadu se bojí i ten, kdo daně poctivě přiznává a má všechno v pořádku. Musí vykazovat, dokládat, vysvětlovat, prokazovat. Je předvolán na úřad a do rukou úředníku je vydán na milost a nemilost. I když máme zákony, které to upravují, v případě daní je výslovně řečeno, že zákon vykládá finanční úřad. Ani ministr financí vás nemůže zachránit. Kdo pracuje jako účetní, mohl by vyprávět. Před 2000 roky to nebylo o mnoho jiné. Výběrčí daní, ve starších překladech ne zcela přesně překládáno jako celník, byly pro obyčejné lidi postrachem. Měli moc a často ji zneužívali. Víme, že lidi okrádali, aby si nahromadili majetek. To platilo zejména o těch, kdo vybírali daně pro Římany, kteří zemi okupovali. V tomto příběhu vystupují ovšem jiní výběrčí, jednalo se o daň pro chrám. Poplatek pro chrám se platil jednou za rok a vybíral se od každého muže staršího 20 let. Nebyla to daň Římanům, šlo o zajištění provozu chrámu za výdaje, například při ranních a večerních obětech. Částka nebyla příliš vysoká. Dvojdrachma, neboli polovina šekelu, představovala mzdu za 2 dny práce. Je tu ovšem principiální otázka. Není absurdní, že Boží syn, který přišel položit sám sebe jako oběť, by měl platit za oběti zvířat, jejichž platnost přišel ukončit? Samozřejmě, že to je nesmysl. Nicméně Petr v tu chvíli výběrčím odpovídá jako správný žid, který si je vědom svých povinností, ovšem, že platí, ale jistý si tím moc nebyl. Když se vrátil, Ježíš ho předešel. 25. verš. Když přišel domů, ještě než promluvil, řekl mu Ježíš, co myslíš, Šimone, od koho vybírají pozemští králové poplatky a daně? Od svých synů nebo od cizích lidí? Když odpověděl od cizích, pravil mu Ježíš, synové jsou tedy svobodní.
Z toho vychází, že není potřeba platit. A přece Ježíš říká něco zvláštního. 27. verš. Synové jsou tedy svobodní, ale abychom je nepohoršili, jdi k moři, hoď udici, vytáhni rybu, která se první chytí, otevří ústa, najdeš peníz, ten vezmi a dej jim za mne i za sebe. Neboli, nemuseli bychom platit. Ale je tu ještě jiné hledisko, hledisko pohoršení. A to nás vede k tomu, abychom udělali i to, co bychom správně vůbec dělat nemuseli. Je zřejmé, že Ježíš s touto daní nesouhlasí. Považuje ji za nepotřebnou, svým způsobem nespravedlivou. A přece má svobodu se podřídit a daň zaplatit, i když by nemusel, aby nepohoršil. Na začátku jsem položil otázku, zda mince vytažená z ryby nezní příliš pohádkově. Pro zajímavost vám uvedu dva případy, kdy se něco podobného v době celkem nedávné skutečně stalo. Příběh první. V roce 2008 jistý rybář ulovil v jezeře Rayburn v Texasu téměř 4-kilového okouna. Jak se ryba mrskala na dně loďky, rybář si všiml, že jí něco vypadlo z ústního otvoru. Myslel, že vyplivla háček, ale když rybu zvedl, měla háček stále pevně zaseknutý. Zvedl předmět, o kterém si myslel, že to je kámen, a zjistil, že se jedná o školní prsten. Za pomoci repelentu a spreje na uvolnění rezu prsten očistil a s námahou rozeznal, že na vnitřní straně je vyryto jméno Joe Richardson. Zapnul mobilní telefon a zapátral na internetu, zda se v okolí vyskytuje někdo podobného jména. Našel jich několik. A čtvrtý, kterému zavolal, byl majitel prstenu. 41-letý Richardson ho ztratil před 21 roky v roce 1987. 2 týdny po maturitě, když na jezeře rybařil. Matka mu ho koupila za $200, byl mu velký, proto ho prosila, ať ho zatím nenosí. On ji neposlechl a oba potom velmi mrzelo, když prsten ztratil. Příběh druhý. 22. února 2012 koupila 47-letá Suzila Menon na tržnici v malajském Klebangu, to je město asi 120 km jižně od Kuala Lumpur, malého žraloka. Když ho připravovala k obědu, našla v něm medailon. Ukázalo se, že je ze 13. století. Je na něm rytina ženské hlavy s korunou a na druhé straně kříž. Podle místního historika představuje portugalskou královnu Alžbětu a medailon nosil pravděpodobně portugalský voják během kolonizace Malajzie kolem roku 1511. Tyto dva skutečné příběhy dokumentují, že nalézt v ústech ryby prsten nebo minci není vůbec nic pohádkového. Co je ale důležitější? Jaký je duchovní význam tohoto příběhu? Ježíš Kristus, Boží syn, přišel položit svůj život, dát sám sebe jako oběť za hřích světa. On je dokonalou obětí, naplnil Boží vůli a tím, že svůj život položil, ukončil potřebu ještě kdykoliv jakoukoliv oběť za hřích přinášet. V okamžiku jeho smrti se roztrhla chrámová opona na znamení, že člověk skrze Krista může přistoupit k Bohu, protože jeho poslední dokonalou obětí je očištěn k novému obecenství s Bohem. Tento nevinný Boží syn, který přišel ukončit období přinášení obětí, dát oběť poslední, by měl finančně přispívat na to, aby se oběti v chrámu mohly ještě konat? Vždyť za chvíli skončí úplně. Je to absurdní a protismyslné. Přesto Ježíš Petrovi říká, zaplať, abychom nepohoršili. Abychom jim nebyli kamenem úrazu. Oni tomu teď ještě nemohou rozumět. Tak jim vyjdeme vstříc. Minci pro tuto platbu obstará sám Bůh. Na znamení, že není třeba ji schánět. Milí přátelé, někdy po nás může někdo chtít udělat něco, co považujeme za podobně absurdní a protismyslné. Nemá právo to od nás žádat, možná to je nespravedlivé nebo pokořující, a my cítíme, že jsme ve všech ohledech v právu a že bychom to měli odmítnout.
Vzpomeňme v tu chvíli na Pána Ježíše Krista, který zaplatil chrámovou daň v mnohem absurdnějším a smysl nedávajícím případě. Zvažme, zda v takovou chvíli není důležitější podřídit se pravidlům a nedávat příčinu k pohoršení, protože ten druhý ještě nemůže rozumět. Zvažme, zda se raději nepodvolit požadavku, jakkoliv nesmyslný se může zdát. A pak se můžeme modlit, aby nám Bůh pro tu situaci dal to, co potřebujeme.

Další biblickou úvahu odvysíláme zítra v 6:45. O duchovním zápasu církve bude hovořit Martin Moldan.

V dnešním čtení z Bible, které nás čeká zhruba za 5 minut, budeme otevírat 12. kapitolu Markova evangelia. Ta se odehrává v Jeruzalémě během posledního týdne Ježíšova života a ukazuje vrcholící konflikt mezi Ježíšem a židovskými náboženskými vůdci. Ježíš zde čelí sérii provokativních otázek, kterými se ho snaží chytit do pasti, a odpovídá na ně s hlubokou moudrostí. Tuto kapitolu v podání Davida Vávry a Ivana Vyskočila můžeme slyšet po písni Bože můj veliký kapely Citová záležitost.

0: Jak bylo avizováno v relaci Čtení z Bible, dnes otevíráme 12. kapitolu novozákonního evangelia podle Marka.
1: Tehdy jim začal vyprávět podobenství. Jeden člověk vysadil vinici, obehnal ji plotem, vykopal v ní lis a postavil věž. Pak ji pronajal vinařům a vydal se na cestu. Když nastal čas vinobraní, poslal k vinařům služebníka, aby od nich převzal díl z úrody vinice. Ti se ho však chopili, stloukli ho a poslali pryč s prázdnou. Poslal k ním tedy ještě jiného služebníka. Toho kamenovali, poranili na hlavě a poslali pryč zohaveného. A tak poslal ještě dalšího. Toho zabili a stejně tak mnoho jiných. Některé byli a jiné zabíjeli. Měl ale ještě jediného syna, svého milovaného. A tak k ním nakonec poslal jeho. Řekl si totiž, před mým synem se zastydí. Vinaři si ale spolu řekli, tohle je dědic, pojďme ho zabít a dědictví bude naše. Chopili se ho, zabili a vyhodili z vinice ven. Co tedy udělá pán vinice? Přijde, ty vinaře zahubí a vinici dá jiným. Nečetli jste snad písmo? Kámen staviteli zavržený stal se kamenem úhelným. Přišlo to od Hospodina a v našich očích je to div. Když pochopili, že to podobenství řekl o nich, chtěli ho zatknout. Báli se ale zástupu a tak ho nechali a odešli. Potom k němu poslali některé z farizeů a herodiánů, aby ho chytili za slovo. Ti přišli a řekli mu, mistře, víme, že jsi pravdomluvný a na nikoho nedbáš, neboť se neohlížíš na to, kdo je kdo, ale pravdivě učíš boží cestě. Je správné dávat císaři daň nebo ne? Máme dávat nebo nedávat? On ale znal jejich pokrytectví a tak jim řekl, proč mě pokoušíte? Přineste mi peníz, ať se podívám. Když ho přinesli, zeptal se jich, čí je ten obraz a nápis? Císařův, odpověděli. Na to jim Ježíš řekl, dejte císaři, co je císařovo, a Bohu, co je boží. A nad tím užasli.
2: Potom k němu přišli saduceové, kteří tvrdí, že není žádné vzkříšení, a ptali se ho, mistře, Mojžíš nám napsal, že když ženatý muž zemře bezdětný, má si jeho ženu vzít jeho bratr, aby svému bratru vzbudil potomka. Bylo 7 bratrů. První se oženil, zemřel a nezanechal potomka. Když si pak vzal druhý, také zemřel, ale nezanechal potomka. Stejně tak třetí. A taky mělo všech 7, ale nezanechali potomka. Jako poslední pak zemřela i ta žena. Až tedy při vzkříšení vstanou z mrtvých, kdo z nich ji bude mít za manželku? Vždyť jí měla za manželku všech 7.
1: Ježíš jim odpověděl, nebloudíte snad, protože neznáte písma ani boží moc? Až lidé vstanou z mrtvých, nebudou se ženit ani vdávat, ale budou jako andělé v nebi. A ohledně toho, že mrtví vstávají, co pak jste nečetli v Mojžíšově knize, jak k němu Bůh promluvil z keře? Já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův? On přece není Bohem mrtvých, ale Bohem živých. Proto jste ve velikém bludu. Jeden ze znalců písma slyšel jejich rozpravu a poznal, že jim dobře odpověděl. Přistoupil tedy a zeptal se ho, které přikázání je ze všech nejdůležitější. Ježíš mu odpověděl, první ze všech přikázání je, slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jeden, proto miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou. To je první přikázání. Druhé je mu podobné. Miluj svého bližního jako sám sebe. Žádné přikázání není větší než tato dvě. Na tomu ten znalec písma řekl: Mistře, to si opravdu řekl dobře, neboť Bůh je jeden a není žádný kromě něj. A milovat ho celým srdcem, celým rozumem, celou duší a ze vší síly a milovat svého bližního jako sám sebe, to je nade všechny zápaly a oběti. Když Ježíš uviděl, jak moudře mu odpověděl, řekl mu: Nejsi daleko od Božího království. A nikdo se už neodvažoval na nic zeptat. Když potom Ježíš vyučoval v chrámu, zeptal se: Jak mohou znalci písma říkat, že Mesiáš je Davidův syn? Vždyť sám David řekl v Duchu svatém: Hospodin řekl mému pánu, seď po mé pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím. Když ho tedy sám David nazývá pánem, jak může být Mesiáš jeho syn? A veliký zástup ho rád poslouchal. Ve svém vyučování jim říkal: Dejte si pozor na znalce písma, kteří rádi chodí ve slavnostních pláštích, nechají se zdravit na tržištích, sedají na předních sedadlech ve shromážděních a na čestných místech při večeřích a kteří výdají vdovské domy pod záminkou dlouhých modliteb. Takové čeká nejtěžší trest. Potom se Ježíš posadil naproti pokladnici a díval se, jak do ní lidé házejí peníze. A mnoho bohatých tam házelo hodně. Když pak přišla jedna chudá vdova, hodila tam 2 haléřky, což je 1/4. Tehdy svolal své učedníky a řekl jim: Amen, říkám vám, že tato chudá vdova dala víc než všichni, kdo házeli peníze do pokladnice. Všichni totiž dávali ze svého nadbytku, ale tato žena dala ze svého nedostatku všechno, co měla, celé své živobytí.
0: Dvanáctou kapitolu Markova evangelia četli z překladu Bible pro 21. století David Vávra a Ivan Vyskočil.

0: jdou i opačným směrem. Umíme pozorovat věci tak maličké, jenž měly lidskému oku zůstat skryty. Poznáváme tajemství kvantové fyziky, děje, kterým sami nedokážeme porozumět a jež jsou pro mnohé vědce velikou záhadou. Jsou totiž důkazem toho, že celé stvoření funguje na velmi propracovaném a inteligentním základu. Mnozí říkají, zatím patrně něco stojí, nějaká inteligence. Nazvali to inteligentní design. Prostě už nelze vědecky vyvrátit, že za tímto stvořením stojí jakási inteligentní síla nebo energie, chcete-li, ale proč bychom tomu říkali Bůh? Apoštol Pavel se nám snaží v mnohých svých listech povědět o těchto tajemstvích. Říká dokonce, že mu byly ukázány věci, které nelze lidskou řečí ani popsat. Apoštol Petr pak mluví o těchto Pavlových kázáních a říká, že mnozí pro neporozumění Pavlovu řeč převrací a nechápou smysl toho, co se nám Pavel snaží říct. A nakonec přichází apoštol Jan a vypráví nám o slovu, jež má moc stvořit vesmír, o slovu, jež dalo povstat všemu, co je, tomu viditelnému i neviditelnému. O slovu, které bezesporu postavilo základy právě té dříve zmíněné kvantové fyziky, o slovu, které se stalo tělem a přebývalo zde na zemi mezi obyčejnými lidmi. My jsme ho ale nepoznali. On, původce a stvořitel všeho, přišel do toho, co sám vytvořil, a stvoření ho nepoznalo. Jeho dílo v něj neuvěřilo. Neuvěřilo tomu, že by to mohl být on, kdo nás i vše okolo vymyslel a také tomu dal povstat. A už vůbec jsme nechtěli slyšet nic o tom, jaký je jeho plán pro toto jeho stvoření. Máme totiž už své vlastní plány s tímto jeho stvořením a nechceme si je nechat ničím či nikým narušovat. A tak se dodnes dohadujeme a diskutujeme o tom, jestli za tím vším stojí něco nebo někdo. A jak se můžeme v Bibli dočíst, bude tomu tak až do samého konce, než se ono slovo opět zjeví všemu stvoření. Ne však už jako obyčejný člověk, ale jako původce, majitel, vládce a stvořitel všeho. Pak už nikdo nebude pochybovat o tom, zdali za tímto vším stojí něco či někdo. Velice se těším na ten okamžik, až se tato věc stane. Přemýšleli jste někdy o tom, jak si tato skutečnost stojí ve vašem životě? Žijete ve světě, za jehož vznikem možná něco je? Registrujete občasné zprávy o věcech, které se vymykají zdravému rozumu a říkáte si, na tom možná něco bude? A nebo už víte, že každý konstruktivní proces v tomto vesmíru musí mít jasně daná pravidla a že tato musel někdo vytvořit? A víte, že ten někdo toto vše vytvořil pro vás a kvůli vám, protože jste pro něj tak důležití, že za vás neváhal zemřít a že tento někdo s vámi chce být a věnovat se vám po celou věčnost, jelikož čas, jak ho známe, pomine a ona podstata stvoření přetrvá na věky. Stejně tak my spolu s ním, pokud v něj vložíme svou důvěru, a nebudeme věnovat pozornost věcem, které se ho snaží lživě popírat. Jsem tak rád, že za mým vznikem nestojí nějaká náhoda, ani proces vývoje, ale že jsem pevně stanoveným stavebním kamenem v Božím díle a byl jsem a budu součástí tohoto díla navěky, pokud vytrvám. A stejně tak každý z nás. Jsme důležitou součástí stavby, kterou někdo dokonale naplánoval, a ten někdo stojí o to, aby své místo našel a radoval se z dokonalé budoucnosti. On osobně ti v tom pomůže, budeš-li o to stát, jelikož se nejedná o něco, co nahodile zasahuje do tvého života, ale o někoho, kdo má pro tvůj život jasný plán. A ten někdo má jméno.
1: V pondělí v 5 hodin nabídneme reprízu tohoto prvního dílu Marka Šuby v pořadu Základy. V úterý v 9.30 nás čeká jeho druhý.

26. září od 18 hodin proběhne v Ostravě v kostele v parku koncert argentinského klavíristy Gabriela Palačiho. Zazní skladby, které bychom mohli zařadit do žánru tango a latin jazz. Celou akci pořádá sbor Církve bratrské v Ostravě, který můžete znát pod názvem Kostel v parku. Informace o této události nabízí také jejich webové stránky www.kostelvparku.cz. Koncert argentinského klavíristy Gabriela Palačiho 26. září od 18 hodin. Kostel v parku.

Alfa Kurs je série setkání pro všechny, kteří se chtějí bavit o smyslu života, víře a křesťanství. Tato série různých setkání proběhne také ve společenství K12, což je společenství křesťanů v Brně Medlánkách. První setkání těchto Alfa Kurzů je plánováno na 29. září. Budou to tedy vždy úterky od 18.30. Podrobnosti o této události se dozvíte na webových stránkách www.k12medlanky.cz.

Od 2. do 4. října proběhne v Tasově u Brna víkendová akce s názvem Kristodendrologický víkend. Jedná se o ekumenické společenství, které pojme maximálně 10 osob. Na programu bude práce v lese, společenství a rozhovory o symbolice rostlin v Bibli, tentokrát se zaměřením na biblickou knihu Rut. Podrobnosti o této události můžete získat pouze na e-mailové adrese, a to zaclonka98@gmail.com. Kristodendrologický víkend 2. až 4. října, Tasov u Brna.

0: Čtvrtý čtvrtek v měsíci patří pravidelně magazínu z brněnské redakce. V tomto čase se vracíváme na srpnový festival United a ve vybraných nahrávkách připomínáme setkání s hosty, kteří spolu s námi usedli v altánu Rádia 7. Vítejte, dobrý poslech. Letošní ročník festivalu United nesl téma Uprostřed. Jak ho vnímají sami organizátoři a co pro ně znamená být uprostřed dění festivalu? O přípravách, radostech i výzvách spojených s United si v altánu Rádia 7 povídali Kateřina Hodecová a Broňa Procházková s ředitelkou festivalu Danielou Hurtovou a Ondřejem Hurtou z realizačního týmu.
1: Vítejte na začátku altánu Rádia 7. Já se jmenuji Broňa Procházková a úvodní výkop udělám spolu s Kateřinou Hodecovou, ředitelkou Rádia 7. Rádio 7 je křesťanské vysílání, které vysílá 24/7 přes DAB vysílání. Zachytíte ho na netu, pořady pak i na podcastových místech. A jsme také rádio, které si váží toho, že už může být tradičně součástí festivalu United. Děkujeme. Opět jsme tu se sérií rozhovorů dnes i zítra, sérií rozhovorů, jejichž záznamy pak budou proznívat vysíláním. Opět chceme, aby to tu bylo místo, které dá prostor možná rozšíření témat, která přinášejí účastníci na festival. Opět chceme, aby to tu bylo místo, kde můžete zažít kapelu a hudebníky zblízka, možná jinak. No a opět chceme, aby vám tu bylo uprostřed nás dobře. Vítejte v altánu Rádia 7.
2: Prvními hosty našich rozhovorů jsou lidé, kteří to takzvaně mají na triku, totiž ředitelka festivalu United Daniela Hurtová a Ondřej Hurta z realizačního týmu. Nejenom, že společně slouží, také jsou, jak příjmení prozrazuje, manželé, takže také jste autory několika dětí, říkám to dobře. Pro letošní ročník jste vybrali téma Uprostřed. Uprostřed, v centru. Uprostřed jakých pocitů se teď nacházíte vy, když je to odstartováno a všecko to jede?
3: Uprostřed vděčnosti, uprostřed trošku i chaosu, protože jak nám běží spoustu věcí na více místech, hodně lidí je zapojených, tak mám pocit, že to je prostě velká jízda.
2: Je United taky uprostřed vaší rodiny?
4: United uprostřed naší rodiny je dlouhé roky. Dlouhé roky a postupně jsme tam byli sami dva a teď už je to uprostřed naší opravdu celé rodiny, protože i naše děti pomáhají na festivalu a jsou vidět a baví je to a za to jsme rádi, teda moc jsme za to rádi.
2: United jsou napichované 3 dny na konci léta, ale to asi není jenom o těch 3 dnech. Jak dlouho trvá příprava United?
3: Začínáme prakticky po ukončení festivalu, hodnocením a tím, co to přineslo a jaký je výhled na další rok. Takže nový ročník vzniká na přelomu září a října. Hledáme téma, jako například to letošní uprostřed, ale taky vybíráme řečníky, kapely, vybíráme další program, který by mohl tyto 3 dny naplnit. Když se teďka přidala nová kolegyně, novou produkční máme, tak ona dřív jezdívala jako účastník na festivaly, jak tady, tak třeba na Campfest, a říkala, že jí to vždycky přišlo jako dobře zorganizovaná akce. A když byla s náma teď toho 3/4 roku, tak říká, já už vím proč. Prostě jsme zavolení tabulkama, plánováním, promýšlením těch věcí a nám už to nepřijde po těch letech, co to děláme. Jak provázané to je a jak je to náročné, ale opravdu, kdybychom nezačali už na podzim, tak by se to asi projevilo na tom programu, že by to muselo být jednodušší, jak bychom to nezvládli. Takže celý rok.
1: Jak velký tým za festivalem stojí?
4: Těch týmů je několik, nebo jsou takové 2 základní týmy, kdy je tým takzvaný poradní, což jsou lidé z různých církví. Chceme tam mít zástupce, nejlépe vedoucí mládeží v jednotlivých denominacích, lidi, kteří rozumí mladým lidem. A s těma tvoříme tu kostru, s těma tvoříme téma, s těma tvoříme hlavní řečníky, semináře, ty témata, které přinášíme v seminářích. Bavíme se o tom, jaké pozvat kapely a jak celý ten festival směřovat. A vlastně z toho poradního týmu vychází zadání pro druhý tým, což je realizační tým. To je tým asi dneska 30 lidí, kteří různě se přidávají postupně, někdo tam je celý rok, někdo se přidává těsně před festivalem, někdo v průběhu roku. A to je asi dalších 30 lidí. A na festival pak přijíždí třeba tým dobrovolníků, což je dalších 130 lidí letos. To jsou lidi, kteří přijedou v úterý a jsou tady s náma do neděle a udělají s náma ten festival.
1: Pro letošní ročník jste vybrali téma Uprostřed. Proč?
3: Protože jsme vnímali, že téma takové nějaké náročné, vnitřní, chaotické doby potřebuje připomenout, že platí pořád Ježíšovo pokoj vám. Takže uprostřed našeho chaosu, tady tohoto světa, který je pro nás někdy těžko uchopitelný, uprostřed našich potíží, a to je jedno, jestli fyzických nebo duševních, které víme, že jsou na vzrůstu, žel, a i u mladých lidí, uprostřed toho, kdy jsou ve světě války a díky informovanosti z toho máme úplně přímý přenos a doléhá na nás to úplně intenzivně, tak uprostřed tady tohoto všeho pořád platí Ježíšovo pokoj vám. A my se budeme dívat na to, jak to uchopit, jak s tím prakticky pracovat, aby jsme to uměli žít.
2: Pro organizátory čehokoliv bývá stěžejní zpětná vazba. Ten efekt, jaký to má, kam to dopadá. Zároveň mnoho lidí, kteří dělají nějakou smysluplnou službu, která jde dovnitř člověka, tak vlastně s těmi zpětnými vazbami mají problém. Misionáři, nejhorší otázka je, kolik obrácených po vás zůstává. My v rádiu to známe taky. Jak se vám daří získávat tu zpětnou vazbu? Jakou ji máte? A máte nějakou?
4: No, asi stejně těžko jako těm misionářům, ale máme zpětnou vazbu. Vždycky jakoby děláme zpětnou vazbu od těch účastníků, kdy nám napíšou desítky, možná nižší stovky nějakých reakcí, ale jsou to takové reakce, jakoby, jo, pán Bůh se mě dotkl, jo, vyřešil můj vztah s rodiči a něco zatím je, ale jakoby neznáme úplně ten příběh. A to, co pro mě je nejcennější, je to, když pak slyším ten příběh těch lidí, a pár těch příběhů, už jsou to za ty roky desítky příběhů těch lidí, které máme. A já dneska, když jsme měli poslední tým realizační, tak Danila měla otázku na nás, na všechny, na co se těšíme. A já jsem řekl, že se těším na to, až za 10 let uslyším, že někdo něco prožil na United 2026. Protože poslední roky se mi stává to, že se potkám s někým, úplně neznámým, on řekne, jo, a ty děláš ten United. Říkám, jo, jo, jo. A víš, že před 10 lety jsme se tam potkali s manželkou, jsme to dneska spolu, máme 2 děti a nebyt United, tak se nepotkáme. Nebo jiný kluk, který byl moderátorem 1 rok, tak jen tak mezi řečí, když jsme chystali nějaký program, říkal, jo, a moje žena se obrátila na United před 10 lety. A říkám, jo, a to mi říkáš jenom tak? Jo, takže těch příběhů asi je spousta. Některé víme rychle, ale některé se dozvíme až po letech. A o to je to hezčí.
3: A některé asi až v nebi.
4: A některé asi až později. Úplně.
1: Festival je tu už 16. rokem. Má stále stejnou vizi? Nebo se ta vize v průběhu měnila?
3: Ty základní myšlenky, se kterými otcové zakladatelé, její manžel a ostatní, United zakládali, tak jsou pořád stejné. My to revidujeme, přemýšlíme nad tím a pořád nám to dává smysl, že tím hlavním motem Kristem propojení, proměnění a povolání, tak že tak chceme jít dál. Takže to nejhlavnější zůstává pořád stejné a snažíme se aktuálně každý rok hledat, co to znamená pro tu generaci, která je klíčová na tomto festivalu. To znamená, mezi těmi 15-25 lety je úplně nejsilnější cílová skupina. Tak co pro ně tady tyto naše 3P znamenají a snažíme se v tom být aktuální.
2: To mě zaujalo. Jak tohle zjišťujete? Co je pro ně to aktuální, co potřebují?
3: My máme v poradním týmu lidi, zástupce církví, kteří pracují s mládeží, kteří jsou buď vedoucí nějakého odboru mládeže, nebo jsou mládežničtí vedoucí, přímo pracují s mládeží. Takže my jdeme přes ty lidi, kteří jsou v dennodenním kontaktu s mládežníkama a díváme se po těch potřebách, které jsou.
5: S čím chcete, aby letos účastníci odjížděli z festivalu?
4: Já jsem vždycky šťastný, když na festivalu vidím mladé lidi, kteří se usmívají, kteří jsou radostní. Myslím si, že to je pro ně výjimečné v tom, že potkají tolik mladých lidí, kteří jsou křesťané. To jsme taky měli spoustu takových svědectví nebo příběhů, kdy přijeli děvčata, kluci z nějakých sborů, kde jsou čtyři a neví, co mají dělat, protože jsou jenom čtyři a pak najednou přijedou sem a zjistí, že věří tisíce mladých lidí jakoby v Ježíše Krista. A tak by byl rád, kdyby odjeli motivovaní do života s Kristem, aby si odvezli nějaký zážitek, nebo zážitek je asi úplně divné slovo, ale něco, co Pán Bůh jim dá do života a co je třeba nějakým způsobem bude provázet delší čas. To je moje přání, když odjedou s Božím pokojem v srdci, který je naplní a bude to něco dlouhodobého, budu moc rád.
3: A mě by udělalo radost, kdyby odjížděli s nějakým rozhodnutím, že to zkusí. Ať už to hledání pokoje, nebo cokoliv jiného, co potřebujou, takže to nevzdají a pokusí se začít.
2: Každé dobré dílo má své podporovatele a fanoušky, ale taky svoje protivníky. S čím nebo s kým se potýkáte vy v té lidské i v té duchovní oblasti?
4: Mně to přijde, že v té lidské oblasti toho není až tolik, jo, že jakoby těch nepřátel, kteří jsou, tak já to moc nevnímám, možná to vyznímá Daniela, která...
3: On totiž nemá Facebook.
4: Ano, já nemám sociální sítě, nemám Facebook a tím pádem jsem asi ochráněný, tak pro mě je to v pohodě tím pádem, no.
3: No, je tady taková facebooková stránka, co mě štve na Vsetíně. A ta združuje hejtry všeho druhu a tam se jenom nadává. Takže když se objeví informace, že zase bude další ročník United, tak tam jsou hlášky typu to zas bude ve městě nablitové jméno Boha. A takové prostě zprávičky tam jsou. Já úplně z toho nejsem rozhozená, protože oni nadávají úplně na všechno. Prostě cokoliv se udělá nový chodník, tak je to špatně, protože je ve špatném místě a úplně někde jinde měl být jakože dříve vyhotoven a tak. Takže je to spíš takové, že jsou siláci někde za těma obrazovkama a píšou, jako jak to bude katastrofa pro Vsetín. Statistika potom mluví úplně opačně, že město zůstává uklizenější, policie nemá co řešit, klesá kriminalita, takže já nevím, co na to říct. Takže takovéto odpůrce máme.
6: Klesá kriminalita, protože všichni jsou v publiku, že jo?
4: No, nebo někdo říká, že přijeli křesťani do města a oni jsou tak chudí, že jim není co ukrást. Ale obecně si myslím, že já slyším teda mnohem víc jakoby slov povzbuzení, kdy nám lidi fandí. Já mám na festivalu na starosti i finance a letos jsem komunikoval s jedním s naším takovým dárcem dlouholetým a psal jsem mu, že moc děkuju za to, že nás dlouhodobě podporuje. A on píše, ne, neděkuji, já děkuju tobě, že to děláte, protože je to důležité pro budoucnost, to, že pracujete s mladými lidmi, protože to tak moc potřebujou. Takže já se spíš setkávám s tím, že lidé si cení toho, co děláme s tím týmem, který tady pracuje.
2: To byla ta lidská vztahová oblast nebo sociální sítě. Co v té duchovní rovině?
3: Tam to někdy pociťuju a v letošním roce obzvlášť silně, že to přichází i přes kolegy, přes tým a že si tak zlý hledá cestu takovýma cestičkama tam, kde my si třeba nejsme jistí, vztahem s ním nebo identitou v něm. A dáváme, já to tak radši i řeknu na sebe, ať to není to oni, to, protože to se může týkat úplně každého z nás, když dáváme na první místo sami sebe, tak se může stát, že vnímám potom špatně úplně všechno. Tam nejvíc vidím ten boj asi, že se zlý snaží prostě nám říkat o nás špatné věci, na nesprávné hodnoty, nesprávné priority a to se potom poskládá k domeček z karet.
5: Zmiňuješ boj, zmiňujeme tu různá protivenství a pak to může na člověka dolehnout úplně dovnitř, až si říká, proč já to vlastně dělám, proč to děláte, co je vaše vnitřní motivace, že do toho jdete?
4: Já si myslím, že to jsou ti mladí lidé. My máme tři děti dospívající, nebo jedna už je dospělá a teď čerstvě rok a půl, skončila střední školu, druhý kluk má 16, dcera má 13 a Když vidíme, do čeho vyrůstají, v jakém prostředí, tak nám to dává hluboký smysl sloužit mladým lidem. A my jsme vlastně nikdy neopustili službu mladým lidem, vždycky jsme sloužili mladým lidem. Hloupé je, že když člověk stárne, tak zjišťuje, že na všech těch týmech začíná být nejstarší a říká si, co tam vlastně dělá, protože oni už nejsou tak mladí někteří, jo, ale člověk je starý. Ale asi to největší, co pro mě je motivací, je to, že pomáháme mladým lidem něco změnit. A protože jsem to sám zažil, sám jsem to prožil, když jsem pracoval s mládeží v naší církvi, tak jsem viděl to, že tyto akce pomáhají lidem nejenom měnit krátkodobě život, ale mnohým lidem změnili dlouhodobě život. Že Pán Bůh něco zvláštního dělá na těchto akcích, co změní lidský život třeba na doživotí. Prostě, že opravdu dělá nějakou změnu zásadní právě na takových akcích, jako jsou konference, jako jsou festivaly. A to je to, co mě žene dál.
3: Někdy, když je to náročné, tak si taky říkám, jako jestli je to pořád ještě můj úkol tady toto nést. Na druhou stranu, když já to doplním, co říká Ondra, tak to je pravda, to je ten základ, tak mě k tomu ještě navíc dělá radost a takové pozbuzení dodává sílu to, že my jsme vytvořili tady prostředí, kde se zbouraly hranice mezi církvema a zbourali jsme nějaké předsudky. Ty příběhy z toho jsou potom krásné, jak lidi vlastně tak jako to prokoukli, že není potřeba hledat rozdíly, ale je potřeba hledat Pána Boha. Tak to mě moc pozbuzuje a taky mě pozbuzuje to, když jsem viděla dneska na worship ránu tanečníky, kteří měli krásný výstup na biblický motiv ženy u studny. Vidím hudebníky, kteří mají prostor, kde hrát. Vidím další prvky umění, které my můžeme takhle společně vyzdvihnout i na festivalu, tak mě to dává smysl i dělat to zázemí a ten prostor pro tu křesťanskou tvorbu, protože těch příležitostí je žalostně málo.
6: Já jsem moc ráda, že jsi zmínila církve a to, že vlastně jdete přes ty denominace, že to spojujete možná navzdory nějakým škatulkám a zařazení, ale právě církev je to, co lidem možná dělá někdy problém. Oni by se i přidali k Pánu Bohu, ale do církve se jim nechce, protože většinou získali někde nějaké předsudky nebo mají vlastní zkušenosti špatné. Tady je to najednou jinak. Potkávají se lidé z různých církví. Za tu dobu, co jste ve vedení United, co jste o církvi, která překračuje tyhle škatulky a hranice, co jste objevili pro sebe o církvi?
4: Já jsem v nějakou dobu začal říkat, že největším důkazem boží existence je existence církve. Jo, protože jakoby církev podle všech toho, co se učím o, protože pracuji jakoby ve vedení jedné firmy a všechno, co jsem se naučil o leadershipu a managementu a řízení firm, tak v církvi mi přijde, že neplatí. Jo, že podle těchto škatulek by církev už měla dávno zkrachovat a neexistovat. A ona tu je 2000 let a pořád funguje a pořád má co říct. Ale to, co já jsem se naučil, a bylo to asi pro mě i překvapivé, i když jsme do toho vstupovali, takže jsme byli velmi otevření tomu dělat věci dohromady, tak já jsem zjistil, a všichni jsme to vlastně zjistili, že máme toho společného mnohem, mnohem víc, než se na první pohled zdá. A že těch rozdílných věcí je velmi málo a mnohé jsou takové ty, které nejsou důležité. Ale že na tom, že Ježíš Kristus je spasitel, na tom, že je jeden Bůh, na tom, že chceme toto přinášet lidem, tak to jsem si měl ten největší základ a na tom se prakticky shodujeme se všema. Takže to bylo pro mě překvapení, že všechny ty církve ve finále to takhle mají a že to je vlastně ten základ, na kterém United může stát.
3: A mě obohacuje to, když vidím z jiných křesťanských zázemí a kultur, jakou lidi mají rozdílnou zbožnost a jakým způsobem oni uctívají Pána Boha, jaké místo pro ně má modlitba v životě, jak prožívají svoji víru, tak já jsem si říkala, že mě to strašně obohacuje. A ukazuje mi to Boží lásku a jeho charakter v mnohem širším měřítku do té doby, než jsem začala dělat United, než jsem to znala.
6: On je to takový ráj na zemi, jak nejsou ty škatulky. Ale co tomu říkají třeba různí představitelé církví? Ty to taky neohrožuje, že tady to najednou jde?
3: S těmi církvemi, se kterými spolupracujeme, což teďka nemám spočítané, kolik je to denominací, jak protestantských, tak letničních nebo letničně charismatických až po katolickou, tak nevnímám, že by to někoho ohrožovalo, nebo že by nedoporučoval United svým mladým lidem. Je to opravdu v malém měřitku, teď mi napadá třeba jenom jedna církev, která nějaké době prostě vyloženě nedoporučovala United, že to není dobré prostředí a že tady dozví jako špatné věci, když vezmu ty normálně jako státem uznané registrované církve a pořád jsou takový jako spíš opatrnější a mládežníci jezdí na tajňáka. Ale prostě v 98% církví tak je to dobře přijímáno a třeba my asi možná i protestanty vnímáme katolickou církev jako takovou velkou, svébytnou a někdy to tak je, že oni prostě ani netuší, že existují jiné církve, někteří jejich členové, tak s tím se taky potkáváme. Nicméně měli jsme minulý rok tady jako hosta pana arcibiskupa Olomouckého, letos máme biskupa Brněnského, kterého taky budete mít na rozhovor. A když vidím ten jejich vztah k mladým lidem a k mezidenominační práci nebo ekumeně, jak chcete, tak mě to moc pozbuzuje, že opravdu ten základ máme společný a leží nám na lidi na srdci evangelium, přinášení evangelia. Takže to je potom pozbudivé takhle dohromady se na tom zhodnout.
5: Festival sotva začal nebo začíná, je napěchovaný různými nabídkami. Máte vy vůbec šanci si to i užít? Zajdete na něco? Máte šanci na něco zajít nebo řešíte jen ty provozní věci?
4: Už vždycky mám velké plány, co zkusím navštívit, aspoň třeba na půl hodiny a nakonec člověk, ne že by neměl čas, ale spíš nemá mentální sílu. Jo? Takže radši člověk někde zaleze a půl hodiny se někde odpočívá. Ale včera třeba jsme navštívili speciální program Late Night Show, který jsem viděl celý hodinový a tam teda by někteří tradiční křesťané moc neměli radši chodit, jo? Protože tam se teda církev propoje hodně a ti, kdo to snesou, tak pak už snesou úplně všechno. Takže to jsem viděl celé a byl jsem z toho potěšený. Bylo to ve 10:45 do skoro 12, takže pak jsme šli spát. Takže to byl zatím můj jeden program, ale spíš se dívám na to, že přijdu a někde kousek vidím a už si z toho něco musím vzít rychle. Musíme být rychlí.
3: Je to tak. Mně dneska se moc líbil ten tanec, co ráno holky měly z United Dance připravený, ale je to takový jako útržek jenom z toho programu. Potom tam navázal Pavel Helan s nějakou svojí novější písničkou, kterou neznám, a celý sál vtáhl do té písničky okamžitě. Bylo to o tom, jak jsme originál krásně Pánem Bohem stvoření. Lidi se stoupli, tleskali. Tak já jsem ráda, když zachytím v programu nějaký takový kontrast nebo něco, co ty lidi fakt jako pohltí a já u toho můžu být. A není to moc často. To se asi děje často, ale já tam nestihnu přijít.
5: Když se dívám na hesla uplynulých ročníků, tady a teď sám sebou přijatý opravdový uprostřed, tak ze slovních druhů jste použili příslovce, zájmena, přídavná jména. Neuvažovali jste o citoslovci?
4: Jako třeba achich ouvej, nebo jako...
3: Ajajaj. Ajaj, vidím velký špat.
4: To je pro vás asi novinka, tady ty slovní druhy. To. My jsme takový češtináři. My jsme měli naopak nějaké jedné ročníky, kde to začínalo slovem ne, nebo slabikou ne, takže byl nezastavitelný, pak bylo, že byl čtvrtý ročník, ale jakoby, nevím už, jak to bylo, ale začínali jakoby negativně, že byli ne, jo, a to bylo zajímavé, no.
3: No, my jsme měli i spory teďka na podzim, jak se to bude jmenovat, protože bylo jasné, že téma Božího pokoje chceme zpracovat. Nějak jsme to pojmenovali, že by to mohlo být jako uprostřed toho všeho, co se děje, a potom bylo, bude to uprostřed bouře nebo nebude to. A teď prostě k tomu všichni nějaké názory. Je to těžké to najít. Tak třeba dojde na ty citoslovce, že tam bude prostě...
5: Ajajaj, možná jupí.
3: Jupí, ajajaj a jupí by šlo.
6: Každopádně moc děkujeme, že věrně roky stojíte v této službě a že Festival United díky vaší práci a službě je, funguje a věříme, že bude. Našimi prvními hosty v Altánu Rádia 7 byli manželé Ondřej a Daniela Hurtovi. Děkujeme.

Kateřina Hodecová a Broňa Procházková hostili v Altánu Rádia 7 na festivalu United jeho pořadatele, manželé Danielu a Ondřeje Hurtovi. Na víkend se s vámi loučíme, naslyšenou zase v pondělí.

Přiblížila se 17. hodina a s ní i pořad Kormidlo. Průvodcem odpoledního vysílání Rádia 7 byl dnes Kuba Lofítek. V tuto chvíli se loučím a přeji všem dobrý závěr čtvrtečního dne. Bůh buď s vámi.

Dobré ráno, moji milí námořníci. Dobrý den, celý den všem dětem, které si naladili naše vysílání. A naladili jste si ho právě včas a úplně přesně, protože právě teď začíná kormidlo. Pořad pro všechny děti, které chtějí, co? Správně, držet správný směr. U mikrofonu, což je vlastně takové naše rozhlasové kormidlo, je s vámi zase Petra a těším se na naši další plavbu plnou pohádek, vyprávění, písniček, říkanek a nápadů a taky chroupání našich rozhlasových piškotků. A o čemže to dneska bude? Čeká vás pozvání do zvířecí školky a celé naše hraní a povídání se dneska bude týkat jednoho

0: Dneska nás čeká už třetí část z vyprávění o hliněném Adámkovi, zvědavém panáčkovi, který utekl svému panu sochaři a na své cestě zatím poznal zvláštní lidi, třeba pána, pro kterého peníze byly důležitější než všechno ostatní na světě, taky tenistu, který chtěl, aby mu panáček přinášel štěstí, ale když pak prohrál tenisový turnaj, tak ho zahodil. A naposledy dokonce paní, která předpovídala lidem, co je v budoucnosti čeká. Ani u jednoho z těchto lidí se mu nelíbilo a nikdo z nich mu nepřipadal šťastný. Koho asi potká Adámek tentokrát? Jste zvědaví? Já jsem teda napnutá jako strunka.
1: O hliněném Adámkovi. Majitel hotelu se rozhodl, že zařídí pokoje novým nábytkem. A tak jednoho dne přišlo několik silných mužů a začalo vynášet staré věci, a to i z pokoje, kde se už několik týdnů skrýval hliněný Adámek. Když muži vynesli nábytek a stočili koberec, objevil ten nejstatnější z nich Adámka.
2: Podívejte se, řekl hlubokým hlasem. Tady někdo zapomněl hračku. Teď se ale už sotva zjistí, komu patřila. Vezmu si tě sebou domů.
1: Muž měl doma dvě děti. Když děti uviděli Adámka, začali hned přemýšlet, co s ním udělají.
3: Dám si ho do kočárku a budu mu šít šatičky,
1: rozhodla se holčička.
4: Ne, hliněný panáček se za panenku nehodí, tvrdil její starší bratr. To je figurka, kterou vyrobili, aby jen tak někde stála a dělala parádu.
1: A postavil Adámka na kredenc vedle budíku. Ze svého nového místa měl Adámek dobrý přehled. Bylo toho tady k vidění mnohem víc než u bohatého podnikatele nebo u věštkyně. Muž, který ho objevil v hotelovém pokoji, mu tak trochu naháněl strach, poněvadž byl jako obr. Se zvláštním zájmem však Adámek sledoval dvě děti. Asi proto, že nebyly tak velké jako jejich rodiče. Ve všední dny si děti brali na záda tašky a odcházeli do školy, v neděli seděli u televize nebo trochu pomáhali mamince, anebo se také jen tak honili a zlobili. Neděle v téhle rodině nebyly zvlášť radostné dny. Maminka uklízela a prala a tatínek buď spal, nebo odcházel jako v jiné dny do práce, aby si přivydělal a mohl jednou koupit vlastní stěhovací auto. Stalo se však, že se právě jednou v neděli tatínek nevrátil domů. Teprve večer telefonovali mamince, že si při stěhování pohmoždil ošklivě záda a že leží v nemocnici. Vrátil se domů až za 14 dnů, ale musel i doma polehávat. Alespoň si pořádně odpočineš, utěšovala ho maminka. A neděli můžeme začít zase pořádně světit. Že by se tatínek mohl vrátit ke svému dřívějšímu zaměstnání, na to nebylo ani pomyšlení. Našel si tedy jinou práci. A bylo to dobře, poněvadž byl v neděli doma a častokrát zašel s rodinou i na pobožnost.

Vždy, když přijde neděle, odlož každou práci. Kdo nesvětí sedmý den, velmi mnoho ztrácí. Adámek pobýval v domácnosti muže, který ho přinesl z hotelu už několik měsíců, ale spokojený tam vždycky nebyl. Stávalo se totiž, že tam bylo občas slyšet křik a hubování. Příčinu k hubování zavdával starší z dětí, chlapec. Chodili totiž na něho stížnosti, někdy ze školy, jindy od sousedů. Paní učitelka si stěžovala, že je chlapec při vyučování nepozorný a že se o přestávkách pere a že nepíše domácí úkoly. A sousedi zase žalovali, že chlapec rozbil sklepní okénko a že umazal na dvoře kopacím míčem čerstvě vyprané prádlo a počmáral nově vymalovanou sušárnu prádla. Maminka z toho byla nešťastná. Někdy se snažila chlapci laskavě domluvit, jindy se však nezdržela a hlasitě hubovala. A tu chlapec, místo aby s lítostí přijal její napomenutí, začal na ní také křičet a odmlouval nepěknými slovy. Když se o tom večer dozvídal, tatínek mírně vysvětloval chlapci. Jen se podívej, jakou bolest a ostudu si nám způsobil. Ale chlapec jenom zarputile stál a kopal zlostně do nohy u stolu, nebo začal povykovat. A zrovna to zase udělám. A jestli mě budete napomínat, uteču z domova. Jednou, právě když chlapec odmlouval rodičům, přišla na návštěvu Hochova babička. Neděláš dobře, že si tak neuctivý k rodičům, řekla a z jejího hlasu zaznívala bolest. Jestli se nezměníš, nepovede se ti dobře. Ale Hoch se jen ušklíbil a bručel si pod fousy něco o starých lidech, kteří ničemu nerozumějí. Jen aby se ti opravdu nepřihodilo jednou něco zlého. Strachoval se Adámek, který měl Hocha rád, ale poněvadž byl jen z hlíny, nemohl to říct nahlas. Ale jak tak uvažoval o chlapci, najednou si vzpomněl, že se ani on nezachoval pěkně k sochaři, který ho sformoval z hlíny. Jak rád by se teď odstl zas v jeho ateliéru. Nezapomeň, co ti říká jedna z moudrých božích rad, že máš svého otce, matku, milovat a poslouchat.

můžou zpívat. Dívej, co je tu krás, jelence pás, asi snídal.

0: No a ty, sluníčko, hřej.
1: Pamatujete si, co se říkalo na konci dnešního příběhu o Adámkovi? Že máme rodiče nebo ty, kdo se o nás starají, poslouchat. Ale to vy přece moc dobře víte, vidíte. A víte, jak se jmenuje ta vlastnost, kterou má člověk, který umí dávat dobré, ale opravdu dobré rady? Který si ví vždycky rady nebo si umí poradit? O takovém člověku se říká, že je, no, že je moudrý. Chci si s vámi teď povídat o této zvláštní vlastnosti, která se jmenuje moudrost. Co to vlastně je? A jaký musí být člověk, který umí dobře poradit? A myslíte si, že je toto stejné jako chytrost? No, je to hodně, hodně podobné. Ale ten, kdo je chytrý, ten nemusí být ještě moudrý. No, tak abychom se do toho nezapletli, tak pěkně po pořádku. Chytrý člověk toho hodně ví. Přečetl třeba hodně knížek, rozumí počítačům a umí si najít lecos na internetu, pamatuje si, co přečetl, umí třeba mluvit cizími jazyky, umí cizí slova a tak. Ale kdo je moudrý, ten toho třeba nemusí zase tolik vědět, ale umí dát dobrou radu, umí rozeznat věci dobré od těch špatných. A záleží mu na lidech kolem sebe. Poslouchá je, když něco říkají. A taky se nevsteká. A umí prostě věci dobře vyřešit. Tak co? Chtěli byste být spíš chytří? Anebo moudří? Víte, já znám spoustu lidí, kteří jsou velice, velice chytří. Ale tuhle svou chytrost používají jenom k tomu, aby se oni měli dobře a aby měli všechno dobré jenom pro sebe. A tomu už se říká spíš vychytralost. A na tom už nic pěkného není. Ale úplně nejlepší je, když je člověk chytrý a ještě k tomu moudrý. A to je opravdu možné. A jak můžeme takovou moudrost získat? Tak o tom, přesně o tom už vám poví Zuzka v dalších rozhlasových piškotkách, v níž vás pozve do zvířecí školky. A dneska to tedy bude o sově a o moudrosti.

Ahoj děti, dneska jsem se krásně probudila a mám hodně dobrou náladu. Myslím tedy, že je to ten pravý čas, abych vás pozvala někam do daleka na nějakou dobrodružnou výpravu na neobyčejný let. Pojďte spolu se mnou, zvu vás na návštěvu do zvířat.

0: A teď už si pěkně stoupněte. Jste připraveni na odlet? Přidržte si čepice a hop! Už jsme ve zvířecí školce. Pěkně zdravím, ahoj.
1: Dobrý den. Vítám vás.
0: Promiňte, jdeme moc brzo. Ty ještě spíš?
1: Brzo, brzo. My sovy spíme celý den.
0: Jejda, jak to? To vám nestačí spát v noci? Jen jestli, děti, není tahle sova nějaká lína? Nebo nedívala se tajně večer na televizi?
1: Ne, tak to není. Já tě dobře slyšela, co si s dětmi povídáte.
0: Víš, je mi divné, že odpočíváš, jen tak sedíš, teď ve dne. Tak si domýšlím, že z v noci asi dělala něco jiného místo odpočívání.
1: To máš pravdu. My sovy to máme jiné, než vy lidé.
0: Jak jiné? Co je jiné?
1: Hodně věcí je jiných. Nejen, že tedy jinak vypadáme, ale máme jiný čas na práci a odpočinek. Jak zapadne sluníčko, tak se vydáváme hledat potravu. Letíme na lov. Já tak nejraději myšku. No, a to dá rozum, že přes den potom jen tak sedíme v tmavých koutech a odpočíváme.
0: Aha, tak teď už chápu, ale moment, něco mi tu přece nehraje. Já v noci, když jdu po pokoji a nerožnu si, tak nic nevidím a sotva, že do něčeho nenarazím. A ty se mi tu snažíš namluvit, že jsi v noci lítala. A pozor, v lese lampy nejsou, to vím, to mě nenamluvíš. Sotva je vidět na krok, a už vůbec ne na myši, které jsou šedé. Tak, sovo, řekni, jak to je, řekni mi pravdu.
1: Já říkám pravdu, lhát bych si nedovolila, to mi můžeš věřit. A teď mě dobře poslouchej. Bůh nám dal schopnost vidět i v noci. Dal nám dokonce 100x větší schopnost na dálku rozlišit očima věci, než vám lidem. Nablízko sice zas tak dobře, jako vy nevidíme, ale na dálku bezvadně.
0: Ach, to je něco. Bůh je tedy tak moudrý, když tohle všechno vymyslel a zařídil, když i oči má každý zrovna tak, jak potřebuje. Tak vy, sovy, vidíte i v noci a na dálku.
1: Ano, ano, je to tak.
0: To by mě tedy zajímalo, jaké oči má Bůh a co všechno vidí, když nám lidem dal oči, co dobře vidí zblízka, a vám, sovám, co zase dobře vidíte do dálky a v noci. Nevíš o tom něco? Říká se o tobě, sovo, že jsi moudrá. A slyšela jsi, i co jsem úplně šeptala. Třeba i více víš? Třeba jsi moudrá a řekneš nám to?
1: Já jen tak moudře vypadám. umím moudře koukat, ale více toho o Bohu nevím, než co je v Bibli napsané. Uši mám dobré, to ano, ale ty používám zase hlavně k tomu, abych slyšela, kde se která myška šustne a mohla ji vyhledat.
0: No tak z Bible se to dozvíme. Ano, tak tedy Bible. Ta nám toho o Bohu asi prozradí nejvíce. To je dobrá rada.
1: A tak co vidí Bůh? Mně by to taky zajímalo. Určitě více než my a vy dohromady, co?
0: No, asi ano. Nebudu tě dlouho napínat a přečteme si to. Ale ty boží hospodinovi oči jsou teda fakt zajímavé a mnohem, mnohem lepší než ty naše. Poslouchej, co tam stojí. Oči hospodinovi jsou na každém místě. Pozorně sledují zlé i dobré.
1: Tak Bůh vidí úplně všechno, vždy a všude. To je tedy jedinečné, to nikdo jiný nedokáže.
0: A ještě ti kousek z Bible přečtu, poslouchej. Člověk se dívá na to, co je před očima, ale Hospodin hledí na srdce.
1: Co? On umí vidět tedy i to, co si kdo myslí?
0: No, představ si, zná moje nápady, co si myslím i úplně potichu pro sebe. Ví, po čem toužím, jaké mám přání a sny.
1: A jaká jsi uvnitř? Zvenku jsi velká, modrooká paní a uvnitř, Zuzko, jaká jsi?
0: No, to ví nejlépe Bůh. Myslím, že mě má prokouklou ještě lépe než já sebe. Vidí, že se ráda směju a taky, že někdy mě něco dovede pořádně nazlobit a mám chuť nadávat. Ví, že si přeju být šťastná a mít a dělat hezké věci, ale když to není, jak bych chtěla, tak dokážu i závidět.
1: A to nadávání a závist se Bohu líbí?
0: No, to je právě to. Nelíbí. Pozorně sleduje zlé i dobré.
1: A jak to Bůh dělá? Trestá to zlé a odměňuje dobré?
0: To ví, že jo. Jenom to není tak jednoduché, jako když nás vychovává maminka a táta.
1: No, to bych řekla. Všechny ty lidi mít na starosti. Mladé, staré, chudé i bohaté, zlobivé i hodnější. Jak ten to dělá, to bych nezvládla. Nevěděla bych si s tím rady.
0: Víš, když dostaneme na zadek nebo nám rodiče něco zakáží, tak to za chvilku už nebolí. A trest je pryč a příště si chceme dát pozor. Jindy se třeba zase vytrestáme sami těmi zlými věcmi, které špatně skončí. Ale představ si, že Bible píše, že trest za všechno to zlé, říká se tomu za hříchy, je takový hrozný.
1: Jak moc hrozný? Tak, nebo ještě více?
0: Víš, on Bůh je v takovém hezkém místě, v nebi, kde je právě všechno to hezké a pěkné, po čem lidé touží. A ten trest je to, že ti, kdo někdy zhřeší, tam nebudou moc být s ním nikdy. A napořád budou v místě smutku a trestu.
1: Jak napořád? Vždyť všechno někdy skončí. Lidé i zvířátka umírají, opak je konec, ne? Jak a kdy se mohou dostat do toho nebe?
0: No právě. Bůh chce, až umřeme, abychom byli v tom hezkém místě.
1: Aha, tak on umí být s lidmi tady na zemi, ale potom, když umřou, je chce mít u sebe, v tom nádherném místě.
0: No, teď ho ještě nevidíme, i když Bůh nás vidí, ale potom chce, abychom ho viděli úplně.
1: No jo, ale jak tedy, ty tam nebudeš moci být, když už si nám prozradila, že jsi taky zřešila? Třeba jen potichoučku si něco nehezky řekla, nebo si i myslela?
0: No, naštěstí to Bůh nenechal celé na mě. Já bych to opravdu nezvládla a ani nikdo z lidí by k Bohu nemohl.
1: A tak, jak se tam dostanete?
0: Víš, Bůh má syna, je to Ježíš. A ten, i když sám nikdy nezřešil, udělal pro všechny děti a lidi moc hezkou a dobrou a velkou věc.
1: Fíha, to jsem zvědavá, co to je?
0: Víš, on je velký hrdina. Nechal se potrestat místo lidí, místo mě i dětí za naše hříchy. A když Pána Boha poprosíme, aby nám to zlé, ty naše hříchy odpustil a budeme mu věřit, tak máme slíbeno, že Bůh nás vezme k sobě do nebe, do toho nádherného místa.
1: A to jen díky Ježíši, který to pro vás zařídil?
0: Představ si, že ano.
1: A kdo už Boha poprosil, aby mu hříchy odpustil, může ho uvidět a třeba i uslyšet až potom v nebi? Nebo už teď se mu nějak ukáže?
0: Víš, úplně to bude až potom, ale Bůh našim očím a uším už teď něco odkrývá a hlavně našemu srdci.
1: Tak povídej.
0: No, Bůh nám dal Bibli a tu, když čteme, tak je to, jako by k nám mluvil sám Bůh. Musíme ale být chvilku tiše a dobře tomu naslouchat a taky o tom přemýšlet.
1: To já, když chci dobře slyšet, co se děje v lese, tak taky musím být úplně potichu. A to dokonce slyším 50krát lépe než lidé. Proto jsem slyšela i co si šeptala dětem.
0: Aha, tak to jo, teď už tomu rozumím. To vám Bůh dal tedy hezkou výbavu.
1: No, to ano. A tak Bůh mluví k lidem přes Bibli. A ještě nějak?
0: No, někteří lidé ho i slyšeli přímo a poslechli ho, ale to je spíše vzácné. Já sama ho ještě neslyšela tak přímo, ale Bibli čtu a skrze ní ke mně Bůh mluví a snažím se poslouchat a jeho moudrými radami se řídit.
1: No vidíš, Bůh všechno vidí a slyší nejlépe a tak bude asi nejmoudřejší. Více než vy lidé i my sovy.
0: To máš určitě pravdu. Je nejmoudřejší. Nejen, že nejlépe všechno zná a rozumí všemu, ale dovede nám i nejlépe poradit.
1: A co to vidění Pána Boha tady na zemi očima?
0: No, když si lidé mohli přímo koukat na Božího syna Ježíše, ale ten už je teď taky v nebi. A v jiné knize, kterou napsal jeden moudrý člověk, jsem četla, že nejdůležitější věci jsou očím neviditelné.
1: Aha, tak ono to asi není tak úplně potřeba všechno hned na vlastní oči vidět.
0: To důležitější, než Boha vidět, je mu věřit.
1: Mně něco došlo. poslouchej. Kdo Bohu teď věří, ten ho potom i uvidí.
0: No to zní moudře.
1: Děkuju.

víš co? Pořád mluvíme o očích a o uších a mluvíme a mluvíme. Tak si s nimi teď pohrajeme. Děti, poslouchejte, dám vám zvukové hádanky. Říkejte, co právě slyšíte.

0: Uhodli jste? Ano. Nejdříve zazvonil telefon. Někdo prošel. A potom projelo auto.
1: Já mám nápad. Ať děti teď zkusí, jak daleko si mohou posunout obrázek, aby ještě poznali, co je na něm nakresleno. Zkuste si jich několik s mámou a tátou namalovat vedle sebe a potom poznávat na dálku.
0: Mě tak to zkouší paní doktorka na očním. No třeba to i děti zažily.
1: Ale to by mě zajímalo, jak děti také vidí daleko. A možná někomu pomůžou brýle, nebo i zvětšovací lupa. Nebo jsem dokonce slyšela, že existuje mikroskop, kterým se zase mohou vidět i úplně malé věci.
2: Už na mě jde zase to spaní.
0: Taky jsme si povídali dlouho a ty jsi po celé té noci unavená a máš teď odpočívat. Ale moc ti děkuji, že jsi se mnou tak zajímavě povídala.
2: Já byla taky ráda, ale už se mi opravdu ty oči zavírají.
0: Tak dobrou noc, tedy dobrý den, no úplně jsem z toho popletená. A vám děti přeji ne hezké spaní, ale hezké hraní i naslouchání tomu, co Bůh radí. Tak ahoj a někdy zase naslyšenou.

0: kdo se naučí poslouchat, dívat se, vnímat, ten se také dozví tajemství.
1: Připomínám všem, kteří třeba až teď přišli k rádiu nebo počítači, že posloucháte Kormidlo, pořad pro všechny děti, které chtějí v životě držet správný směr. Povídáme si dnes o sově a taky o jedné důležité vlastnosti, která se jmenuje moudrost a která je pro držení správného směru v životě moc, ale moc důležitá. Takový kapitán na lodi, ten by měl být moudrý. Přijde třeba bouře, silný vítr, nebo docházejí zásoby, anebo se mu plavčíci začnou na palubě hádat, kdo vydrhne podlahu. No tak takový kapitán to musí umět dobře rozsoudit a rozhodnout. A když to dovede, celá posádka si ho taky pořádně váží. Co řekne kapitán, to platí. Co? Cože? Že co u vás řekne tatínek, to taky platí? No tak to je správně. Táta je totiž takovým kapitánem celé vaší rodiny. A ještě něco vám prozradím. Pán Bůh je ten nejmoudřejší kapitán ze všech kapitánů na světě, protože ten si ví rady úplně vždycky. A co vy? Znáte kolem sebe někoho, kdo si ví vždycky rady? Táta? Máma? Babička? A nebo třeba nemáte rodiče a máte někoho jiného, kdo se o vás stará a umí vám poradit? Pošeptám vám tajemství, ano. My, rodiče, moc potřebujeme moudrost, abychom vám, dětem, vždycky uměli dobře poradit. A moc o to stojíme. A představte si, že v Bibli je napsáno, že každý, úplně každý, kdo o moudrost Pána Boha poprosí, dostane jí, kolik si bude přát. Opravdu? Je to tak? Píše se to v knize Přísloví, kdybyste si to chtěli ověřit a najít si to tam. Dokonce se tam píše, že je moudrost cennější než zlato a perly a drahé kamení. To je ale vzácnost. Nemyslíte? Tak víte co? Pojďme se teď za tu moudrost společně pomodlit. Kdo jste to ještě nikdy neskusili, tak je to úplně jednoduché. Prostě Pánu Bohu řeknete, z čeho máte radost nebo co vás trápí a tak. A já mám nápad. My si dneska tu modlitbu zaspíváme, protože na prosbu o moudrost já znám jednu takovouhle písničku.

Jestli pak víte, čím my, lidé, poznáváme svět? Vzpomínáte? Zuzka nám v Piškotkách už dneska povídala o... Ale ne, já vám to neprozradím. Zkuste uhodnout, co to je. Kdo všechno slyší, nic ale neříká. Co pak to je? A druhá hádanka? Dva sousedé v jednom domě vedle sebe bydlí, ale nikdy se přitom ani nezahlídli. Co pak to je? Kdo všechno slyší, nic však neříká. Jsou to uši. A dva sousedé v jednom domě, co bydlí vedle sebe, ale nikdy se ani nezahlídli? To jsou oči v naší hlavě. Ano, správně. Zuzka nám už povídala o očích a uších. Slyšeli jsme o tom, že sova moc dobře slyší. Slyší i myšku v listí, slyší mnohem lépe než my lidé. A má taky obrovské oči, které na nás v noci můžou tajemně svítit. Ale uši potřebuje víc, aby se po tmě v lese vyznala. Tomu, čím poznáváme svět, se říká smysly. A je jich dohromady 5. Jestli tak víte, které to jsou, tak oči to je zrak, a uši, to je zase sluch. Když byste si zacpali uši a zavázali oči, no co vám zbývá? Někdy si to zkuste. Jsou na světě i děti, co mají oči nebo uši nemocné a musí si vystačit s těmi ostatními smysly. No, poznávat se totiž dá i rukama. Vidíte? A to je hmat. Nosem zase cítíme vůně nebo pachy, to když teda zrovna něco nevoní, a to je čich. A pusou, jazyčkem, chutnáme, jestli je něco sladké, slané, hořké nebo kyselé, a tomu se říká chuť. Takže máme zrak, sluch, hmat, čich a chuť. Se smysly se dá užít spousta legrace. Když si třeba zavážete oči a máte trefit třeba do koupelny, poslepu, anebo vám někdo do velkého škopíku nebo mísy dá několik věcí a vy si zavážete oči a máte je poznat jenom rukama. Najednou si uvědomíte věci, které třeba s otevřenýma očima a ušima vůbec nevnímáte. Že kamínek je hladký a studený, kivy je chlupaté a gumový míček je trochu lepkavý. No a to i bez toho, že vám spadne do marmelády. A tak podobně. Zkuste si takovou hru někdy zahrát. A aby se vám ty smysly dobře pamatovaly, mám tady na ní říkanku. Třeba ji znáte. Když narodí se maličký, dar vidění má podvíčky. Dar slyšení má v něžném oušku, dar doteku má v prstíčkách, dar chuti pozná v prvním doušku a dar vůně v jarních kytičkách. A maminko, ty k těm darům v krátku dar řeči přidáš nemluvňátku. A my si teď dáme další písničku.

A vy už podle téhle písničky určitě víte, že jsou před námi naše rozhlasové říkanky, hýbanky pro jazyček. Hádejte, za jakým písmenkem se dneska vypravíme. Ve slově sova je na třetím místě. A ti, co už umí psát tiskacími písmenky, ví, že tohle písmeno vypadá jako ptačí zobáček. Ano, je to písmenko V. A kdo zná tohle zvířátko, které začíná na V? Na stromě má hnízdo, po větvích si skáče. A přece to není ptáče. Co to je? Je to veverka. Kdybychom tohle písmenko V neměli, tak místo Vánoc bychom slavili Ánoce a z vrány by byla rána, z vodopády odopád a z veverky. Tak to snad ani nejde říct, to by byla ERka. No tak to se ho radšej naučíme, co říkáte? Písmenko V dobře vyslovíme, když přední zoubky opřeme dole o pusinku, o spodní red. Zkuste si to před zrcadlem a už můžeme vesele i vážně vyslovovat V. Veverka, vláček, vodopád, vidlička, vlásky, vrána, Vánoce, vajíčko, vrabec nebo velryba, včelka nebo velbloudi. A mám pro vás tady jednu říkanku, hýbanku o Vláďovi, co se rád koupal ve vaně. Vláďa má rád vlažnou vodu, napouští ji z vodovodu. Když pak do vany si vleze, na velrybě se v ní veze, a pak ve vlnách si výská, když velrybě z vodotrysku vlažná voda vzhůru tryská. Líbila se vám tahle říkanka na písmenko V o Vláďovi, co rád leze do vany? Napište si o ní a já vám ji třeba pošlu. A ještě než si pustíme další písničku, která bude o velbloudech, tak zdravím všechny Vašíky, Vítky, Věrky, Vládíky i Vladimírky, Vendulky a Verunky, Viktory a Viktorky, Vilémy, Vlastíky a Vojtíšky, Valérie, Vandy a Valentíny.

Posloucháte Kormidlo a společně s dětmi plujeme na pohádkové lodi mořem povídání, písniček a pohádek. A teď jsme teda moc, ale moc pracovali. Víme, kolik máme smyslů, že je potřeba být moudrý a procvičili jsme si písmenko V. Než se dneska rozloučíme, ještě bychom si mohli něco vyrobit. No, víte co? Pomůžeme si jednou květnovou básničkou. Světem letí novina, že prý květen začíná. Všechno kvete, krásně voní, motýlci se spolu honí, hrušně kvetou. Pověz, Květne, půjdeš s námi na výlet? Ne, teď mám zrovna práci. Už se líhnou ptáci. No tak já už to mám, mě už to napadlo. Ať už je květen, nebo červenec, nebo třeba prosinec, vždycky nám můžou jaro připomínat motýlci, kteří nám v pokojíčku vydrží třeba celý rok. Vyrobíme si motýlky a budeme na to potřebovat tvrdý bílý papír, tenkou černou fixu, voskovky, lepidlo nebo lepící gumu, dřevěné kulíčky, pestré ostřižky látek a nažehlovací vlizelín. Maminka bude zase vědět. Tak nejprve si nakreslíte, nebo někdo starší vám pomůže nakreslit šablonku motýla. Nejlépe to jde tak, že přehnete papír na půl a tam, kde se ohýbá, nakreslíte tělíčko a horní a spodní motýlí křídlo. Vystřihnete, takhle přehnuté, a vystřižený motýl má pak křídla pěkně stejná a souměrná. A podle této šablonky si obkreslíte tolik motýlů, dokud vás to nepřestane bavit. A potom vezmete tenkou černou fixu a nakreslíte na ta křídla ozdobné drobné ornamenty. Co jsou to ornamenty? Různé vlnky a kolečka, čárky a obloučky. Co vás napadne, jak byste křídla vyzdobili? A pak vezmete voskovky a pastelkou pěkně naležato křídla vybarvíte různě duhově. Kousek žlutě, červeně, fialově, hnědě, takže vzniknou duhoví motýlci. No a ty už zbývá jen přilepit na kolíčky a přicvaknout na záclonu nebo třeba na šňůru od lampičky a nebo lepící gumou přilepit na dveře do pokojíčku. A co s tou látkou? Podle šablonky můžete vystřihnout motýlky i z látky. Poproste maminku, nebo tetu, nebo babičku, aby vám na ně nažehlila vlizelín a můžete ho přižehlit třeba na bílé tričko, které už schytalo nějaký ten flek a který už nejde vyprat. A nebo třeba na bílý polštářek. Ale vždycky se napřed domluvte s někým dospělým, ano? Dnešní kormidlo končí. Povídali jsme si o sově a taky o písmenku V, ale hlavně o moudrosti, které nám Bůh může dát tolik, kolik budeme chtít. Zuzka nám povídala o tom, že je důležité dívat se nejen očima, ale i srdcem. Protože co je důležité, je očím neviditelné. To je možná pro vás trošku složitá věta, ale až budete větší, určitě na to přijdete. A zrovna tuhle větu a ještě mnoho jiných krásných příběhů najdete v knížce, kterou napsal pan Exupéry a která se jmenuje Malý princ. A cože? Že jsem vám neřekla, co mi máte nakreslit a poslat sem do rádia. No to by byla chyba. Tak víte co? Rozdělte papír na půlku a na jednu půlku nakreslete krásný slunečný den, v němž lítají motýlci, a na druhou půlku tmavou noc a v ní

0: Mluvíme o Bohu. Rádio 7.
1: Pěkný čtvrteční večer 24. září. Máme po 18. hodině. U mikrofonu Rádia 7 je Daniel Zeman, který s vámi bude během následujících hodin provázet pořady, které připravilo Rádio 7. A jako první z nich v tomto bloku, jako obvykle, Bible Guide, biblický průvodce s pastorem Jiřím Zdráhalem. Dnes s ním už po 6. otevřeme Ozeášovo proroctví.
0: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ozeáš, 6. kapitola. Kapitola začíná výzvou k návratu k Bohu. Vždyť on je ten, který trestá, a tak může také obnovovat. Kapitola začíná takto. Pojďme se vrátit k Hospodinu. On nás ranil a on uzdraví. Udeřil a také ošetří. Po dvou dnech nám život navrátí, třetího dne nás znovu postaví, abychom před ním mohli žít, abychom Hospodina znali a znát ho chtěli víc. On se objeví tak jistě jako svítání, přijde k nám jako průtrž na podzim, jak jarní déšť, jenž zemi zavlaží. Podle některých vykladačů ve druhém verši nacházíme jednu z předpovědí Ježíšova vzkříšení. Třetího dne nás znovu postaví. V Novém zákoně nicméně tento verš není přímo citován. Snad ho měl na mysli Pavel, když píše, že Kristus byl pohřben a třetího dne vzkříšen podle písem. Skutečnost, že se jedná o předpověď o Ježíši, ale posiluje prohlášení o jeho příchodu v následujícím verši. On se objeví tak jistě jako svítání, přijde k nám jako průtrž na podzim, jak jarní déšť, jenž zemi zavlaží. Ozeáš pokračuje. Co mám s tebou, Efraime, což je označení pro severní království, dělat? Co s tebou, Judo, udělat? Vaše láska je jako ranní mlha, jak

samotného v oblacích, nemuselo by to ovlivnit náš život tak, jako když k nám Bůh mluví a my jeho slova přijímáme. O síle slov, která dokáží přinášet do našeho nitra zjevení Boha, čteme v Izajáši. Mé smýšlení není vaším smýšlením a vaše cesty nejsou mými cestami, praví Hospodin. Jako je vysoko nebe nad zemí, tak jsou mé cesty nad vašimi cestami. Tak je mé smýšlení nad vaším smýšlením. Jako z nebe padá déšť a sníh a znovu se tam nevrací, ale zavlažuje zemi a zúrodňuje ji k plození, aby dávala zrno rozsévači a chléb tomu, kdo jí, takové je i mé slovo, jež z mých úst vychází. Nenavrátí se ke mně s prázdnou, ale vykoná, co chci, úspěšně naplní své poslání. Když přijmeme Boží slova, ta ovlivní naše vnímání, změkčí naše srdce, zúrodní naše nitro, přinesou život tam, kde život není. Verš 6 z Ozeáše pak dvakrát cituje Ježíš, když je mu nábožnými židy vytýkáno, že přijímá hříšníky. Chci totiž lásku, nikoli oběti, poznání Boha spíš než zápaly. Starozákonní oběti navazovaly v Mojžíšově zákoně na plnění přikázání. Neměly být pouhým bezduchým rituálem, ale měly vyjadřovat postoje obětujícího. Vděčnost za to, co Bůh dává, prosbu o pomoc i lítost nad svými hříchy. A hlavně měli připomínat, že odplatou za hřích je smrt. Měli připomínat dávný rozsudek smrti, který slyšel Adam, ale který stále nebyl vykonán. Zvířecí oběti ho oddalovali, až dokud nepřišel sám vtělený Bůh a nevzal na sebe tento rozsudek smrti. O tom čteme. Hospodin Bůh člověku přikázal, z každého stromu v zahradě můžeš svobodně jíst, kromě stromu poznání dobra i zla. Z toho nejes, neboť v den, kdyby z něj jedl, jistě zemřeš. O tomto dávném rozsudku zde píše i Ozeáš. Oni však jako Adam smlouvu zrušili, ach, jak mi byli nevěrní. Adamovu smlouvu jsme právě přečetli, zněla, můžeš jíst ze všech stromů, kromě toho, ze kterého ti jíst zakážu. Jinými slovy, můžeš si dělat, co chceš, kromě věcí, které ti zakážu. Adam ale smlouvu nedodržel. A po něm ji porušili všichni lidé. Ale pak přišel druhý Adam, Kristus, který smlouvu dodržel. O tom čteme. Jak je psáno, první člověk, Adam, se stal živou duší, ale ten poslední Adam se stal obživujícím duchem. Adamova neposlušnost přinesla smrt. Kristova poslušnost přinesla život. O tom čteme. Hřích přišel na svět skrze jediného člověka. A s hříchem přišla smrt. Smrt se pak rozšířila na všechny lidi, poněvadž všichni zhřešili. Ano, skrze jediné provinění přišlo na všechny lidi odsouzení. Stejně tak ovšem, skrze jediný spravedlivý čin přišlo na všechny lidi ospravedlnění a život. Ježíš zemřel Adamovou smrtí, aby Adamovi potomci mohli žít Ježíšovým životem.

Poznávat Bibli a její poselství s pastorem Jiřím Zdráhalem můžete na Rádiu 7 v pořadu Bible Guide zase zítra v 8 a v 18 hodin.

Vidět a být u toho, kdy Pán Ježíš Kristus mění srdce lidí, to si přeje mnoho křesťanů. Pojďme vykročit směrem k lidem, pojďme na ulice a dívejme se. Nejvíce proměňující moc uvidíme právě v terénu. Zaposlouchejte se do příběhů, které vypráví důstojník armády spásy na Slovensku Josef Knoflíček v prvním pořadu dnešního večera na Rádiu 7 v pořadu Dary z rukou mistra o 6:30. Předsudky umějí mezi zvířátky z divočiny napáchat pěknou neplechu, jak se o tom přesvědčíme v dnešním kanafásku. Čteme z knihy Povídání o zvířátkách, kterou napsala Magda Mečkovská. 19 hodin a 15 minut. Je lepší být velmi organizovaný nebo dávat prostor Duchu Svatému a nemít žádnou strukturu? Obě varianty mají své místo, ale jedna nesmí omezovat druhou. Nelly Musilová popisuje nejen svoje zápasy s organizovaností, ale i zkušenosti s vedení. Další 3D talk vytváří prostor pro Boha ve vedení od 7:45. Aby na nás mohla mít Bible vliv, potřebuje být pro nás důvěryhodnou. Sama o sobě prohlašuje, že je inspirována Božím duchem, ale jak si tím být jistý? Nový cyklus v rámci pořadu Světem Bible uvedl v minulé části některé aspekty, které pravdivost Bible podepírají, a ta dnešní relace k ním přidá další. Komentář Johna Vernona McGeeho uslyšíme od 8:45. Když je někdo označen za misionáře, často v nás zarezonuje představa práce někde v zahraničí, často v chudých částech světa. Ale co naše vlastní republika, naši sousedé, lidé z našich měst a vesnic, kdo jim poví o naději v Bohu? Hostem Klíčového slova bude Jaro Aviv, muž, který prožil část života různě po světě, aby ho Bůh nakonec povolal zpátky domů se stejným úkolem, pro který kdysi republiku opouštěl. Jak se žije lidem v pohraničí? Co potřebujeme slyšet a možná i co opustit, aby naše svědectví bylo podnětné a inspirativní, o tom všem uslyšíme od 21 hodin. Ve čtení na pokračování na Rádiu 7 sledujeme životní osudy francouzského šlechtice Jeana de Conti, který se po vyvraždění své rodiny vydal vykonat pomstu. Ocitl se na lodi Jitřenka, kam se dal najmout jako plavčík. Neustále mu jde o život, protože první důstojník, který se podílel na smrti jeho rodičů, zná jeho totožnost i úmysl. Ve 22 hodin 15 minut čte opět Pavel Hromádka z knihy nazvané Plavčík Jean. Ve výkladu Markova evangelia se pomalu chýlíme k závěrečným veršům. Před velkým koncem nás ještě čeká projít smutnými zprávami, které zdrtily učedníky. Pořad ke kořenům pokračuje od 23 hodin.

Kromě mužských nositelů dnes slaví i ženy Jaromíry. Jméno Jaromír je slovanského původu a je odvozeno od slova jarý, což znamená, že jeho nositel je bujný, prudký a silný. Jaromír je tedy slavný svou silou či bujností. Jméno lze vysvětlit i tak, že rád slaví jaro. Toto velmi pěkně znějící jméno bylo u nás vždycky velmi oblíbené a tak není divu, že patřilo dokonce ke jménům přemyslovských knížat. Všem Jaromírům a Jaromírám blahopřejeme.

0: kalendárium.
1: 24. září roku 1583 se narodil český šlechtic Albrecht z Valdštejna. Byl jedním z nejvyšších velitelů císařských vojsk během 30leté války. Bojoval na straně císaře a katolické ligy proti protestantské unii. Později upadl v nemilost a byl císařskými důstojníky úkladně zavražděn. Roku 1689 přišel na svět Johann Adam Steinmetz, kazatel, pastor, představitel pietismu. Roku 1719 byl jako mladý, 30letý kazatel jmenován hlavním pastorem Ježíšova kostela v Těšíně. Johann Adam Steinmetz, kazatel, pastor, představitel pietismu. Roku 1719 byl jako mladý, 30letý kazatel jmenován hlavním pastorem Ježíšova kostela v Těšíně. Pod jeho vedením dosáhla farnost velkého rozkvětu a nedělní bohoslužby začaly navštěvovat i tajní evangelíci z dalekého okolí. Mnozí pak museli z domova prchnout do Ochranova, kam přinesli také zvěst o síle kázání pastora Steinmetze. Pastor vedl také takzvanou Ježíšovu školu, která působila při kostele v Těšíně. I ta zaznamenala velký rozkvět a stala se důležitým centrem vzdělání. Ve 30. letech 18. století je Steinmetz z Těšína vykázán. Až do své smrti působí v Magdeburku, udržoval písemný styk s Johnem Wesleym, hrabětem Zinzendorfem a dalšími velkými muži své doby. Roku 1896 se narodil americký spisovatel a scénárista Francis Scott Fitzgerald. Jeho nejznámější román Velký Gatsby byl mnohokrát zfilmován a má co říci i v současné době. Připomeňme také českého prozaika Ladislava Fuchse, který se narodil roku 1923. I když nebyl Žid, Fuchsova tvorba se vyznačuje hlubokým soucitem s těmi, kdo trpěli v průběhu druhé světové války. Tento motiv se prolíná velkou částí jeho tvorby. Jeho díla se dočkala mnoha filmových zpracování. Připomeňme například slavného Spalovače mrtvol, rozsáhlé dílo Vévodkyně a kuchařka, román Myši Natálie Mozhábrové a další. Český malíř Petr Jan Brandl umírá roku 1735, byl jedním z hlavních představitelů českého vrcholného baroka. Zmíním také misionáře a jazykovědce Heinricha Augusta Ješkeho, který umírá roku 1883. Tento ochranovský rodák byl potomkem Čechů, kteří do Hernhutu uprchli při pronásledování nekatolíků. Ovládal řadu jazyků. Tuto svoji schopnost skvěle uplatnil, když roku 1856 odešel na misi do Indie mezi Tibeťany. Z jeho dílny pochází německo-tibetský a anglicko-tibetský slovník. Heinrich August Ješke během života přeložil také většinu Nového zákona do tibetštiny. Překlad vyšel 2 roky po jeho smrti v roce 1883. Při práci na překladu čelil Ješke problému, jak do tibetštiny přeložit křesťanské reálie, aniž by použitá terminologie evokovala reálie buddhistické. A tak například slovo Bůh nepřekládá slovem Laha, kterým se označují místní božstva, ale slovem Kenchok, klenot. A poslední jméno, které zazní v dnešním kalendáriu, bude jméno amerického kazatele a biblisty Dereka Prince, který zemřel roku 2003. Derek Prince se narodil britským rodičům v Indii, studoval v anglické Cambridge, zaměřoval se na latinu, řečtinu, navštěvoval přednášky Ludwiga Wittgensteina o logice. V roce 1941 se Derek Prince připravoval na působení v pomocných zdravotních složkách britské armády. V rámci příprav začal číst Bibli a odevzdal život Kristu. Při čtení Bible dospěl ke 2 závěrům, kterým pak podřídil celý život. Za prvé, k Kristus je živý a za druhé, Bible je pravdivá, platná a aktuální kniha.

Po skončení druhé světové války odešel Derek Prince do Jeruzaléma, kde se setkali s Lidií Christensenovou, o 25 let starší dánskou křesťankou, která se zde starala o sirotky, a ta se stala jeho ženou. Společně podporovali vznik státu Izrael. V dalších letech působili znovu ve Velké Británii a misijně v Keni. V roce 1962 se odstěhovali do Spojených států. V 90. letech Derek Prince hodně cestoval a hlásal evangelium v mnoha zemích světa, navštívil také Českou republiku. Derekovo základní obdarování spočívalo v jasném a jednoduchém vyučování, které pomáhalo vybudovat víru milionů věřících po celém světě. Derek Prince je autorem více než 50 knih, 600 audionahrávek a stovky videí s biblickým vyučováním. Mnohé ze zmíněného bylo přeloženo do více než 100 jazyků. Misie Derek Prince Ministries dnes působí ve více než 140 zemích.

0: dary z rukou mistra. Jsou různé dary, ale tentýž duch.
1: Jsou různé služby, ale tentýž pán.
2: Jsou různá působení, ale všechno ve všech působí tentýž Bůh.

Dobrý den, drazí přátelé. Právě jsem dočetla dojemný příběh o tom, jak Ježíš uzdravil člověka slepého od narození. Udělal to velice zvláštně. To, že ho uzdravil v sobotu, bylo v Ježíšově případě časté. Ale plivnout na zem a ze sliny udělat bláto a tím blátem pomazat slepého, to je nadlidské pochopení. A přitom vlastně první člověk Adam byl vytvořen z prachu země, z hlíny. Čteme to v Genesis 2:7. Hospodin Bůh vytvořil člověka z prachu země a do jeho chřípí vdechl dech života. A člověk se stal živou duší. Proč by Bůh nemohl udělat cokoliv?

Kdybychom my jeli podobného člověka, možná budeme stejně jako učedníci polemizovat o tom, proč se mu to stalo, kdo za to může, zhřešil on nebo jeho rodiče, proč se tak narodil. Ježíš nepolemizoval, viděl do srdce. Na tomto muži se mají zjevit boží skutky, řekl. Cestou z práce, do školy, ze školy míjíme mnoho lidí. A pak najednou vnímáme více než masu lidí. Uvidíme muže nebo ženu a cítíme, že máme jít a posloužit mu. Znáte to? Já myslím, že ano. Přemýšlejme o takovém člověku božím způsobem. Jak se na něm mají zjevit boží skutky? Já věřím, že každému z nás dává Pán jiný úkol. Důležité je poslechnout. Vítejte v pořadu Dary z rukou mistra. Tentokrát se potkáme s mužem, který pracuje v armádě spásy jako důstojník. Sociální práci této instituce známe, ale známe jednotlivé příběhy? Já vám nabízím teď povídání s Josefem Knoflíčkem.

0: Kdy poprvé se setkal s takovou boží zvláštní mocí?
1: Když jsem uvěřil.
0: Jak se to stalo?
1: V ten den, když jsem uvěřil, první věc byla, že jsem, to byl dlouhý příběh, já jsem ho v rozhlasu už vyprávěl, jak jsem uvěřil, jak jsem si došel pro spasení, ale když už jsem došel k těm svým přátelům, tak oni byli tenkrát ve slově života a to byla taková ta, když se na to dělám zpětně, taková puberta křesťanská, tak mě nutili vyznat Pána Ježíše. Vyznat hříchy a všechno. Já jsem to udělal, protože mě nutili, abych měl klid. A pak večer jsem si četl svědectví a najednou jsem věděl, že někdo, kdo mi chce odpustit. A já jsem věděl, že jsem hříšný a nikdo mi nechtěl odpustit. A najednou jsem našel Bůh, který mi chce odpustit. A byla tam modlitba, spasení, tak jsem řekl, že upřímně přečtu, i když tomu vůbec nerozumím, tak, ale chci to odpuštění, chci to, co tam je. A prostě jsem ve víře, v důvěře jsem to přečet upřímně a najednou ze mě všechno spadlo. To byla první věc, že to pro mě bylo neuvěřitelné, že v té chvíli ze mě spadla všechna ta břímě, všechny ty kameny, které jsem nesl, a cítil jsem se svobodný. A pak ještě ten večer se za mě modlili, abych přijal Ducha Svatého. Bylo to zvláštní, protože všichni na mě vložili ruce. Nevím, jestli jsem spadl, protože se na mě všichni vrhli. A já jsem teda nic necítil. Avšak druhý den jsem prostě vstal, začal jsem se modlit v jazycích.
0: A bylo ti vysvětleno, co se bude dít?
1: Já jsem spoustu věcí nevěděl. Tam byli přátelé, kteří mě znali a říkali, klidně s ním běžte, modlete se za ně, on to unese. Takhle to brali, ale já jsem ničemu nerozuměl.
0: Ale ne všichni jsou tak pohodoví jako ty asi.
1: Myslím si, že právě, že nejsou pohodoví nebo nejsou schopni přijímat, očekávat různé věci, tak nejsou ani schopni vnímat ty duchovní dary. Ku příkladu dar jazyku. Znám spoustu věřících, kteří jsou naplnění Duchem Svatým a když se na ně modlím a položím na ruku na hruď, tak cítím, jak to v nich bublá, jak ten Duch Svatý bublá chce ven. Ale prostě oni tu pusu neotevřou. Mají to někde v hlavě.
0: Je to nějaký blok intelektu? Možná?
1: No, možná. Mm-hmm. Možná právě toho, že nejsou schopni připustit, že by se mohlo něco takového dít, nejsou otevření k těm věcem. Ale neznamená to, že Duch Svatý v nich není. Já jsem přesvědčen, že je. Akorát prostě to nejde ven. Stalo se mi, že jedna z mých kolegyň taky se nemohla modlit v jazycích a člověk nemá nutit lidi.
0: To určitě.
1: A má vysvětlit, ale nemá nutit. Ale my jsme spolu sloužili na jednom azylovém domě, tak jsme se vždycky na začátku modlili. Já jsem se modlil v jazycích. A asi po půl roce jsem zjistil, že ona se začala modlit taky z ničeho nic.
0: Rozuměl jsi, co se děje, nebo jsi pak teprve na to přicházel, až když jsi sám četl písmo?
1: Mně spoustu věcí nebylo vysvětleno lidma. Většinou Bůh to dělal se mnou tak, že mi něco udělal v životě, mě ničím provedl, mě něco řekl, teprve potom mi to ukázal v písmu, ale málo kdy od lidí, jako v těch začátcích. I když jsem nemluvil, tak jsem se modlil v duchu, jako v jazycích, pořád. A zjistil jsem, že když se modlím v jazycích, tak vnímám znovu ten pocit, když jsem přečetl tu modlitbu spasení a přišel ten pokoj a všechno spadlo. Stalo se to mojí láskou modlit se v jazycích. A pak přišel čas, kdy najednou jsem věděl, za co se modlím v jazycích. Nebylo to vždycky, ale věděl jsem to. Většinou u mě to přicházelo jako obraz. Duchovní dary jsou takové duchovní zbraně, protože tam je rozpoznání duchu. Ano, je tam moudrost, je tam poznání, je tam uzdravování, je tam činění zázraku. Ano. Nebo to nejsou jenom o jazyky a proroctví a výklad jazyku. Takže to jsou zbraně. Ale to, co je důležité, si myslím, aby v církvi zároveň s vyučováním o duchovních darech bylo vyučování o charakteru božím. A to je ovoce. Ovoce ducha. Protože když není ovoce ducha, tak ty dary ubližují. Ono to musí vyrůst i ovoce ducha. A když se používá, když v člověku roste dar, ty ovoce ducha, tak ty dary se uvolňují také a možná ještě jsou bohatší, jsou účinnější. Ano, protože tomu, když jsi napsal, můžu mít dar uzdravování a budeš mít zlomenou ruku, tak se budu modlit a ona bude srostetí. No a protože nebudu mít sebeovládání, když mi našveš, tak ti zlomím druhou. A k čemu je mi ten dar uzdravování?

čemu je mi ten dar uzdravování? Otázka zazněla z úst Josefa Knoflíčka, důstojníka armády spásy. Mluvil o darech ducha a ovoci ducha. Samozřejmě, že je to nejlepší kombinace. Potřebujeme růst v lásce, potřebujeme dospět v našem charakteru, potřebujeme se přestat dohadovat a zároveň potřebujeme mít schopnost naslouchat, co Duch svatý dělá nebo chce udělat. Jsem ráda, že teď uslyšíme příběhy, které nás můžou inspirovat. Pokračujeme v našem povídání v pořadu Dary z rukou mistra.

0: Mě by zajímalo, jaké ovoce přináší do armády spásy to, že jsi naplněný Duchem Svatým. Nemyslím teď jazyky, co praktického se stalo, co jsi viděl, co jsi všechno viděl ve svém životě, jak Pán Bůh jednal s lidmi, kteří byli minus 100. Co se s nimi dělo, co se s nimi děje dnes?
1: Spoustu, jako to by bylo na možná jednu, dvě knihy. Ale
0: tak třeba dvě, tři svědectví.
1: Jmenuje se Petr a je to člověk, který byl alkoholik. Z jakého důvodu se tam dostal, to nebudu rozebírat, ale prostě dostal se na dno. A všechno se mu rozpadlo. Nakonec v tom alkoholismu přišel o nohu, tramvaj mu přijela, ujela nohu. A on se potácel vždycky na noclehárně, opilost, jedno s druhým. A začali jsme se bavit o Bohu. Jsem za ním začal chodit, to měl čas, začali jsme se bavit o Bohu. A on mi pořád říkal, že nevěří. A já jsem říkal, jak to, že nevěříš, když za mnou chodíš a bavíme se o Bohu? No ne, nevěřím, že Bůh je. Tak ale mluvíš tady o Bohu ty sám se mnou. A to je známka, že už Bůh s tebou nějakým způsobem jedná, že musíš věřit, protože jinak by si ani nepřišel. Že Bůh s tebou jedná. A tak jsme se bavili a nakonec on vlastně takovou nenásilnou cestou sám přišel na to, že vlastně je věřící, že věří v Boha. Pak jsme se přešli na Krista a pořád měl problémy. Pořád měl problémy s alkoholem. V noci volal kolikrát o opilosti a žádal o odpuštění a jedno s druhým. Ale pak přišla chvíle, kdy byl naplněn Duchem Svatým. A ta situace se začala měnit. A dneska má kde bydlet, má úžasnou práci, je vojákem armády spásy, pomáhá. Ano?
0: Úžasné.
1: Jo, teď v současné době jsem slyšel, že někde spadnu, protože má protézu, tak má něco s kyčlem, tak je byl v nemocnici, nevím, jestli ještě tam je. Ale byla to změna, obrovská změna. Rád vyprávím příběh, jak Bůh Duch Svatý zrušil skvot. Ve starém takovém rozbitém baráku na Praze 5 bydlo 8 lidí. Jo, byli tam chlapi, jedna žena. A byli to lidé, kteří neměli kde jinde bydlet, proto si obsadili tento dům. A měli naučení chodit po Praze potom ráno. Protože věděli, v kolik je u matky Terezy otevřeno, kolik je tam dostanou prostě snídaní a takhle obcházeli odpoledne prostě do armády na oběd, jo, a vraceli se. A jo, já jsem v té době, já jsem je neznal vůbec, ale v té době jsem v Praze chtěl otevřít ranní modlitby. A říkal jsem si, ti naši lidé, kteří pracují na ústředí, tak po cestě mají to po cestě, mohli by se zastavit a mohli bychom se společně modlit. A tak jsem tam byl od 6 hodin. Nikdo se nezastavil. Zůstal jsem tam sám. A tak člověk má někdy tendenci soudit, jo? Prostě být takový zaošklej trošku. Ale Bůh měl jiný plán. Najednou tito lidé zjistili, že se nám svítí, že někdo v armádě spásí a začali chodit. Poprvé, když přišli, tak jsem říkal, dobře, můžete se tady zajít na toaletu, prostě uděláme si kafe a poslouchal jsem jejich životy. Ale pak druhý den už to bylo jiné. Druhý den už jsem říkal, dobře, ale budu se za vás modlit. Nikdy neodejdete bez toho, že se nebudu za vás modlit. Začal jsem se za ně modlit. A v jazycích. Vložil jsem na ně ruce a v jazycích jsem se za ně modlil. A to trvalo jenom málo dní a oni začali číst písmo. Začali jsme číst písmo a diskutovat o Bibli. A za každého jsem se vždycky modlil, aby byl naplněn Duchem Svatým. A postupně najednou člověk zjišťoval, že Duch Svatý tam je. Neslyšel jsem všechny vyznat Ježíše jako pána. Oni prostě to udělali někde po cestě. Někde možná už to udělali u matky Terezy, já nevím. Ano? Ale Duch Svatý tam začal pracovat. A najednou oni začali řešit to svoje bydlení. Byl tam jeden dneska bratr už úžasný, tehdy 20 roku neměl doklady. A už měl mít důchod. Tak všichni se skládali a sbírali papír a odezdávali ho do sběru, aby měl na cestu do Brna a vyřídil si důchod. A když to naskládal, on tam měl, vyřídil si důchod a pak měl peníze a pomáhal těm druhým vyřídit si doklady a všechny ostatní věci. A bavili jsme se, co s jejím bydlením. tak měli nápad, že zajdou za majitelem skvotu, za majitelem domu a udělají s ním smlouvu o bydlení a že mu to budou udržovat, opravovat. Zjistili jsme, že to je podvodník, který vlastně všechno je v exekuci a nešlo.
0: Ten majitel.
1: Tak byli zklamaní, ale už začali přemýšlet o tom, že změní ten svůj život. A nakonec si všichni našli nějaké bydlení, někteří práci, někteří měli důchod a stala se z nich úžasný tým. Oni prošli alfa kurzem, no, samozřejmě byli plní nemocí ti lidé. A viděli jsme i zázračné uzdravení. Že jeden z nich měl barcové vředy, ale obrovské. My jsme se za to modlili, nic se nestalo v té chvíli, ale v ten týden v sobotu jsme měli výjezd jako z alfa kurzu a odpoledne tam bylo volno a teď jsem se díval, on hraje fotbal s ostatním. A mi bylo pořád něco divného na tom, že hraje fotbal. A jsem říkal, no jo, vždyť on nemohl chodit. Tak jsem mu zavolal a říkal, co máš, no, to je zdravé. A šel hrát dál fotbal.
0: Ani si nevšiml.
1: Nevšiml si, jo, prostě oni to brali úplně jinak. A to samé i s tou ženou, která tam byla nemocná. Jako spoustu věcí jsme viděli a většina z nich je dneska v armádě, někteří jsou vojáci a slouží.
0: Jak je to dlouho? Co se toto stalo?
1: No, my jsme byli v Praze v roce 2010 až 2013.
0: To je úžasné.
1: Za ty 3 roky. A těch svědectví bylo víc. Jako Bůh pořád něco dělá s někým. Akorát my si to někdy nevšimneme, nebo máme jiné představy a on to dělá jiným způsobem, tak prostě to nevidíme. My jsme byli na Slovensku, když jsme začínali, tak jsme měli tým v Bratislavě a když jsme nás potom převelili k romským sborům, tak ten tým se rozpadnul, ta práce tam pomalu ustala v té Bratislavě a byli jsme z toho smutní a teď jsme se tam vrátili a zjistili jsme, jak úžasně pracoval s novýma lidma pán za tu dobu, jak povyrostli, jak prostě sloužili a lidé, kteří vypadají velmi obyčejně, až někdy nekřesťansky, tak děti ze školy chodí, jeden z nich je školník, za ním a ví, že křesťan, chodí se modlit za ním. Jo, říkají mu, pane, já nechci říkat tomu, pojďte, my se potřebujeme modlit, něco se stalo, něco se děje. A jo, on s ním, když skončí 9letku, jezdí na 3 dny do Prahy nebo na 4 dny, jako na výlet. A celou dobu mluví o Bohu a modlí se spolu. A pak jsem zjistil, že mu v tom pomáhají bývalí 2 bezdomovci, kteří tam byli a kteří se obrátili. A dneska jejich život je jiný, mají kde bydlet, mají auto, mají práci. Potkal jsem jednoho spolužáka na ulici Štěvavířově a úplně zničený byl. Byl z něho cítit alkohol, ale nebyl opitý, ale zničený. A celý život se mu rozpadl, manželství, práce, všechno. A tak mi ho bylo líto a moc jsem mu nesvědčil na té ulici, nebo jak. Ale modlil jsem se za něj v duchu, v jazycích. Pak jsem jim vložil ruce a říkal jsem, můžu se za tebe modlit. On říkal, dobře, modli se za mě. Nevěděl, tak jako já nevěděl, když jsem na začátku, o co jde. Ale modlil jsem se a přijal jsem to, že prostě Bůh bude jednat. A za rok byla nějaká v Havířově nějaká akce v Církvi bratrské, kde jsme byli pozvaní, tak jsem tam šel, sedl jsem si. A najednou si vedle mě sedl právě ten člověk, ten můj spolužák, který už uvěřil za to, že úplně měl změněný život.
0: To je krásné. Já jsem vypozorovala, že nejvíce zázraků se děje právě v terénu.
1: No, ta pan Ježíš byl pořád v terénu.
0: Přesně. Tak možná, že můžeme povzbudit každého věřícího, aby nebyl konzumentem v církvi, ale aby zkusil vyjít ven a podíval se kolem sebe. A já myslím, že každý z nás v takové chvíli, kdy se tam ocitneme sami v tom světě, tak musíme přiznat, že Ducha Svatého potřebujeme. Protože jinak to asi nejde.
1: Tam je ten boj.
0: Nejde.
1: Tam jde o to zjistit, že mám dar uzdravování. A nebo jsem ho měl, on nikdy neodejde. Ale třeba jsem potom v jiné situaci s jinýma lidma, tam potřebuju moudrost. Poznání. Jinde potřebuju zázraky, ne všechno je uzdravení. Někde je to tak, že potřebujeme zázrak stvořit úplně nový orgán. To už není uzdravení. To je zázrak. Jsou lidé, kteří se modlí za uzdravení tak jednoduchým způsobem. A jim to funguje, protože oni nad tím nepřemýšlí, oni důvěřují Bohu. Oni nepřemýšlí, jestli ten člověk potřebuje zázrak nebo uzdravení. Oni prostě jsou upřímní, otevření před Bohem a Bůh je slyší a vidí jejich oběti, které mají doma. No, je to o tom, že on vidí do srdce člověka. A pak jsou lidé, kteří hodně nad tím přemýšlí. Rozebírají to. Proč to tak nefunguje? A najdou si ty důvody. A to je ještě horší, když si najdou ty důvody, protože prostě se zablokují ještě víc. Nemáme často přemýšlet. Někdy dostaneme zjevení o tom, jak to je, ale nemáme o tom příliš přemýšlet. Máme naslouchat Pánu, co máme dělat. A udělat to. To stačí. To úplně stačí v křesťanském životě. Slyšet, co Pán po nás chce a neváhat a udělat to.
0: Mně se líbí, že to naše povídání bylo i hodně praktické. Že jsme v tom mohli vidět to Boží působení. Líbilo se mi, že ty dary nejsou jenom proto, abychom si je tak nějak drželi, ale abychom je dávali dál. A líbí se mi to, jak Bůh je úžasný, že se projevuje tak nejrůznějším způsobem skrze člověka, který je nedokonalý a který dělá chyby a padá. A tak bych ti chtěla moc poděkovat za to, že jsi se sdílel i s těmi svědectvími, které máš. A že je to z takového prostředí, jaké je. Když se řekne letniční, charismatické prostředí, tak všichni očekávají, že tam by to mohlo být. Ale já jsem moc ráda, že v Armáně Spásy Pán Bůh takhle hezky pracuje.
1: Já děkuji za pozvání. A to není Armáně Spásy, je to všude.
0: Je to všude,
1: kde člověk otevře Bohu srdce.

pořadu Dary z rukou mistra, který můžete slyšet každou středu ve 10:15, jsem dnes měla hosta, důstojníka armády spásy na Slovensku, Josefa Knoflíčka. Taky jste měli pocit, že je to vlastně dost jednoduché? Stačí jenom otevřít oči, uši a nechat se vést Duchem svatým. A pak uvidíme Boží jednání. Pak uslyšíme úžasná svědectví a můžeme se radovat, že se lidem změnil život. To si Bůh přeje. Vždyť kvůli tomu poslal svého syna na svět, aby zachránil ty, nad kterými už mnozí zlomili hůl. Přátelé, buďte plní naděje a nechte se Duchem naplnit. A jestli je něco, co mi chcete napsat, tak to můžete udělat. studio@radio7.cz a do předmětu napište Dary z rukou mistra. Hezký poslech na Radio 7 vám přeje nadále Jiřina Džina Čunková.

Pořad Dary s rukou mistra na Rádiu 7 opakujeme v sobotu ve 10:45 dopoledne a v noční repríze v pondělí o 14:30 nad ránem. Do příští premiéry na úterní 11:15 se Jiřina Gina Čunková pozvala Jiřího Procházku, aby spolu mluvili o závdavku Ducha Svatého. Je za námi 7. hodina večerní čtvrtku 24. září. Programem Rádia 7 vás provází Daniel Zeman. Takové předsudky umějí i mezi zvířátky z divočiny napáchat pěknou neplechu. Jak se o tom přesvědčíme v dnešním Kanafásku? Od 7:45 čteme z knihy Povídání o zvířátkách, kterou napsala Magda Mečkovská. A od 7:45 bude v pořadu 3D Talk Nelly Musilová popisovat nejen svoje zápasy s organizovaností, ale i zkušenosti z vedení.

0: Ahoj děti, pomáháte rádi? A vzpomenete si, kdy jste naposledy někomu pomohli? V dnešním Kanafásku na Rádiu 7 se do pomáhání pustíme také, i když zpočátku nikdo nic takového neplánuje. Zvířátka si totiž myslí, že podivínům z divočiny je nejlepší se zdaleka vyhnout. Příběh napsala Magda Mečkovská, čte Petra Eliášová.
1: Abych pravdu řekl, nemám ty hyeny moc rád.
2: Přiznal se papoušek papouškovi učiteli, když se ještě spolu s opičkou procházeli odpoledne po stepi. Den byl jako stvořený na loudání se po loukách a pod stromy. Papoušci to tak dělali často a vždycky přitom o něčem rokovali. Dnes tedy byly na programu hyeny.
1: No, myslím, řekl papoušek učitel, že od jak živa je nemá nikdo rád. Jen se poflakují a číhají, kde by co sebrali a ukradli a tak divně se přitom tváří. Když sedím někde na stromě a oni přiběhnou a sednou si zrovna pod můj strom, raději uletím pryč a sednu si jinam, ušklíbl se papoušek. Mají nějakou nemoc nebo co?
2: Zeptala se opička, které by se rozhodně nechtělo stěhovat se na jiný strom, kdyby si hyeny sedly zrovna tam, kde se ona houpe ve větvích.
1: No, to ani ne, vysvětloval papoušek učitel. Prostě nejsou dobré společnice. Nevím, že by o nich někdo někdy říkal něco chválihodného. Prostě je lepší se jim vyhýbat na stohonů, ani nelítat nad jejich územím, doplňoval papoušek. Ale lítání se vlastně tebe netýká, usmál se. Kdyby náhodou chtěla některá hyena s tebou kamarádit, tak nám to řekni a my ti poradíme.
3: No, rovnou jí řekni, že se s ní kamarádit nebudeš,
2: řekl rozhodně papoušek učitel.
1: No, když myslíte, jste chytřejší než já,
2: pokrčila rameny opička. A dál už se o hyenách nebavili. Začali vymýšlet, kam by si mohli udělat výlet příští sobotu spolu s ostatními zvířátky. Ten den se vypravila máma slonice na druhou stranu stepy. Chtěla připravit pro slůně i tátu slona dobrou večeři. Vydala se proto do míst, o kterých věděla, že tam najde nejen pěkné květy, ale i něco dobrého k jídlu. A snad se jí podaří sehnat pro malé slůně i nějakou tu hračku. Měla na zádech něco jako nůši a těšila se, až ji zase plnou ponese zpět. Neměla moc času. Slon vzal malé slůně k severnímu jezeru, aby mu ukázal, kam až může slůně jít. Za jezerem už bylo cizí území a chodit tam bylo často nebezpečné.
1: No, třeba se spolu někde zdrží, budou odpočívat, nebo slůně bude mít zase tolik otázek, že přijdou později, než si táta původně myslel, doufala slonice.
2: Namířila si to nejdříve ke starému slonovi, který sice nebyl jejich příbuzný, ale každý o něm věděl, že má doma malé vetešnictví. Totiž starý slon už toho neměl moc na práci a tak se většinou toulal po stepy a hledal. Sám nevěděl co, prostě cokoliv, co se mu líbilo. A doma to všechno skladoval. Potom rozdával, co našel, třeba ostatním k narozeninám, nebo za ním přišel někdo, kdo něco ztratil a doufal, že starý slon to našel. A nebo jako teď, přišla máma slonice a mohla si vybrat, co chtěla pro své slůně.
1: A že bylo z čeho vybírat. Balóny i balónky, nafukovací, malé, velké, různobarevné a taky pírka, sušené květy, zvláště tvarované suché větve, z nichž každá něco připomínala, nebo kousky látky, různě velké kamínky nebo oblázky, na které se dalo malovat, pár barevných sklíček a další věci.
2: Co jen vybrat, vzdychla si máma slonice. Že by oblázky, nebo barevná sklíčka, anebo... Nakonec vzala pro sebe pár kousků látky a pro malé slůně vybrala několik oblázků a malý míč. Chvilku si se starým slonem vyprávěli a on jí ještě poradil, kde natrhat květy a kde se dají najít dobré kokosové ořechy. S těmi totiž hrálo sluně kuličky. A taky jí ještě poradil, kde najde výborné šťavnaté listy ze stromů a také banány, kdyby chtěla slonice třeba dárek pro opičku. Slonice udělala všechno podle toho, jak jí radil starý slon. A tak za nějakou chvíli už měla svou nůši plnou a bylo na čase vrátit se domů a všechno nachystat, než se vrátí slon a malé sluně. Po cestě si představovala, co ještě připraví a jakou asi bude mít sluně radost a jak budou tátovi chutnat šťavnaté listy ze stromů. Byly opravdu dobré, slonice jich už pár s velkou chutí snědla. A jak taky jde, snad byla v polovině cesty. Najednou hop a skok, praskání větví, podivné zvuky a úplně se jí zatmělo před očima. Co se to stalo? Sama ani nevěděla. Nevěděla ani to, jak dlouho ležela na zemi, než procitla. Někdo ji přepadl. Její nůše ležela převrácená na zemi, byla prázdná a jen kolem se válelo několik posledních lístků ze šťavnatých stromů. Jinak bylo všechno pryč. Slunice jen vzdychla a chtěla vstát. Ale ouha, to i zapolela levá zadní noha. Kde pak? Sama se nepostaví. A přední nohy má taky odřené. Co teď? Najednou ji přepadl strach, že by ji někdo mohl ještě víc ublížit. Ale proč? A kdo ji to vlastně přepadl? V písku bylo hodně stop. Slunici se zdálo, že jsou to lví stopy, ale nebyla si jistá. Rozhlédla se kolem a neviděla nikde ani živáčka. Co má dělat? Ale než jí stačilo něco napadnout, usnula vyčerpáním a rozrušením. Ta opička není moc chytrá, což? Zeptal se papoušek učitel druhého papouška poté, co od opičky odletěli.
3: No, to sice není, ale myslím, že má docela dobré srdce a je hodná, odpověděl papoušek.
4: No, to je pravda, je vlastně docela milá,
2: uvažoval papoušek učitel a zadíval se do dálky. Zbystřil zrak a stichl. Zdálo se mu totiž, že v dálce něco nebo někdo leží na zemi. Hned to řekl papouškovi a oba se upřeně dívali, ale nemohli se shodnout, co to je. Jeden tvrdil, že je nějaká hromada a druhý, že je to něco, co se trochu hýbe.
3: Zaletíme tam? Zeptal se papoušek.
4: Nevím, váhal papoušek učitel. Chtěl jsem si teď trochu odpočinout, už jsme se dnes nachodili a nalétali dost.
3: Asi máš pravdu, raději se do toho nebudeme míchat, souhlasil papoušek. Stejně si myslím, že je to jen nějaká hromada, které jsme si předtím nevšimli.
2: O něco později šla kolem i opička, jen trochu z jiné strany. Stále se jí honily v hlavě myšlenky o hyenách a o tom, jak se s nimi nemá kamarádit. Nikdy o tom moc nepřemýšlela, jestli jsou doopravdy tak zlé. Ale je už přece dost velká na to, aby si nechala poradit od starších a zkušenějších. A jak tak jde, zdá se jí, jako by zaslechla slabé zasténání. Nebo to jen zašustilo listí? Rozhlédla se kolem. Co je to tam v dálce? Že by tam někdo ležel na zemi? Zastavila se. Uvědomila si, že je už dost daleko od místa, kde bydlí, a že to tu zas tak dobře nezná. Kolem bylo ticho a najednou ji napadlo, že někde blízko mohou být hyeny. Co když jí přepadnou? Je tu tak sama. A kdo ví, co by se jí tady stalo? Lepší bude zmizet a o nic se nezajímat. A tak rychle přidala do kroku a uháněla domů. Z nedalekého křoví se vynořila hyena. Nejen, že větřila, že se něco stalo, ale dobře taky věděla, o co jde.
1: Zaslechla totiž rozhovor dvou mladých lvů, kteří bydleli v území za Severním jezerem. Náramně se radovali z toho, jak se jim přepadení povedlo, a ještě víc se těšili, jak budou hrát různé hry s ukradenými kokosovými ořechy. Hyena se připlížila k mámě slonici. Prohlížela si ji. Zranění nebylo vážné, ale bylo potřeba ho ošetřit. Olízala tedy rány jazykem a ovázala je kouskem látky, který našla zastrčený hluboko v nůši. Slonice spala, o ničem nevěděla. Co teď? Přemýšlela hyena. Když ji vzbudím, jen ji vystraším a stejně to nepomůže. Bylo jí slonice líto. Ale musím ještě nějak pomoct, rozhodla se. Chvíli přemýšlela a pak už se rozběhla. Uháněla, co jí síly stačily, ke slonovi a slůněti. Dobře věděla, kde bydlí, ale trochu se bála, jak ji přijmou a jestli jí vůbec uvěří. Ale utíkala dál a dál. Slon a malé slůně už byly doma. Nedělali si těžkou hlavu s tím, že máma slonice ještě doma není. Výlet se jim vydařil, byli příjemně unavení a počítali s tím, že se máma každou chvíli vrátí. Těšili se, jak jí povypráví, co všechno prožili. A když zaslechli, že už se někdo přibližuje, mysleli si, že už je to slonice. Ale jaké bylo jejich překvapení, když uviděli hyenu. Nikdy u nich nebyla. Malé slůně žádnou hyenu tak zblízka nevidělo a táta slon, přestože neměl proč, udělal krok dozadu, když přiběhla. Ani se nepozdravili.
5: Honem, honem, vaše slonice má poraněnou nohu, potřebuje pomoc, poběžte, ukážu vám, kde leží,
1: řekla udýchaná hyena. Moc se nerozmýšleli, jestli hyeně uvěří nebo ne. Když šlo o mámu slonici, hned byli připraveni a úplně zapomněli na únavu. Našli ji ležet na cestě, ještě dřímala, když přicházeli. Ale jakmile uslyšela známé hlasy, procitla. Táta slon jí pomohl na nohy a podpíral ji, když zkoušela pomalu udělat krok. Šlo to, jen museli být opatrní. Malé slůně neslo nůši, foukalo mámě na rány a tentokrát šlo tiše vedle svých rodičů. Ale jednu otázku si přece jen neodpustilo. Táto, a kde je ta hyena? Rozhlédli se kolem, ale nikde nebyla. Jak rychle se objevila, tak rychle zmizela. Druhý den se zvířátka, co spolu kamarádila, sešla u sloní rodinky. Brzy se rozneslo, co se slonici stalo, a všichni ji chtěli navštívit. A chtěli také poděkovat Pánu Bohu, že jí pomohl, že se jí nestalo nic horšího. Odřeniny se jí totiž už brzy zahojily. Levá zadní noha potřebovala být ještě v klidu, ale zlomená nebyla. A odřeniny se slonici už pěkně hojily. A také měla zvířátka dlouho o čem přemýšlet. A víte, kdo hlavně? Hlavně papoušci a opička. A o čemže? No přece o hyenách.

Dnes nám Kanafásek přinesl poučení o tom, jak je důležité nesoudit ostatní, i o tom, že dobré srdce můžeme najít tam, kde bychom ho vůbec nečekali. Kniha Povídání o zvířátkách, kterou napsala Magda Mečkovská, byla původně určena pro časopis Kroky. Načetla ji Petra Eliášová a další část uslyšíte na Rádiu 7 zase zítra ve čtvrt na 8 večer.

oslavujte Hospodina, je tak dobrý. Jeho láska trvá na věky. Hospodinovi vykoupení, ať o tom vypráví, že je z nepřátelské moci vykoupil, že je zhromáždil z cizích zemí.

ti Benešováku shromáždění lidu v radě starců a tě oslaví. Mohutné řeky obrací v pouště, vodní prameny v suchopách, úrodnou zemi v solné pláně pro špatnost těch, kdo žili tam. Pouště zas obrací na jezera, vyprahlou zemi ve vodní prameny.

0: Je lepší být velmi organizovaný nebo dávat prostor Duchu Svatému a nemít žádnou strukturu? Pořad 3D Talk s Nelly Musilovou už za chvilku po písničce na Rádiu 7.
1: Někdy přijdou chvíle, kdy nechce se ti vstát a marně hledáš důvod, proč vážně život brát. Je těžký hlavu zvednout, pod břehu odrazit

0: 3D Talk. Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
1: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk, mé jméno je Vojta a dnes tu se mnou opět sedí Nelča Muselová, lékařka, nyní částečně na fundraisingu v odboru mládeže apoštolské církve a také hyperorganizovaný člověk, který se nechává Bohem proměňovat. Říkám to správně, Nelčo?
2: Říkáš to naprosto správně, já jsem šla s Pánem Bohem z jednoho extrému do druhého extrému a teďko se pohybuju snad někde uprostřed, co se týče nějakého organizování a zároveň nechávání prostoru pro něj.
1: Dnes o tom budeme mluvit o autoritě a o vytváření prostoru pro Boha. Začněme u té autority. Co pro tebe znamená, že vedoucí dostává od Boha autoritu?
2: Za mě to, že já dostávám od Boha autoritu nebo nějaký povolání být někde autoritou, znamená, že dostávám zodpovědnost a vliv na určitou skupinu lidí, se kterou budu Boží království a který zajišťuju prostředí, aby oni se mohli setkat s Bohem a měli prostor ho poznávat a doprovázím je na kousku cesty, kde jdou s Bohem.
1: Proč myslíš, že se někteří křesťanští vedoucí bojí svou autoritu skutečně použít?
2: To je velká otázka. Já mám taky oblasti, kde se občas bojím používat autoritu nebo do ní vstoupit. Podle mě je to hodně o tom, jak tu autoritu chápeme. Pokud ji chápeme tak, že je to o nás, my neseme celý to břemeno, teď se tady musíme o všechny postarat a musíme být nejlepší, pak je to taková tíha, že chápu, že do toho nikdo nechce vstupovat. Jo, to může být jeden z důvodů, jak chápeme vlastně tu roli autority, co to ta autorita je. A za mě, pokud se v tom ukotvím takovým způsobem, že Bůh tady dělá ty věci, a já mu mohu být dobrým nástrojem v tom, aby si mohl dělat ty věci, pak je to za mě trošku lépe uchopitelný, trochu snadněji do toho vstupu, než že to je celý o mě a já to musím celý držet. Ale můžou tam za mě být třeba i kulturní aspekty. U nás v Česku ne každý chceme vstoupit do té první linie, do toho vůdcovství, protože je u nás taková ta kultura toho, kdo nic nedělá, nic nepokazí, takže je to trošku v nás nebýt hlavně vidět, protože jsme často byli třeba zklamaní z autory. Může tam být spousta důvodů, ale za mě je to asi hodně o to, jak se díváme na tu roli autority, co to pro nás znamená.
1: Jak pak rozlišit mezi zdravým používáním autority a nějakým mocenským nebo až manipulativním vedením?
2: Já si myslím, že asi takovou nejjednodušší odpovědí je Ježíš. Ježíš, když vedl, tak to vlastně nikdy nedělal o sobě. Vždycky ukazoval na Boha a na to, co nám zaslíbil, co nás jako čeká potom v nebi a k čemu my směřujeme. A to, co nám zanechal, jsou vlastně hrozně jednoduché věci. Milujte Boha a milujte druhý lidi, jako jsem já miloval vás. Ve chvíli, kdy je to mocenský, kdy je to o nás, kdy ukazujeme na sebe, kdy děláme něco pro to, abychom my byli vidět, aby se nám něco povedlo, tak se hodně míjíme tady tohohle cíle. A Ježíš nám tady zanechal to, že je to vlastně celý o Bohu a o lidech, které vedeme blíž k němu. Že to nemůže být mocenský, nemůže to být autoritářský, pokud to hlavní autoritou vlastně není Bůh, pokud jsme to my.
1: A je tedy možné mít nějakou autoritu a zároveň dávat prostor Bohu?
2: V křesťanském prostředí je to velmi důležitý, aby Bůh ten prostor měl, protože ano, my můžeme být autoritou, můžeme být všechno perfektně zorganizovaný, můžeme jako mít velký sbor, kde všechno rádoby funguje a může tam být spousta lidí, co nezná Boha, protože mu nedáváme prostor, protože nemá vůbec prostor tam cokoliv dělat. Za mě to, že já dostávám od Boha autoritu, fakt znamená, že já tady po nějaký čas mám být na nějakém místě a mám mít vliv na lidi, ale ten vliv není o tom, že já jim předávám nějaké své zkušenosti, jak můžu, pokud to tomu pomůže, ale tím hlavním je, že mě Pán Bůh dá třeba uvidět, kam ty lidi směřovat, kam chce směřovat tu církev, kam chce směřovat ten tým. Já jsem tím prostředkem, který to komunikuje lidem, který zařizuje třeba ty zdroje nebo cokoliv, aby se to mohlo stát, ale musím pochopit tu svou roli. Já jsem jakoby správce toho místa, ale Bůh je tou hlavní autoritou. Bůh si tam bude dělat ty úžasné věci a ano, já jsem ty jeho ruce, nohy a já můžu spolupracovat na tom díle. Ale je to obuvu a já musím zajistit, aby on měl dostatek prostoru do toho mluvit, dotýkat se lidí. Pokud já to zaseknu na tom, že já si tady něco myslím a teď vám to předám a teď to takhle poorganizuju, ale nebude to to, co by Bůh chtěl, tak to můžu hrozně zablokovat. Můžu zablokovat to úžasné, co si tam Bůh chce dělat.
1: A jak to pak vypadá prakticky? Co to vlastně znamená reálně vytvářet prostor pro Boha? Jak to vypadá třeba při nedělním shromážení, nebo v týmu na setkání, nebo v běžném životě církve?
2: Já myslím, že těch způsobů je obrovská spousta, protože Bůh se může projevovat různými způsoby, dal nám různá obdarování, že už jenom to, že my jsme nějak tvoření a fungujeme v tom svém obdarování, je něco, co si Bůh může používat, v čem je ne, ale za mě je to hodně o nastavení našeho srdce. Já, abyste to nepochopili špatně, předtím já nemám nic proti strukturám, nic proti organizaci. Já jsem byla hyperorganizovaný člověk a za mě ty struktury a ta organizace má své místo, aby třeba i větší sbor mohl nějakým způsobem fungovat. Musí se vědět, proč to má takhle fungovat, aby to třeba bylo srozumitelnější pro nový lidi, nebo aby se týmy setkávaly, věděli jsme, kam jdeme, na to musíme zorganizovat to setkání a tak. Ale v ruku v ruce s tím je potřeba, abychom se my a hlavně třeba klíčoví vedoucí pastory, abychom se ptali, co chce Bůh dělat dál, jestli ty struktury tak, jak fungujou, mají takhle fungovat dále, nebo máme udělat něco jiného, nebo se chce projevovat nějak jinak. Jeden z příkladů, asi dobrým, je ta nedělní bohoslužba. Ty sbory nějak fungujou, neděle nějak fungujou. Aby to bylo dlouhodobě udržitelné, tak to má nějaký jasný řád, povětšinou stejně se opakující, že jsou nějaké chvály, například slovo, a potom třeba nějaký prostor pro modlitby. Ale říká nám Bible, že to má být pořád takhle stejně. Neříkám, ta církev může vypadat různě a můžeme se před tou bohoslužbou zeptat Pána Boha, hele, co si tady teď chceš dělat? Máme dát větší prostor na modlitby, protože se chceš skrze modlitby dotýkat lidí, nebo máme dát větší důraz na chvály, protože chceš se tady v tomhle prostoru víc dotýkat lidí skrz to, jak tě budou chválit. Za mě, a to je veliký téma, církev má nějaký účel, má nějak fungovat, ale občas s tím strukturám ty organizace dáváme moc veliký důraz a přestáváme se ptát Pane Boha, jestli chce třeba dělat něco nového, něco jinak, jestli potřebuje nějaký prostor. Za mě, když se ho ptáme, když mu dáme prostor při modlitbách, například předtím, když člověk, který vytváří kázání, který má na starost moderaci, nebo ten modlitební tým se zeptá Pána Boha, co by si chtěl dělat, tak věřím, že Pán Bůh na to zareaguje. A my to můžeme podle toho upravit, protože nám jde o to, aby se dotýkal lidí, aby ho poznali.
1: Ty jsi bývala hyperorganizovaná, teď už tedy jenom organizovaná. Může být naše církev tak dobře zorganizovaná, naplánovaná, že v ní už vlastně nezbývá prostor pro Boha?
2: Může. A jsou to častější případy, než bychom si možná mysleli. Setkala jsem se například se sbory, který už dlouhou dobu nerostly, nebo se jim tam rozpadla mládež, nebo byly v nějaký takovýto dlouhodobě tíživý situaci. Velmi často jsme se dostali k tomu, že jim to dobře funguje. Oni mají třeba chválicí týmy, oni mají zorganizovaný ty neděle, ale dělají to 30 let furt stejně. A já věřím, že pokud Bohu jde o lidi a jde jim o to, aby se setkávali s ním, a nesmíme opomenout to, že se ten svět nějak vyvíjí, že se kultura nějak vyvíjí, že lidi jsou úplně jiní, tak ta církev nemůže být přece 30 let pořád stejná. Ono to bylo možná něco, co fungovalo, a ve chvíli, kdy se lidi přestali ptát, tak už to byly jenom holé struktury. Ale Pán Bůh tam neměl moc prostor cokoliv měnit, cokoliv dělat, a ta církev třeba nezareagovala na to, co potřebují ti lidi, kteří by tam měli přijít do té církve, kteří už jsou jiní, než byli před 30 lety.
1: A jak tedy může ten vedoucí vytvořit prostor, aby Duch Svatý stále mohl překvapit a vstupovat a mít prostor a přitom nezpůsobit chaos?
2: To je úžasná otázka. Já myslím, že jako vedoucí v tomhle musíme mít moudrost, kde co patří. Za mě už jsem viděla neděle, kde se jen tak zahlásilo, pojďme se prostě modlit v jazycích, prorokovat si a nechat Ducha Svatýho si tady vano. A nedokážu si představit, jak to třeba vnímali nově příchozí, kteří Boha neznají a poprvé přišli do církve. Ale pak jsem viděla modlitevní setkání vedoucích, kde jsem modlila v jazyci, kde jsme si prorokovali a prorokovali jsme si úžasné věci, které se potom třeba naplnily a my jsme mohli být povzbuzení a mohlo to určit třeba směr té církve, směr toho, kam jsme šli. Takže za mě je hodně důležitý jako mít moudrost v tom, kde jaký prostor dávám, ale že ho dávám, že už to není jenom o tom, co já jsem si načetl v leadershipových knížkách a aplikoval jsem to tady a chvíli to fungovalo, ale abychom se ptali Pána Boha, jak si chcem budovat svoji církev, protože to je jeho dílo. A dokud se ptáme, věřím, že Pán Bůh bude odpovídat a my pak můžeme na to nějak reagovat i v těch praktických organizačních věcech.
1: A je nějak možné poznat ten moment, kdy je potřeba jako vedoucí něco připravit a řídit a kdy je naopak potřeba ustoupit a nechat věci v Božích rukou?
2: To je otázka, na kterou asi nemám jasnou odpověď. Za mě to není buď a nebo, ale že to potřebuje jít obojí ruku v ruce. My potřebujeme organizovat a řídit a nastavovat procesy a struktury, protože vedeme lidi a čím větší je sbor, tím víc potřebujeme ty struktury a organizace, abychom třeba podchytili ty lidi, aby nezůstal nikdo opomenutý, protože jich tam je hodně, nemůže se pastor postarat o všechny, ale zároveň jsme Ježíšova církev a potřebujeme se nechat vést tím a potřebujeme mu naslouchat. A my nikdy neuvidíme ten celý obrázek. My potřebujeme se ptát, aby nám odkryl ten obrázek, abychom věděli, kam ty lidi vést. Takže za mě to není, že buď organizujeme, anebo nasloucháme Bohu, ale nasloucháme Bohu a na to reagujeme praktickými kroky, strukturami organizací a dalšími věcmi.
1: Máš nějakou zkušenost, kdy jsi jako vedoucí vytvořila prostor a Bůh udělal něco, co si sama naplánovat nedokázala?
2: Jo, bylo to hnedka na začátku, když jsem převzala mládež v apoštolské církvi. Klasika, mladý člověk dostane prostor, nemá žádný zkušenosti, jde před Boha a vylije se mu tam celý, že bože, já na tohle nemám, co mám dělat. A ještě jsme se ocitli v takové situaci, kdy vlastně z našeho sboru vznikl další sbor, City House, a většina těch lidí byly mládežníci, takže ta mládež najednou ze 100 lidí, jich bylo třeba 20, ale ta struktura byla stejná, my jsme fungovali ve velkých bohoslužbách, každý týden velký bohoslužby chvály. Tím, že ten tým se zmenšil, tak to nemohlo fungovat stejně, protože by všichni vyhořeli a už byli na té cestě, už byli frustrovaní, už byli unavení. A já jsem se ptala právě Pána Boha, co mám dělat. Ono to nemůže fungovat stejně, to vidíme všichni, že to nemůže fungovat stejně, protože ti lidi by vyhořeli a jde tady o lidi. A tehdy právě, když jsem se modlila, tak Pán Bůh mě na to odpověděl takovou hrozně jako hezkou jednoduchou odpovědí, a to, že ta církev může vypadat úplně jakkoliv. Dokud budeme hledat jeho a dokud budeme milovat druhý lidi, je úplně jedno, jak to uděláme, že to nemusí být bohoslužby, můžou to být skupinky. Udělej to, jak chceš, dokud zachováš ty dvě přikázání, které jsem ti zanechal. Takže my jsme zrušili, úplně jsme zrušili celý koncept té mládeže a místo bohoslužeb společných jsme začali dělat domácí skupinky, kde jsme se začali setkávat, kde jsme se začali sdílet a z toho pak organicky vznikla zase větší mládež a pak jsme na to zareagovali tím, že jsme znovu začali bohoslužby, znovu začali nějaký další jiný akce, ale vlastně museli jsme zareagovat na tu situaci, která byla a Bůh nám dal vědět, jak to udělat.
1: Když se vrátíme zpátky k té autoritě, co bys řekla vedoucímu, který má nějakou autoritu, ale bojí se ji použít, protože buď nechce působit příliš duchovně, nebo naopak příliš autoritativně?
2: Já bych se ho zeptala, koho se jako bojí. Jestli mu jde o to, jak ho vidějí lidi, anebo mu jde opravdu o to, aby stál tam, kde ho Bůh povolal a dělal to, pro co ho povolal. Protože pokud tou naší hlavní autoritou je Bůh, tak my se musíme tak trošku srovnat s tím, že hele, o mě tady nejde, a pokud Bůh si mě tady povolal, tak asi mi dá všechno to, co potřebuji, abych mohl být tou zdravou autoritou tady těmhle lidem, pro který mě povolal. Takže pokud tady mám být, no tak tady prostě budu. A bože, ty mě nauč, jak to mám dělat. Ale myslím si, že pokud ten člověk má problém s tím, aby nějak nepůsobil, nebo tak asi bych se koukla trošku hloub, proč má problém s tím, jak působí, kdo je to jeho hlavní autoritou. Jestli to jsou lidi a jak před nima vypadá, anebo je to pán Bůh, který ho tam povolal, aby proč ho tam povolal.
1: Kdybys měla jednou větou říct nějakému vedoucímu, tvoje autorita není o tom, aby ses prosadil nebo prosadila, ale aby, jak bys dokončila tuto větu?
2: Aby více lidí mohlo poznat milujícího otce. Protože církev není nějaký náš hyperzorganizovaný projekt, ale je to dílo, který se vede Bůh a my toho můžeme a nebo nemusíme být součástí.
1: To je skvělé pozbuzení na závěr, tak věřím, že vás to mnohé namotivovalo k tomu, abychom dávali větší prostor Bohu a nebáli se použít autoritu, kterou on nám dal. Od mikrofonu se loučím já, Vojta.
2: A Nelča, ahoj. Thank you.

pořadem 3D Talk jsme na Rádiu 7 přetáhli 20. hodinu čtvrtku 24. září. Další premiéra této relace zazní na Rádiu 7 v úterý o 8:30 dopoledne a bude o tom, co vedoucí potřebuje. Teď už se ale pojďme obrátit k tomu, co bude obsahem následující hodiny. V rámci nové série v pořadu Světem Bible jsme v minulé části slyšeli o některých aspektech, které podepírají pravdivost Bible, a ta dnešní relace k ním přidá další. Komentář Johna Vernona McGeeho uslyšíme v obvyklém čase od 8:45.

Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem čas. Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat, je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat, je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat, je čas kameny rozhazovat i čas kameny sbírat, čas objímat i čas objímání zanechat, je čas hledat i čas ztrácet, čas opatrovat a čas odhazovat. Je čas roztrhávat i čas sešívat. Čas mlčet i čas mluvit. Je čas milovat i čas nenávidět. Čas boje i čas pokoje. Kazatel 3, 1 až 8.

0: Bible je kniha, která předpověděla budoucí události a dodnes mění od základu lidské životy. V dalším dílu pořadu Světem Bible na Rádiu 7 nás teolog John Vernon McGee zve k prozkoumání dalších důkazů, které z písma činí zcela výjimečného průvodce pro náš každodenní život. Slovem provází Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, posledně jsme při našem setkání u rozhlasových přijímačů touto dobou zahájili nový cyklus pořadů pod názvem Světem Bible. Ukázali jsme si některé přístupy k písmu, jak se na ně dívá náš doktor McGee, který nás v těchto pořadech provází a dále provázet bude. Jako první argument, nebo spíš takový pohled, který potvrzuje pravdivost Bible, bylo její dochování. Dochování po velmi dlouhou dobu. Druhý bod, druhý argument, nebo ten druhý pohled, byla archeologie. A třetí pohled, o kterém jsme se jen krátce zmínili, byla vyplněná proroctví. Vyplněná proroctví by si zasloužila samostatnou úvahu. Totiž jsou jedním z důkazů, před kterými nelze uniknout, nelze je obejít. Bible je totiž plná splněných proroctví. Snad jedna čtvrtina písma byla napsána prorocky ve smyslu předpovědí budoucích událostí. Ať už šlo jen o varování před nějakými soudy a tresty, anebo přímo o proroctví toho, co se má stát. To znamená, že byly prohlášeny události, které se měly stát v budoucnu. Velká část těchto závažných biblických výroků už byla vyplněna. Mohli bychom se obrátit na mnoho míst, kde se proroctví přesně uskutečnila. Posledně jsme se zmínili o proroku Mikajášovi, který vystupuje v první knize královské. Prohlásil na adresu krále Achaba, že se nevrátí z boje živ. A to se skutečně stalo. Proč? Protože Hospodinův prorok Mikajáš vyřkl přesné proroctví podle Hospodinova pokynu. Blíže ten příběh je popsán v první knize královské 22. kapitole. Jinde si čteme, jak v jisté kritické situaci prorok Izajáš podle Hospodinova pokynu prohlásil, že po zuby ozbrojená asyrská armáda, která obléhala v té době město Jeruzalém, nevystřelí do tohoto města ani jediný šíp. 2. královská 13. verš 32. Mikajášovo proroctví, o kterém jsme se zmínili předtím, se vyplnilo v tom, že jeden voják, snad mimo děk, vystřelil šíp a zasáhl pravé místo. Král Achab zemřel. Napadlo by vás ovšem, že když je 200 tisíc vojáků kolem města a přišli proto, aby město dobývali, že ani jeden z nich nevystřelí šíp přes hradby Jeruzaléma, jestliže by tento nepřítel vystřelil jediný šíp, znamenalo by to, že Izajáš nezvěstoval Hospodinovo slovo, nebo tedy, že Hospodinovo slovo se nesplnilo. A tak se v určitých místních podmínkách potvrdilo, že Izajáš je Hospodinův prorok. Potvrdilo se to právě splněním těchto jeho proroctví. A kromě těchto místních dílčích věcí byl Izajáš, jak známo, pověřen také časově vzdálenějšími poselstvími. Izajáš mimo jiné například prorokoval, že panna počne a porodí syna. A to bylo 700 let před tím, než se tohle proroctví vyplnilo. Kromě toho jsou v Biblii k dispozici nejméně 300 proroctví, která se týkají příchodu Mesiáše. To je ovšem řeč jen o těch, která se už vyplnila. Zajímavé je například, že když byl Pán Ježíš přibit na kříži a ve strašných bolestech umíral, bylo to podle písem, ale zatím zde pořád jedno proroctví zůstalo nevyplněno. Bylo to dali mu napít octa. Žalm 69:21. Když Pán Ježíš řekl žízním, Nepřítel sám šel a vyplnil tohle proroctví ze žalmu, jak to popisuje Jan ve svém evangeliu v 19. kapitole, verše 28 až 30. Je to až neuvěřitelné. Člověk něco takového sám od sebe nemůže předvídat. V Izraeli prorok musel být přesný. Jestliže nebyl přesný, měl být podle zákona odsouzen k smrti jako falešný prorok. Bůh řekl svým lidem, že budou schopni rozeznat falešného proroka od pravého. Opravdový prorok Hospodinův musí nejdřív přesně hovořit k místní situaci. A jeho slovo musí prokazatelně platit. A to dělal Izajáš. Když se taková proroctví splnila, lidé pak věděli, nebo aspoň mohli vědět, že Izajášovi lze důvěřovat, i když bude prorokovat o vzdálenější budoucnosti. Můžeme se poohlédnout zpět a prověřit si vyplnění celé řady všelijakých proroctví či biblických záznamů. A tak splněná proroctví jsou velmi významným důkazem, že Bible je opravdu Boží slovo, že za ní stojí božská autorita. Lidé sami od sebe prostě nemohou být natolik přesní.

člověk prostě nemůže prorokovat z vlastní iniciativy. Ani podle matematických zákonů pravděpodobnosti nemá šanci. Předpokládejme, že bych právě teď prohlásil, že na určitém místě bude zítra pršet. Měl bych 50% šanci, že moje slovo se splní. Aby to nebylo tak jednoduché, předpokládejme, že k tomu navíc ještě něco přidám. Řeknu třeba, že pršet začne po 9. hodině. To by byl další prvek zpřesňující podmínky. V prvním případě jsem měl šanci, tak říká je 50-50, buď a nebo. Teď, pokud se oba prvky mají splnit současně, mám šanci na úspěch jen z 25%. A každý další prvek, který přidáme, snižuje pravděpodobnost o dalších 50% z toho, co nám zatím ve výpočtu vyšlo. Se třemi prvky to tedy dělá 12,5%. A představte si, že takových prvků, z nichž každý sám o sobě má pravděpodobnost splnění přesně 50%, bude třeba 100, anebo 300. A to všechno se má splnit najednou. Jaká je tu pravděpodobnost? Z lidského hlediska, z hlediska lidské praxe a zkušenosti, tu není nejmenší šance, že se člověk svou výpovědí trefí do výsledné skutečnosti, pokud je podmíněna tolika podmínkami. Za úspěšný pokus se totiž pokládá jen takový, kdy jsou splněny všechny stanovené podmínky. Boží slovo se ovšem trefilo. Je přesné. V tomto smyslu se Bible pohybuje v oblasti naprosté nemožnosti, když zvážíme dobu a okolnosti, v jakých byly ty příslušné výroky proneseny. A právě tohle je pro mne význačným důkazem, že Bible je Boží slovo. V tomto ohledu se nedá k ničemu jinému přirovnat. Ukázali jsme si opravdu jen pár, jen velice málo příkladů takových splněných biblických proroctví. Na podrobnější studii zde nemáme prostor, a chtělo by to taky názorné pomůcky, abychom to lépe viděli. Tabulku s několika sloupci, v nichž bychom porovnávali prorokované slovo a jeho naplnění třeba hned z několika zdrojů, ze samotné Bible a pak také z různých spolehlivých historických pramenů.

proměněné životy. To je čtvrtá položka, čtvrtý důkaz, anebo ten čtvrtý pohled. Kdo sám žije s Bohem a také uprostřed upřímných následovníků Pána Ježíše, ten vidí, co může Boží slovo dokázat v životech mnoha dnešních mužů či žen všech generací. Právě přemýšlím o jednom muži z Kalifornie, který naslouchal mému studijnímu programu o Bibli. Zasnívá se starý rozhlasový pracovník. Měl pravděpodobně hodně problémů, které si sám způsobil tím, že vědomně hřešil v závažných oblastech života a tudíž se závažnými důsledky. Tento muž začal poslouchat náš program. Znám lidi, kteří jednou uslyší evangelium a hned uvěří. Je to možné a určitě je to nádherné. Tento muž poslouchal den po dni, týden po týdnu a namísto víry se v něm rodil stále větší odpor. Rozčilovalo ho, co slyšel. Až mnohem později, když jsme se osobně poznali, mi řekl, kdybych tě tehdy mohl dostat do rukou, když si učil epištolu Římanům, řekl, že jsem hříšník, asi bych tě bouchl do nosu. Myslím si, že by to opravdu udělal, měl na to, je mnohem větší a mladší než já. Jsem rád, že se ke mně tehdy nedostal. Nakonec se však i tento muž obrátil ke Kristu a bylo to krásné dívat se, co dělá Bůh v jeho životě, vzpomíná náš doktor McGee. A podobných svědectví můžeme vyprávět přemnoho. Možná raději by měli vyprávět sami ti křesťané, kteří tyto velké boží věci v životě prožili a poznali. Mladí i staří našli smysl a naplnění života. Různá manželství byla zachráněna, rodiny zblíženy, jednotlivci osvobozeni od alkoholismu a návyků na drogy. Životy lidí byly proměněny vírou ve vzkříšeného Krista. Když jsem skončil teologický seminář a stal jsem se kazatelem, pokoušel jsem se obhajovat Bibli. Snad každé kázání se aspoň trochu dotýkalo této oblasti. Myslel jsem si, že mám dostatek odpovědí na otázky, které lidé vznášejí, protože nedůvěřují Bibli. Zjistil jsem však, že snad nejhorší je, když se budu snažit lidi intelektuálně ubíjet. V okamžiku, kdy k tomu došlo, kdy jsem se o něco takového zpočátku pokusil, brzy se z mého posluchače stal můj nepřítel. Většinou jsem jej pak už nikdy nemohl získat pro Pána. Po těchto zkušenostech jsem tedy přešel od úsilí o rozumové obhajování písma spíše k prostému zvěstování Božího slova. Tak jednoduše, jak to jen šlo. Pouze Bible může totiž obrátit hříšníka a učinit z něj svatého člověka před Bohem.

Jako pátý argument náš doktor McGee uvádí potvrzení Duchem Svatým. Dalším důvodem, proč jsem v podstatě opustil intelektuální argumentaci, pokračuje ve výkladu náš doktor teologie, byla skutečnost, že jsem sám ve svém vlastním životě prodělal určitý duchovní vývoj. Došel jsem do stavu, kdy nejen věřím, že Bible je Boží slovo, ale prostě to přesvědčivě vím. Vím, že Bible je Boží slovo, protože Duch Svatý to v mém srdci a v mém životě učinil přesvědčivě jasným. Něco o tom apoštol Pavel napsal v dopise Koloským. Modlil se, aby mohli být naplněni poznáním Boží vůle skrze moudrost a duchovní porozumění. Koloským 1.9. Proto i my nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli. A v dopise do města Filipis to píše apoštol Pavel snad ještě zřetelněji, Filipským 1.9. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost. Duch Svatý, pokud se mu člověk poddá, pokud jej ve svém srdci a ve svém životě nechá vanout, může takové věci potvrdit v srdci člověka, aniž by měl, nebo aniž by potřeboval, nějakou zvláště hlubokou znalost archeologie, historie nebo nevím čeho ještě jiného, co se někdy snaživě předkládá jako důkaz, že Bible je Božím slovem. Jeden mladý kazatel mi před nějakou dobou řekl, doktore McGee, není to skvělé, že archeologové objevili tohle? Zmiňoval se o nedávném objevu, jímž se zase trošku víc potvrdila nějaká dosud sporná drobnost z Bible. A já jsem odpověděl, je to dobré, ale osobně na tom nevidím nic tak moc vzrušujícího. Mladý kazatel byl velice zklamán, dokonce snad uražen, když jsem nezareagoval zrovna nadšeně. Proč? Jak to myslíš? Zeptal se mne. Je vůbec možné, že to na tebe nezapůsobilo? Odpověděl jsem mu, víš, já jsem si už dost dávno jist, že Bible je Boží slovo a že Boží slovo je pravda. Ještě dřív, než to archeologická lopatka potvrdila. Když mladý muž pokračoval v otázkách, vysvětlil jsem mu, vypráví dále náš doktor McGee, že Duch Svatý to už dávněji mému srdci učinil nepochybným, skutečným. Věřím, že Svatý Duch to může potvrdit i tvému srdci, že ti také dá jistotu, kdy budeš moci říci, vím, že tohle je Boží slovo. A k tomuto příběhu jsem náš bratr John připojuje ještě kousek poezie od muže jménem Dreichen. Nutno poznamenat, že poezie se někdy dost těžko překládá z jednoho jazyka do druhého, tak tedy jen velmi volně. Odkud, když ne z nebe, mohli lidé bez zvláštního poznání a umění, narození v průběhu několika věků v rozdílných částech světa, utkat tak souhlasnou pravdu? Nebo jak či proč by se měli všichni spiknout a mámit nás tak jednotnou lží? A ještě za cenu takových bolestí nevděčně odmítnuté rady, když často hladověli pro svůj úkol a nejednou poprava stala se jim odměnou.

Zjevení. Co je zjevení? Zjevení znamená, že Bůh promluvil, že Bůh se dorozumívá s člověkem. Kromě toho se používají ještě další pojmy, které zde souvisejí. Inspirace, osvícení a interpretace. Postupně se k ním dostaneme blíže. Inspirace zprostředkovává zjevení Boha nebo božích věcí. Osvícení má co dočinění s Duchem svatým jako učitelem. On nám otevírá oči, abychom viděli podstatu toho, co je zjeveno. A interpretace znamená prostě výklad. Ta souvisí spíše s otázkou, co my dáme božímu slovu, jak se na ně budeme dívat. Vraťme se k prvnímu pojmu, zjevení. Zjevení znamená, že Bůh promluvil. Toto praví Hospodin, anebo Bůh řekl. Podobné výroky či nadpisy dalších sdělení se objevují v Bibli více než 2500krát. Bůh si přál, aby nebylo pochyb o tom, co on říká. A kromě těchto uvozovacích vět už předem také vyhlásil kritéria, podle kterých lze rozeznat boží hlas od jiných hlasů. Povšimněme si například textu v epištole Židům v 1. kapitole, 1. 2 verše. Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků. V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém synu. Kdykoliv najdeme dvě bytosti s určitými minimálními schopnostmi, které sdílejí stejné pocity a touhy, které jsou více či méně čímsi přitahovány jedna k druhé, zjistíme, že mezi nimi probíhá nějaká forma komunikace. Lidé, kteří jsou si blízcí, i když jsou na nějaký čas odděleni jeden od druhého, mají potěšení ze vzájemného setkání a rádi spolu komunikují. Tuto přirozenou charakteristiku lidského srdce dobře doloží mimo jiné poštovní úřad, telefon, telegraf a podobná zařízení či instituce. Přátelé komunikují s přáteli. Manžel daleko od domova píše své ženě. Chlapec či děvče budou ze školy psát domů mamince a tatínkovi. Znovu a znovu putuje vonavé poselství od chlapce k dívce a zpátky. Všechno tohle se nazývá komunikace. A není pochyb, že zpravidla je to víc než jen nějaké věcné informace. Taková komunikace bývá vyjádřením hloubky obsahu srdce. Vzpomínám si na tu hrůzu, která mě obešla, když jsem četl záznam Heleny Kellerové, která byla oddělena od světa slepotou a hluchotou bez jakéhokoliv obvyklého způsobu komunikace. Ale když se v životě mnohému naučila, otevřela se cesta k její komunikaci s lidmi pravděpodobně na lepší úrovni než u těch, kteří vidí a slyší.

Bible se stává z 660 dílčích spisů nebo dílčích knih, jak se jim říká. A Bůh k nám promlouvá skrze každou z nich. Bible obsahuje božskou či boží mysl, boží způsob myšlení a ukazuje pozici člověka, cestu spásy. Ukazuje štěstí věřících a současně odsouzení hříšníků. Její učení je svaté, její ustanovení jsou závazná, její historie je pravdivá a její rozhodnutí nezměnitelná. Čti ji pro moudrost, věř jí pro bezpečí a uskutečňuj její výroky tak, abys byl posvěcený. Ona obsahuje světlo, které tě může vést. Obsahuje vydatný pokrm k posílení a útěchu, která tě rozveselí v tísni. Je to mapa cestovatele, poutníkova hůl, pilotův kompas, vojákův meč a křesťanův charakter. Skrze Bibli je pro věřícího obnoven ráj, otevřeno nebe a vrata do pekla jsou zavřena. Kristus je dominantou Bible. Její vzor je naše dobro a boží sláva její výsledek. Měla by zaplnit naši paměť, ovládnout naše srdce, vést naše kroky. Čti ji pomalu, často a s modlitbou. Je ti dána včas, během života a jednou bude otevřena u soudu. Nikdy se na ní nezapomene, bude provždy připomínána. Bible nás zatěžuje největší zodpovědností, ale také odmění největší dřinu. Odsoudí však toho, kdo si jen tak pohrává s jejím posvátným obsahem. Milí posluchači, to je zase volné přepracování kousku poezie, který nám sem vložil náš učitel a průvodce doktor McGee. Skutečný autor těch veršů je ovšem neznámý. A navíc pro nás je tu okamžik, kdy se musíme rozloučit, abychom se setkali zase u příštího pořadu. Bůh vám žehnej.

Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami kazatele doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině a dalších jazycích najdete i na webu na stránkách ttb.bible. A pokud vás tento pořad zaujal, tak budeme rádi, když nám o tom napíšete na mail radio7@radio7.cz nebo na profily na sociálních sítích radio7.cz. Děkujeme i za finanční podporu, díky které může Rádio 7 fungovat a vysílat tento a další pořady. Více o možnostech vašeho případného zapojení se najdete na webu radio7.cz v části Zapoj se. Děkujeme. Dnešní část pořadu Světem Bible opakujeme ještě čtvrt hodiny po půlnoci a pokračovat budeme opět zítra večer ve 8:45.

Když je někdo označen za misionáře, často v nás zarezonuje představa práce někde v zahraničí, často v chudých částech světa. Ale co naše vlastní republika, naši sousedé, lidé z našich měst a vesnic, kdo jim poví o naději v Bohu? Hostem klíčového slova bude Jaro Aviv, muž, který prožil část života různě po světě, aby ho Bůh nakonec povolal zpátky domů se stejným úkolem, pro který kdysi republiku opouštěl. Jak se žije lidem v pohraničí, co potřebujeme slyšet a možná i co opustit, aby naše svědectví bylo podnětné a inspirativní, o tom všem uslyšíte už za chvilku po 21. hodině na Rádiu 7.

0: Po 21. hodině čtvrtku 24. září posloucháte Rádio 7. Dobrý poslech reprízy pořadu Klíčové slovo vám teď přeje Daniel Zeman.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
2: Vítám vás u poslechu pořadu, ve kterém se snažíme jít věcem na kloub. Snažíme se rozkrýt to, co je možná na povrchu, právě protože v kořenech a v hloubce nacházíme skutečnou podstatu věcí. A tak moc ráda vítám ve studiu Jaro Aviva. Vítej.
3: Děkuji.
2: Je to člověk, který je srdcem i duší misionář, což ostatně asi uslyšíte i během našeho dnešního pořadu. Jaro žil v několika zemích světa dlouhodobě a vždycky se věnoval šíření té dobré zprávy o odpuštění hříchů skrze Ježíše Krista. Často hudbou, někdy slovem. V jakých zemích si vlastně žil?
3: No, můj příběh vlastně toho cestování začal vlastně, když jsem ukončil vzdělání středoškolské v Chomutově. Jsem vlastně vystudoval hotelnictví a turismus a moje první země, první destinaci byl Nový Zéland. Tam jsem vlastně odcestoval na 2 roky. No a pak už se to se mnou táhlo. Potom jsem se vrátil zpátky na nějaký krátký čas. Zkoušel jsem podnikat a zjistil jsem, že to není cesta, kterou chci jít. Tak jsem se přesunul do Marseille ve Francii. A pak následovali další země, byl jsem v Izraeli, v Americe, v Iráku a na různých jako místech.
2: Taky v Německu.
3: Dlouhodobě, no, vlastně.
2: A pobýval jsi i v Hernhotu, což je pro protestantskou část církve docela důležité místo, protože to je centrum obnovené jednoty bratrské. Možná se blíže dostaneme i k tvým jednotlivým tady těm částem nebo místům, kde jsi žil. Ale dnes jsi misionář v České republice. A to je možná něco, co lidi trošku překvapí, protože my si máme spojenou většinou s tím zahraničím. Zbalíme si kufr a jedeme do Afriky nebo do Asie zvěstovat evangelium. Ale jaké to je zvěstovat evangelium tady u nás v České republice? Na to se tě dneska chci ptát. Jaro, proč jsi vlastně teď misionářem v Česku?
3: Asi bych začal tím, že jsem si vlastně už nedokázal představit, že se do České republiky vrátím. Já jsem vlastně, jak bylo řečeno, mnoho let působil právě v tom Německu a moje práce se opírala vlastně o sdílení vlastně Kristovy lásky mezi muslimy. No. Takže to byla prostě práce, kde bylo moje srdce jako plně. A musím říct, že jsem

0: okamžitě jako zamítavá. Řekl jsem, že si to vůbec nedovedu představit právě proto, že jsem působil mezi těmi muslimy a neviděl jsem žádnou souvislost jako s Českou republikou, protože tahle země je perfektně chráněna před tímhle s tím vlivem, silným vlivem vlastně uprchlíků v Evropě, což je pro mě mimochodem taky takový zázrak. A my jsme vlastně společně s mojí manželkou Terezou poslouchali ten návrh mé maminky a já jsem teda okamžitě reagoval, že ne. A ona říká, synu, prosím, aspoň se za to modli. A když vás matka požádá, abyste se modlili a je u toho i vaše manželka, tak by bylo...
1: Neodmítnete.
0: Takže jsme se modlili. Já jsem Pánu Bohu řekl vlastně, že opravdu potřebuji jasný jako potvrzení, že to je on. Jo? Takže jsem mu řekl takové tři oblasti potvrzeních, které bych rád od něj měl. A pokud se stanou, tak budu vědět, že to je on. Já to klidně můžu už teď tady takhle veřejně říct, co to bylo.
1: No, budu moc ráda, samozřejmě ta otázka se nabízí.
0: Takže jedna z takových těch věcí, kde jsem opravdu věřil, že to bude jenom Boží prst, je rodinný dům. Protože říkám, pane, já nemám čas zjistit hledat dům v České republice a chceme dům, chceme na klidném místě dům. Chceme, aby jsme měli dobré sousedské vztahy, protože tehdy, když jsme byli v Německu, tak neměli jsme úplně příznivé vztahy se sousedy. A říkám, nemáme finance, nemůžeme si ho koupit a nemůžeme ho ani hledat. Takže to byl první požadavek. A vlastně týden poté mi volá jeden bratr, můj misijní pastor z Církve bez hranic, a říká, Járo, tady je jeden pán, který vlastně přijal od pána takovou výzvu, aby koupil rodinný dům pro zahraniční misionáře, kteří přijdou do České republiky. Že ten dům prostě má koupit v téhle zruči nad Sázavou. Takže on ten dům koupil a mě tenhle ten, můj misijní pastor mi volá s tím, hele, tady je tenhle ten dotyčný pán, který koupil tenhle dům a já věřím tomu, že vy jste ty lidi, kteří tam mají žít v tom domě. No.
1: Už to zní neuvěřitelně, ano. Ano. A to jsme u prvního bodu.
0: A to jsme prvního bodu. Jako síla na tom je, že jsem to nikomu ani neřekl, že hledám dům. Tenhle ten dotyčný pastor prostě řekl, že to tak vnímá, že možná je na čase se vrátit na nějaký čas do České republiky. Takže já jsem opravdu jako s velikým úžasem držel v ruce ten telefon a neměl jsem slova prostě. Takže jsem prostě za několik dní se na ten dům jel podívat. A když jsem ho viděl, tak jsem byl velice překvapený, ale ne pozitivně. Protože ten dům byl v nehezkém, nedobrém stavu. Takže když jsem si jej procházel a zjistil jsem, kolik by tam vlastně bylo zapotřebí práce, aby se tam dalo vůbec žít, tak a viděl jsem i naši situaci jako rodiny, že jsme měli malý miminko a tak dále. Nedovedl jsem si představit, jak by to mohlo fungovat. Takže já jsem to odmítl, ten dům. Vrátil jsem se zpátky do Edelsfeldu v Německu a moje žena se mě ptá, tak co, Jaro, jaký je ten dům? Tak jsem jí ukázal fotky a videa a tohle z toho. A ono říká, ti to není špatný. A říkám, lásko, ono to na těch fotkách vypadá asi líp, než to ve skutečnosti je. A ta moje žena, ona má dar pozbuzování. Ona říká, Jaro, pojďme se spolu za to ještě modlit. A tak jsme si vzali 14 dní a během těch 14 dní jsme jako čekali na Boha a on přišel a řekl takovou úžasnou věc a to fakt jako vím, že to pochází jedině z jeho srdce. A on řekl, můj dar nepřichází bez práce. Takže když Pán Bůh vám něco dá, tak taky očekává, že přiložíte ruku k dílu. A já, když mi tohle to dal, to nutkání, tak jsem odjel z Německa do Zruče nad Sázavou na 3 měsíce a 3 měsíce jsem na tom domě pracoval. A řeknu ještě takový hodně... Já mám moc rád na Pánu Bohu, že on vždycky pracuje v kontextu, jo, věcí. A já už, když jsem jako zjistil, že už jsem na kraji svých sil, že asi to nestihnu, jako do toho termínu, který jsme měli i výpověď jakoby z toho bytu v Německu. Říkám, pane Bože, prosím tě, pomož mi. No a volá mi jeden pán a říká, hele, já jsem slyšel, že...

0: rekonstruuješ dům, já bych ti mohl pomoct. A to je takový pan podnikatel, jako takový vzácný člověk, který když přijel do toho domu a představil se mi, tak mi spadla čelist. A já jsem zjistil, že tenhle ten člověk, když jsem pracoval na projektu Sons of Abraham pro Irák, tak on dal obrovský finanční dar na jeden z hudebních klipů, který jsme natáčeli pro televizní stanice na Středním východě. A on vlastně přispěl na to, aby ten hudební klip jako by vyšel. A teď se objevil v tom domě s tím, že jako mi pomůže ho dát dohromady. Takže jsme tam dělali nějaké obložení a tak dále. A vlastně za 14 dní byl schopen to dát do takového, pomohlo mi to dát do toho stavu, že to bylo, že bylo možné se tam nastěhovat. A s tímhle s tím člověkem vlastně spolupracuji až do dneška, ale k tomu se pak dostaneme dál.
1: Ani nevím, jestli se tě mám ptat ještě na ty dvě další podmínky.
0: Jo, tak klidně. Jedna z nich byla Radio 7. Já jsem totiž řekl Pánu Bohu, že bych chtěl studio v rádiu, kde můžu pracovat a kde můžu natočit album. Tohle to jsem mu řekl. A teď se to bude dít s mojí maminkou, tady asi skutečně to album natočíme. To bylo prostě takové moje přání.
1: No vidíš, to jsem ani nevěděl. No. A třetí?
0: Dětský pěvecký sbor. No. Já jsem teď řekl Bohu, že když natočím to album, takže chci, aby tam děti ho chvály a uctívali. Protože jsem napsal mnoho písní s maminkou a já věřím, že když děti uctívají Hospodina, tak to má obrovskou sílu. A já jsem chtěl dětský pěvecký sbor. A chtěl jsem jako početnej pěvecký sbor. A to jsem říkal, Pane Bože, tak to jsem zvědavý, jak tohle to zařídíš. No a já jsem byl, no asi před rokem už to je, jsem byl na setkání pracovníků Nehemie. No. A tam každý misionář nebo člověk se nějak představí, že jo, co dělá a tak dále. A byla tam jedna paní teď už, která nějak představovala svůj projekt v Keni. A my, když jsme si pak spolu povídali, tak ona říká, že vlastně pracovala v Efatě, což je jako taky dětský pěvecký jako sbor, že jo? Možná někteří jsou obeznámeni, dělají velice dobrý projekty a ona vlastně po našem rozhovoru řekla, že by tady byla možnost prostě natočit nebo spolupracovat s Efatou. Takže mi předala nějak kontakt, protože to nějak předávala to vedení a jsme teďka ve fázi, kdy budeme, dáváme dohromady song sheets, notové zápisy pro děti, aby se naučili určitý písně a budeme někdy v příštím roce natáčet něco společně. Takže i to se naplnilo. Takže všechny tyhle ty tři věci se staly a já vím, že tady mám být. A teď, ono je jako zásadní věc, když vás Pán Bůh někam vede, ať vy mu dáte jakýkoliv požadavky, pro něj on je Bůh, pro něj to není jako
1: Žádný problém,
0: ale dělá to vždycky tvůrčím způsobem. Velice unikátním způsobem.
1: A očekává to, co jsi říkal, že na tom budeme spolupracovat.
0: Přesně tak. Nikdy to není tak, že vy si sednete a přijede prostě, nebo přiletí anděl a předá vám ten dar. Jo. Vždycky je ten aktivní přístup důležitý pro Pána.
1: To, že jsi začal bydlet v České republice, to je jenom začátek vlastně celé té tvé služby tady. Čemu se věnuješ? Já vím, že ti Pán Bůh dal i vizi pro tu práci, tady velmi konkrétní vizi. Jaká je?
0: Já jsem se zamiloval do České republiky, když jsem z ní odjel. A když jsem se vrátil, tak se můj vztah k této zemi a k lidem zde úplně změnil. Já prostě vidím krásné české srdce, které umí milovat. A myslím si, že tenhle národ má obrovský dar, který žádný jiný národ, ve kterým jsem byl, nemá. Zkrátka ne. A to je taková moje tajná služba, teď už ne. Ale já se snažím vlastně těm Čechům poukázat na to, jak jsou výjimeční, krásní a vzácní. A dělám to v kontextu z historií duchovní, protože jsem sám žil v Ochranově v Hernutu, v modlitebním domě a tam jsem se více vlastně dozvěděl o tom, co Pán Bůh mezi Čechy a Němci dělal a jak to české srdce bylo velice podstatné pro Pána, aby vlastně zasáhl celý svět evangeliem. To je obrovský dědictví, který je třeba přijmout zpět. Vlastně tím výsledkem je ta láska, jo? Aby ten člověk byl opět mohou pocítit tu hloubku ty otcovské lásky skrze pochopení své identity. A myslím si, že Češi potřebují více si připomenout nebo pochopit, kým jsou a jak úžasný a obdarovaný národ tento je. Takže moje práce teďka vlastně spočívá ve věznicích třeba. Pán Bůh dal takovou vizi, že objedeme všechny věznice v České republice. Máme zatím za sebou jednu a bylo to v Plzni na Borech a byl to úžasný čas, opravdu velice silný. A vlastně máme česko-německý tým, se kterým jezdíme po těchto vesnicích a jako Češi a Němci se snažíme vlastně tímto způsobem, bych i řekl, uzdravit kořeny společnosti. Jo? Což musíte jít do těchto z těch míst. Tam jsou prostě ten odpad v vozovkách, teda musím říct, společnosti, kde potřebuje ta láska Kristova. A on to sám řekl, jestli mi chcete sloužit, běžte k těmto lidem, že jo, vězni, vdovy, sirotci a tak dále. A opravdu, když děláte přesně to, co Ježíš říká, tak on přijde. A on říká to, jako kdybyste to dělali pro mě. A já tohle si to můžu zažívat. Takže to je moje vášeň. Teď věznice je moje vášeň. Další taková věc, která je pro mě, jako bych řekl, až strategická. A to je celá otázka Sudet. Jo? Protože začínáme více, nejenom já, myslím si, že je nás víc, kteří začínáme rozpoznávat, že jsou tady určitý záležitosti poválečný, které nejsou před Bohem vyřešeny. A že tam je jakýsi kořen, který je neuzdravený, který bych řekl, že i hnije, a je třeba ji vytrhnout a uzdravit, aby mohlo vzniknout něco nového. Takže vlastně se věnujeme tyhle otázce Sudet, jak na německé straně, tak na české straně, a vznikly zajímavé projekty, ke kterým se možná dostaneme ještě později.
1: Říká Jaro Aviv, host dnešního pořadu. Dobrý poslech vám přeje i Kateřina Hodecová.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
1: Jaro Aviv je hostem dnešního pořadu, ve kterém budeme mířit k lidem i věcem na okraji, na periferii našeho zájmu a vnímání, ale přesto jsou to důležitá místa a důležití lidé. V předchozím vstupu tady Jaro popisoval, k čemu ho Pán Bůh v České republice povolal. A mimo jiné tedy byla řeč o Sudetech a o nevyřešených věcech, které tam stále ještě přetrvávají a svým způsobem hníjí, abych tedy použila Jarova slova. Co je problémem Sudet? Já myslím, že my, kteří žijeme vlastně vevnitř republiky, to nevnímáme tak palčivě, možná o tom vůbec nevíme, že něco takového je.
2: No, ono pro nás je asi těžký si to úplně představit, jaká ta poválečná doba byla. Jo? Já jsem to začal teďka trošku víc studovat a dostal jsem se k určitým příběhům, které jsou pro mě úplně jako šokující. A myslím si, že problémem Sudet není jako jedna specifická věc, protože Sudety jsou veliký. To není jenom česko-německé, to je vlastně i kolem České republiky, jako více míst. A v té poválečné době, když vlastně zrostla taková ta, až bych řekl, jako nenávist k těm Němcům, tak se něco jako v nás probudilo, jako takový ten pocit odplatit, vrátit něco. Jo. Děli se zde věci mimo vlastně kontrolu, nebyla na tom žádná kontrola. Jo. Tehdy prostě byl chaos veliký po válce a spoustu Němců bylo násilím odsunuto ze svých domovů, ale velice, velice nelidským způsobem. A myslím si, že stalo se to i v duchu, že my jsme jako Češi a Němci měli to dědictví společné a byli jsme násilím takhle tímhle tu vlastně poválečnou dobu oddělený a vznikly tam vlastně bolesti, se kterými se ti Němci, kteří tady tehdy žili, nebyli schopni nikdy vypořádat. A jeden je právě z těch projektů, kterým se teďka věnuje, se jmenuje Návrat domů. A to je krásný příběh, který vám rád povím, protože jsem z něho teda hodně nadšený. Já, jak jsem už zmínil, mám moc rád, jak Pán Bůh pracuje v kontextu a že on pořád tvoří. On je pořád stvořitel. A vy, když jste na té cestě s ním, tak ho takhle objevujete. Já jsem byl jednou pozvaný, abych sem vedl chvály v jednom takovým pororozpadlým zámečku v Sudetech. A vlastně poté jsem potřeboval někde přenocovat. A tenhle ten pán, o který jsem vám už minule vyprávěl, co mi přišel vlastně pomoct tím opravením toho domku, tak on mě nabídl, že můžu přespat u něj na farmě, kterou koupil. A já jsem samozřejmě velice, já už byl kolem 11. a byl hodně unavený, říkám, velice rád. Takže jsem tam přijel někdy kolem 12. hodiny, je to ostrov u Stříbra. A když jsem tam přijel, tak jsem šel spát a měl jsem sen. A já jsem viděl, že na tom nádvoří v tom ostrově, na tom statku, tam tančili Češi a Němci společně. A vůbec mi to nedávalo smysl, nerozuměl jsem tomu. Myslel jsem si, že moje podvědomí mě vzalo na výlet. A já jsem se ráno probudil a tenhle ten pan mě vzal k sobě do kanceláře a říká, Jaro, víš, ty tady nejsi náhodou. Já jsem tě sem pozval cíleně. A teď mi začal vyprávět, co je tíží. A říká, já jsem tenhle ten statek koupil před 3 lety. Dal jsem do něj veškeré své úspory. Z půlky jsem to zrenovoval a já vůbec nevím, proč jsem to udělal a k čemu to jako má být. A když se modlím, tak Pán Bůh mi nic neříká. Takže ty se teď budeš modlit a on mi odpoví.
1: To je velký úkol.
2: To je velký úkol, přesně tak. Já říkám, věžko je oči. První, co mě napadlo, je, že Mojžíš musel taky dlouho čekat na to, až mu Pán Bůh jako dal nějaký směr, že jo? Nebo odpověď. A on vlastně přišel jeho syn za náma do kanceláře a provedl mě po tom statku a ukázal mi ty místnosti, co jako zrenovovali a říká mi, no my bychom chtěli, aby to zůstalo pokud možno v tom původním stavu. Jo? Ani nevíme proč, ale prostě tak nějak to vnímáme. No a my jsme skončili na půdě a najednou jsem měl silný nutkání se modlit. Já nevím, jestli to znáte nebo ne, ale někdy prostě máte potřebu opravdu hovořit s Bohem. A tu jsem měl. Tak jsme se modlili tady s tím jeho synem a já zase jsem začal prorokovat, že se ožení a nějak jsme se modlili prostě za to, ať Pán Bůh projeví svou vůli v tom statku. A když jsme se domodlili, tak byla tam takový ten boží pokoj. To znáte, když se modlíte, že přijde takový ten jako šalom, takový ten klid. Tak jsme ho měli a takový jsme měli oba slzy v očích. Bylo to krásný jako čas na té půdě tam. A najednou prostě mi Pán Bůh řekl, podívej se nad sebe. Tak jsem zvedl hlavu a tam byl trám. A na tom trámu je napsáno Bauer Ott. Jo? Stavitel Ott. Jo? A 1800 něco nějaký. Jo? Zajímavý. Zase jsem tomu nerozuměl, že jo? A šli jsme vám dolů na to nádvoří, kde už stál ten jeho tatínek s maminkou, čekali na nás. A když vám scházíme dolů, tak slyšíme bušení na bránu. Silné bušení. Tak jsme se udívili, kdo jako by takhle bušil. Tak jsme šli ven otevřít a tam stál pár. A na nás mluvili anglicky. Ale já vždycky poznám, že jsou to Němci, protože jsem tam dlouho žil, takže poznám ten slang. Byli to prostě Němci a říká, no dobrý den, náš pradědeček to tady postavil a my jsme od té doby neměli možnost se jít sem podívat. Mohli bychom jít dál. Tak my jsme v úžasu tam na tom nádvoří stáli a nedokázali jsme jako pochopit, jak rychle Pán Bůh odpověděl. Okamžitě, to bylo během 3 minut po naší modlitbě, prostě ten pár se tam objevil. A oni byli jako v údivu, že na ně tak koukáme. A já jsem se jí jenom zeptal, prosím vás, můžete mi říct, jak se jmenujete? No, ona řekla, Ott. Takže Pán Bůh poslal přímo tuhle rodinu Ott pár minut poté, co jsme se domodlili. A teď z toho vznikl projekt, který se jmenuje Návrat domů. My jsme se už s tou rodinou setkali v Německu u mojí manželky na farmě s těmi sourozenci a vlastně nabídli jsme jim, že se můžou vrátit zpět na tu farmu a nějak jako tak symbolicky, že jo, zase se vrátit na tu místo, odkud pocházejí. A bylo pro nás velice šokující, jak to bylo emocionální pro ně. Oni se rozblečeli, tyhle ty dospělí synové a dcery se tam rozplakali, že celý život vlastně mají pocit, že nezapadli, jo. A že se to vlastně i nese napříč tou generací, jako teď jejich dětí a tak, jo. Oni prostě byli Češi, jo. Německy hovořící Češi. A to, že my jsme jim umožnili teďka ten návrat zpátky domů, je pro ně velice důležitý a zásadní. Takže my teďka vlastně koncem října bereme veliký autobus a 3 generace tyhle rodiny se vrací zpět do ostrova u Stříbra na farmu, kterou postavili jejich dědeček a setkají se s tou nynější rodinou a přijde tam i starosta, který vlastně bude mít nějak možnost se s něma pobavit a vlastně je přivítat.
1: A pak se bude tancovat Češi i Němci.
2: A pak se stane ta vize skutečnosti, protože příští rok vlastně plánujeme veřejné setkání, kde bude výstava, vyučování, koncert, česko-německý koncert. Vlastně budou tam i nějaký představitelé, politický starostové. Dokonce starostové ze Sudet, ty německé části, se mi teď ozývají a chtějí začít spolupracovat právě se starosty na té české straně, takže teďka vlastně spojujeme starosty různých obcí jenom pro nějaké projekty. Takže věřím, že tenhle ten příběh, abych to tak nějak jako uzavřel, že tenhle příběh jedné rodiny může otevřít dveře a srdce i lidí, kteří vlastně budou mít možnost se taky vracet zpět, protože takovou jako dlouhodobou vizí toho projektu Návrat domů je založit centrum návratu, kde můžou Češi i Němci se najít vlastně a symbolicky umožnit těm Němcům, aby se vrátili, nebo Čecho-Němcům, do těch míst, odkud byly následně vysídleny. A tím dojde k praktickému usmíření. A napadla nás ještě taková věc, že každý dům, který toto umožní, dostane zlatou plaketu na dům, a kde bude uvedeno, že zde žili Němci a bylo jim umožněn symbolický návrat. Já věřím, že to jsou kořeny, které je třeba uzdravit právě těmi praktickými kroky. A já vám řeknu, že k usmíření není třeba mnoho. Stačí opravdu setkání těch lidí, srdcí, otevřených srdcí, přiznání si vin a možná my se hodně straníme tomu, aby jsme to dělali jako politickou věc, jo? Takže nám jde opravdu o příběhy těchto z těch rodin, takže takhle, no.
1: Jero, úžasně se to poslouchá a ty příběhy opravdu berou za srdce. Na druhé straně je 80 let po válce. Je opravdu potřeba to ještě řešit?
2: No, ty naše rodiny vždycky prostě fungují v rámci nějakého kontextu, generací, že jo? A jak už jsem tady zmínil předtím, teď to není jenom o nás, ale je to o té nadcházející generaci, ta, která přijde. My potřebujeme být zasazeni do historického kontextu, potřebujeme znát svoje kořeny, potřebujeme znát svoji identitu, proto aby jsme mohli růst, proto aby společnost byla uzdravena. A my, naše generace, teď v tuhle chvíli, má možnost té nadcházející generaci povědět příběh, který končí tím usmířením, končí tím návratem a končí tou společnou cestou. Myslím si, že tahle práce není tak moc o tom, jak my se cítíme, jak to my vnímáme, ale co ta generace po nás, jak oni půjdou dál. Je tady krásný příklad francouzsko-německého propojení, což teďka taky jsem se setkal s jedním pánem, takovým, že mu 82 let a celý život vlastně tohle studoval a byl součástí tady tohohle z toho usmíření. A je to takový zajímavý příběh, ale to je na dlouhý povídání, ale výsledkem toho bylo, že když se tenhle ten region usmířil a našli tu společnou cestu i to odpuštění, tak je to oblast, která je velice jako prosperující a lidi jsou tam šťastní a prostě daří se. Takže to je důležité právě z toho důvodu, aby jsme tu budoucnost naší mohli zažívat v pokoji a taky, aby to bylo příkladem pro jiné země. Protože to, co se tam teďka děje, pak v tom pohraničí vůbec, tam bude obrovská právě tahle rána. Tady vám i posluchačům chci opravdu jako zdůraznit tuhle tu věc, že tu minulost, i když je to 80 let, nevymažete. Ta se prostě, ta je v té zemi. A je verš v Biblii, jak psáno, když se můj lid pokoří, tak já uzdravím jejich zem. A to je důvod, proč se těmhle věcem věnujeme teďka. Nechceme Pánu Bohu pomoct, ale chceme mu dát prostor. A proto máme i třeba setkání teďka pastorů ze Sudet a skončíme v Ochranově, kdy bude mít společný čas, taková víkendová akce, aby jsme se společně modlili za to, aby Pán Bůh nám dal duchovní strategie a i prakticky, jak můžeme tohle posunout dál, aby jsme byli svědectvím, jako znova v 18. století moravští bratři, když šli do celého světa a ovlivnili evangelium tím spojením Čechů a Němců.

0: V Sudetech a v problémech Sudet jsme se ocitli v dnešním pořadu, jehož hostem je Jaro Aviv. Od mikrofonu vás zdraví také Kateřina Hodecová. Ty jsi, Jaro, v tom minulém vstupu mluvil nebo vzděloval některé příběhy, které mají ten šťastný konec, kde opravdu došlo k nějakému odpuštění, znova propojení a navštívení míst, která pro ty, které rodiny byla důležitá. Ale říkám si, co ty druhé příběhy? Opravdu narážíš jen na to, že lidi chtějí překonat ta traumata minulosti, anebo taky nacházíš lidi, pro které je to pořád těžké, kteří se už k tomu nechtějí vracet? A ba naopak vlastně možná tu křivdu si nesou a chtějí nést dál.
1: Z většího procenta bych řekl, že to je ta druhá varianta, že lidi právě nechtějí. Mm-hmm. Ale důvodem toho je to, že tady není ten model toho, aby chtěli. Tam je vždycky důležitý, vždycky musí člověk vidět variantu a pak si může rozhodnout. Teď těch variant moc není, jo. Prostě ta věc je daná, je jasná. Bylo nám tady něco ukradeno, byli jsme prostě okupováni a tak dále a tak dále. Prostě máme tam to zadosti učinění, jo. Ale každá mince má dvě strany a není všechno černobílé, tak jak to vypadá. Je moc důležité vidět ten kontext v rámci rodin, žijících v té oblasti. Přátelství mezi těmi lidmi. Prostě oni žili společně. To prostě byl život tak, jak ho známe teď. A já věřím tomu, že když my tomu Čechovi dáme tu šanci, ukážeme mu ten příběh, ukážeme mu postoj Němců vlastně vůbec, co to pro ně znamená, že oni to budou mít možnost pochopit. Skrze třeba ten jeden příběh, tahle z té rodiny Ott, která se teďka bude symbolicky vracet, tak myslím si, že ten Čech může zapojit to svoje srdce, kterému věřím, českému srdci, a možná si dát i otázku, třeba to je ještě trošku jinak, než to vidím a vnímám teď.
0: Ty ale mluvíš o poválečných traumatech, ale o krok zpátky, co ta válečná traumata? Protože na druhé straně mnoho v pohraničí žijících Němců nebo německy mluvících Čechů sympatizovala s tím hitlerovským Německem.
1: Děkuji za tuhle výbornou otázku, protože to byla moje hlavní otázka, když jsem žil 15 let v Německu. A já jsem se na to ptal všude, kde jsem mohl, protože mě to hodně zajímalo vlastně, jak to ti Němci vnímali, když probíhala ta druhá světová válka. A zjistil jsem, že dokonce církve se modlili za Adolfa Hitlera a stáli plně za vlastně politikou tehdejší. No. Víte, pán Ježíš řekl jednu věc, když šel na kříž, že teď přichází hodina temnoty. A tyhle hodiny prostě my máme taky v naší historii. Prostě hodiny temnoty. Pro mě hodina temnoty je, když nevidíš. Nevidíš, co je před tebou a nerozumíš věcem. Asi zaslepený. A já myslím si, že i my jako věřící můžeme být zaslepeni i nepravdou a brát ji jako pravdu. A věřím, že Němci, tak jak mi to vysvětlovali tam, oni o spoustě těch věcí ani nevěděli. Jo. Pro ně to byl šok tak stejně jako pro všechny ostatní. Že oni, to je právě to, co já se snažím Čechům často vysvětlit upřímně, že ty Němci, oni mají opravdu, bych řekl, i podobný srdce Čechům, jsou trošku rezervovanější, ale prostě jsou upřímní a moje žena je Němka, takže já fakt jako vím, o čem mluvím. A jsou přátelští a myslí to s Bohem vážně a hrozně i doteď je mrzí, že mají pořád tu nálepku těch zlých nacistů a tak dále, jako celý národ. Což vlastně není pravda a nikdy nebyla. A taky Německo jako takový není vlastně jedna země, je to spolková země a každá část toho Německa je úplně jiná. To, oni totiž i jinak jako mluví, oni si třeba i mezi sebou nerozumí, jo? Sever, západ a tak dále, to jsou jako silný slangy. který byl dialekty, který používá. A je to i jiná kultura. Vlastně jsou opravdu Sasové, jo, jsou úplně jiný než v Bavorsku a tak dále. Takže to není zase znova, jako, já mám pocit, že my často věci jako zabalíme do jednoho balíku a uděláme si na to názor. Ale to tak prostě není. Není to tak jednoduchý. A oni sami přiznávají, jo, když už se o tom takhle teda bavíme, že to, co se dělo, bylo špatně. A mrzí je to. Mrzí je to. A snaží se tu vinu vlastně jakýmsi způsobem oplatit. Třeba velice podporuji, což mě hrozně fascinovalo v Německu, to vám musím říct, že ty církve jsou tak hrozně proizraelské. Jo? Já si se začátku říkal, tak asi protože cítí nějakou vinu. Ale ne, oni fakt se modlí za Izrael, stojí za ním, věří tomu, že Pán Bůh pracuje v kontextu, že začal s Izraelem a skončí, protože přijde nový Jeruzalém. A já jsem se spoustu věcí o židovském národu nebo té kultuře vlastně dozvěděl až v Německu skrze vyučování Němců. Jo? Takže je to hlubší otázka a vlastní zkušenost vám více napoví, než slyšet názory jiných anebo se opírá pořád o prostě ty politický směry, které byly a jsou i doteď, že jo.
0: Takže se i na německé straně setkáváš s tím, s tou potřebou nebo touhou ty vztahy a křivdy, které jsou dohledatelné, nějak narovnat?
1: Ano, přesně, je tam veliký zájem. Právě to, že i tahle rodina ona sem nejede jako, že oni chtějí jakoby si něco nárokovat, nebo že cítí křivdu. Ne, oni sem jedou s tím poselstvím, že chtějí říct Čechům, téhle rodině, že je to jejich, že vlastně se na ně nezlobí. Jo? Že vlastně přijímají a že by chtěli. Oni prostě jdou jakoby naproti s tím přijetím. To je pro mě jako fascinující, jo? Že když vás někdo od někud odsune a vy prostě přijdete s pokorným srdcem, řekne, hele, to už je v pořádku, to je, jo, a vlastně to takhle jakoby předají, dá se říct, úplně oficiálně, tak to je pro mě teda hodně silný. A o tom tenhle ten příběh je.
0: Jak se vlastně žije v Sudetech?
1: Já jsem žil v Ochranově, že jo, a což je vlastně u Varnsdorfu, nad Varnsdorfem, trošku tam. Pak jsem žil v Bavorsku, což je taky v části Sudet. Takže jo, vlastně těch 15 let jsem se pohyboval v téhle oblasti. A lidi jsou hodně odměřený. Je těžký najít blízkost si, přátelství. Třeba v Ochranově mi trvalo mnoho let, než jsem jako byl rozpoznán jako něčí přítel. Takže já jsem si našel takovou strategii, že jsem se vždycky v neděli zval na obědy. Jsem k někomu přišel, říkám, dobrý den.
0: Můžu k vám na oběd?
1: Můžu k vám na oběd.
0: Opravdu?
1: Ano, ano, přesně to jsem dělal. A oni, už jsem pak měl takovou i nálepku tam v Ochranově, že pozor, Jaro, bude se zvát na oběd. Ale z toho vzniklo přátelství mezi námi a propojení. Třeba jedno s tou rodinou, se kterou jsem pak vlastně odletěl s jejich synem do Iráku a začali jsme ten Sons of Abraham projekt a tak dále. Takže někdy je třeba i naproti, že jo? Pán Ježíš taky říká, já stojím u dveří a tluču. A kdo mi otevře, budu s ním mít oběd. Nebo večeře. Ale budu s ním mít to obecenství. Já si myslím, že vztahy právě vznikají tímhle s tím, že máme spolu ten čas. A pak jsem viděl, že se vlastně jako otevírají a začali mi říkat ty své příběhy. A když jsem slyšel příběhy těchhle z těch rodin, když jsem byl u nich na obědě, tak jsem tam vždycky vnímal, jako že tam je to zranění a takový to jako nedořešená věc mezi těmi vztahy s těmi Čechy a tak. Jo. Že pořád jsem, ale já jsem to nedokázal uchopit v té době, protože jsem si říkal, to je prostě historie, tak to je a tak už to prostě zůstane. Nikdy bych si nedokázal uvědomit, že to tak jako nemusí zůstat, že to tak nemusí být, že může přijít bod zlomu. Jo, a to je to, na čem se teďka snažíme pracovat, aby jsme dali Bohu prostor, aby přinesl ten bod zlomu, aby přišla prostě nová linie, nový čas, od který prostě ty věci zase půjdou tím přátelským směrem, tím prostě tím požehnáním, který tady těch moravských bratří prostě je velice evidentní.
0: Ta tvoje vize je nakažlivá. Já jsem měla teď 2 roky po sobě možnost taky být vlastně v těch úplně okrajových částech naší republiky. A musím říct, že je to tam vnímatelné, že je ta atmosféra mezi lidmi jiná. To prostředí je jiné, některé věci tam asi vůbec nejdou, nebo s nimi nejde prorazit. A uvědomuju si, byla jsem na prohlídce jednoho zámku a s tou poměrně mladou průvodkyní jsme se dali do řeči. Vlastně nevím, jak na to došla řeč, ale ona řekla větu. No, já jsem tady náplava, sem se po válce přistěhoval můj děda s babičkou. Takže ona je třetí generace, která žije na tom místě, na okraji naší republiky, ale pořád se cítí jako náplava. Co vlastně brání tomu, aby ti lidé tam zakořenili, aby to vzali jako své, aby se otevřeli, aby tam nebylo tak stísněno?
1: No, zapuštění kořenů. Víte, člověk si to často neuvědomuje, ale Pán Bůh vám dal domov, on vám dal zemi, místo, kam vás usadí. A vy prostě tam zapustíte kořeny a začnete se množit, plodit a množit a žít, tvořit historii rodinou, jo? Mít prostě svoji kulturu a tak dále. A když vás někdo z toho vytrhne pryč a přesadí vás někam jinam, tak jako strom, když ho přesadíte. Některý dokonce umře a už ani neusadí. A některý jenom z části přežije. Tak to prostě je v přírodě a tak je to i v lidském životě. My potřebujeme se vracet ke svým kořenům. My potřebujeme rozpoznat a my je potřebujeme prostě buď přijmout, anebo požádat o odpuštění, ale jakýmkoliv možným způsobem prostě dát prostor pro novou vláhu, nový život. A Pán Bůh sám má příběh o odpuštění. On poslal svého syna, aby co? Aby zemřel za naše hříchy, aby nás usmířil. To je on byl usmířovatel, on byl poslem usmíření. A o tom to je. My jako církev, my jako věřící, jsme poslové usmíření. A tohle my máme hlásit. A o tom, já jsem to od Pána tak přijal, a nejenom já, ale i mnozí další, třeba i ten modlitební dům v Ochranově, se kterým spolupracuji, že když dáme Bohu prostor, aby nás uzdravil, tak on navrátí ještě mnohonásobně víc, než co známe historie těch moravských bratří. Já se tady často to zmiňuji, ty moravské bratry, ale to je proto, protože vidíme, co se stane, když se lidi usmíří. Tehdy, když ty Němci s těmi Čechy v tom Ochranově žili, pro ně to nebylo jednoduché. Mimochodem, Němci Češi v té době byli uprchlíci, že jo? Protože tady bylo pronásledování. Němci jim dali vlastně možnost, aby byli v Ochranově. A vlastně mezi nimi byly tlaky, nedorozumění. Hádky, boje, silný boje, jo? Můžete to vyčíst z těch historických záznamů. A pak přišel den, kdy se oni usmířili. Oni prostě na cestě do kostela se usmířili. A Pána Boha to tak zasáhlo, že on vyl svého Ducha Svatého na Hudberku. A tyhle lidi zasáhli evangeliem celý svět. Oni se začali prodávat do otroctví, jezdili do všech koutů světa a přinášeli evangelium. Třeba moravský bratři jsou v Americe velice známí. Všude po světě je velice známý, co vlastně Češi a Němci společně dokázali. Jenom my o tom nevíme. Jenom my na tu bohatou studnu jsme zapomněli. Na ten poklad, který tady vlastně máme. To je ten důvod, proč jsem v České republice. A to se snažím těm lidem předat a zvu je vlastně, aby si vzali ten kus toho bohatství i pro sebe, protože jim patří.
2: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
0: V pohraničí je docela málo církví. Proč, když vlastně nejbytostnějším posláním církve zvěstovat tohle smíření a nějak působit mezi lidmi dobro?
1: Moc dobrá otázka. Nevím, jestli na ní dokážu úplně odpovědět a řeknu jenom to, co jako si myslím já, protože jsem vlastně jako vyrůstal v Chomutově. Jo. A vlastně ten sbor, mám pocit, že má snad stejný počet lidí jako před 20 lety. Jo? A některé sbory vím, že mají i dokonce méně členů, než měli třeba na konci 90. let a podobně. Jo? Já myslím si, že dle mého názoru to je o zranění právě a strachu. Jo? Protože když jste zraněná, tak působí, jako máte prostě strach z určitých věcí. A strach působí co? Že se chráníte. A když se chráníte,
0: izolujete
1: se a tak dále. To si myslím, že je ten problémem, jo? Že tam je ten strach, to nevyřešení, ty lidi jsou paralyzovaní určitým způsobem, aniž by to vlastně rozpoznali. Víte, my máme strašně silný pud sebezáchovy jako lidi. My dokážeme žít v bolestech a žít s tím každý den. Třeba já jsem měl migrény, mnoho let jsem měl migrény. Já jsem s tím žil 3 roky, každý den jsem měl silný migrény. Až po operaci jsem zjistil, co to je nemít migrény. Já jsem měl problémy prostě tady s dutinama a tak, a byl jsem na velký operaci. Až poté jsem zjistil, jaký to vlastně je žít bez migrén. A to právě Pán Ježíš chce udělat. On chce vzít tu naši migrénu, ten náš strach, to, jak jsme paralyzovaní, izolovaní a tak dále. A to se děje právě v těchto oblastech obzvláště velice silně. A já vnímám, že i tam je určitá únava už těch lidí, třeba i těch věřících. Jo. Myslím si, že prostě to v angličtině se říká sejmou, že to je stejná, pořád to stejné. Jo. A já myslím, že jsme přišli do toho bodu zlomu, opravdu. Já to vnímám velice silně, že přichází úplně nová sezona právě pro tuhle oblast. A Pán Bůh nezapomněl na investice těchhle z těch pastorů a lidí, co tam v té oblasti působí už mnoho let. A prostě silně do toho investovali celý život. A často jsou velice už vyčerpaný. A já věřím, že Pán Bůh prostě odměňuje tyhle ty věrné solné sloupy, které tam takhle vidím stát. A věřím prostě, že přichází nová sezona.
0: Jinými slovy, jsou potřeba noví lidé, čerství.
1: Definitivně. A to je ta nová generace, ta mladá. Já když třeba někdy teďka vidím, jaký mají nápady, nebo jak jsou silní třeba i v té modlitbě, nebo fakt hledání Pána ve chvále a tak dále, tak jsem z toho strašně pozbuzený. Opravdu mě to velice těší. Vidím, že s tou novou generací přichází nová síla. A my jim potřebujeme prostě předávat to dobré, než si nás Pán povolá, aby jsme jim tady nechali to dobré.
0: A neděje se nám v církvi něco podobného, jako když třeba tady vystudují lékaři, ale kvůli lepším podmínkám a většímu platu jdou pracovat do Německa, Rakouska nebo do jiných zemí? Není vlastně totéž problém i církve, že už se nám moc nechce poctivě dennodenně pracovat a nevidět výsledky. Chceme mít prostě ten lepší a pohodlnější život, ale nemyslím to zle, myslím to čistě jenom jako pozorování, protože komu se chce vlastně do těžkostí?
1: Jo, každý člověk, víte, Pán Bůh dal 10 přikázání a jeden z nich je a 7. den budeš odpočívat? Člověk potřebuje odpočinek a myslím si, že to je ta potřeba, co člověk má. On potřebuje, když v něčem je příliš dlouho, tak prostě potřebuje si dát pauzu, potřebuje z toho vystoupit. Takže je to přirozený, je to znova taková naše obrany schopnost, půd sebezáchovy, můžete to nazvat jakkoliv, ale máme to všichni úplně stejný. Nezáleží na tom, kde žijeme. A můžu říct zase svoji zkušenost, jo? Že třeba s tím Irákem, jo? To vlastně je země, kde já jsem tam letěl v roce 2016 a já jsem letěl do válečné zóny. Já jsem přiletal do Bagdádu, tam byla tma, všude byly ty džipy a kontroly a prostě jestli nemáme bomby a tak dále. Vstoupil jsem do hotelu, kde byly prostříleny okna, ve zdech byly prostě známky po střelbě. Večer jsem slyšel střílení před hotelem a tak dále, a tak dále. Pro mě to byl takovej šok, to se těžko popisuje, opravdu. A já jsem vám, přátelé, já jsem se tehdy noc, tu noc jsem se modlil, kam, Pane Bože, já jsem tě špatně slyšel, prosím tě, dostaň mě odsud. Ale druhý den, když jsem se setkal s pastorem, říká, Jaro, já myslím, že Pán Bůh tě sem vzal proto, aby si zjistil, že víra není pouze emoce. Že víra je akt. Tak stejně jako láska není jenom emoce, ale je to akt. A to je důležitý. A vy vlastně, když uděláte ten krok do toho neznáma i do toho nebezpečí, dá se říct, začnete investovat to málo, co vidíte, tak vám roste víra. Víra potřebuje praxi, potřebuje být posilována. A posiluje se právě tím, že my jdeme do těch výzev, do toho neznámého. Ale Pán Bůh je gentleman. On nikdy nikoho do ničeho nutit nebude. Vy jste spasený už tak, jak jste. I kdybyste neudělali nic, protože to je dokonalá láska. Dokonalá láska nevyžaduje nic. Takže Pán Bůh nevyžaduje od tebe, aby si něco pro něj udělal nebo ne. On to nepotřebuje. Ale je to o tvém životě tady a o růstu tvého charakteru. A pokud my začneme svoji víru používat a vidět jako charakterovou vlastnost, je víra, a když začneme tu víru posilovat tím, že jdeme do těch věcí neznámých, možná často i riskantních, tak poznáme Boha takovým způsobem, o kterým vám tady teďka vyprávím, a i mnozí další. Jsou o tom knihy, vyučování a tak dále, o tom, jak Pán Bůh pořád chce s člověkem tvořit. A do toho já se snažím lidi pozvat. Jo, ty vidíš teďka nějakou svoji situaci, máš nějaké přesvědčení, máš nějaké svoje názory, ale věř tomu, že když jdeš s Bohem dál, tak se to všechno začne měnit. Začneš se měnit ty, začnou se měnit tvoje charakterové prostě nějaké zvyky, rysy a tak dále. A když se podíváš zpět, a řekneš, ten Jára před 10 lety, ten už je úplně pryč, to už je někdo úplně jiný. A pak i za váma chodí lidi a řeknou, ty jsi nějak změnil. A vy si pak až sami uvědomíte zpětně, aha, to bylo proto, že jsem tehdy udělal ten krok, tehdy jsem odpustil, nebo tehdy jsem udělal tohle, nebo tehle. A začalo to vlastně, Pán Bůh začal psát ten příběh. A vy si uvědomíte, že to byl on, ten spisovatel, a vy jste jenom sledovatel, nebo participant, ten zúčastněný. To mám na Pánu Bohu rád, že on na vás nikdy nevloží zátěž, kterou byste nebyli schopni unést. Nebo věc, kterou byste nedokázali odpustit. Já se často setkávám s názorem Čechů, že řeknou, to nikdy neodpustím. Nikdy. A když se znám proč, no to prostě nejde. To se prostě nedá. Ne, i kdybych chtěl, prostě to nejde. To je lež. Jde odpustit opravdu všechno. Jde, protože Pán Bůh udělal to největší odpuštění pro nás. A proto my dokážeme jít v jeho šlépějích, pokud mu dáme šanci.
0: Takže poznávat Boha víc a jít v duchovním životě na hloubku znamená vstupovat do nových situací.
1: Ano, do bouřlivých vod. Víte, jednou v ochranově, když jsem se modlil, tak jsem to zažil přímo to, jak Pán Ježíš řekl Petrovi, zajeď s loďkou na hlubinu. To je náš život. My potřebujeme s tou lodí zajet na hlubinu. Protože tam v těch hlubokých vodách jsou ty ryby, po kterých my toužíme. Tam je ten život, pro který nás Pán Bůh stvořil. On řekl Petrovi, a na tobě já postavím svoji církev. A on chodil po vodě, že jo, Petr. A takže my potřebujeme prostě rozpoznat, jestli náhodou neparkujeme v přístavu. A ne, jestli náhodou Ježíš neříká, hele ne, nechceš mě vzít trošku na hlubinu, do těch rozbouřených vod. Tam.
0: Ale jak se chodí na hlubinu třeba v případě, že jsi vozíčkář, nebo máma uvázaná doma s 4 dětmi, nebo prostě jinak životně omezený člověk?
1: Taky velice dobrá otázka, taky jsem nad tím hodně přemýšlel. Nedávno jsem tady slyšel krásný rozhovor s jednou paní, která byla u vás taky v rádiu. Já myslím takhle, můj názor je, že my jsme tvoření tělem, duší a duchem. A když jedna ta část strádá, tak strádají všechny jako ostatní. Jo? Proto třeba muslimové se mě často ptali, jak mi vysvětlíš Trojici Boží. Tak já jsem to často přirovnával tady k tomu, že jsme... Jo? A já myslím, že Pán Bůh dává milost tam v těch oblastech, kde my jsme slabí, anebo nemocní, nemohoucí, tak on posiluje tu druhou část mnohem víc, takže my dokážeme žít velice kvalitní život i s tím handicapem, který máme a můžeme růst v té oblasti a může nás to naplnit a můžeme být v tom šťastný. Pán Bůh nemá zájem, aby někdo trpěl, byl nějak omezený. Jak já chápu svého Otce nebeského, že mu jde nejvíc o moje srdce, o můj charakter. A že to pro něj má mnohem větší hodnotu. My často se zaměřujeme na ten krátký život, který tady máme a nepřemýšlíme nad tím, co přijde na věčnosti. Představte si, že budete na místě, kde nebude pláč, nebude bolest a budete se navěky radovat. Nedávno jsem nad tím přemýšlel. Já vlastně jednou vstoupím do místa, kde už se nebudu trápit a budu do nekonečna šťastný a radostný. My máme ten život žít s tou perspektivou té věčnosti a pracovat na tom, aby si ten Pán Bůh nás, ty naše životy mohl použít pro to poselství té lásky, kterou prostě... To je ten výsledek toho, proč ta církev tady je.
0: Takže nezáleží na limitech, záleží na tom, jak jsme odvážní.
1: Ano, přesně tak. Je to o odvaze. Je to.
0: Jaro, my se musíme loučit, náš čas se naplnil. Chceš to naše dnešní vyprávění ještě nějak uzavřít, dát mu tečku?
1: Jo, já si myslím, jak jsem tady na začátku pořadu říkal, že věřím v to české srdce a v to milující české srdce, že je důležitý, aby taky to české srdce investovalo ve své domovině a aby předávalo tu dobrou zprávu i v místech, kde je potřeba, co je, že i v rámci naší země. No, máme tady právě tu oblast Sudet, máme tady ty dětské domovy a tak dále. Nemusíme vyloženě všichni odlétat, odjíždět do zahraničí za nějakou službou misí nebo tak, ale můžeme začít doma na domácím pole, protože tak, jak jsme tady se bavili, to dědictví je obrovské a myslím si, že potřebujeme pracovníky, potřebujeme lidi, kteří se tomuhle tématu budou více věnovat a kteří budou investovat své životy pro seznamování, vlastně připomenutí veřejnosti lidem v České republice, kým vlastně jsme. Je to otázka ty identity. Takže jo, chtěl bych pozbudit, kdokoliv má nějaké povolání ke službě, k misi, aby se zeptal Boha a zeptal se ho na to, Otče, nechceš mě mít tady? Náhodou. A věřte tomu, že on vám to potvrdí, třeba těmi třemi potvrzeními, který dal mě, tak i vám je dá.
0: Říká Jaro Aviv, host dnešního pořadu. Moc ti děkuji za tvůj čas a za děkuji. To, co jsi s námi sdílel. Od mikrofonu se loučí i Kateřina Hodecová, samozřejmě pozvánkou k poslechu zase za týden. Mějte se hezky a naslyšenou.

Jak vlastně číst Bibli? Tak o tom si bude v příštím vydání pořadu Klíčové slovo na Rádiu 7 v sobotu v 8 hodin ráno povídat Kateřina Hodecová s Petrem Rausem. Znělka Rádia 7 oznámila, že minula 22. hodina čtvrtku 24. září. Večerním časem vás vysíláním Rádia 7 provází Daniel Zeman. Ve čtení na pokračování v našem vysílání sledujeme životní osudy francouzského šlechtice Jeana de Conti, který se po vyvraždění své rodiny vydal vykonat pomstu. Ocitl se na lodi Jitřenka, kam se dal najmout jako plavčík. Neustále mu jde o život, protože první důstojník, který se podílel na smrti jeho rodičů, zná jeho totožnost i úmysl. Od 10:45 bude opět Pavel Hromádka číst z knihy nazvané Plavčík Jean.

Ve čtení na pokračování se díky historickému románu Manželů Dolejších opět ocitneme na lodi Jitřenka, kde došlo ke vzpouře. Nad lodí převzal moc první důstojník Flaubert. Neposlušní členové posádky byli spoutáni a uvězněni. Plavčíkovi Žánovi se podaří osvobodit kapitána a šlechtice de la Salle. Mezitím na moři propuká bitva s holandským obchodním dvojstěžníkem, na který zaútočili lidé z lodi Jitřenka. Místo zlata však mezi balíky zboží objeví dvě vyděšené anglické ženy, starší dámu a její krásnou dceru Patricii.

0: Bitevní vřavu vystřídalo náhle ticho. Zbytek holandské posádky stál na přídi, obklíčen řetězem Flaubertových lidí. Dávám vám poslední možnost, poklepal Flaubert plochou stranou čepele o kožené boty. Jelikož jste nám odpravili celkem slušný počet mužů, bude, myslím, jenom správné, když je někdo z vás nahradí. Pokud jste se ovšem rozhodli zemřít smrtí hrdinů, nebude vám v tom pochopitelně bráněno. Podívej, piráte, ozvalo se z hloučku holandských námořníků. Jmenuji se Van Twiller a jsem kapitánem této lodi. Vezmi si, co chceš, a nech nás v klidu odplout. To tak, ušklíbl se Flaubert. Nestojím o to, aby mi někdo dělal u francouzského dvora popularitu. To už sebou nese riziko tohoto podnikání. Ptal jsem se, jestli je mezi vámi někdo, kdo chce rozmnožit naše řady. Dobří námořníci jako vy jsou vítáni. Jestli si někdo touží zachránit život, nebudu mu to mít za zlé, rozhlížel se kolem sebe Van Twiller. Nikdo ani nemrkl. Blázni, zahučel napůl k sobě, napůl k námořníkům Flaubert. Blázni! Buď proklet a vezmi tě ďas, piráte, zvedl meč Van Twiller. Než však stačil udeřit, padl s rozťatým hrdlem na palubu lodi, která byla po celých 15 let jeho domovem i jedinou radostí. Naházejte je do moře, otočil se Flaubert k odchodu, když poslední muž holandské posádky vydechl naposledy. A nebo ne, zamyslil se. Přeneste na naši loď všechno, co bude za něco stát, a pak tuhle kocápku zapalte, i s nimi. Flaubert v chůzi zasunul pomalu kort do pochvy a rozhlédl se kolem. Naskytl se mu neutěšený pohled, ale on za svůj život podobným pohledům uvykl. Jeho minulostí byla válka. A on se naučil zabíjet zrovna tak, jako se jiný naučí spravovat boty či péct chleba. Poslyšte, pane, zastavil ho který si z námořníků. Tady leží nějakej mocnobl člověk a dejchá. Myslím, že až na pořádnou bouli na hlavě je úplně v pořádku. No a zalétl Flaubert hostejným zrakem k bledému obličeji. Já si jen myslel, podrbal se námořník na hlavě. Tyhle lidi bývají většinou zazobaný a páč mají rádi život, jsou ochotný solit, vysvětloval. Dobrá, tak ho přenes na palubu. Kdyby z něho nic nekáplo, zbavit se ho můžem vždycky, rozhodl muž prakticky a naložil si bezvládné tělo na široká ramena. Když člověk ve svém životě prožije utrpení a bolest, které mu připraví jiní, má pouze dvě možnosti. Odpustit, nebo se stát bytostí plnou hořkosti a touhy oplácet. Jako drtivá většina lidí si Flaubert vybral tu druhou. Vlastně tenkrát o té první vůbec neuvažoval. 4 planoucí hranice za hradbami města. A v nich 4 zmučená těla. Jedno z nich patřilo Viviane, dívce, kterou miloval. Církev rozhodla, že očistí svět od čarodějnic a ustanovila svatou inkvizici. Možná, že Viviana byla skutečně zvláštní ve svých zálibách a občasných nočních vycházkách po lese, ale styk s ďáblem, na to ji znal příliš dobře. Utekl. Aby nemusel poslouchat praskot ohně a naříkání obětí. Svíjel se bolestí a křičel až do úplného vyčerpání. Nakonec upadl do zvláštního stavu, kdy už nemohl vůbec nic. Když potom vstal, byl z něho někdo úplně jiný. Z veselého, trochu furianského syna gaskoňského sedláka toho zbylo žalostně málo. Flaubert si prohrábl vlasy s touhou zaplašit nepříjemné vzpomínky. Stárnu, pomyslel si s trpkostí, protože jen lidé, kteří stárnou, myslí na minulost tak často jako teď já. Znovu se rozhlédl kolem sebe a v té chvíli se v něm zatajil dech. Spod palubí uviděl vystupovat dvě bytosti, které sem, do místa mrtvých, jako by vůbec nepatřily. V první chvíli měl dokonce dojem, že má nějaké zvláštní vidění, a vzpamatoval se teprve tehdy, když se za nimi vynořila laprého zraněním zohavená tvář. Koukáš, jak si Holanďané umí zpříjemnit cestování, co? Houkl na něho bývalý královský poručík, který si dobře všiml výrazu překvapení a úžasu v jeho obličeji. Byly hezké obě, ale ta mladší byla skutečně krásná. Pro tu svoloč je jich skoro škoda, pomyslel si téměř s lítostí. Lapré, který znal Flaubera natolik dobře, aby uhádl, co se mu v tomto okamžiku honí hlavou, procedil mezi zuby. Znáš pravidla hry a radím ti, aby ses podle nich řídil. Vzhledem k tomu, že kořist rozhodně nevzbudí patřičné nadšení, bude nutný spravit chlapům náladu jiným způsobem. Jinak se může totiž stát, že ztratí chuť riskovat krk v dalších podnicích. Jasný?
1: Ty, poslyš, Lapré, kdo tě tak zřídil?
0: Mluvím vážně, zamračil se jeho pobočník.
1: Musel to být opravdový umělec a myslím, že tentokrát to bylo skutečně jenom ofouc.
0: Mám vztek, zaskřípal Lapré zuby. Na všechno! Původně chtěl říct na tebe, ale neřekl. Flaubert jej však přesto pochopil.

0: drž ho pevně! Přikázal Felipe Bertránovi a řízl. Muž zařval bolestí a omdlel. Bylo to tak pro něho lepší. Kulka z muškety vězela v jeho stehně hodně hluboko, a než se k ní Felipe dostal, musel si pomoct nožem ještě několikrát. Když konečně držel hledaný kousek olova mezi prsty, otřel si spocené čelo a poznamenal, pokud do té hnáty chytneš sněď, přičti to svý nadměrný horlivosti. Pak ránu převázal čistým plátnem namočeným v rumu a dal raněného odtáhnout na místo, kde leželi ostatní. Už před hodnou chvílí lodní kuchař s jakousi škodolibou radostí konstatoval, že jich je až dost na pouhé zábavné povyražení, které Flaubert sliboval. Však oni se za pár dní vzpamatujou, sledoval kuchařův pohled starý Bask. Teď chcípaj, ale jenom do doby, než potkaj novou loď. Peníze jim za nějakou tu díru do kožichu stojej, a jakási čest, to jim nic neříká. Kuchař mlčky otíral a čistil skrvavený nůž. Když byl hotov, vyzval nesmlouvavým gestem dalšího, notně pobledlého námořníka, který si držel paži s mapou zaschlé krve na předloktí. Felipe mu ruku pozorně prohmatával a přitom napůl ucha naslouchal Starochovu řečnění. Já toho pamatuju za dva lidský životy, ale nikdy jsem si nevšim, že by lidi zvonící dukátama byli nějak extra šťastný. Znal jsem dost korzárů, co si při svým řemesle přišli na docela slušnej peníz. Ale řeknu ti, že žádnej z nich se nedoved doopravdy od srdce zasmát. A to už vůbec nemluvím o tom, jaký berou konce. Nemám pravdu? Felipe pouze něco nesrozumitelného zabručel a dál se věnoval své práci. Kde pak? Pokračoval ve filozofování Bertrán, když viděl, že kuchaře k rozhovoru nepřiměje. Šťastným může člověka udělat jenom čistý svědomí. Který ty samozřejmě vlastníš, utrousil suše Felipe. No, zamyslel se Bask, kterého ku podivu kuchařova poznámka tentokrát nevyprovokovala k obvyklé reakci. Nemyslím, že by to se mnou bylo v tomhle směru nějak kor moc špatný, ale ukaž mi někoho, kdo ho má. Možná bych věděl, odtušil Felipe a obrátil se ke zraněnému. Máš štěstí, kamaráde, je to hladkej průstřel a řezat se nebude. Než se ti rána zahojí, můžeš v klidu přemýšlet, jestli ti stojí za to podělat si nejenom svědomí, ale celý život. Námořník něco zamumlal a odcházel očividně potěšen, že dopadl podstatně lépe než předchozí pacient. Stejně si nedá říct, hodil za ním Bertrán. Příště bude jen dávat větší pozor, aby střelil nebo bodl dřív než ten druhej. Asi máš pravdu, přisvědčil Felipe. Ale ono to skoro vyjde na stejno, když zabíjíš druhý, je to, jako bys zabíjel sám sebe.
1: Tohle je moc divná plavba, poškrábal se za uchem Staroch. Lidi říkají zvláštní věci a zaobírají se podivnejma myšlenkama.
0: No tak půjdem, ty mudrlante. Tady jsme udělali, co se dalo, a teď nás zase potřebujou jinde. Rád bych věděl, jestli se už Levasseur probral k životu. Řeknu ti ale, ten chlap má pořádně tvrdou palici, prohlásil obdivně. Paluba Jitřenky byla kromě pozuby ozbrojené stráže, kterou zde postavil Flaubert, téměř lidu prázdná. Kdo měl ruce a nohy v pořádku, raboval kajuty holandského dvojstěžníku nebo vynášel z podpalubí stohy kožešin, což byla v panujícím vedru úmorná dřina.
1: No ne, vydechl Bertrán a dloubl svého druha do žeber.
2: Vidíš to samý, co já? Nebo je to sen?
3: Není. Jsou to doopravdy ženský.
2: Jestli večer rozdá Flober chlapům rum,
3: no toť se ví, že rozdá.
2: Zatraceně, nechtěl bych bejt v jejich kůži.
1: Zaklel Bertrán a po chvíli dodal,
2: to mají teda smůlu.
1: Právě ve chvíli, kdy Lapré s Flobérem přecházeli s oběma zajatkyněmi po úzkém můstku mezi loděmi, postavil se jim do cesty muž, v němž Lapré poznal svého nedávného protivníka. Nedlouho předtím se probral z bezvědomí.
4: Neopovažuj se jich dotknout nebo jim ublížit, piráte!
1: Snažil se stát pevně na dosud vratkých nohou Angličan a ukazoval přitom prstem na obě ženy. Flaubert se na něho podíval, jako by měl před sebou obtížný hmyz, a obrátil se na Laprého.
5: Nevíš, co je to zač? Hodil hlavou.
4: Jsem lord Gosnold, vyslanec jeho veličenstva krále Karla II. A vracím se se svou rodinou z anglických kolonií zpět do Evropy.
1: Odplatil zajatec Flaubertovi stejnou mírou přezíravosti v hlase.
5: Tedy Angličan, konstatoval Flaubert.
4: Angličan, Španěl nebo Francouz, mělo by ti být jasné, piráte, že šlechtici pověření diplomatickými úkoly požívají zcela určitá privilegia hovořící o jejich nedotknutelnosti.
5: Já neberu ohledy na nic a na nikoho, prohlásil s důrazem Flaubert. Pokud jste opravdu tím, za koho se vydáváte, pak předpokládám, že jste dostatečně bohatý, abyste se mohl vyplatit. Jediná věc, která mě skutečně zajímá, milorde, je vaše odpověď na otázku, zda budete moci složit požadovaný obnos.
4: Nedostaneš nic.
5: Radím vám, abyste se neukvapoval. Mohlo by vás to mrzet.
1: A Flaubert položil ruku na rameno Lady Gosnoldové.

0: Dej pryč tu špinavou pracku!
1: Zasyčel výhružně anglický šlechtic. Tak vy tvrdíte, že nebudete platit? Uchechtl se spokojeně Flaubert. A co byste například řekl tomu, kdyby si dnes večer zahrála posádka o tyhle dvě dámy v kostky?
0: Ty!
1: Nahrbil se Angličan k útoku. Nedráždi ho, Edvarde! Zaprosila žena. Nevidíš, co je to za člověka?
2: Obdivuji váš postřeh, milady, uklonil se výsměšně Flaubert. Nejsem skutečně milovníkem dlouhých průtahů, a proto dám vašemu manželovi na vybranou už teď 500 000 liber ve zlatě, nebo... Zakončil výmluvným gestem.
1: Jenomže v té chvíli se stalo něco, s čím nepočítal. Lord Gosnold ho uchopil za široké klopy vesty a vší silou udeřil pěstí do obličeje. Vše se událo tak rychle, že žádný z okolostojících mužů nestačil zareagovat.
0: Tohle ti přijde draho.
1: Zbíral se ze země Flaubert a otíral si skrvavenou tvář.
3: Ach, Edvarde, proč?
1: Zašeptala žena.
0: Neudržel jsem se. Promiň, Alice.
1: Třel si v rozpacích Lord Gosnold ruku, kterou uhodil Flaubert. Svěsil ramena a dodal,
0: vím, že to byl nerozum.
2: Odvést!
1: Získal konečně otřesenou rovnováhu Flaubert.
2: A řekněte chlapům, ať sebou hodí. Čeká je zábava.
1: Pak už nevěnoval zajatcům jediný pohled a odcházel dlouhými kroky do své kajuty. Felipe s Bertránem byli natolik zaujati výjevem, který sledovali, že téměř přeslechli naléhavý šepot za svými zády. Prvního zaznamenal starý Bask a když otočil hlavu, setkal se s téměř zuřivým pohledem ke stěžni připoutaného Mária.
4: Co pak nemáte uši zatraceně?
1: Prskal vzteklé lodník, když se k němu přitočili.
4: Koukáte, jako byste nikdy neviděli chlapa, co dostal do zubů. Tak, a teď mi zkus tu svoji kudlu strčit zezadu do ruky, kuchtíku. Ale fofrem, než si toho všimnou ti neřádi, co mě hlídaj.
1: Kuchař Máriově prosbě blesku rychle vyhověl a stejným tempem zmizel.
4: Udělal si dobrý skutek, tlouštíku.
1: Poslal za ním vděčně lodník.
4: A to si piš, že vám předvedu lepší podívanou, než ten pán z Anglie.
0: Dobrý skutek,
1: převaloval Felipe v hlavě, když se svou těžkou chůzí kolébal napříč ke kuchyni.
0: Co je vlastně dobrý skutek? Vrazit někomu do ruky nůž? Možná, že dobrý skutek by spíš byl dát ho těm anglickým dámám. I když kulka z pistole je v těchto případech lepší. Zmáčknout kohoutek je mnohem jednodušší, než... Nakonec, oni by se tyhle věcičky pro poslední příležitost hodili v tenhle moment asi vícero lidem. Flaubert to teď určitě vezme hodně zkrátka.
1: Zrovna tak, jak to dělával L'Olonné, s nímž se plavil na jedné lodi skoro 10 let. Byl to odporný chlap. Sadista, jehož smrt byla stejně hrůziplná jako celý jeho život. Byl roztrhán a sněden kanibaly. On, Felipe, tenkrát přežil. Jenomže spolu s ním přežili i vzpomínky, které na sebe během času vzali podobu noční můry. Kolikrát jenom byl od té doby u zpovědi. Jak často nechával sloužit záhrobní mše za lidi, které vlastní rukou poslal na onen svět.
0: A zbytečné vyhazování peněz a kněží v tomto směru netrpěli zrovna přílišnou skromností. Dělej dobré skutky, synu,
1: radil mu převor jednoho kláštera. Až jich bude 7x víc než těch špatných, bude tvé svědomí očištěno. Nelze říct, že by se nesnažil, jenomže nevěděl, kolik těch špatných skutků ve skutečnosti bylo. A pak, Co pak člověk vydrží dělat pouze ty dobré?
2: L'Olonné, pirátský kapitán, jehož nejmilejší zábavou bylo nechávat ožírat zajatce žraloky, dokud z nich nezbyl na tažné mlaně pouze trup. Když je člověk na jedné lodi s takovým chlapem, je to, jako by dělal totéž, co on. Spoluvina není pouze prázdný právnický pojem. Když L'Olonnaise trhali po kouskách karibští indiáni, ječel strachy s očima vytřeštěnýma kamsi do neznáma. Já tam nechci, nechci, řval. Jakoby fyzická bolest ve srovnání s tím, co je před ním, byla zanedbatelná. Tenkrát se ježily vlasy hrůzou i těm nejotrlejším. Felipe přežil a přál si zapomenout, jenomže ono to nešlo. Pocit viny neodplavilo nic, dokonce ani nová kaplička, kterou dal postavit paně Marii ve své rodné vesnici.
0: Houby dobrý skutek, Mario, mračil se Felipe. S tím už jsem dávno skončil. Konečně, co do dobrých skutků, když je člověku z vlastního života pořád víc a víc nabití.

Otevřených dveří a chybějící stráže před kajutou druhého důstojníka si první všimla Lapré. Místo muže, který měl zajatce hlídat, objevil přede dveřmi výmluvnou kaluš krve a vedle ní pohozený hák na tuňáky, potřísněný zahnědlými skvrnami. No vida, ptáčkové uletěli, poznamenal Flaubert, kterého Lapré doprovázel. A s pomocí toho staříka rybáře, kdo by to do něho řekl, dodal téměř s obdivem. Neměl ses s nima tolik vybavovat, bručel nespokojeně Lapré. Uvidíš, že nám ještě nadělají spoustu problémů. Možná, připustil Flaubert. Ty se však dají řešit. Zatím žádná velká sláva. Dával najevo svou špatnou náladu bývalý poručík a odkopl špičkou boty nebezpečně vyhlížející hák. Flaubert ho už ostře sjel, ale pak se spokojil s tím, že procedil mezi pevně sevřenými rty: náhodou znám způsob, jak se našim kamarádíčkům dostat na kobylku. Až bude zboží přeloženo, svoláš všechny muže na palubu, rozuměl jsi? Lapré pouze přikývl.

Knihu Plavčík Žán napsali Eva a Pavel Dolejší. Vydalo nakladatelství Daniel knihy roku 2024. Četl Pavel Hromádka, hudební doprovod obstaral Tomáš Najbrt. Pokračovat už 13. částí budeme na Rádiu 7 zase zítra 15:15.

Skláníme se před tebou, Bože. Nikdo není jako ty. Nikdo není jako ty. Ty jsi smyslem našich životů. Ty jsi ten, kdo nám daroval život. A tak my ti děkujeme. Skláníme se před tebou. Ty jsi Bůh. Jediný pravý Bůh. Ty jsi nádherný. Jsi úžasný.

Ve výkladu Markova evangelia v pořadu Ke kořenům se pomalu chýlíme k závěrečným veršům. Před velkým koncem nás ještě čeká projít smutnými zprávami, které zdrtily učedníky. Další díl zmíněného pořadu, tedy pořadu Ke kořenům, začíná na Rádiu 7 už za chvilku po 23. hodině.

tvůj hlas, ač tichý je, ani v bouři jej nelze přeslechnout. Tvé slovo, když v srdci žije,

0: Minula 23. Vstupujeme do poslední hodiny čtvrtku 24. září. Dobrý poslech pořadu Ke kořenům na Rádiu 7 vám teď přeje Daniel Zeman.
1: Ke kořenům. Biblické výklady a

0: Milí posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Ke kořenům, který pro vás ve vysílání Rádia 7 připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme opět číst Markovo evangelium. Pokračujeme tak v našem rozhlasovém seriálu výkladu tohoto biblického textu. Naším průvodcem je kazatel Bratrské jednoty baptistů Jáchym Gondáš. Vítej ve vysílání, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jáchyme, my jsme se v našem průběžném čtení Markova evangelia dostali do prostřed scény ukřižování v 15. kapitole. Co je důležité z toho, co jsme si řekli posledně, abychom rozuměli tomu dnešnímu textu?
1: Já myslím, že možná důležité už začíná být v tu chvíli opravdu všechno, v každá ta položka toho textu, protože to místo, ke kterému se právě dnes blížíme, dostáváme, je takovým vrcholem, ve kterém jako všechny ty motivy Markova evangelia se sčítají a najednou se v takovém váku Ježíšovy smrti na kříži sečtou až do něčeho, co nás zavalí, kde všechny ty motivy prostě dostanou nový význam, nový smysl. Každopádně je důležité si připomenout, že to pašijní vyprávění u Marka je vrcholem evangelia, je jeho pointou. Tomu odpovídá i Markův styl, který vlastně v těch posledních perikopách je velmi bohatý na nejrůznější starozákonní narážky, na nejrůznější symbolické motivy, které nám mohou dopomoct k pochopení Ježíšova utrpení a jeho smrti. Takový důležitý motiv, který bychom neměli minout, je, že Marek zdůrazňuje, že Ježíš přichází na kříž vědomně, z vlastního rozhodnutí, že to není žádné nedopatření, není to žádná osudová chyba, ale je to naopak něco, co vědomně přijímá, i když za cenu velkého vnitřního zápasu. Markův Ježíš není rozhodně nějakým supermanem, který by to všechno zvládnul bez problémů, který by to zvládnul s nějakým božským nadhledem, ale vystupuje velmi lidsky, jak v průběhu toho předchozího textu evangelijního, tak právě teď v té situaci utrpení. Vidíme, že to je text, který nás uvádí do toho největšího konfliktu mezi světem a Božím slovem, které se stalo ve světě tělem. A ta konfrontace teď už je tak silná, že všechno ostatní v ní pohasíná a vlastně ta poslední agonie Ježíšova života, ve které umírá, to všechno smaže nebo nějakým způsobem překryje.
0: Dnes je před námi text od 33. verše 15. kapitoly, zatím budu číst do verše 39. Navazujeme na scénu, kterou jsme zde četli minule, kdy byl už Ježíš ukřižován. Když bylo poledne, nastala tma po celé zemi až do 3 hodin. O 3 hodině zvolal Ježíš mocným hlasem Eloi, Eloi, lema sabachthani, což přeloženo znamená Bože můj, proč jsi mě opustil? Když to uslyšeli, říkali někteří z těch, kdo stáli okolo, hle, volá Eliáše. Kdo si pak odběhl, namočil houbu v octě, nabodl ji na prut a dával mu pít se slovy, počkejte, uvidíme, přijde-li ho Eliáš sejmout. Ale Ježíš vydal mocný hlas a skonal. Tu se chrámová opona roztrhla v půli, od zhora až dolů. A když uviděl setník, který stál před ním, že takto skonal, řekl ten člověk byl opravdu syn Boží. Scéna ukřižování začíná v 9 hodin a my zde čteme, že v poledne nastala obrovská tma, která trvala až do 3 hodin a Ježíš ve 3 hodiny zemřel. Proč ty časové údaje?
1: Tak zvláštní na tom vyprávění o Ježíšově smrti je vlastně ten rychlý spád, který celá ta scéna ukřižování má. My víme, že to utrpení na kříži, to utrpení těch ukřižovaných bylo pro ty přihlížející lákavé a zajímavé právě v tom, že bylo dlouhé, že ta agonie bývala dlouhá. V Ježíšově případě oproti tomu je ku podivu vlastně mnohem kratší, než bylo obvyklé. Jinak myslím, že pro Marka je zase podstatné zasadit ten příběh do nějakého konkrétního rámce, zase zdůraznit tu jeho realistickou povahu. Není to žádné vyprávění o nějakém metafoře, není to žádný pokus jenom naznačit nějaké utrpení Boha jako semene zasazení.

0: faktum živého, mrtvého a vzkříšeného Krista. A proto také ten časový rozměr musí být vlastně takový, aby to bylo vůbec možné, aby se to mohlo realizovat, aby skutečně tam mohli být lidé, kteří mohli tu identitu Ježíše, který umírá na kříži, skutečně potvrdit a vyvrátit jakékoliv pochyby o tom, že zemřel ve skutečnosti někdo jiný nebo že nezemřel, což byly pochyby, které se nejenom vždycky objevovaly, ale objevují se dodnes.
1: Motiv tmy. Od 12 do 3 hodin odpoledne byla tma. Co to znamená?
0: Ta světelná symbolika, symbolika světla, ohně, jiskry, ta je v tom myšlení biblickém novozákonním spojená hlavně s Janovým evangeliem. Ale samozřejmě to neznamená, že by se neobjevovala i jinde. A u Marka právě teď vystupuje do popředí. Ta Ježíšova agonie, ta jeho blížící se smrt, nastávající smrt, ta je okamžikem, ve kterém ze světa mizí to, co mu dávalo jeho světlo. My jsme viděli před chvílí Petra, který se vyhříval u ohně, který přicházel k tomu světlu z té temnoty zatýkaného Krista. Zatímco Ježíš byl v tom chladu, byl oddělený od toho světla v nějaké cele, kde čekal na soud, tak Petr ten přišel k tomu světlu ohně a tam společně se sluhy z veleknězova domu se ohříval. Ale přitom to světlo, ke kterému Petr šel, nebylo to pravé. A v Ježíšově smrti v té chvíli té agonie předsmrtelné a samotné smrti se to ukazuje. Ukazuje se, že to skutečné světlo, to, co dává světlo tomuto světu, pohasíná právě v Kristu. A že všechna ta ostatní světla jsou jenom takovými náhražkami toho pravého světla, které vstoupilo s Kristem do světa.
1: Možná bychom mohli také vzpomenout první knihu Mojžíšovu, když je tam řeč o stvoření těch vesmírných těles, tak ona jsou umístěna proto, aby vyměřovala čas. A jestliže zde najednou je tma, slunce mizí, tak jako kdyby se ten svět ponořil do bezčasí.
0: A ono to také tomu tak trochu odpovídá i té zkušenosti lidského života, že ten beznadějný život se stává životem takovým ukráceným o tu časovou dimenzi. Najednou se tak hrozně nesnesitelně táhne, protože tam není žádný výhled, není tam žádná naděje. A myslím, že zase to souvisí s tou nadějí, která přichází do světa v Kristu, že svět bez Krista ztrácí nějaký důležitý orientační bod, nejenom v tom smyslu světla jako nástroje k vidění, ale také právě světla jako odměřovatele času. Najednou jsme ztracení, nevíme, k čemu směřujeme, jestli vůbec k něčemu směřujeme, a to se všechno v tu chvíli Ježíšova umírání sčítá a zviditelňuje, nebo právě naopak spíš zneviditelňuje.
1: Křesťanská mystika také má bohatou zkušenost s jakýmsi prožíváním nebo promeditováním toho, co Ježíš prožíval na kříži, právě v tom bezčasí, navíc ještě ve spojení s těmi slovy z 22. žalmu: Bože můj, proč jsi mě opustil?
0: A to je určitě jedna z legitimních odpovědí na tu zvěst Ježíšova kříže, určitý pokus vcítit se do toho, protože to asi dobře víme, že jenom to intelektuální porozumění nebo ta intelektuální analýza novozákonní zvěsti nepostačuje. My musíme postoupit dál. A tady ta rovina toho emocionálního prožitku, nějakého niterného prožitku je důležitá. Na druhou stranu vždycky v sobě nese také určité nebezpečí toho, že se tak trochu zahledíme, zakoukáme do toho prožívání Kristova utrpení, že si nevšimneme, že je nějaké skutečné, reálné utrpení nám na blízku, které se nás bezprostředně může týkat, možná se nás týká, vybízí nás k tomu, abychom do něj vstoupili jako ti, kteří se budou solidarizovat s těmi trpícími, případně jim přispěchají na pomoc, vezmou na sebe díl toho jejich utrpení. A tam potom záleží hodně na tom, z jaké tradice přicházíme, co nás oslovuje, co je pro nás důležité. Já sám vždycky jsem v tom měl pocit, že ve světě je tolik utrpení, že už nemusím se do žádného nějak složitě vciťovat a nějak ho vytvářet v nějakém meditačním ústraní. Stačí se otevřeně konfrontovat s tím, co je kolem nás. A tam můžeme být Kristu, tomu trpícímu Kristu, velmi blízko.
1: Přesto však zde je jedna myšlenka, která určitě stojí za úvahu, a to je právě ta Ježíšova modlitba, kterou mi kdysi profesor Jan Heller interpretoval slovy: ne proč

0: si mě opustil, ale k čemu si mě opustil?
1: To Ježíšovo zvolání je samozřejmě důležité a je to vidět i v tom, jak se opakuje v tom evangelijním popise Ježíšovy smrti. Tady ten 22. žalm nám rezonuje, je to jedno z těch míst, která máme nejvíc spojená s Ježíšovým ukřižováním. A to první, co je potřeba říct a připomenout, je, že jakkoliv to zní beznadějně a zní to jako zážitek úplné opuštěnosti, úplné izolace, tak je to modlitba, je to volání k Bohu. Čili to, co Ježíš dělá, je, že se ptá po božích záměrech, ptá se po boží vůli, nikoli po tom, jestli Pán Bůh je, jestli nezmizel, ani ho neproklíná žádným způsobem. Je to stále, i když velmi zoufalé, velmi dramatické vztahování se k Bohu. To je věc, která někdy v té reflexi toho textu může zmizet a může to vypadat, že tady takovou nešikovností těch pisatelů evangelia vlastně proniklo, že Ježíš byl Bohem opuštěný a že se Pán Bůh k němu postavil zády. A tedy nejenom k němu jako k osobě, ale také k celému tomu příběhu, který tvaroval svým jednáním, svými slovy. Kromě toho, že Ježíš ta svá poslední slova formuluje jako slova modlitby, tak pro mě osobně je důležité také to, že to je modlitba tradice. To dnes není nějak zvlášť populární, dnes větší důraz mám pocit se klade na tu osobní zbožnost, když už nějakou, tak na tu zbožnost, která není nikým nadiktována, není nějak dopředu zapsána. A tady se znovu a znovu ukazuje, že ta autentická modlitba, ta nejniternější modlitba, ku podivu může být modlitbou, která přichází z tradice, která je zapsaná, kterou jsme četli, přejali, kterou citujeme, protože tu autenticitu získává tou situací, ve které je vyslovena. Nikoli tím, že musíme hledat vlastní slova. V tom pro mě i ten Ježíšův příklad je zase velmi podstatný. Je pro mě podstatné, že máme věnovat pozornost tomu, co bylo řečeno před námi, protože se to může stát realitou v našem životě. To, co je možná taková třetí věc, kterou bych chtěl u toho textu zdůraznit, je, že ho musíme vzít zase na druhou stranu vážně, to zvolání Ježíšovo. Ježíš se ocitá v nějakém vákuu a to vákuum není dáno jenom tím, že se od něho odklánějí lidé, jeho blízcí, že se proti němu staví člověk jako živočišný druh, ale to vákuum spočívá i v tom, že on uvízne někde uprostřed. Sám zůstává člověkem, nemá nikoho blízkého, nemá nikoho, kdo by ho doprovázel a zároveň ještě není u Boha. Je tady, je s námi a proto trpí vším, čím trpí člověk. I tou nejistotou o Bohu, nejistotou o boží vůli a vytrpí to až do konce.
0: Zajímavé je, když cituje 22. žalm, který je v té své první části skutečně velmi bezvýchodný, tak on potom ale má v sobě zlom a končí plný naděje. Hospodin se k tomu trpícímu žalmistovi přiznal a on ví, že bude vydávat o něm svědectví a o té jeho záchraně.
1: A to je další taková podstatná věc, která se toho týká, že Ježíš citací toho žalmu vlastně situuje to ukřižování a svou vlastní smrt do určitého vyvíjejícího se příběhu. Vlastně tím jakoby dopředu naznačuje, že to není konec, že to není ještě všechno, že to je ten nejhlubší propad, že to je to nejhlubší, nejtěžší místo, kterým musí to vyprávění projít, ale tady nekončí. A v tom to, co neříká z toho žalmu, co výslovně necituje, je stejně důležité jako to, co zrovna říká. Takže určitě v tom máš pravdu, je potřeba celý ten 22. žalm číst jako text, ve kterém Ježíš rozpoznává svoji situaci. To znamená i s tím výhledem, ke kterému směřuje.

0: Posloucháte Rádio 7, pořad ke kořenům. Dnes si čteme, milí posluchači, 15. kapitolu Markova evangelia. Naším průvodcem je Jáchym Gondáš. Zmínili jsme zde Ježíšovu modlitbu, která je zde citována aramejsky, což je taky zajímavé. A na to cituje Marek jednoho z těch, kteří stáli kolem, který neporozuměl těm Ježíšovým slovům a říká, hle, volá Eliáše. Takže se zde jedná o další nedorozumění.
1: Ten motiv s Eliášem je zvláštní v tom, že vlastně nechtěně zase ten nerozumějící před námi otevírá další poukaz na starozákonní kontext Ježíšova příběhu Ježíšovy smrti. Je zajímavé, že Eliáš, který tady je chápán jako nějaký nadpřirozený pomocník pro Ježíše, kterého Ježíš v tom svém utrpení volá na pomoc, je ve skutečnosti opačným obrazem. Ve skutečnosti přece, když čteme proroctví Eliášovi, sledujeme jeho postavu, tak vidíme, že on je tím, kdo volá po Ježíšovi. On je tím, kdo volá po velmi hmatatelném a konkrétním božím vstupu do světa. Můžeme si jenom připomenout slovo, které známe také od Eliáše, kdy se modlí k Hospodinu a prosí ho, odpověz mi, Hospodine, odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh, ty sám obrati jejich srdce zpět k sobě. V tom můžeme vidět, jak i v té Eliášově postavě je taková touha po tom, aby Hospodin nějak viditelně a znatelně, citelně vstoupil do světa. Zase je to motiv, který trošku připomíná ty vojáky ponižující Ježíše tím, že ho převlékají za krále, vysmívají se mu a přitom nechtěně trefí něco, co je opravdu pravdivé a důležité.
0: Ježíšova smrt je zde popsána jednoduchou větou, ale Ježíš vydal mocný hlas a skonal. A v zápětí je zde napsáno, tu se chrámová opona roztrhla v půli od zhora až dolů. Takže jsou zde spojeny vlastně dvě události, které jako kdyby vůbec spolu nesouvisí. Někde za městem umírá Ježíš na kříži a v chrámě se trhá chrámová opona, která patří k tomu nejdůležitějšímu zařízení židovského chrámu.
1: Je to zase určitý kontrast, který Marek vykresluje. Na jednu stranu Ježíš vydává mocný hlas a zdá se, že to je to poslední, co zaznělo z toho živého božího slova, které bylo tělem, chodilo mezi námi, že to je konec toho slova ve světě. A že stejně jak přichází ta tma, tak přichází také takové velké ticho, ve kterém už boží slovo nebude zaznívat, protože nemá v tomto světě své místo. Ale zároveň ta událost vyvolává okamžitě bezprostřední reakci, která nám ukazuje, že to ticho není zas tak úplné, že to zmlknutí toho božího hlasu v Kristu vyvolává určitou reakci, vyvolává určitý pohyb. To, že na druhé straně, že v jeruzalémském chrámu najednou se trhá chrámová opona, to je velmi silný a bohatý motiv, který nám připomene veleknězovo roucho roztržené při Ježíšově výslechu, kdy právě to vyznání, že Ježíš je skutečně božím synem, že je tím, který přichází ve jménu Hospodinově, je tak ostré, to slovo je tak ostré slovo, že začíná párat tkaninu světa, začíná párat tu osnovu, ze které je tento svět utkaný. Ta chrámová opona v tomto smyslu určitě může být námi pochopena jako určitá osnova toho židovského náboženství, toho pojetí světa, pojetí Boha, velmi pevného, které odděluje to lidské od toho božského na dvě strany, neproniknutelně, a vlastně s takovou velkou posvátnou bázní, ale zároveň také s neochotou nechat to boží vstoupit k nám, že nejenom my nesmíme vstoupit na tu boží stranu, protože by to byla svatokrádež a pokus nějak se dohrabat k Bohu vlastní silou, ale zároveň tím bráníme Bohu, aby vstoupil na tu naši stranu. A tak, jak to potom epištola Židům velmi intenzivně interpretuje, tato chrámová opona se roztrhne, protože už pro ní není místo, už není důležitá. Najednou to boží tak intenzivně vstoupilo do lidského, že to rozdělení přestává dávat smysl. Někdy to párání je bolestivé, skoro vždycky bude bolestivé a povede k něčemu, co může otřást naším životem. To vidíme i na tom veleknězově rouchu, Možná nám to dokonce připomene i ten obraz s roztrhlými měchy, které roztrhá to nové víno. Ale zároveň je to jediná cesta, jak to Boží skutečně do toho lidského může vstoupit a jak do něho vstupuje. To znamená, něco staré musí prasknout, něco staré musí být roztrženo, musí být zlomeno. Marek přitom zůstává vlastně u tohoto jednoho motivu, který je pro něho asi ten centrální, důležitý, než to ostatní evangelisté potom přinášejí další obrazy, další motivy spojené s tím, co ta Ježíšova smrt bezprostředně vyvolává, jako je zemětřesení a otevírání hrobů a další motivy, které nějak rozvíjejí ještě ten pohyb, který Ježíšova smrt započíná.
0: Zajímavé je ještě zmínit v souvislosti s chrámovou oponou, která oddělovala svatyni od svatyně svatých, čili od toho nejsvětějšího místa židovského náboženství, že několik desítek let před touto událostí, když Římané dobili Jeruzalém, tak Pompeius vstoupil přes tu chrámovou oponu do svatyně svatých, byl zklamán, že tam nic nenašel, ale také se mu nic nestalo, což podle Tóry měl okamžitě padnout mrtev. Takže vlastně celé už to nějak nefungovalo, už ten systém náboženský, židovský, byl víceméně jenom velkou kulisou.
1: A v tomto ohledu se možná právě zdůrazňuje a víc ukazuje, že ta role té opony nebyla ani tolik už v tom, aby zabránila tomu vstupu k božskému, ale opravdu naopak spíš Bohu v tom, aby vstupoval k nám. Protože i bez té opony a i bez toho Pompeia se Židé snažili svou náboženskou praxí, svým náboženským usilováním nějak se k tomu Bohu dostat, nějakým způsobem k němu proniknout. Ne v tom posvátném prostoru, ale v tom, že se k němu přibližovali svými vlastními zdroji, svou vlastní silou, svými vlastními dovednostmi. A v tomto ohledu opravdu ta chrámová opona byla spíš bariérou pro Boha. A ta bariéra v tuto chvíli padá.
0: Ježíšova smrt způsobila ale velký pohyb nejenom někde uprostřed Jeruzaléma v chrámě, ale přímo na místě, na Golgotě. Tady z úst pohanského setníka zaznívají slova: ten člověk byl opravdu syn Boží. A ta slova my jsme slyšeli v Markově evangeliu už jednou, a to, když zněla z hůry po Ježíšově křtu.
1: Zase velmi typicky pro Marka je tady zdůrazněno to napětí, kde jsou učedníci, kde vidíme, nejsou tam, nedoprovázejí Ježíše, kde jsou ti, kteří mu uvěřili, kteří se nechali Ježíšem uzdravit, kteří se nechali uvést do toho nového života. Nikdo z nich tady není a ten, kdo tady je, je naopak člověk, který se nějakým způsobem aktivně nebo pasivně podílí na Ježíšově utrpení, na Ježíšově smrti. A ten je člověkem, který vydává to první velikonoční vyznání. Ten je tím, který právě ukazuje, že to Boží slovo nestichlo navždycky. To je velmi důležitý motiv. A ta chrámová opona nám v tuto chvíli může tak trošku připomenout i divadelní oponu. Až do této chvíle mohl Ježíš o sobě klidně říct to, co říká Job: Hospodin vystavil mne za přísloví lidem a za divadlo všechněm. Opravdu ti lidé, kteří jsou kolem kříže, tam na něj přišli jako na podívanou, přišli si polechtat nějaké svoje pocity tím, že se budou dívat na popravu, že budou se účastnit té popravy, což byla vždycky velmi vyhledávaná kratochvíle. A nikdo z nich nevstoupil na tu půdu společenství s Ježíšem, který umírá. Zůstávali venku, zůstávali opravdu jako před nějakou divadelní oponou. A v tuto chvíli se ta opona roztrhne a první z těch diváků se změní v účastníka toho, co se tam odehrává. Vstoupí dovnitř, paradoxně je to právě setník, a znovu je to pro nás velmi nadějné slovo, protože nám připomíná, že ke Kristu můžeme přijít odkudkoliv, že můžeme přijít i ze situace, která je zdánlivě neodpustitelná nebo tak vyhroceně protikristovská, což ostatně o nějaký čas potom potvrdí také apoštol Pavel, který přichází z podobného místa ke Kristu, přichází z toho společenství těch, kteří proti němu bojovali. A ten setník není jediný, právě je možná velmi dobré upozornit v té souvislosti na to pokračování, na to bezprostřední následování toho textu, kde jsou další, kteří zatím jsou v tom povzdálí, udržují se v té úctivé vzdálenosti, kdy už se v nich něco párá, už se taky i v nich něco trhá, ale ještě to není definitivní a potřebuje to nějaký čas, potřebuje to uzrát. Tak myslím, že ještě možná poslední věc, kterou k tomu můžeme říct, je, že hned pod křížem vidíme už ty dva modely obrácení se ke Kristu. Jeden model jakéhosi okamžitého přepnutí, otevření očí, ve kterém člověk může říct, ano, stalo se to tehdy a tehdy, uvěřil jsem, moje oči se otevřely, uvěřil jsem v Krista, obrátil jsem se. A vedle toho také lidi, ve kterých něco přichází ke slovu, ale potřebuje to určitý čas, potřebuje to určitý proces.
0: Můžeme tedy dočíst dva verše, které jsme zatím nečetli, 40. a 41. Zpovzdálí se dívali také ženy, mezi nimi i Marie z Magdaly, Marie matka Jakuba mladšího a Josefa a Salome, kterého provázeli a starali se o něj, když byl v Galileji, a mnohé jiné, které se spolu s ním vydali do Jeruzaléma. Jáchyme, tady ten text v našem českém prostředí se stal trošku slavný díky knize, která se jmenuje Zpovzdálí se dívali i ženy.
1: Je to jeden z těch motivů, kde v tom novozákonním textu je zdůrazněno místo žen vůbec v evangelijním kontextu, a proto není zvláštní, že inspirovalo také sestru Opočenskou k tomu názvu její knihy, která se zaměřuje na feministickou teologii nebo na teologii, která zdůrazňuje místo žen v církvi a v křesťanském myšlení. A myslím, že to je docela správný poznatek, protože ukazuje v té vypjaté chvíli Ježíšova pronásledování, že těmi, kdo jsou ochotní a schopní dojít alespoň do toho povzdálí, ze kterého se dívají, jsou ženy. Nejsou to ti muži, kteří tak statečně Ježíše doprovázeli, když se nic nedělo, ale jsou to právě ženy. To je věc, která odpovídá historické zkušenosti církve. A to sice, že ženy byly ty, které držely církev při životě ve chvílích, kdy bylo zlé. Naopak v jakémkoliv okamžiku, kdy církev procházela nějakou krizí, nějakým utrpením, a to nejenom fyzického útlaku, ale i tím myšlenkovým utrpením nějaké krize identity, třeba v nastupující sekularizaci v Evropě, tak muži byli ti, kteří jako první odcházeli z toho společenství církve. Myslím, že v tomto je zase ten Markův obraz realistický a ukazuje, jak důležitá je i ta hodnota osobního vztahu ke Kristu, který u těch žen můžeme předpokládat. Na druhou stranu možná dobré je zdůraznit i to slovo, že se ty ženy dívají zpovzdálí, že tam jsou, to už samo o sobě ukazuje jich odvahu, ale rozhodně nejsou nějakými hrdinkami, které by teď všechno zachraňovaly a všechno vzali na svá bedra. Takže není dobré přetížit ten obraz v tomto směru. To, co je pro mě podstatné, není tolik to, že jsou to ženy, možná díky tomu, že se pohybuju v církevním společenství, které už tuto tematiku neprožívá tak vášnivě a prostě rozlišuje lidi podle ještě něčeho jiného, než jenom podle pohlaví. Ale právě to, že tam někdo je, v kom to vyvolává ten ozvuk, ke komu se blíží ta tlaková vlna Ježíšovy smrti a něco uvádí do pohybu. A myslím, že to je místo, se kterým se můžeme identifikovat. My jako čtenáři Markova evangelia stojíme vlastně na podobném místě. Zatím jsme se dívali zpovzdálí a Marek jako autor to tak trochu ví. Ví to o nás, ví to o čtenářích evangelia, že jsme někde na blízku, protože jsme to dočetli až sem, ale ještě nejsme stále dostatečně blízko. A je to další apel na to, abychom tou roztrženou oponou prošli, abychom vstoupili, abychom se setkali s Kristem, který nám jde v ústrety, a nezůstali diváky.

0: Ve vysílání Rádia 7 posloucháte, milí posluchači, pořad Ke kořenům. Čteme dnes 15. kapitolu, kterou teď dočteme od verše 42. do verše 47. A když už nastal večer, byl totiž den přípravy před večer soboty, přišel Josef z Arimatie, vážený člen rady, který také očekával království boží. Dodal si odvahy, vešel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo. Pilát se podivil, že Ježíš už zemřel. Zavolal si setníka a zeptal se ho, je-li už dlouho mrtev. A když mu to setník potvrdil, daroval mrtvé tělo Josefovi. Ten koupil plátno, sňal Ježíše z kříže, zavinul ho do plátna a položil do hrobu, který byl vytesán ve skále. A ke vchodu do hrobu přivalil kámen. Marie z Magdaly a Marie matka Josefova se dívali, kam byl uložen. V této perikopě se objevuje další postava, a to je Josef z Arimatie, vážený člen rady, který také očekával království boží. Co to je za postavu?
1: Josef z Arimatie je postava, která je netolik v písmu samotném, ale v té následující tradici křesťanské velmi důležitá. Tak jak to bývá, čím méně o té, které postavě víme z biblického textu, tak tím více vyvolává takovou tvořivost, potřebu ji nějak domyslet a doplnit o určité motivy, které možná v tom sebepochopení církve chybí a nejsou tematizované. Josef z Arimatie hrál velmi podstatnou roli, zejména v těch kruzích, které nějakým, dejme tomu, až trošku tajemným způsobem chtěli domýšlet to Ježíšovo ukřižování. Víme, že velkou roli hrál v takové představě, že po Ježíšově smrti se plavil do Irska, kam přivezl kalich s Ježíšovou krví, ten předobraz svatého grálu, a že hrál velmi podstatnou roli právě v tomto okruhu příběhů spojených se svatým grálem. Na druhou stranu, v samotném tom biblickém textu jediné, co o něm víme, že to byl člověk, který měl určitou míru statečnosti, možná větší než ti učedníci, kteří Ježíše bezprostředně doprovázeli, protože ti stále ještě tady nejsou, stále ještě zmizeli někam, ale přitom ta jeho statečnost měla jakoby opačný pohyb. Je vlastně odlišná od toho chování třeba apoštola Petra. Apoštol Petr je nejdřív statečný, potom tu odvahu ztrácí ve vztahu k té konfrontaci, k tomu nebezpečí, kterému hrozí. Josef z Arimatie je vážený člen rady, můžeme usuzovat, že jako vážený člen rady se také účastnil Ježíšova odsouzení, což je samozřejmě velmi pikantní detail, který se týká jeho osoby, ale zároveň vidíme, že po Ježíšově smrti všechnu tu svou ostražitost, nějakou možná zbabělost vnitřní odkládá a udělá krok, který je odvážný a vyžádá si Ježíšovo tělo. To znamená, z toho vnějšího pohledu by pro nás mohl být mnohem větším příkladem než třeba Petr. Ukazuje, že ta cesta může být cesta zlepšující se, cesta směřující vzhůru od zbabělosti k odvaze. Zároveň ale to, co dělá celé to vyprávění o Josefovi z Arimatie zvláštní, je, že nám nabízí určitý typ vztahování se ke Kristu, určitý typ církve. Můžeme možná říct, že Josef v tom příběhu je předobrazem určitého typu církve. Jaká ta církev Josefova by byla? Byla by to církev, která má velkou úctu k tomu mrtvému Kristu, která si ho chce s láskou připomínat, která chce vytvořit místo, kde by se mohla ke Kristu vracet, kde by mohla ho uctívat, vzpomínat na něj. A je to církev, která je v tomto ohledu i velmi obětavá. Je ochotná vydat mnoho ze svého majetku, aby takové místo, takový výstavní hrob, takové mauzoleum výstavní pro Ježíše připravila. Je ochotná proto i něco riskovat. Je to ale přece jenom církev, která konzervuje mrtvého Krista. Oproti tomu ta církev, kterou už v nějakém zárodečném obraze představuje Petr, je opačná. Je to církev chybující, velmi nestatečná, velmi neodvážná. Církev, která si s mrtvým Kristem neumí poradit. Na potřebuje živého Krista. Když je Kristus nablízku, když je živý, když je přítomný, tak sbírá svou odvahu, ale kdyby byl mrtvý, tak tu odvahu nemá. Neobjeví se, schová se někam, rozuteče se. Zvláštní pro nás je to, že evangelijní příběh nás směřuje k tomu, že právě ta Petrova církev, ta církev, která se neobejde bez živého Krista, je církev živého Krista. Že to je ta cesta, kterou můžeme, máme následovat, a ne ta cesta Josefa z Arimatie jako odvážného a přece jenom vlastně konzervujícího hrobníka Ježíše Krista. A v tom ohledu si myslím, že ta postava je pro nás důležitá, protože nám stále ukazuje nějakou alternativu, která se nám nabízí a kterou bychom podle mého názoru měli odmítnout. To, že Petr si neumí poradit bez toho živého pána, to na jednu stranu ukazuje jeho slabost, ale na druhou stranu to ukazuje právě tu nepostradatelnost vzkříšeného Ježíše. To, že církev bez něj by byla jenom nějaký folklorní kroužek, nějaká skupina, která si připomíná svého milého zesnulého.
0: Celý tady ten příběh kolem Josefa z Arimatie nám vlastně připravuje situaci, která bude následovat v 16. kapitole, protože Josef umisťuje Ježíšovo tělo do hrobu vytesaného ve skále a vysloveně se zde říká, a ke vchodu do hrobu přivalil kámen. A jsou zde přítomny Marie z Magdaly a Marie matka Josefova, které se dívají, kam je Ježíš uložen, a ty se nám objeví v té následující kapitole a budou řešit problém, jak odvalit právě onen kámen.
1: Ten kámen tam hraje samozřejmě roli za prvé nějakou konkrétní praktickou. My víme, že v té době bylo velmi důležité ten hrob zapečetit, aby se tam nedostala nějaká zvířata, protože se nepohřbívalo do země, zůstávalo to tělo vlastně položené na takové lavici. Tak z tohoto hlediska je to čistě praktická věc, ale zároveň to zase souvisí s tím, co jsem říkal před chvílí. Ten Ježíš už je někde zapečetěný, zabalený, už vlastně nepatří do tohoto světa, nemá sem přístup, protože není žádná důvěra v to, že by mohl do toho světa ještě někdy vstoupit. Je uchovaný jako vzpomínka, jako taková časová emocionální konzerva, ke které se my ostatní můžeme už jenom vztahovat zvenčí. A v tomto ohledu nám ten kámen, kterým je zapečetěný hrob, připomene jiné podobné kameny, například z Danielova proroctví, když Daniel je zavřen, tak to v té jámě selvy, ze které nemá výjít, nemá už vystoupit ven. Připomene nám to také všechny ty kameny, které byly zasvěcené nejrůznějším božstvům a které vlastně, přestože nic nedělali, jenom stáli někde v prostoru, tak byli takovým bojem proti Hospodinu, proti víře v Hospodina, který dává život a který uvádí do života. A všechny tyto motivy se spojují v tom kameni, který ale nemá zůstat na tom stejném místě, nemá zůstat tím pečetním kamenem a také nezůstane. Ale to je už věc, ke které se dostaneme až v tom dalším pokračujícím čtení.
0: Dnešní vyprávění Markova evangelia je tedy u konce. Děkuji našemu průvodci, kterým byl kazatel Bratrské jednoty baptistů Jáchym Gondáš, za jeho výklad a těším se na setkání zase příště. Naslyšenou.
1: Já také děkuji, nashledanou.
0: Milí posluchači, a vám děkuji za pozornost, jakou sledujete naše výklady a těším se na setkání zase nad 16. kapitolou. Loučí se s vámi Petr Vaďura.

Vzkříšením uzavřeme cyklus probírající Markovo evangelium v pořadu Ke kořenům s Petrem Vaďurou a Jáchymem Gondášem na Rádiu 7 v neděli ve 8:45 večer.

Písní skupiny Citizens o touze následovat Boha, o touze potom, aby se všichni lidé vrátili k němu domů, uzavřeme dnešní vysílání Rádia 7. Od mikrofonu se loučí, dobrou noc přeje a naslyšenou těší Daniel Zeman.

Rádiem 7 otevíráme pátek 25. září. U mikrofonu je s vámi Pavel Kohl a můžeme se podívat na pořady, které jsou připraveny pro ty následující chvíle. Aby na nás Bible mohla mít vliv, potřebuje být pro nás důvěryhodnou. Sama o sobě prohlašuje, že je inspirována Božím duchem, ale jak si tím být jistí? Nový cyklus Světem Bible uvedl v minulé části některé aspekty, které její pravdivost podepírají, a dnešní relace k ním přidá další. Komentář Johna Vernona McGeeho uslyšíte od 12:15. Jistota, Boží blízkosti každý den, i když přijde něco nečekaného a těžkého k unesení. To je zkušenost Danuty Pokorné, ženy, která se díky víře, kterou jí Bůh dal, nevzdává. Její rozhovor s Lenkou Malinovou si můžete poslechnout po 1 hodině. Bůh se snažil svůj lid zastavit prostřednictvím proroků, jejich slova však mohou oslovit i nás dnes. V Bible Guide otevíráme 6. kapitolu Ozeášova proroctví, která je výzvou k návratu k Bohu. Připojte se k poslechu po 2. hodině. Je jeden Bůh, nebo si bohy děláme ze všeho možného okolo nás? První zastavení v procházení desatera nabídne pořad No Filter. Připojte se o 14:30. Ve čtení na pokračování sledujeme životní osudy francouzského šlechtice Jeana de Conti, který se po vyvraždění své rodiny vydal vykonat pomstu. Ocitl se na lodi Jitřenka, kam se dal najmout jako plavčík. Neustále mu jde o život, protože první důstojník, který se podílel na smrti jeho rodičů, zná jeho totožnost i úmysl. Od 3:15 čte opět Pavel Hromádka z knihy nazvané Plavčík Jean. Pokud máte rádi příběhy a zajímají vás věci do hloubky, naleďte si pořad Řeka života. Petr Vaďura pozval k mikrofonu faráře Českobratrské církve evangelické, kterého můžete znát jako autora mnoha známých křesťanských písní, ale také z veřejného života, mimo jiné jako signatáře Charty 77. Další část vyprávění Miloše Reicherta, které se dotýká dění v 60. letech, zní vysíláním ve 4 hodiny. V dnešním díle pořadu a podcastu Překročit hranice se podíváme na to, proč je víra spíše skokem do neznáma, než logickou překážkou. Probereme proces dekonstrukce, který není známkou selhání, ale často prací ducha, který z našeho života odstraňuje vše otřesitelné, aby zůstal jen pevný základ. Poslouchejte v 5 hodin. Žít s Kristem je nádherný, říká dnešní host Lucie Pohanková. Co v jejím životě způsobil jeden článek v časopise a jak Bůh právě jí otevřel srdce pro lidi na okraji společnosti, dovíte se v pořadu Stopy o 17:30. Tolik z dnešních nočních pořadů, vybírejte, naslouchejte.

Bůh se nemění, on je stále stejný. Mohli jsme si připomínat z písní Lauryn Daigle a ještě jedna písnička je před námi a poté už je tu pořad Světem Bible, ve kterém otevíráme znovu celý cyklus napříč celou Biblí. Jsme tedy v úvodních kapitolách.

0: Bible je kniha, která předpověděla budoucí události a dodnes mění od základu lidské životy. V dalším dílu pořadu Světem Bible nás teolog John Vernon McGee zve k prozkoumání dalších důkazů, které z písma činí zcela výjimečného průvodce pro váš každodenní život. Slovem provází Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, posledně jsme při našem setkání u rozhlasových přijímačů touto dobou zahájili nový cyklus pořadů pod názvem Světem Bible. Ukázali jsme si některé přístupy k písmu, jak se na ně dívá náš doktor McGee, který nás v těchto pořadech provází a dále provázet bude. Jako první argument, nebo spíš takový pohled, který potvrzuje pravdivost Bible, bylo její dochování. Dochování po velmi dlouhou dobu. Druhý bod, druhý argument, nebo ten druhý pohled, byla archeologie. A třetí pohled, o kterém jsme se jen krátce zmínili, byla vyplněná proroctví. Vyplněná proroctví by si zasloužila samostatnou úvahu. Totiž jsou jedním z důkazů, před kterými nelze uniknout, nelze je obejít. Bible je totiž plná splněných proroctví. Snad jedna čtvrtina písma byla napsána prorocky ve smyslu předpovědí budoucích událostí. Ať už šlo jen o varování před nějakými soudy a tresty, anebo přímo o proroctví toho, co se má stát. To znamená, že byly prohlášeny události, které se měly stát v budoucnu. Velká část těchto závažných biblických výroků už byla vyplněna. Mohli bychom se obrátit na mnoho míst, kde se proroctví přesně uskutečnila. Posledně jsme se zmínili o proroku Mikajášovi, který vystupuje v první knize královské. Prohlásil na adresu krále Achaba, že se nevrátí z boje živ. A to se skutečně stalo. Proč? Protože Hospodinův prorok Mikajáš vyřkl přesné proroctví podle Hospodinova pokynu. Blíže ten příběh je popsán v první knize královské 22. kapitole. Jinde si čteme, jak v jisté kritické situaci prorok Izajáš podle Hospodinova pokynu prohlásil, že po zuby ozbrojená asyrská armáda, která obléhala v té době město Jeruzalém, nevystřelí do tohoto města ani jediný šíp. 2. královská 13. verš 32. Mikajášovo proroctví, o kterém jsme se zmínili předtím, se vyplnilo v tom, že jeden voják, snad mimo děk, vystřelil šíp a zasáhl pravé místo. Král Achab zemřel. Napadlo by vás ovšem, že když je 200 tisíc vojáků kolem města a přišli proto, aby město dobývali, že ani jeden z nich nevystřelí šíp přes hradby Jeruzaléma, jestliže by tento nepřítel vystřelil jediný šíp, znamenalo by to, že Izajáš nezvěstoval Hospodinovo slovo, nebo tedy, že Hospodinovo slovo se nesplnilo. A tak se v určitých místních podmínkách potvrdilo, že Izajáš je Hospodinův prorok. Potvrdilo se to právě splněním těchto jeho proroctví. A kromě těchto místních dílčích věcí byl Izajáš, jak známo, pověřen také časově vzdálenějšími poselstvími. Izajáš mimo jiné například prorokoval, že panna počne a porodí syna. A to bylo 700 let před tím, než se tohle proroctví vyplnilo. Kromě toho jsou v Bibli k dispozici nejméně 300 proroctví, která se týkají příchodu Mesiáše. To je ovšem řeč jen o těch, která se už vyplnila. Zajímavé je například, že když byl Pán Ježíš přibit na kříži a ve strašných bolestech umíral, bylo to podle písem, ale zatím zde pořád jedno proroctví zůstalo nevyplněno. Bylo to dali mu napít octa. Žalm 69:21. Když Pán Ježíš řekl žízním, nepřítel sám šel a vyplnil tohle proroctví ze žalmu. jak to popisuje Jan ve svém evangeliu v 19. kapitole, verše 28 až 30. Je to až neuvěřitelné. Člověk něco takového sám od sebe nemůže předvídat. V Izraeli prorok musel být přesný. Jestliže nebyl přesný, měl být podle zákona odsouzen k smrti jako falešný prorok. Bůh řekl svým lidem, že budou schopni rozeznat falešného proroka od pravého. Opravdový prorok Hospodinův musí nejdřív přesně hovořit k místní situaci. A jeho slovo musí prokazatelně platit. A to dělal Izajáš. Když se taková proroctví splnila, lidé pak věděli, nebo aspoň mohli vědět, že Izajášovi lze důvěřovat, i když bude prorokovat o vzdálenější budoucnosti. Můžeme se poohlédnout zpět a prověřit si vyplnění celé řady všelijakých proroctví či biblických záznamů. A tak splněná proroctví jsou velmi významným důkazem, že Bible je opravdu Boží slovo, že za ní stojí božská autorita. Lidé sami od sebe prostě nemohou být natolik přesní. Člověk prostě nemůže prorokovat z vlastní iniciativy. Ani podle matematických zákonů pravděpodobnosti nemá šanci. Předpokládejme, že bych právě teď prohlásil, že na určitém místě bude zítra pršet. Měl bych 50% šanci, že moje slovo se splní. Aby to nebylo tak jednoduché, předpokládejme, že k tomu navíc ještě něco přidám. Řeknu třeba, že pršet začne po 9. hodině. To by byl další prvek zpřesňující podmínky. V prvním případě jsem měl šanci, tak říká je 50-50, buď a nebo. Teď, pokud se oba prvky mají splnit současně, mám šanci na úspěch jen z 25%. A každý další prvek, který přidáme, snižuje pravděpodobnost o dalších 50% z toho, co nám zatím ve výpočtu vyšlo. Se třemi prvky to tedy dělá 12,5%. A představte si, že takových prvků, z nichž každý sám o sobě má pravděpodobnost splnění přesně 50%, bude třeba 100, anebo 300. A to všechno se má splnit najednou. Jaká je tu pravděpodobnost? Z lidského hlediska, z hlediska lidské praxe a zkušenosti, tu není nejmenší šance, že se člověk svou výpovědí trefí do výsledné skutečnosti, pokud je podmíněna tolika podmínkami. Za úspěšný pokus se totiž pokládá jen takový, kdy jsou splněny všechny stanovené podmínky. Boží slovo se ovšem trefilo. Je přesné. V tomto smyslu se Bible pohybuje v oblasti naprosté nemožnosti, když zvážíme dobu a okolnosti, v jakých byly ty příslušné výroky proneseny. A právě tohle je pro mne význačným důkazem, že Bible je Boží slovo. V tomto ohledu se nedá k ničemu jinému přirovnat. Ukázali jsme si opravdu jen pár, jen velice málo příkladů takových splněných biblických proroctví. Na podrobnější studii zde nemáme prostor a chtělo by to taky názorné pomůcky, abychom to lépe viděli. Tabulku s několika sloupci, v nichž bychom porovnávali prorokované slovo a jeho naplnění třeba hned z několika zdrojů, ze samotné Bible a pak také z různých spolehlivých historických pramenů.

proměněné životy. To je čtvrtá položka, čtvrtý důkaz, anebo ten čtvrtý pohled. Kdo sám žije s Bohem a také uprostřed upřímných následovníků Pána Ježíše, ten vidí, co může Boží slovo dokázat v životech mnoha dnešních mužů či žen všech generací. Právě přemýšlím o jednom muži z Kalifornie, který naslouchal mému studijnímu programu o Bibli. Zasnívá se starý rozhlasový pracovník. Měl pravděpodobně hodně problémů, které si sám způsobil tím, že vědomě hřešil v závažných oblastech života a tudíž se závažnými důsledky. Tento muž začal poslouchat náš program. Znám lidi, kteří jednou uslyší evangelium a hned uvěří. Je to možné a určitě je to nádherné. Tento muž poslouchal den po dni, týden po týdnu a namísto víry se v něm rodil stále větší odpor. Rozčilovalo ho, co slyšel. Až mnohem později, když jsme se osobně poznali, mi řekl, kdybych tě tehdy mohl dostat do rukou, když si učil epištolu Římanům, řekl, že jsem hříšník, asi bych tě bouchl do nosu. Myslím si, že by to opravdu udělal. Měl na to, je mnohem větší a mladší než já. Jsem rád, že se ke mně tehdy nedostal. Nakonec se však i tento muž obrátil ke Kristu a bylo to krásné dívat se, co dělá Bůh v jeho životě, vzpomíná náš doktor McGee. A podobných svědectví můžeme vyprávět přemnoho. Možná raději by měli vyprávět sami ti křesťané, kteří tyto velké boží věci v životě prožili a poznali. Mladí i staří našli smysl a naplnění života. Různá manželství byla zachráněna, rodiny zblíženy, jednotlivci osvobozeni od alkoholismu a návyků na drogy. Životy lidí byly proměněny vírou ve vzkříšeného Krista. Když jsem skončil teologický seminář a stal jsem se kazatelem, pokoušel jsem se obhajovat Bibli. Snad každé kázání se aspoň trochu dotýkalo této oblasti. Myslel jsem si, že mám dostatek odpovědí na otázky, které lidé vznášejí, protože nedůvěřují Bibli. Zjistil jsem však, že snad nejhorší je, když se budu snažit lidi intelektuálně ubíjet. V okamžiku, kdy k tomu došlo, kdy jsem se o něco takového zpočátku pokusil, brzy se z mého posluchače stal můj nepřítel. Většinou jsem jej pak už nikdy nemohl získat pro Pána. Po těchto zkušenostech jsem tedy přešel od úsilí o rozumové obhajování písma spíše k prostému zvěstování Božího slova. Tak jednoduše, jak to jen šlo. Pouze Bible může totiž obrátit hříšníka a učinit z něj svatého člověka před Bohem.

Jako pátý argument náš doktor McGee uvádí potvrzení Duchem Svatým. Dalším důvodem, proč jsem v podstatě opustil intelektuální argumentaci, pokračuje ve výkladu náš doktor teologie, byla skutečnost, že jsem sám ve svém vlastním životě prodělal určitý duchovní vývoj. Došel jsem do stavu, kdy nejen věřím, že Bible je Boží slovo, ale prostě to přesvědčivě vím. Vím, že Bible je Boží slovo, protože Duch Svatý to v mém srdci a v mém životě učinil přesvědčivě jasným. Něco o tom apoštol Pavel napsal v dopise Koloským. Modlil se, aby mohli být naplněni poznáním Boží vůle skrze moudrost a duchovní porozumění. Koloským 1.9. Proto i my nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli. A v dopise do města Filipis to píše apoštol Pavel snad ještě zřetelněji, Filipským 1.9. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost. Duch Svatý, pokud se mu člověk poddá, pokud jej ve svém srdci a ve svém životě nechá vanout, může takové věci potvrdit v srdci člověka, aniž by měl, nebo aniž by potřeboval, nějakou zvláště hlubokou znalost archeologie, historie nebo nevím čeho ještě jiného, co se někdy snaživě předkládá jako důkaz, že Bible je Božím slovem. Jeden mladý kazatel mi před nějakou dobou řekl, doktore McGee, není to skvělé, že archeologové objevili tohle? Zmiňoval se o nedávném objevu, jímž se zase trošku víc potvrdila nějaká dosud sporná drobnost z Bible. A já jsem odpověděl, je to dobré, ale osobně na tom nevidím nic tak moc vzrušujícího. Mladý kazatel byl velice zklamán, dokonce snad uražen, když jsem nezareagoval zrovna nadšeně. Proč? Jak to myslíš? Zeptal se mne. Je vůbec možné, že to na tebe nezapůsobilo? Odpověděl jsem mu, víš, já jsem si už dost dávno jist, že Bible je Boží slovo a že Boží slovo je pravda. Ještě dřív, než to archeologická lopatka potvrdila. Když mladý muž pokračoval v otázkách, vysvětlil jsem mu, vypráví dále náš doktor McGee, že Duch Svatý to už dávněji mému srdci učinil nepochybným, skutečným. Věřím, že Svatý Duch to může potvrdit i tvému srdci, že ti také dá jistotu, kdy budeš moci říci, vím, že tohle je Boží slovo. A k tomuto příběhu sem náš bratr John připojuje ještě kousek poezie od muže jménem Dreichen. Nutno poznamenat, že poezie se někdy dost těžko překládá z jednoho jazyka do druhého, tak tedy jen velmi volně. Odkud, když ne z nebe, mohli lidé bez zvláštního poznání a umění, narození v průběhu několika věků v rozdílných částech světa, utkat tak souhlasnou pravdu? Nebo jak či proč by se měli všichni spiknout a mámit nás tak jednotnou lží? A ještě za cenu takových bolestí nevděčně odmítnuté rady, když často hladověli pro svůj úkol a nejednou poprava stala se jim odměnou.

zjevení. Co je zjevení? Zjevení znamená, že Bůh promluvil, že Bůh se dorozumívá s člověkem. Kromě toho se používají ještě další pojmy, které zde souvisejí. Inspirace, osvícení a interpretace. Postupně se k ním dostaneme blíže. Inspirace zprostředkovává zjevení Boha nebo božích věcí. Osvícení má co dočinění s Duchem svatým jako učitelem. On nám otevírá oči, abychom viděli podstatu toho, co je zjeveno. A interpretace znamená prostě výklad. Ta souvisí spíše s otázkou, co my dáme božímu slovu, jak se na ně budeme dívat. Vraťme se k prvnímu pojmu, zjevení. Zjevení znamená, že Bůh promluvil. Toto praví Hospodin, anebo Bůh řekl. Podobné výroky či nadpisy dalších sdělení se objevují v Bibli více než 2500krát. Bůh si přál, aby nebylo pochyb o tom, co on říká. A kromě těchto uvozovacích vět už předem také vyhlásil kritéria, podle kterých lze rozeznat boží hlas od jiných hlasů. Povšimněme si například textu v epištole Židům v 1. kapitole, 1. 2 verše. Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků. V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém synu. Kdykoliv najdeme dvě bytosti s určitými minimálními schopnostmi, které sdílejí stejné pocity a touhy, které jsou více či méně čímsi přitahovány jedna k druhé, zjistíme, že mezi nimi probíhá nějaká forma komunikace. Lidé, kteří jsou si blízcí, i když jsou na nějaký čas odděleni jeden od druhého, mají potěšení ze vzájemného setkání a rádi spolu komunikují. Tuto přirozenou charakteristiku lidského srdce dobře doloží mimo jiné poštovní úřad, telefon, telegraf a podobná zařízení či instituce. Přátelé komunikují s přáteli. Manžel daleko od domova píše své ženě. Chlapec či děvče budou ze školy psát domů mamince a tatínkovi. Znovu a znovu putuje vonavé poselství od chlapce k dívce a zpátky. Všechno tohle se nazývá komunikace. A není pochyb, že zpravidla je to víc než jen nějaké věcné informace. Taková komunikace bývá vyjádřením hloubky obsahu srdce. Vzpomínám si na tu hrůzu, která mě obešla, když jsem četl záznam Heleny Kellerové, která byla oddělena od světa slepotou a hluchotou bez jakéhokoliv obvyklého způsobu komunikace. Ale když se v životě mnohému naučila, otevřela se cesta k její komunikaci s lidmi pravděpodobně na lepší úrovni než u těch, kteří vidí a slyší.

0: Bible sestává z 66 dílčích spisů, nebo dílčích knih, jak se jim říká. A Bůh k nám promlouvá skrze každou z nich. Bible obsahuje božskou či boží mysl, boží způsob myšlení a ukazuje pozici člověka, cestu spásy. Ukazuje štěstí věřících a současně odsouzení hříšníků. Její učení je svaté, její ustanovení jsou závazná, její historie je pravdivá a její rozhodnutí nezměnitelná. Čti ji pro moudrost, věř jí pro bezpečí a uskutečňuj její výroky tak, abys byl posvěcený. Ona obsahuje světlo, které tě může vést. Obsahuje vydatný pokrm k posílení a útěchu, která tě rozveselí v tísni. Je to mapa cestovatele, poutníkova hůl, pilotův kompas, vojákův meč a křesťanův charakter. Skrze Bibli je pro věřícího obnoven ráj, otevřeno nebe a vrata do pekla jsou zavřena. Kristus je dominantou Bible. Její vzor je naše dobro a boží sláva její výsledek. Měla by zaplnit naši paměť, ovládnout naše srdce, vést naše kroky. Čti ji pomalu, často a s modlitbou. Je ti dána včas, během života a jednou bude otevřena u soudu. Nikdy se na ní nezapomene, bude provždy připomínána. Bible nás zatěžuje největší zodpovědností, ale také odmění největší dřinu. Odsoudí však toho, kdo si jen tak pohrává s jejím posvátným obsahem. Milí posluchači, to je zase volné přepracování kousku poezie, který nám sem vložil náš učitel a průvodce doktor McGee. Skutečný autor těch veršů je ovšem neznámý. A navíc pro nás je tu okamžik, kdy se musíme rozloučit, abychom se setkali zase u příštího pořadu. Bůh vám žehnej.
1: Uzavíráme další část z úvodního cyklu Světem Bible. Zítra v pondělí touto dobou se můžete těšit na třetí část, která nás postupně vezme do celého biblického dění. Pořad Světem Bible napříč celou Biblí všemi kapitolami, texty najdete na stránkách ttb.bible. A pokud vás pořad oslovuje, tak nám dejte vědět, jakým způsobem k vám Bible promlouvá.

Skupina Timothy nás převedla přes 1/4 hodiny. Po 1 hodině se můžete těšit na rozhovor Lenky Malinové a Danuty Pokorné.

budu držet na uzdě svá ústa, dokud budu před sebou mít své volníka. Byl jsem sticha, mlčel jsem jak němý, ale nic se nezlepšilo, má bolest se rozjitřila.

0: Po jedné hodině jste na rádiu 7 zvání k poslechu fortepiána, respektive reprízy fortepiána Lenky Malinové s Danutou Pokornou. Od mikrofonu vám dobrý poslech přeje Pavel Kohl.
1: Fortepiano.

0: Pán Bůh nám zaslíbil, že s námi bude. Konkrétně v Novém zákoně čteme, že Pán Ježíš Kristus říká, že s námi bude až do konce. Neslíbil nám snadný život, někdo ho má snadnější, někdo ho má těžší, ale to, co máme společné, že můžeme všichni přijmout to zaslíbení, že s námi Pán Bůh bude. A dnešní povídání v pořadu Fortepiano bychom mohli nazvat jenom takovým jednoduchým motem. Nevzdávej se. Nevzdávej to. Mým dnešním hostem je Danuta Pokorná. To jméno Danuta je polské, o tom také za chvilku uslyšíme a budeme si povídat jak jinak, než o jejím životě. Pořad Fortepiano rozehrává vyprávění do těch tónů smutných i veselých, do období lidského života, kdy se musíme stišit a v pokoře čekat, až do těch tónů, kdy musíme pořádně zabrat. A i to zazní určitě v našem dnešním povídání, u kterého vítám Danutu. Danko, vítej.
1: Zdravím všechny posluchače.
0: Tak nejdříve bychom mohli říct, kde se vzalo to jméno Danuta a odkud pocházíš.
1: Tak jméno Danuta mi dal můj bratranec z Polska, protože já pocházím sice z České republiky, ale narodila jsem se v Bystřici, což je u polských hranic a můj tatínek měl polský původ. Maminka navíc i polskou národnost, takže když jsem se narodila, tak se zeptali bratranců v Polsku, jak chcete, aby se jmenovala vaše sestřenice, a oni řekli Danuta. Jinak je to obdoba českého jména Danka nebo Dana. Pocházím z krásné věřící rodiny. Moji rodiče vlastně mě vedli od malička k víře a za dětství a mládí jsem Panu Bohu moc vděčná.
0: Kde jsi tedy vyrůstala? Ty jsi nevyrůstala v Polsku, i když většinu rodiny máš v Polsku?
1: Vyrůstala jsem v Bystřici, teda v České republice, ale mám polskou základní školu i polské gymnázium. Teprve vysokou školu jsem pak studovala Pedagogickou fakultu v Hradci Králové a Vysokou školu ekonomickou na Slovensku.
0: A kde jsi v současné době?
1: V současné době bydlíme spolu s manželem v Opavě a je to docela čerstvá zkušenost. Jsme tam druhým rokem, protože můj manžel tam působí jako kazatel církve bratrské. Tak jsme se tam přestěhovali.
0: A ještě dodej, jaká je tvoje profese, abychom měli ucelené informace a také, kolik dětí máš.
1: Takže po vysoké škole jsem začala pracovat jako programátorka a přiznám se, že to byla moje srdcovka, tu práci jsem milovala, ale po mateřské jsem zjistila, že mi skoro ujel vlak a tehdy jsem dodělala pedagogickou fakultu v Hradci Králové, to už bylo dálkově a od té doby, to je od roku 2000, působím ve školství. Delší dobu jako učitelka matematiky, fyziky, informatiky a taky jsem dělala na školách správce sítě a takovým zvláštním božím řízením před 8 lety jsem dostala nabídku a pozvání do gymnázia. Je to Gymnázium Beskydy Mountain Academy a to je moje pracoviště. Já to tak nemoc ráda prozrazuju, protože to je dlouhá historie, jak jsem k tomu dospěla, ale jsem ředitelkou školy, která má nádhernou atmosféru, věřící učitele anglického jazyka a takovou křesťanskou profilaci. Nejsme vysloveně křesťanská škola, ale máme křesťanskou profilaci.
0: Děláš práci, která tě naplňuje, která tě baví, jsi technicky nadaná, už ten úvod zní tak krásně, vyrůstala jsi v pěkné rodině, kde jste měli krásné vztahy od malička, tam byla víra v Boha. Co vede takovou dívku z toho prostředí k něčemu jinému, než aby věřila taky? Ale i když musel určitě nastat okamžik, kdy jsi musela dojít do toho bodu, kdy se sama potřebovala rozhodnout, jestli budeš věřit v Pána Ježíše Krista, jestli půjdeš tou cestou svých rodičů a své rodiny, nebo jestli to zůstane jenom ta tradice, kterou vidíš kolem sebe a kterou žijí druzí, ale tebe se netýká.
1: Určitě bylo v mém životě pár okamžiků, kde jsem uvažovala o víře, A takové první dětské rozhodnutí bylo na evangelizaci právě v Polsku, kde jsem takovou tu dětskou vírou přijala Pana Ježíše do svého srdce a věřím, že od té doby jsem jeho dítětem. Ale v pubertě, v období dospívání, začaly otázky. Má to cenu? Je to takhle v pořádku? Měla jsem chuť se podívat do světa? A i když v rodině jsem měla přijetí, zázemí, tak mě to lákalo. A tehdy si pamatuju velmi dobře v období toho hledání otázek. Pan Bůh ke mně promluvil zvláštním způsobem. V noci mi dal takové vidění. Bylo to vidění o druhém příchodu Pana Ježíše a moji blízcí odešli za Pánem a já jsem zůstala tady a to byl moment, kdy jsem si klekla k posteli a věřím, že to bylo takové rozhodnutí už dospívající holky. Pane, opravdu chci jít za tebou a vím, že tam u té postele jsem klečela, činila pokání, vyznavala své hříchy a bylo zvláštní, že od té doby už jsem nikdy neměla nějaké pochybnosti o tom, že Pán Ježíš je můj Pán a že já patřím jemu.
0: Nebylo to jenom ze strachu?
1: Já myslím, že ne, protože těch 15 let života v rodině věřící jsem viděla ty úžasné zázraky. Moji rodiče se často modlili i za nemocné, sloužili lidem, že jsem věděla,

0: Tatínek působil jako laický kazatel v naší vesnici při evangelické církvi a často se modlili s lidma, za lidi, zvali na návštěvy, pomáhali různým způsobem, zvlášť mladé generaci. A to bylo asi něco, co jsem si říkala, chci taky takhle sloužit a předávat dál.
1: Takže se to naplnilo v tvém životě, k tomu se určitě také dostaneme, do jakých míst ses dostala a do jaké pozice a co si začala dělat a co děláš dodnes. Ale pojďme ještě trošičku po pořádku, protože tenhle až trošku idylický tvůj život narušila jedna velmi těžká událost, která se stala, a to ti bylo kolem 30 let.
0: Ano, ty kdy mi bylo 33. Taková ta idylka po vysoké škole, že jsem se vdala za krásného, šikovného, věřícího mladého muže a to, že jsme měli spolu 3 dcery, pokračovalo ještě 10 let. Opravdu můžu říct, že jsem měla krásné, šťastné manželství, ale v době, kdy mi bylo 33 let, jsem 10. srpna v den zatmění slunce v roce 1999, to je datum, které asi nezapomenu, se dozvěděla od lékaře úplně zdrcující zprávu, že můj manžel je opravdu nevyléčitelně nemocný, že metastáze jsou v celém těle a že už v podstatě není pomoci. Tak to byl den, kde jsem si říkala, to nemůže být pravda. Ale jsem se vrátila z té nemocnice a svým dcerám, holčičkám, kterým tehdy bylo 8, 5 a 3 roky, jsem řekla, tatínek je vážně nemocný a je možné, že si ho Pán Ježíš veme k sobě, ale my se budeme modlit za něho, za uzdravení a možná, že se potkáme někdy v nebi.
1: Když si člověk vyslechne takovouhle informaci, tak je to něco, na co se předem nedá připravit. A ta první reakce je nějaká, ale potom, když se to začne dít, tak je možná ještě mnohem těžší.
0: Opravdu nebylo to jednoduché, nedá se na to připravit, ale můžu říct, že ty 2 měsíce, které jsme ještě byli spolu, protože manžel pak 10.10. zemřel, takže přesně 2 měsíce, jsme se snažili být spolu, modlit se, vyjadřovat si vděčnost, děkovat za to, co jeden druhému dal. A manžel byl velmi statečný a se snažil ještě co nejvíc dát mě a zároveň nedávat moc najevo, že odchází a stejně se mnou se staral a hrál si s dětma venku a nebo jak to bylo možné, opravdu ty poslední dny už to moc nešlo. Ale naše holčičky se od začátku modlili, Pane Ježíši, uzdrav tatínka a hlavně až nemusí být v nemocnici, jo, taková ta dětská víra. A vzhledem k té diagnoze opravdu nebyl v nemocnici, ale byl ty 2 měsíce s námi doma.
1: Co to udělalo s tvou vírou? Protože takové těžké situace s člověkem zamávají a člověk si myslí, že věří, že má věci vyřešené ve svém životě, ale přesto si byla postavená určitě před různé otázky, proč se to stalo, co budu dělat a tak dál.
0: Do momentu, kdy můj manžel ještě žil, tak to jste v takovém víru a stále věříte, že možná přijde uzdravení, přijde zázrak, tak to si ani nespomínám, že bych to nějak řešila. Ale přišel ten den, kdy jsem přišla do nemocnice a lékař mi řekl, že v noci manžel zemřel na zástavu srdce, takže to byl velice rychlý konec. Tam byl opravdu jeden den v té nemocnici, po té, co se mu přitížilo, já jsem ho musela odvést do nemocnice a pak přijde. Proč se to stalo mně? Proč já, když máme tak krásné manželství, krásné malé 3 holky, je mi 33. A tam jsem musela opravdu s Panem Bohem mluvit, zápasit a přiznám se, nebylo to hned jednoduché. Ale Pan Bůh o mě věděl a on mi hodněkrát řekl, vlastně od toho momentu, kdy jsem ovdověla, byla sama, neboj se, jsem s tebou, já jsem tě neopustil, já jsem tě nenechal, já ti pomůžu, já tě povedu a bylo hodně takových impulzů a okamžiků, kde opravdu se tak dělo.
1: Když mluvíme o takových těžkých věcech, tak je potřeba říct si, že si to nemusíme idealizovat. Že i když jsme věřící lidé, kteří mají naději v Pánu Ježíši Kristu, tak jsme lidé a opravdu si ty těžké věci prožijeme se vším všudy, že?

0: s těmi všemi pocity, s tou bolestí, s tím směřováním se vlastně té nové situace, jak dlouho ti to trvalo, než se z toho trošku dostala?
1: Tak opravdu bylo těžké si říct, jsem v pohodě. Myslím, že 2-3 roky bylo také to období, kdy jsem si mohla uvědomit, jsem už tu sama, jsem tu jenom s dětmi, ale jako nebyla to vůbec žádná idylka, musím se přiznat, že jsem hodně plakala. Z první měsíce jsem neměla chuť ani vyjít na ulici, protože ve mně bylo takové, každý řekne, tak to je ta vdova mladá, co má 3 děti. Jako to všechno tak nějak probojovat a smířit se s tím nebylo jednoduché. A co bylo pro mě docela těžké, můj manžel pracoval v Třineckých železárnách, občas jezdil domů i na kole a on přišel domů, otevřel dveře, řekl ahoj, pozdravil, dal mi pusu, byl to ten jeho široký vřelý úsměv, občas i kytička, já jsem stala u teplotny, měla nachystaný oběd a docela dlouho mi trvalo, že jsem čekala, že znova se ty dveře otevřou a že on do těch dveří vejde. Tak jo, je to období truchlení, bolesti, otázek a zároveň moje děvčata říkali, maminko, nepláč, však tatínek je v nebi a jednou se tam potkáme. A musím přiznat, že mít děti a mít takovou tu vnitřní sílu, musím se o ně postarat a nechci ještě, aby i oni trpěli, mi dávalo hodně sílu.

0: Na Rádiu 7 posloucháte pořad Fortepiano. U mikrofonu je jako obvykle Lenka Malinová. Mým hostem Danuta Pokorná, které všichni říkají Danka, protože Danuta v našich končinách není zvyklé říkat. Neměla jsi někdy problém s tím jménem?
1: Myslím, že ani ne, a zvlášť teď, když pracuji v mezinárodním gymnázium, tak to jméno Danuta, Danutka je takové, skoro bych řekla, jako populární.
0: Bavíme se o těžkých věcech, které jsi prožila. Je to už dlouho let, ty řekneš třeba kolik přesně, a přesto i teď samozřejmě se tě to dotýká, když o tom mluvíš, protože byla to etapa 10 let tvého života, kdy jsi žila se svým manželem a 3 dětmi a potom najednou střih a najednou prázdno, a určitě si musela řešit otázku, co dál.
1: Pokud bych měla trošku čísel do toho vnést, tak my jsme se vzali v roce 1989, revoluční rok, a byli jsme spolu 10 let a můj manžel zemřel v roce 1999 po 10letém vztahu manželství. A pak jsem byla vdovou 9 let. Pak se ještě moje situace změnila. Možná přijde otázka.
0: Co jsi tehdy řešila bezprostředně potom? Už jsi říkala, že to trvalo minimálně 2 roky, než se s tím dokázala trošku smířit. Říkám trošku, protože asi smířit se s tím 100% nevím, jestli vůbec jde, že pořád ten otisk v člověku asi zůstane. Ale musela jsi určitě řešit takové ty praktické věci. Co dál, co s dětmi, co s tebou, co s prací a tak dále.
1: Tak v době, kdy jsem ovdověla, bylo mi 33, jsem byla na mateřské dovolené a v té době jsem si právě studovala dálkově pedagogickou fakultu s myšlenkou, že místo zpátky do firmy jako programátorka půjdu učit do školy, a v té době právě přišla ten velký šok a ta změna. Tak co jsem řešila jako první, bylo, že tu fakultu přeruším, že to studium nedokončím. Přesto jsem ještě jednou do toho Hradce jela, už jako vdova. A tehdy jsem chtěla vlastně říct své vedoucí práce, to byla šéfka katedry matematiky, fyziky, že studium přerušuju, že končím, protože nechtěla jsem prozradit, co se stalo, ale mám těžkou životní situaci. A ona se zeptala takovou laskovou otázkou, prosím vás, co se stalo? A ta otázka vyprovokala to, že já jsem jí řekla, že jsem ovdověla, že jsem sama, mám 3 děti. A ona na to řekla, ale vy tu školu budete potřebovat, vy budete muset pracovat, zabezpečit děti a já udělám všechno pro to, aby vy jste to zvládla. To bylo tak silné povzbuzení, a k tomu ještě přišla druhá otázka, můžu se něco zeptat, vy jste věřící? A říkám ano. A ona na to řekla, já se budu za vás modlit. Takže uprostě těch těžkých zkoušek jsem zažívala, že Pán Bůh má lidi a povzbuzení všude, třeba i na fakultě v Hradci Králové. A samozřejmě nejmladší dcera měla tehdy 3,5 a už to další léto mi končila mateřská. A tak byla otázka, jakým způsobem budu dál vydělávat. A to bylo zvláštní, že moje kamarádka, sestřička, mnohem mladší, kterou jsem ještě někdy vedla v dorostu v mládeži, přišla k nám domů a řekla, paní ředitelka z polské základní školy chce, aby si za ní přišla. Ona hledá vlastně informatika a správce sítě a slyšela, že ty děláš fakultu. Tak jsem tam zašla a než jsem vůbec hledala práci, a ještě v době na mateřské už jsem vlastně věděla, že od září nastoupím do základní školy. Samozřejmě úvod nebyl vůbec jednoduchý, přípravy. Podle ŠVP jsem vlastně pro celé Slezsko dělala informatiku, protože to tehdy začínalo, ale to bylo něco, co mě bavilo, naplňovalo. Učila jsem programovat děti a věřím, že i v téhle oblasti se Pán Bůh postaral.
0: Když člověk prožije tragédii, i když je věřící, tak se s tím musí nějak vyrovnat dál do života, ale může upadnout také do apatie a takové uzavřenosti do sebe, do izolace a do takových věcí. To nebezpečí tady je, protože ta bolest je veliká, když člověk ztratí toho nejbližšího. Ovšem, ty se vyznačuješ tím, že jsi bojovnice, aspoň to, co jsem slyšela od tebe mluvit, tak máš jako kdyby v sobě zakódováno, že je potřeba nevzdávat se a jít dál. To se také stalo v tom tvém životě, kdy jsi mohla truchlit, mohla se slitovat. Měla jsi na to právo zcela legitimně se uzavřít do sebe a žít v tom smutku a nevycházet z něj, ale ty ses rozhodla jít jinou cestou.
1: Tak nevím, jestli jsem se já rozhodla, anebo Pán Bůh rozhodl, že mě takým jedným zvláštním způsobem vycvičí. V době, kdy jsem opravdu plakala, nespala po nocích, usínala jsem někdy jen nad ránem a nemůžu říct, že v té době jsem byla bojovnice, ono to tak jenom vypadá, ale tehdy jedno ráno jsem dostala takové zvláštní vidění od Pana Boha. Viděla jsem obraz útesu, skály, na které byl kříž a lano, a já jsem si vzpomněla na ten obraz, protože jsem ho moc dobře znala. Já jsem totiž v biblických studiích, které jsem vyučovala sestry, tu teorii útesu, to obraz vysvětlovala takhle. Každé manželství má své těžkosti, problémy. Žáden vztah není ideální. A těm ženám jsem říkala, vaše potřeby naplní jenom Pan Ježíš. A proto je tu ten kříž, na něm lano, a vy se uvažte a můžete vskákat do toho vztahu, protože Pan Ježíš bude s vámi. A to ráno, když jsem viděla ten obraz, tak to bylo opravdu velmi silné, protože za mnou přišel Pan Ježíš a řekl mi, ty jsi o tom povídala, ty jsi to teoreticky výborně znala, ty jsi to radila ostatním sestram, ale nikdy jsi to nepotřebovala, pozměla krásný vztah, hodného manžela, ale teď jsi tu sama, tak se uvaž a skoč. A já jsem se to ráno probudila a nebylo to, že já jsem teď hrdinka, ale to bylo zvláštní zlom, kde Pán Bůh mě tímhle viděním takhle, kdybych řekla, nakopnul. Ostatní si možná mysleli, je, ona je silná, ona to zvládá. Ne, to bylo tak silné, že já jsem si tehdy uvědomila, i když ta situace je pro mě hodně těžká a zdá se, že už dál nemůžu, tak je tu Pán Ježíš. A já jsem tehdy pochopila a hodně silně prožila, že i když všechno vám zmizne, zklame vás člověk, nebo stane se taková těžká situace, jak mě, že mi zemřel manžel, tak mi zůstal Pán Ježíš. A v tom je ta síla. Ne v tom, jak já jsem silná, ale v tom, že Pán Bůh je mocný a silný.
0: Pro takové situace zní mnoho rad. Jsou mnohé knihy napsané, co má člověk dělat, jsou mnohé principy, možná seznam toho všeho, co by člověk měl udělat, kde vyhledat pomoc, jakým způsobem vyhledat pomoc, aby překonal to těžké. Ty už si tady řekla o tom, že si hledala vždycky u Pána Ježíše ty odpovědi, kdy si před něj přednášela všechno a učila se to od mládí. Měla jsi přesto někoho, komu ses mohla svěřit, protože asi je to taky hodně důležité mít někoho i z lidí, komu člověk se může takzvaně vypovídat?
1: Tak měla jsem vícero sester, protože já jsem v té době vedla dvě biblické skupinky, tak minimálně 17 sester ke mně chodilo na biblická studia, ale v té době některé řekly, promiň, Danko, my jsme nepřišli za tebou, že jsme nevěděli, co bychom ti řekli, ale mezi něma se našly takové, které přišly posedět, poplakat spolu se mnou. Některá mi přišla pomoct s nějakou prací. A už jsem vzpomínala tu mladou ženu, která mi vlastně domluvila nebo pozvala mě do té bystrické školy za tou paní ředitelkou. Tak ona spolu i s manželem chodili občas pohlídat děti nebo pomoct na zahradě. A ještě si vzpomínám na jednu věc, že dvě sestry z té skupinky asi tak 3-4 měsíce po té celé události přišli a řekli, Danko, nám chybí ta biblická studia, my čekáme jenom, kdy znova začneš. A to bylo povzbuzení, já jsem znova byla jako ve společenství věřících žen. Přiznám se, že spíš jsem měla více do těch, kterým jsem sloužila. Nebylo moc těch, které sloužily mě, ale určitě byly sestry, které to těžké nesly se mnou.
0: Byla by tohle tvoje rada, pokud je možné vůbec dávat radu do takových situací, byla by tohle tvoje rada zapojit se, být aktivní, odhlednout od sebe, jak je to jen možné, a věnovat se druhým lidem?
1: Já věřím, že ano, že když se podívám zpátky, tak už vůbec to rozhodnutí, že dodělám vysokou školu, že budu dělat státnice, že budu psát závěrečnou práci z matematiky, že to Pan Bůh připravil, abych neseděla v koutě a nebrečela, ale abych něco dělala. Včetně toho, že jsem znovu začala intenzivně studovat Boží slovo a nejen pro sebe, ale připravovat biblická studia pro ženy. A věřím, že to je způsob, jakým nemusíme zahořknout, nemusíme žít v pláči a utápět se v žalu, ale vykročit znova. A já jsem vykročila tím směrem, že jsem se rozhodla, že budu sloužit ženám na konferencích, různé workshopy, semináře a biblická studia. A věřím, že to je způsob, jak nezůstat stát na místě, ale jít dál.

0: Ano, jediné miesto, kde môžeme nájsť spokoj, je tam, kde si ty, Ježiš. Ty si to najlepšie, čo máme. A chceme s tebou kráčať stále. Chceme ti vraviť, že ťa milujeme. Ty si ten dôvod, prečo chceme žiť. Haleluja.
1: V pořadu Fortepiano se dostáváme do druhé poloviny. U mikrofonu mám Danu tu Pokornou. Povídáme si o jejím životě tak jako obvykle v této hodince a nahlížíme do jejího života z pohledu ženy, která ve mladém věku přišla o svého manžela, zůstala sama s dětmi a mluvíme hodně o důvěře v Pána Boha, o tom, jak člověk může prakticky uplatnit své znalosti Bible nebo to, co se naučil. Ono se říká, že těžko na cvičišti a lehko v bojišti. Takže to, co se naučíme a třeba někdy i tvrdým způsobem, potom, když je potřeba, můžeme využít. Když se teď ohlédneš zpátky, potvrdila bys to v tom svém životě, že to, co ses do té doby naučila, že potom si mohla díky Boží milosti využít?
2: Určitě to potvrdím, protože v té době, myslím, Pán Bůh mnohem citlivěji a jasněji ke mně hovořil a věřím, že výjimečně mluví přes nějaká proroctví anebo vidění, ale velmi často mi připomínal biblické texty. Neboj se, já jsem s tebou, já mám pro tebe krásnou budoucnost. A když jsem se ptala, proč, tak on pověděl, já jsem tě nenechal, já se o tebe postarám. A asi nejvíc pro mě znamenalo, když se mě někdo zeptal, Danko, já to nechápu a já nerozumím, proč Pán Bůh udělal takovou věc, kde on byl, když ty jsi trpěla, že ti vzal manžela to nejhezčí, co jsi měla. A já jsem citovala Izajáše, když nám je nejhůř, tak Pán Bůh ne, že je daleko, je nám nejblíž. A to jsem zažila hodněkrát, že to Boží slovo, on mi sám připomínal a pomáhal mi v tom. A taky ještě byla zvláštní věc, já jsem přišla do práce, do školy, kde jsem sama chodila jako ještě žákyně základní školy a teď jsem tam potkávala své bývalé učitelky a velmi často, když jsme byli sami v kabinetu, tak jedna, druhá, třetí řekla, Danko, já tě obdivuji, já bych to nedala, jak to zvládáš. A to byla krásná příležitost ke svědectví. Sama bych to nezvládla, ale s Pánem Bohem můžu. A mně se zdá, že ty těžké situace jsou takový megafon pro nevěřící lidi. Co teď ti věřící s tím udělají? Zhroutí se, budou nadávat na Pana Boha, co jim to udělal, anebo řeknou, ne, Pan Bůh je se mnou a pomáhá mi dál.
1: Zůstala jsi sama, zůstala jsi dlouho sama a mě by zajímalo, jestli jsi už byla smířená s tím, že zůstaneš sama, nebo jestli jsi tak trošku doufala, vyhlížela, toužila, modlila se, abys nebyla sama.
2: Takže zůstala jsem sama 9 let, takže už teď prozradím trošku, že ta situace se pak změnila. A přiznám se, že poté, co jsem už pracovala, byla docela úspěšná, holky odrůstaly, staly se z nás takové víc kamarádky, podnikali jsme různá dobrodružství i zahraniční výlety. Už potom, tak jsem si říkala, však nám je dobře a nevždy jsem uvažovala, že to ještě chci změnit. My jsme měli rodinný domek po mých rodičích, kde jsem se naučila všechno obhospodařovat s financemi. A spíš bych řekla, že malička touha tam byla, ale velmi často jsem si říkala, však nám je dobře, to je tak dobře, v pohodě.
1: Co to změnilo? Kdy se to změnilo?
2: Asi po 9 letech, já jsem jinak byla hodně zaangažovaná, jsem vlastně dělala pořady, natáčela jsem reportáže pro polskou televizi v Bystřici, jezdila jsem po konferencích, sloužila a navíc jsem byla v rádě univerzitního křesťanského hnutí a to by se zdánlivě zdalo, že nesouvisí, ale když jsme měli jeden úkol hledat nového ředitele univerzitního křesťanského hnutí, tak úplně náhodou jsem přišla na stránky, nebudu to už konkretizovat, seznamky Noemka. A tehdy jsem si říkala, no já nikdy Já nesouhlasím s nějakým seznamováním se přes seznámky. Někdy jsem to radila i mladým holkám, že to nikdy nedělejte. Přesto jsem tam koukla, vepsala jsem tam své jméno, svůj věk a ukázaly se jenom 3 profily, protože v té době můj život byl opravdu už takový v práci a ve službě a říkala jsem, nic nepotřebuju, tak ten jeden profil mě opravdu zasáhl. Byl tam muž, který se jmenoval Jaroslav Pokorný a měl napsáno: dlouho jsem byl sám, ale teď se má situace změnila a já hledám ženu od Hospodina pro společný život a službu. Řekla bych, že jsem tam skoro nic z toho neslyšela, kromě to poslední slovo, a říkám, to je muž, který hledá ženu pro společnou službu, tak tomu napíšu. A napsala jsem jenom 2 věty. Jsem vdova, můj život je službou a mám 3 děti.
1: Tak je to zajímavé, jak Pán Bůh někdy vede člověka a dostane se tam, kde by vůbec netušil, že někdy bude. Taky si nedovedu představit, že bych napsala nějakému cizímu muži přes seznamku. A to bylo asi něco i pro tebe nepředstavitelného, ale stalo se to. A až později možná ti to zaklaplo do toho životního příběhu, který Pán Bůh pro tebe připravoval i dál, protože z toho vzniklo něco, co trvá až dodnes.
2: Ano, je to tak. My jsme začali si s Jarkem psát a vlastně on navrhnul po nějaké době mailové korespondence schůzku, protože my jsme si nepsali, nevím, běžnou korespondenci, ale kde jedu sloužit, za koho se jdu modlit, co teď budu dělat. A tak jsme se vlastně mailovou korespondenci podporovali a viděli jsme, že opravdu to není jenom, že hledáme nějaký vztah. Tak se vrátím k tomu, že Jarek navrhnul schůzku. My jsme se potkali na půli cesty v Českém Těšíně 14. prosince roku 2007. A to setkání trvalo skoro 8 hodin, kde jsme si povídali, sdíleli. A bylo zvláštní, že uprostřed těch 8 hodin, o něčem se baví třeba, jsme sdíleli to nejtěžší ze svého života a zjistili jsme, že oba dva máme jedno, co nás přesto Pán Bůh naučil. Nejenom nevzdávej to, ale že nám zůstal jen Pán Ježíš v té těžké situaci. A pak už to takhle pokračovalo, že jsme se setkali znova a ještě znova a dneska to vnímáme, že to nebyla náhoda, že to byl Boží zázrak, že my dva jsme se setkali, protože teď už jsme 18 let manželi a jsem Panu Bohu za to moc vděčná.
1: Je zajímavé, jak se říká, že Pán Bůh má smysl pro humor, tak i v tom všem případě to docela sedí, protože ty seš matematička, tvůj muž je také matematicky zaměřený, aspoň původní profesí určitě. Zajímavé je, že tvůj muž je vystudovaný katolický kněz, který tedy opustil tuto dráhu. U toho bychom se možná mohli chviličku zastavit, protože je to něco velmi netypického, co se nestává tak zase často, aby muži, kteří se rozhodnou pro kněžskou dráhu, z toho vystoupili a navíc ještě, aby se potom oženili a navíc ještě, aby dělali to, co dělá Jarek. Jak to na tebe zapůsobilo, když ses dozvěděla tady tuhle jeho životní dráhu?
2: Tak na první dobrou, když jsem to uslyšela, že bývalý katolický kněz, tak jsem říkala, kdo ví. Ale když to bylo na té první schůzce takové otevřené a já jsem se otevřeně zeptala, ty jsi byl katolický kněz a proč jsi odešel? A Jarek mi to s láskou trpělivě vysvětlil a řekl, jak to bylo, tak už jsem pak vůbec neměla s tím problém. Takže já bych řekla, že první schůzka úplně všechny nějaké otázky, pochybnosti vzali za své a už pak jsem spíš začala se modlit a prosit Pána, ať mi ukáže, jestli je to jeho vůle, jestli to, aby jsme my dva byli spolu a k tomu ještě 3 moje dcery, jestli je ta cesta, která je Boží.
1: A jaké vysvětlení ti řekl, že to na tebe tak zapůsobilo?
2: On mi řekl, že on neodešel kvůli ženě, ani že se tam s někým pohádal, ale že Pán Bůh mu ukázal, že jeho místo není v katolické církvi, že nesouhlasí se vším, co tam je, ale to by bylo raději na povedání s Jarkem. Takže mě to stačilo a vím, že Jarek je upřímně věřící člověk a my máme nejen krásný manželský vztah, ale i duchovní blízkost.
1: Z toho, co povídáš, vypadá, že hned na první schůzce jste se zblížili, že jste si takzvaně sedli, že jste si rozuměli, protože 8 hodin, tedy řekněme si to na rovinu, 8 hodin, když se potkají dva neznámí lidé, kteří se znají jenom z dopisování, to je docela dlouhá doba.
2: Asi je to tak a dneska to můžu potvrdit, že to nebylo, že jsme si povídali jenom na první schůzce, že oba máme asi ten jazyk lásky pozornost. Asi hodně spolu povídáme. I přesto, že Jarek je introvert, tak vždycky říká, s tebou si můžu povídat o čemkoliv. A věřím, že tohle bylo, asi to nebyla láska na první pohled, jak jsme si pak řekli, ale byla ta blízkost duchovní, to, čím jsme si spolu prošli a zároveň to, že máme si o čem povídat. A samozřejmě musím prozradit, že první hodinka byla o matematice a fyzice a o naší práci ve školství. A pak už jsme řekli pomoc a zastavme to a pojďme na jiné téma. Ale i potom, kdy Jarek učil matematiku, fyziku na střední škole v Bohumíně a já jsem učila matematiku, fyziku, informatiku ve škole, tak někdy ty odpolední setkání při kávě byly taky o matematice. I naše holky byly toho součástí a oni řekli, pojďte se bavit o něčem jiném. Ale my to máme moc rádi, i tohle téma.
1: Dodnes se bavíte o matematice a fyzice někdy?
2: Teď už jenom někdy. Tím, že já jsem teď už změnila vlastně takovou tu svoji profesní dráhu, tak musím říct, že teď jsem víc manažer než učitel a zase v Jarkovi mám oporu a když něco sdílím, tak sdílím proto, aby jsme se za to mohli modlit. A naopak, my máme i společnou službu, manželské večery a předmanželské kurzy, takže opravdu těch témat a důvodů, proč spolu mluvit a řešit věci je hodně. A co si děláme každý den, že si spolu čteme a modlíme se spolu.
1: Je obdivuhodné, jak Pán Bůh někdy poskládá ten život. A když se ohlédneme, tak vidíme, jak to všechno na sebe nějak navazovalo. Máte někdy takovou chvilku, kdy si tohle uvědomujete, že si tak třeba rekapitulujete, jak to Pán Bůh skládal v těch vašich životech?
2: Určitě vzpomínáme, rekapitulujeme a z vděčnosti za to Panu Bohu děkujeme, že to nebyla náhoda, ale že to, že jsme spolu a to vše, co nám skrze náš vztah a manželství dál je jeho skvělý plán v našem životě.
1: Možná, když se vezmou dva lidé už zralí, po 40 jste měli oba dva, že? Takže má trošku jiné hodnoty než v nějakých 20 nebo po 20, když se berou dva mladí lidé plní ideálů, očekávání a ještě ne tolik zralí třeba pro ten život. Vstupovala jsi do tohoto druhého manželství s nějakým očekáváním?
2: Tak opravdu zralost má docela pozitivní vliv na to, že už přemýšlím o věcech jináč. Určitá očekávání byla, modlila jsem se, ale já za těch 9 let života vlastně v samotě, no nemůžu říct úplně sama, ale v podstatě byla jsem single, tak jsem občas si říkala, jaké by to bylo, kdybych ještě někoho měla. A když přišel ten okamžik a tady byl ten muž, tak jsem prožila takovou vděčnost, že jsem si říkala, nemá smysl bazírovat na nějakých drobnostech nebo se hádat o nějaké věci. Jsem vděčná, že už teď nejsem sama. A z mé strany, když porovnám, jaká očekávání jsem měla v prvním manželství, co se všechno dá změnit a co se dá vylepšit a o čem se můžeme hádat, tak můžu říct, že Jarek je zvlášť úžasný člověk, víc neprozradím, ale už jsem neměla očekávání, ale všechna takové ty očekávání, které žena asi v manželství má, naplňoval a naplňuje.
1: 9 let jsi byla sama s dětmi, předtím 10 let v manželství. To už je dost dlouhá doba, aby člověk si ten svůj život nějak uspořádal, měl nějaké ty svoje priority. A nemyslím teď na ten duchovní život samozřejmě, ale na takový ten praktický. Potom tam vstoupí muž, který nikdy v manželství nebyl, má po 40 a už má taky nějaký zaběhnutý způsob života. Řekla bys nějakou úsměvnou historku, jak se tyhle dva světy potkaly?
2: Tak je to přesně tak, jak říkáš, jo? Jirkovi bylo přes 40 a on bydlel poté, co se vrátil z misie na Filipinách u svých rodičů. A pokud by to měla být nějaká veselá historka, tak on na první rande přišel ve flanelové košili a v pletené vestě a on to byly věci, které neřešil. Ale teď se někdy nad tím usmějeme a řekneme, že to byla zkouška, jestli šlo o vyšší hodnoty, anebo jenom co má na sobě. Takže třeba co se týče oblékání a takových praktických věcí, tak to jsem byla na tom asi trošku jiná a pomaličku jsme některé věci měnili, třeba šatník.
1: Dal si říct?
2: Jo, určitě si dal říct, on tohle neřešil a neřeší. A tak pak mu třeba učitelky ve škole říkali, to je vidět, že ses oženil, teď chodíš tak hezky oblečený.
1: Tak i toto je role ženy, která nám tak trošku náleží určitě víc než mužům, starat se tady o tyhle ty věci. Jsme v závěru našeho dnešního povídání, určitě by se dalo mluvit o mnoha věcech a tématem, kolem kterého se točíme, je nevzdávat to a věřit Pánu Bohu i za okolností, kdy nevidíme ani na krok. Možná na závěr bych tě poprosila o takové nějaké shrnutí, o čem třeba hovoříš s těmi ženami, které procházejí podobnými věcmi, v čem je povzbuzuješ, protože máš ty zkušenosti, že jsi tím taky prošla.
2: Určitě nezačnu tím, to bude dobré, nebo čas rány vylečí, nebo nevzdávej to. Mám to tak, že když zjistím, že nějaké ženě zemřel manžel, nebo je to ještě možno jiná tragédie v rodině, se za to modlím a mám tu odvahu tu ženu oslovit, jít k ní, anebo ji zavolat. A takovou zkušenost mám, že když jsem zavolala ženě, které zemřel manžel, a řekla se mi, moc na tebe myslím, modlím se, vím, že to není jednoduché, čím jsi prošla, tak ona na to mě řekla, ty mě chápeš, na tvůj telefonát jsem čekala. A to mě dodává takovou odvahu s těma ženami sednout, popovídat, vyslechnout, plákat spolu, ale potom jim pomáhat v tom, že tady život nekončí. Že opravdu máme Ježíše, a já to vždycky uvedu těmi svými zkušenostmi, kterých bylo nespočet. Jo. Já jsem tady možno vzpomněla 2, 3, které byly takové silné a každý to má zase jináč. A většinou se modlíme, aby to zranění, taková ta zahořklost nebo i vzdor vůči Panu Bohu mohli odejít. Já vím, že to chce čas, ale nemá smysl v tom zůstávat a utopit se v žalu, ale pomaličku, krok po kroku, jít zpátky k Ježíši s takovou tu důvěrou a nadějí, že on o nás ví a že nás nenechá. A já jsem živým důkazem toho, že z těžkých věcí přišly nádherné. A moje taková hláška, to jsem měla i takové semináře, po krizi silnější. A já věřím, že ta krize, to těžké, co v mém životě bylo, mě hodně posílilo. A hlavně duchovně.
1: Tak to je asi tečka za naším dnešním povídáním a já doufám, že to, co tady zaznělo, může povzbudit mnohé z vás, kteří jste prošli nebo procházíte těžkými věcmi, abyste i vy to nevzdávali, abyste i vy věřili v Pána Ježíše Krista a v to, co čtete v Bibli, to, co plní váš život. A Pán Bůh je na blízku skutečně každému. A možná ještě takový malý dovětek, povzbuzení k tomu, abychom byli pozorní jeden k druhému a všímali si, čím kdo prochází a uměli se povzbudit a posloužit si navzájem tím, čím už my jsme prošli. povzbudit ty, kteří v tom teď jsou, aby si tím nemuseli procházet sami. To je také důležité, že?
2: To je velmi důležité, vidět ty lidi a nenechat je samé, ale přijít za nimi. Já jsem opravdu zažila to, že za mnou lidi přišli a povzbudili mě taky.
1: Hostem v dnešním pořadu byla Danuta Pokorná. Já ti moc děkuju za to, že jsi byla ochotná sdílet se o svém životě a doufám, že někdy uvítám u mikrofonu vás oba i s Jarkem, aby doplnil ten tvůj příběh tím svým, aby to bylo takové ucelené. Děkuju ti.
2: Děkuji za pozvání a hezký den všem.

0: Pořad Fortepiano naladíte v premiéře v pondělí v 10 hodin. Lenka Malinová si pozve Jiřího Jedličku. O tom, jaké to je milovat sám sebe, jak budovat sebedůvěru a mnoho dalšího uslyšíme v pondělí. K dnešnímu rozhovoru se můžete vrátit na podcastových platformách.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
2: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
3: Přinášíme povzbuzení.
1: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
2: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
3: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz

0: Druhá hodina ranní přinese pohled do Bible, konkrétně proroka Ozeáše, a také se vydáme za poznáváním Boha v pořadu No Filter o 14:30. U mikrofonu Rádia 7 je s vámi v pátek 25. září Pavel Kol.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ozeáš, 6. kapitola. Kapitola začíná výzvou k návratu k Bohu. Vždyť on je ten, který trestá, a tak může také obnovovat. Kapitola začíná takto. Pojďme se vrátit k Hospodinu. On nás ranil a on uzdraví. Udeřil a také ošetří. Po dvou dnech nám život navrátí, třetího dne nás znovu postaví, abychom před ním mohli žít, abychom Hospodina znali a znát ho chtěli víc. On se objeví tak jistě jako svítání, přijde k nám jako průtrž na podzim, jak jarní déšť, jenž zemi zavlaží. Podle některých vykladačů ve druhém verši nacházíme jednu z předpovědí Ježíšova vzkříšení. Třetího dne nás znovu postaví. V Novém zákoně nicméně tento verš není přímo citován. Snad ho měl na mysli Pavel, když píše, že Kristus byl pohřben a třetího dne vzkříšen podle písem. Skutečnost, že se jedná o předpověď o Ježíši, ale posiluje prohlášení o jeho příchodu v následujícím verši. On se objeví tak jistě jako svítání, přijde k nám jako průtrž na podzim, jak jarní déšť, jenž zemi zavlaží. Ozeáš pokračuje. Co mám s tebou, Efraime, což je označení pro severní království, dělat? Co s tebou, Judo, udělat? Vaše láska je jako ranní mlha, jak rosa, jež z rána vyprchá. Proto jsem vás otesával skrze proroky, ubíjel jsem vás svými výroky, aby mé úsudky jak světlo zářily. Chci totiž lásku, nikoli oběti, poznání Boha spíš než zápaly. Bůh se snažil svůj lid zastavit slovy proroků. I dnes Bůh získává pozornost svými slovy. Je to trochu zvláštní. Proč raději nedělá zázraky? Je jistě schopen ukázat se nám jinak. Považuje ale tento způsob za dostatečný. Slovo, které vnikne do naší mysli, má totiž možnost ovlivnit naše srdce, náš vnitřní svět, naše nejvnitřnější já. I kdybychom viděli zázraky a Boha samotného v oblacích, nemuselo by to ovlivnit náš život tak, jako když k nám Bůh mluví a my jeho slova přijímáme. O síle slov, která dokáží přinášet do našeho nitra zjevení Boha, čteme v Izajáši. Mé smýšlení není vaším smýšlením a vaše cesty nejsou mými cestami, praví Hospodin. Jako je vysoko nebe nad zemí, tak jsou